neukrotitelní. Jediný, kdo je tady ukrotitelný, je muž, který sedí vedle mě, je zadumaný, přemýšlí, kam jsem se to dostal. A já si říkám, jak bych vám popsal tohoto šedovlasého, úžasného muže, vlka, který se teď snaží zakousnout do svého hudebního nástroje, zatím se mu to zaplať pávu nedaří. Možná, že ho poznáte už podle naší první skladby.

0: No tak ono to vypadá jako velký silný potlesk a taky, že je, protože my jsme tak jako úžasle sledovali. Vedle mě totiž sedí pachatel toho, co jsme teď slyšeli, a je zadumaný. Je to tak, mistře?
1: Ano.
0: Ano, já jsem úžaslý, protože když dám našim rozhlasovým posluchačům úkol, aby poznali, kdo že jim to vlastně hrál, tak já nevím, mohou si vybrat, že jo? Máme ne celou řadu, ale máme několik skutečně vynikajících virtuózů, a to houslových virtuózů. Jeden z nich sedí tady vedle mě. Naši rozhlasoví posluchači ho sice nevidí, ale někteří možná znají jeho styl. Myslíte si, mistře, že se dá podle stylu poznat, kdo to hraje?
1: V tomto případě určitě ne.
0: Čili to bylo trochu maskované?
1: Mm-hmm. Tento žánr já normálně vůbec nehraju.
0: Tak a teď už podle hlasu jste asi, milí posluchači, poznali.
2: A můžu taky hádat.
0: Že teď mluví paní doktorka Marie Formáčková, ano, to jste poznali samozřejmě. Marie, ty taky můžeš hádat, jestli pak by si typla, kdo to sedí vedle tebe. Popiš jej našim posluchačům.
2: No já ho můžu popsat, protože to je jeden z nejhezčích virtuózů
0: na
2: světě.
0: Ne, o mě, jo, takhle
2: virtuózů. Na světě, on je strašně hezký. Já na něho ráda koukám. A ty nejseš na Facebooku, on má na Facebooku vždycky strašně krásné fotky a vypadá tam opravdu neuvěřitelně ušlechtile. A teď, když vedle něj sedím jako živý, on vypadá i na živo tak ušlechtile.
0: Ano, on vypadá takový jako živý, celý jako takový živý.
1: Zaplať pán Bože, jo, ještě tady.
0: Ale já vím, že jste si, mistře, prošel docela, bych řekl, dramatickým obdobím. Vlas už taky zešedl.
1: Ten už dávno zešedl.
0: Jaroslav Svěcený, náš první host. Srdečně vítejte.
1: Krásný den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A my se vrátíme k té první skladbě. Co to vlastně bylo?
1: Já jsem si ke svým, jak tady Maruška pořád povídá o tom, paní doktorka teda povídá o tom krásném věku, tak já jsem si ke svým poměrně už velkým kulatinám.
0: No tak co to je 80?
1: Ale nech toho.
0: Jo, to nejste.
1: To nejsem já. Já jsem značka 60 teprve.
0: Já vím.
1: Tak jsem si nadělil takový dvojcédéčko, jmenuje se to Way of Life a vzpomínám tam na svoje studentská léta, kde jsem si hrál, kde jsem chodil si občas přivydělat, jsem tam do nějakého toho klubíčku z těch, co teda, těch tří, co teda by byli, že jo, v té době a tuhle muziku jsme kdysi hráli v Redutě.
0: A ve škole to nesměli vědět?
1: Ve škole to nesměli vědět, protože kdyby se to dozvěděli, tak jsem dostal padáka samozřejmě, protože tenkrát, kdo nehrál, jako ve škole prostě pro pány profesory byla jediná možná vážná hudba, což já ctím do dneška, ale já mám rád, protože můj dědeček byl kapelník a houslista, tak já mám rád i jiný žánry. No a tohle, kdyby se dozvěděli, tak prostě to byl pro ně jakákoliv jiná hudba než klasika, byl pro ně povol. Já si do dneška vzpomínám, jak Josef Suk, slavný houslista, vydal s Václavem Hybšem takové ty populární melodie, no to jste měli slyšet, co se na tý Amu dělo prostě, jo. A já jsem v lidině, který se ho zastával a byl jsem tam normálně označen za černou ovci tehdejší doby, ale tak ta doba se změnila samozřejmě. No a tak jsem si nadělil takovou desku, kde mám 4 různý styly, který jsem tenkrát hrál.
0: Aha, takže to je poslední nosič, dneska se říká, že ano, který jste, mistře, vytvořil.
1: Ano.
0: A předtím bych bylo snad už asi 40 nebo kolik.
1: 46.
0: Že jo? No. To je obrovská produkce. Tohle jste natáčel se symfonickým orchestrem.
1: Ano, 2 roky to vznikalo, ta nahrávka, protože tam je, jak říkám, jsou to 2 desky, a nebo taky, já už jsem moderní, teda já ne, ale ti, co to vydávali, už to vyšlo i na USBčku.
0: USBčko, mě to skoro nic neříká.
1: To je taková, to je takový, že to strčíš prostě do auta, to, co už nemá CDčko, jsou auta, které už nemají CD přehrávače.
0: Já mám pořád ještě to strčíš na kazety.
1: Do počítače, na kazety, jo, výborně, tak to si já jsem taky prošel touhle érou.
0: Oni ty MBčka nic jiného neměli nikdy, no.
1: Aha, no tak tohle prostě se strčí do takového otvůrku, obdélníkového charakteru,
0: ano.
1: No a tam a prostě hraje to.
0: To jo? Se mi zdá z této odpovědi, že se dá slušně zbohatnout, když člověk umí dobře hrát na housle, to lepší tak, auto.
1: Takhle, já musím říct, že znám asi 120 až 130 jiných oborů, které by byly rozhodně zajímavější, co se týče ekonomiky, ale já mám tenhle obor rád, takže je mi to jedno.
0: No, nevyděláte tolik, kolik třeba si vydělá takový ředitel nemocnice, že ano, to prostě nejde tak, si vydělat tolik peněz v žádném případě.
1: Tak mně stačí jenom jeden.
0: Jeden co?
1: jedno místo, kde bydlím, nepotřebuju jich víc.
3: Děkuji. 65.
1: Hlavně já potřebuju ale domek, kde můžu 24 hodin denně hrát.
0: Odhlučněný domek? Jako takový kryt?
1: Já jsem si odhlučnil prostě místnost, kde můžu hrát a zkoušet s kolegy 24 hodin denně a jsem spokojený. Já víc k životu nepotřebuju. S ním to, co s ním, vypiju to, co vypiju a bydlím v jednom vigvamu. Tečka.
0: No, takhle mluví člověk, který se rozvedl, že jo?
1: Ano, přesně.
0: Jemu nic jiného nezbývá, než...
1: Je to pravda, ale já jsem spokojený.
0: Než holý život a jedny housle, no.
1: No, tak jedny ne, že jo.
0: My se k tomu dostaneme, protože těch houslí je celá řada.
2: Ale jestli můžu vsuvku. No. On se teď stal takovým velmi žádaným ženichem, já to sleduju na těch sociálních sítích.
1: Ježišmarja.
2: Ale na něj je teď velký hon, já myslím, že ty máš teď krásný život.
1: Vy jste mi všichni říkali, že tohle je jako takový cnostný, seriózní pořad. Tak já nevím.
0: To je literární
1: a teď tady
0: pásmo.
1: Paní doktorka na mě vybírá, tahle vybafla s tím.
0: Vybírat na vás budeme za chvíli.
2: Já to sleduju vůbec ty návrhy, jak k němu proudějí. A i mě se několik lidí, protože vědí, že se známe, tak se mě i několik žen, jako v přiměřeném věku k tobě, ptalo, jak seš na tom, víš, jestli seš volnej a tak, a jestli bych třeba nedala jim telefonní číslo. Já bych
0: to tak si pište, jaké máte, prosím, jistře telefonní
1: číslo? Ne, mě zaujal přiměřený věk ke mně.
2: Že nejsou to moje vrstevnice. Že to nejsou moje vrstevnice. Víš, aby si nemyslel, že jsou to báby.
1: V tu chvíli jsem se trošku zarazil. Dobře, tak jo. Ne, už, je to prosím tak, tě, Marie, nikomu žádný telefonní číslo nedávej. Já chci v klidu
0: tě, Marie, tak
1: pracovat.
0: Do toho domova důchodců napiš, že jim nemůžeš dát to telefonní číslo. Ano?
2: Ne, proto jsem to hned uvedla, aby si nemyslel, že jsou to moje kamarádky. No. To jsou mladší ženy, k tobě.
0: Plánujete, mistře, v brzké době nějaký bližší vztah?
1: Ježišmarja, ano, určitě plánuju, ale rozhodně mám pocit, že toto není zrovna úplně to místo.
0: Kde bych, to
1: už tady bylo, svěřte se, tětě Sali, takže to už to tady bylo kdysi, svěřovat se nebudu. Až budu mít pocit, že se potřebuji svěřit, dám včas vědět.
0: Děkuji, já se vrátím obloukem samozřejmě k tomu, jak jsme začínali. Vy jste říkal, že tu skladbu, kterou jsme slyšeli, že jste ji už kdysi hrál s někým.
1: Jo, já jsem hrál celkem, kolik jsem to nedávno počítal. Já jsem to počítal, protože jsem od 10. března nikde venku nehrál. Takže předtím jsem
0: ani
1: hrál...
0: Ani před barákem?
1: Ještě, hrál jsem předtím ve 62 zemích.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a covid pro mě začal tím, že jsem se 9. března loňského roku vrátil z Ekvadoru a z Peru, kde jsem hrál, a 10. vystoupil pan premiér a od té doby bylo houby, že jo. A v tuhle muziku jsem si před asi 30 lety zahrál po mém koncertu v Londýně, kam byl pozván tou agenturou Stefano Grappelli, to byl geniální houslista, který uměl swingový, úplně fenomenální. No a tuhle muziku jsme si nakonec zahráli ve 3 hodiny ráno v baru. My jsme spolu byli v baru.
0: Krásný.
1: A to byla, ale bylo to tam, na rozdíl od ostatních, my dva jsme vůbec nic nepili, protože jsme si hráli prostě, takže to musím říct, že jsem šel spát někdy kolem 5:30, 6 a měl jsem jako pocit, že jsem si střihnul ty koncerty 3 a hlavně pro mě byla obrovská čest se s tímhle pánem potkat, protože já před ním smekám do dneška, když slyším jeho nahrávky a když ho někde vidím z nějakých starých záznamů, tak to je něco úžasného.
0: Tak děkuju za tuto poklonu této velké hvězdě.
1: Tenkrát to byl chlap, sice už v nějakém věku, ale jako jeho vitalita byla naprosto fenomenální. Byl hlavně lidsky ještě úžasný. To takhle bývá u těch špičkových lidí venku, když člověk se s nima potká, že kdyby šel takhle okolo mě na chodníku, tak okolo něj přejdu, ani si ho nevšimnu. Skromňoch. A pak vzal ty housle a já jsem byl úplně nadšený.
0: Mistře, to je jako kdybyste mluvil o našem dalším hostovi, který tady sedí. Po vaší pravici je tedy paní doktorka Marie Formáčková, ta už se samozřejmě ozvala, takže jí zdravím. A vedle ní sedí další host. Možná, že by mohl promluvit, možná, že byste už podle hlasu zjistili, kdo to je. Srdečně zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tak podle toho se nedá poznat vůbec nic teda. Zkusíme to jinak třeba touhle písničkou.

0: Mistře, to byly housličky, co tomu říkáte, mistře?
1: To byly housličky moc krásný, ale nebyly moje. Ale mně se líbila instrumentace moc, protože tam je krásná harmonie, krásný vedení hlasů, tak já se na to koukám. Já když poslouchám hudbu, tak ji začnu okamžitě rozebírat, že jo. Takže to je analytik, že jo. Takže, ale zpěv se mi líbil, no prostě myslím, že to bylo hodno tohoto hosta.
0: Ano, a kdyby chlapec ještě cvičil víc, že jo, tak to může jednou někam dotáhnout.
1: No, myslím, že cvičil docela dost, že ano. To je z té nahrávky celkem docela dobře slyšet.
0: No jo, on se vycvičil až tak, že jednou byl dokonce v Las Vegas, mm-hmm. a to s Karlem Gottem. A paní doktorka Formáčková, která je jistou odbornicí na hudbu, tvrdila, že tam hrál na basu. Mistře, je to pravda, že jste hrál v Las Vegas na basu?
2: Na kontrabas.
0: Na kontrabas, ano, správně, prosím vás, paní doktorko, na kontrabas. Antonín Gondolán.
2: Děkuji. Zdravím posluchače, přeju hezký poslech.
0: Tak, Antonín Gondolán tady vypadá jako úplně nejmladší, že jo? Když se tak na něj dívám s jeho typickým úsměvem, s jeho šarmem velikým. Antoníne, kolikrát už se vás lidi ptali na to, jaké to bylo být půl roku v Las Vegas s Karlem Gottem? Jaké to bylo?
2: No, o mě se psalo, že jsem hodně hrál. Nemyslím muziku, ale že jsem hrál kasinu.
0: A tak? Jo?
2: Takže se ptali většinou, kolik jsem vydělal.
0: No, jak to dopadlo tak tedy?
2: Nevydělal jsem vůbec nic, samozřejmě.
0: Aha, čili od té doby se táhnou vaše finanční problémy, až jste se vrátil zpátky. No. No ne, vážně, chodili jste do kasína, hráli jste?
2: No, tak to bylo, ježiš, to by byla dlouhá diskuze. Las Vegas, to je prostě...
0: No mě to zajímá, mě to tohle zajímá,
2: pro
0: protože...
2: Pro mě je to životní zážitek, ale já bych to uvedl na správnou míru, jo. Samozřejmě není vždycky pravda to, co se píše nebo co se říká. Pro mě osobně Las Vegas to byla velká škola, protože jak známo, Las Vegas je středisko toho nejlepšího, co na světě existuje.
0: Hrali, show businessu.
2: Co se týče business, samozřejmě. A vidět takový lidi, jako je Sinatra, Ella Fitzgeraldová, to je skutečně nezaplatitelné. To prostě... No a já si myslím, že když jsme to všichni viděli, tak jsme konečně pochopili, jak se to dělá. Jak se hraje, jak se zpívá.
0: A jak se dělá show.
2: A jak se dělá show, ano. No, výsledek byl takovej, že já jsem si to uvědomil jako první, protože jsem doporučil Karlu Gottovi, aby zpíval Duj, duj, jistě znáte taková.
0: Duj, duj, duj, jasně.
2: A to byla píseň, která je zaujala, protože přijezd do Las Vegas a hrát Mariu. No tak to je trošičku...
0: Z Vesaj story myslíš?
2: Maria Bernstein. Tak to je trošku složitý, protože to zaspívalo už tisíce zpěváků a velmi dobře. Takže to duj, duj zaznamenal takovej prostě jiná atmosféra, jiný tempo, jiná harmonie a je to takový veselý. Jo. No a tak jsme si uvědomili, že tohle je asi ten správný repertoár. To je to samé, jako kdybychom odjeli do New Yorku nebo někam, kde se hraje jazz a my jim budeme ukazovat akordy. To nejde prostě.
0: No, když už jsme teda u toho a bavíme se s tak vzdělanými muzikanty, které tady dneska máme, tak říká se, že jazzový muzikant umí mnoho set akordů různých a přijde na něj 20 lidí a folkový umí 5 akordů a přijde na něj 20 tisíc.
2: To je pravda, ale já zase zastávám takový trošičku jiný názor. Já si myslím, že lidi, kteří to umějí, kteří skutečně mají... tak říkají světovou úroveň, třeba mě se líbí strašně, pane Svěcený, Perlman.
1: No jasně.
2: No.
1: Perlman tak. Mimochodem, já jsem hrál v Las Vegas 4x a musím říct, že Isaac Perlman, já jsem na jeho koncertě byl v Las Vegas, to byl druhý koncert, který jsem s ním viděl a pro mě je to osobní příklad člověka, který prodělal v 5 letech dětskou obrnu.
2: Ano.
1: A přesto se obrovskou vůlí dostal na absolutní olymp housové hry. A já ho tam slyšel v Symphony Hall teda a musím teda říct, že to bylo něco úžasného, že ten chlap přišel po francouzských holích, dneska už jezdí na elektrickém vozíku, tenkrát ještě o francouzských holích, klavírista mu přinesl housle, on si je vzal, já jsem říkal vůbec, že on musí se přemístěvat z bodu A do bodu B, nemá to jednoduchý, ale on si sedl, s tím klavírem jenom tak lehce přeladil a potom vystřih tak neuvěřitelným způsobem recital, že já jsem z toho žil ještě 14 dnů, protože pro mě to byla největší inspirace všeho možného, co se týče muziky a v jeho případě taky, co se týče toho lidského osudu, který byl tvrdý a přitom to zvládnu takovýmhle způsobem. A do dneška funguje, že jo? A
3: jasně.
1: Je neuvěřitelný.
0: Pánové, já jsem z vás nadšený, protože vy oba vzpomínáte a máte na co vzpomínat a na krásné lidi, s kterými jste se setkali. Mně to je blbý, já jsem nikdy nebyl v Las Vegas. Takže
1: tam léť, až to otevřou.
0: Léť
1: dneska
0: tam.
1: Dneska to není tam, takový je. Problém. Jako
0: no
1: to
0: je dobře, no ale tak co tam budu dělat? Na housle neumím, dojdu, taky nezahraju, no tak co
1: no,
0: tam?
1: No máš hrací automaty pořád, že jo?
0: Takže aha, to si zahraju.
1: Hrát tam můžeš, tady se vyškolíš, někdo taky šikovnej tě vyškolí a tak si to tam zkusíš.
4: No. Můžu říct jednu historku, kterou vím teda o tobě, já myslím, že je to pravda, Toničko, jako z Las Vegas historka. To by právě jednou Ladislav Štajdl, že když jste přijeli do Las Vegas, tak všichni bydleli v hotelu, akorát pan Gondolán si našel kamarádku, u které se ubytoval, aby se naučil jazyk, aby se naučil dobře anglicky, protože ale řekl, když už jsem v tom Las Vegas, tak ať se naučím dobře anglicky. A pak po nějaké době byl večírek a Tonda tam přišel s tou svojí kamarádkou a kamarádka plynou češtinou řekla, chlapci, kdo tady máte vývrtku? A naučil jí dokonale česky, ale anglicky neuměl nic. Je to pravda?
3: Je to pravda. Já bych ještě měl...
0: Počkej, tady neutíkej od... Jak to bylo teda? Takže to byla češka a ty s ní maskoval, že to je...
3: Tak. Aha. To je blbost tohle, to učit někoho jazyk. Pokud to nechce sám. Ale já bych se ještě jednou větou vrátil k tomu, co pan Perlman. Já jsem viděl jednou jeho pořad televizní, nebo jeho nějaký záznam. On se dostal někam mezi takový ty hráče, jako jsou Jugoslavci, prostě dělají etniku, že jo, takovou muziku zvláštní. To je pro normálního hudebníka velice těžký, protože tam jsou rytmy různý a prostě pro mě třeba absolutně nepochopitelný. Ten Perlman mezi něma seděl. Bylo jich asi 6. To byly různý fujary a různý prostě ty balajky, nebo co to měli, já nevím. Ne? A říkal jsem si, tak tady pan Perlman prohraje.
0: Tady se
3: oni ho vzali mezi sebou, on je strašně milej, že on je úžasný, prostě no. Úžasný člověk. A on tak seděl s těma housličkama, tak, že jo. A teď všichni se na něj podívali a začali, jako, aby se přidal. Pane Svěcený, ten se přidal tak, že on byl největší ten Jugoslávec, nebo on to tak ovládal, že jsem říkal, to snad ani není pravda. A teď to ještě doplním jednou větou. To jsou lidi, kteří si zasloužejí jednak slušný honorář a ještě navíc jsou nesmírně skromní. Tak to se mi líbí.
1: Tak on ten slušný honorář má, bych odpověděl, což je dobře, ale hlavně je to člověk, který ještě předává svoje zkušenosti dál, takže on je výborně učí. Jeho kurzy jsou naprosto neuvěřitelným zážitkem. On má samozřejmě židovský kořeny, takže jsem ho začal poslouchat, slyšel, jak hraje klecmery, že jo?
3: Ano.
1: No tak to je velká jízda, no, že jo? Ale on je, já tím jenom chci demonstrovat to, že on to není ten takový ten, jak Famádeovi píšou, že jo, prostě o tom mramoru a teda hovoří o tom mramoru. On není mramorový klasik, on je to geniální klasik, který má smysl i pro další žánry a to v jeho případě já oceňuji ještě 100x víc, protože je to člověk s obrovským rozhledem a to je prostě nádherný. No.
0: Pánové, mě je to teď tak trapný, já jsem vám chtěl představit dva muzikanty z Plzně.
1: My tě tady rušíme.
0: Ne,
1: promiň.
0: To vůbec ne, ale já si říkám taky, oni teda byli, já jsem je viděl hrát v Přešticích, viděl jsem je hrát v Dobřanech, Plzni.
1: Na obou místech jsem hrál a moc krásný.
0: Ano. No ale já mám takový pocit, bohužel, že v Las Vegas hoši taky nebyli.
4: Zatím,
0: samozřejmě.
1: V Přešticích jsem hrál v Kulturáku, to si pamatuju, na náměstí.
0: V Přešticích?
1: No,
0: ano, v Kulturáku. Já tam taky jednou hrál, od té doby mě nepozvali. No, tak. Ale není to poprvé, že jsem někde naposledy. To je tak prostě.
1: To se tak někdy stane.
0: No, prostě, ovšem, ti dva hoši, které vám teď představím, to jsou velmi talentovaní muzikanti, skladatelé velmi talentovaní, píší dokonce úžasné kabarety. A já bych je představil touhle skladbou.

0: Zdeněk Lahoda a Vilém Dubnička. Pánové, vítejte v neočekávaném dýchánku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Dobrý den. Jak dobrý se cítíte tady mezi mistry?
1: No já právě se cítím zatím docela tak jakoby takovou úzkost cítím.
0: Odstrčenej takovej,
1: vidíte? No jako i neočekávaně se cítím, no. Protože jsem právě neočekával, že budu v takovýhle společnosti.
0: A bude to ještě horší?
1: No a jenom jsem očekával právě, že se zeptáš, kde jsme hráli my. My jsme hráli naposledy teda v mateřské školce na Lochotíně, tak nevím, jestli to...
0: To jste se propracovali, co jsem vás neviděl už dost vysoko.
1: Jo, no. Bylo Chotíny bejš trošku než ty Bory, takže jsme vysoko.
0: Vy jste hráli už i na Borech?
1: My jsme hráli ve věznici na Borech.
0: Ano.
1: To nevím teda možná...
0: Jeden můj kamarád říkal... Člověče,
1: ale hrál, já vím, dobře.
0: To díku, ale...
1: Jsem chtěl pana Svěcenýho trošku trumfnout, ale netrumfneme ho v žádném případě samozřejmě.
2: No, jsem hrál ve dvou věznicích v Praze.
1: Na jednou. Jo.
0: A to si risknul prostě.
2: No, jako... to byl projekt takových koncertů.
0: Já myslím, že tě zavřeli a řekli tomu projekt.
2: Ne. Děkuju, to nechci, ale musím říct, že to publikum bylo velmi, velmi dobrý.
0: No já zrovna, já jsem to jenom
2: také lidé, ano, samozřejmě. Problém v ten moment, že?
0: Co samozřejmě, lidi? No. Jeden můj kamarád říkal, no ty jsi z Plzně. Já jsem říkal, no z Plzně. Říkal, no to je úžasný. Já tam byl 10 let a jsem říkal, no tak to znáš Plzeň. Říkal, já byl akorát na Borech, víš, tak moc to neznám. No, ale tak, pánové, první písnička, kterou jsme slyšeli, duo Lahoda Dubnička, musím říct, že mám tyhle kluky rád a představte si, když se na ně podíváte, vy si myslíte, že, já nevím, že hrají třeba 2-3 roky, nebo tak. Ne, už asi 15 let spolu dělají krásný, opravdu velmi půvabný kabaret, různých druhů kabaret a pánové, já jsem někde slyšel, že vy jste pravděpodobně největší odborníci na plzeňštinu. Je to tak?
1: No, je to tak, protože my právě nejsme vůbec ze Plzně.
0: Vy jste nepošli z Plzně?
3: Ale to jsem hned mohl poznat. Petře, jestli ti můžu tykat, tedy asi my jsme se viděli už párkrát. Vilém to prozradil, že není z Plzně, protože ten, kdo je z Plzně, tak nikdy ze Plzně neřekne.
1: Ne, to není pravda, to se říká, ale věřte, prosím vás, teďka fakt jako rychle to poslechněte si, než to smažou. Všichni v Plzně říkají ze Plzně, fakt všichni.
3: Ale ode dneška.
1: Už telefonují z vedení rozhlasu, že to ano, mají smazat. Ano, jo? A to je právě, to je konspirace.
0: A tak, pánové, já tedy netuším, ale ze Plzně, já mám pocit, že všichni, kteří nejsou z Plzně, říkají a ze Plzně.
3: Přesně tak. Akorát teda Vilém ode dneška myslel, že nastaví tady nová pravidla, ale my, protože vysíláme z Plzně, tak jsme tě prokoukli, kamaráde. Protože na Valašsku si z nás dělat srandu nemůžete.
1: A my takhle jako vlastně ty tradice rádi, jako my zakládáme tradice. Jo? My vlastně zakládáme folklor. My jsme autoři folkloru vlastně. My jsme takový folklorní autoři. Napsali jsme spoustu lidových písní.
0: Prosím vás.
1: No.
0: Můžete nějaký příklad uvést?
1: No, Lidovka se jmenuje, jo? My to tak jakoby maskujeme i tím názvem, aby to pěkně zaplulo do toho folkloru. Takže vlastně ta se jmenuje Lidovka. Napsali jsme plzeňskou koledu, starou z brusu, starou plzeňskou koledu, která se už staletí v Plzni nespívá. A teď už se zpívá právě, takže my jsme vlastně založili takovou tradici, takže my takhle vlastně doplňujeme ten folklor o věce, který v něm chybí.
3: A měli jsme tedy dost grandiozní nástup s tou zrovna písní Plzeňská koleda, kdy jsme ji měli premiérovat, je to asi 7 nebo 8 let zpátky na plzeňském náměstí. A Vilém vytiskl 500 výtisků té koledy, že to bude slavnostní rozsvěcování stromku a... že to rozdáme lidem a lidi budou jako zpívat s náma, že to je lidovka, že se bude líbat, bude to dobře. No tak jsme dojeli na náměstí a v momentě, kdy mělo začít zahajování toho slavnostní zahajování toho těch Vánoc, tak vyply prout. To znamená tma, ticho, akorát 5000 lidí na náměstí hučelo, dav hučel a my s Vilémem jsme stáli nahoře a říkáme primátorovi. No a to měl zrovna vlastně primátor tehdejší úvodní svůj vlastně proslov k plzeňákům, protože byl čerstvě zvolený. A my tam jdeme. My jsme z divadla, máme ty hlasy zvyklý, my jako hlasitý, to bude dobrý. Tak jsme tam vběhli, nebylo samozřejmě slyšet vůbec nic, 5000 lidí neslyšeli ani ty lidi první, kteří stáli hned pod jevištěm. Tak jsme pod podjem. Tak jsme rozdali ty cedulky, rozdali jsme noty. A říká, tak zpívejte s námi. A my to neznáme. A říká, no tady máte noty, my na ně nevidíme. Takže to bylo úvodní naše provedení písně Plzeňská koleda v Plzni, které se takhle stylově nepovedlo.
0: No jestli už to předtím třeba pan zvukař nějak neslyšel tu písničku a jestli to nevypnul včas, jako...
3: Jo. No ne, oni vypli tu elektřinu, no, myslím, že ne, no, takže nevím, se to stalo spontánně.
1: To bych si netroufal tvrdit, protože po nás vystupoval ten pan primátor, takže nevím, jestli jeho první projev, že by chtěli zrovna takhle utnout, no.
3: Leda, že by ho neměl dobře připravený, a řekl, průšvih, nestih jsem projev, vypněte elektriku. Možná, že...
1: My jsme byli ty předskokani, kteří udělali ten průšvih a pak přišel ten primátor a všechno rozsvítil. Jo? Takže my jsme vlastně byli ta tma, v níž je teprve ta jiskřička dobře vidět.
0: No, mně se zdá, chlapci, v některých bodech jsem vám plně nerozuměl, ano. A říkám si, že je možná dobře, že jste hráli několikrát v těch Dobřanech, protože tam možná jste našli porozumění. Kdybyste byli tak hodní, já jsem si říkal, že bychom měli se tady zastat té plzeňštiny. Protože my jsme pro smích, kam přijedete, když začnete mluvit lehce plzeňsky, ale přitom o té plzeňštině nikdo nic neví. A vy ano.
3: No, pravda je, že teda Plzeň jako taková je vlastně to je místo, kde došlo k seznámení naší dvojice, jo, Dubnička Lahoda. Tím si taky myslíme, že je Plzeň asi nejznámější.
0: Aha.
3: No, potom je pravda, že když tedy vysíláme tady z plzeňského studia, tak možná by bylo dobré ještě připomenout pár ještě možná taky chválihodných věcí, kterými je Plzeň známa, což by mohlo být například to, že leží na soutoku čtyř řek, to asi každý ví, jakože tady vlastně Plzeňáci poslouchají, Úslava, Úhlava, Hradbu, Zamže, tyhle čtyři řeky se propletou Plzní, je to tak?
0: Úslava, Úhlava, Hradbu, Zamže, ano.
3: No, jsou čtyři. A propletou se Plzní, no a vyplavou ven, představte si, pod názvem
0: Berounka.
3: No jak je to možný?
0: Ježiš, to já nevím.
3: No taky ne, my jsme o tom přemýšleli, nevíme, snad, že Plzeňka byla v tu dobu asi zavřená.
0: Jo, že
3: ještě,
0: tam
3: že ještě bylo zavřeno, tak nejspíš asi z tohle důvodu. No, nebo. Je tady divadlo Josefa Kajetána Tyla. To je velice známé.
0: To je
3: známé,
0: správné, ano.
3: Slavné a velice známé plzeňské divadlo. Josef Kajetán Tyl měl z Plzní společného to, že se v ní zemřel.
0: Ano, on tady to umřel hlady vlastně.
3: Hlady. Na sklonku života se mu to přihodilo,
0: no.
3: Kdy přikočoval společně s Celnerem do Plzně a jak to tady uviděl, tak zemřel. No. No, tak, ale od té doby tady má divadlo, že jo, a jak napsal tu hymnu, tak mu ji tam občas zaspíváme, no, v tom divadle. No, a nebo Plzeň, pozor, Plzeň, ještě zajímavá věc, a to myslím, že tím si tedy šplhnu, protože se v ní uvařilo opravdické, pravé, nefalšované plzeňské pivo, české.
0: České, plzeňské, ano, světoznámé.
3: V roce 1842, to každý to datum zná, kdy ho uvařil německý sládek Grol.
2: Mohu něco říct?
0: Ano.
2: Já mám strašnou radost, že teprve teď vidím, že jsem opravdu v naučném pořadu, tak jak mi to říkali,
0: ano.
2: Než jsem sem odjel. No, takže teď je to v pořádku, takže já bych ještě pokračoval dál.
1: No. My si teda dovolíme jenom teda navázat, aby pan Svěcený ještě třeba se dozvěděl něco o Plzni, když už teda jsem vážil cestu.
0: Mně už by to stačilo teda. No,
2: mně se to začalo teď líbit, aha, takže prosím, lidně pokračujte.
4: Ale ještě plzeňsky byste měli mluvit,
1: no právě, protože když pan Svěcený přijel, tak Petr se ho zeptal, co paty, jo. To se tady v Plzni říká, co paty, ale málo kdo ví, odkud ta otázka pochází, jo.
0: Co paty?
1: No ta otázka, co paty znamená, co to tady v Plzni říkáte, co paty znamená, co to znamená, Petře?
0: No co pa děláš, co paty?
1: No a to je další věc. Co pa ty, pane Svěcený, pochází ta
0: jak
1: otázka...
0: Jak se máš, de facto?
1: No, jenomže ta otázka pochází z obléhání Plzně husity.
0: Ježišmarja.
1: Jo, jak možná víte, Plzeň nikdy nebyla husity dobyta, přestože husitská vojska dlouho hledala,
0: ale to si můžete říkat
1: obraně z Kulinku a dlouho hledala v plzeňské obraně Achillovu patu. Mm-hmm. A Plzeňané právě tehdy bedlivě střežili, aby jejich obrana nebyla proražena husity a proto chodili a neustále se jeden na druhého na stráži ptali, co paty. Jo,
0: ta Achillova.
1: Ano, právě ta Achillova pata, která teda naštěstí nebyla husity zasažena, za což si Plzeňané u císaře vysloužili právě ostruhy. Jo?
2: Já teda musím říct, že já měl spolužáka plzeňského klavíristu a on si udělal takovou opravdu jako trhlinu na ruce, protože on něco zavadil a teď to z toho crčela krev a on přišel ke mně a říkal, co myslíš, sroste tuto? A to si do dneška pamatuju, že... A tady mi všichni potvrzovali, je to pravda teda, že se tahle říká, sroste tuto?

0: líbí.
1: Ano, to je krásný jazyk.
0: Mně se to strašně líbí.
1: Nebo jak oni říkají, deal, já přijdu deal.
2: Ano, a to je ale další věc, to je mimochodem...
1: Já on se zase chytil.
2: To je ale opravdu, to je takzvaný plzeňský paradox, který je přirovnáván ke středověkému paradoxu o Achillovi a želvě. To znáš, kdy Achilles nikdy nedožene želvu, která je o nějaký kousek před ním, protože když přijde na její místo, tak želva zase už má nějaký kousek. A to je právě plzeňský paradox, takový matematický paradox, kdy osoba A a osoba B chtějí dojít ve stejnou dobu na stejné místo. Mm-hmm. Osoba B jasně deklaruje, že půjde déle, a přesto posílá osobu A napřed. Říká, jdi, já půjdu díl. Jo? A přitom... Jo, to je, ale tak nemusíte tomu rozumět, nicméně Plzeňané tomu rozumí. Plzeňané tomu rozumí, protože Plzeň vždycky patřila v matematice ke světové špičce, přestože se k tomu nikdy nějak zvlášť nehlásila. Například málo kdo ví, že Táleto, se říká, že jo, Táleto je z Plzně.
1: Táleto.
2: Ale přitom Táletovou kružnici se učíme všichni už na základní škole. Takže Plzeňané opravdu mají spoustu takových zajímavých věcí, o kterých
1: Pánové,
2: málo kdo ví.
1: A s tímhle jezdíte do těch školek? Ano.
3: Do Dobřan s tím jezdíme.
2: S tímhle jezdíme do těch Dobřan, až ve školkách hrajeme písničky pro děcka.
1: A nemohli byste si napravit reputaci, že byste tam střihli nějakou pro děcka a šli byste?
2: No. A možná bychom mohli jít rovnou, vlastně ne?
1: Ne, mně se to líbilo, ale já to nestačil všechno pojmout, samozřejmě.
0: Vy jste živý protipol distanční výuky, přátelé. Protože to je, vy ten kontakt s těma dětma, ty vás musí sežrat úplně, to je úžasný, tohle se nedá přenášet při distanční, já teda jsem takový zastánce toho, že vůbec ta distanční výuka je taková, třeba u nás v hudbě to je taky tragédie, že jo.
1: A ty jsi ale učil distančně, nebo
0: no,
1: ne?
0: No jo, no tak já zaprvé nejsem pedagog, teda dělám kurzy, to je pravda, tak ty jsem dělal teda distančně, to prostě v životě nemůžeš to zvládnout
1: no,
0: tak, jako
1: když... No, protože tím šmicem ho nemůžeš vzít, když je to distančně, že jo? To je...
0: Já svoje kurzisty nebiju. Ne, v žádném případě.
1: Já jsem si myslel, že každý učitel houslí...
0: To bývávalo za našich mladých časů. Musí? Mě taky občas švihli. No, ale to dneska neexistuje, že jo? To vůbec nejde... Ale prostě ten živý kontakt je nenahraditelný, což zaplať pánbu, protože jinak bys už z nás byli, jinak bychom se začali blížit, což občas se blížíme k RUR, že jo, malinko. Jo.
1: RUR?
0: No, tak si to přečti. Válka z mloky, že jo. Mně to začíná ta technologie už někdy, říkám, tyjo, tohle si nás jednou převálcuje a začne to samo o sobě žít, tak jsme vyřízený, že jo. Protože podívej se, co všecko musíš umět, kolik čipů, kolik karet, kolik všeho. Já nevím,
1: jak tyhle ty vzdělaný lidi neměl zvát dneska do toho dýchánku.
0: Já jsem z nich úplně vyřízený. To znamená, to, že zahraju na housle, je pořád ještě krásný, protože ono to všecko už může z něčeho hrát. Jako, že jo. Oni to dneska nasamplujou, udělají, ale ten živý kontakt naštěstí žádný ten stroj ještě nevymyslel, což je velká výhoda. Takže jenom proto navazuju na váš, co jste teď řekli, že vy jste ten protipol té distanční výuky, protože vy potřebujete ten kontakt s těma dětskama a tohle, oni vás musí, podle mě, to musí pro ně být zážitek.
2: Jo, to my hrajeme pro děti rádi i pro dospělí. No. Mimochodem, nevím teda, pane Svěcený, jestli víte o tom, že tu písničku, tu první, kterou jsme tady teda slyšeli, že vám ji teda někdo ukradl.
1: Jo.
2: Já jsem ji potom slyšel od, myslím, že se to jmenuje Police, ta kapela a Sting, jo. Ale to teda, nejste sám, protože ono se to jakoby v showbiznesu děje hodně. My jsme teda zjistili skoro okolnosti, jak jsme pátrali po té Plzni, že jistá anglická heavy metalová kapela ukradla název původně plzeňské punkové formaci, která si dala název podle bujarých večírků, na nich z nedostatku financí pili hlavně Okenu. A říkali si Iron Maiden.
3: No, já vím ještě jeden takový, vám bude bližší, protože je to přece jenom
1: klasická. Přátelé, nezlobte se, vy vždycky začnete tak poučně. Já vám vysím na rtech a pak řeknete takovou hovadinu.
3: Že to je pravda, to je pravda. To je
0: ne, to mají okoukaný z televize. To takhle funguje dneska zcela běžně.
3: My jsme poslouchali tři dýchánky před tímto.
0: Tak tam taky většina věcí začne slušně a potom to, pak z toho vyleze úplná kravina, že jo?
1: A co prostě, chtěl říct Lahoda teda?
3: Ne, já jsem ještě chtěl říct panu Svěcenému, to bude bližší, to je přímo orchestr Bohumil Alexi, který hrával tady začátkem minulého století v Lázních Karlsbad, Marienbad, tak ti si chtěli pro změnu, jak říkal Willem s tím Iron Maiden, tak oni si chtěli do názvu kapely dát jméno svého kapelníka Bohumila Lexi, zkráceně B. Lexi a přídomek Bát, jakože lázně, jo, vznikl B. Lexa Bát. Black Sabbath. Jo, takže Black Sabbath. Taky takováhle nepříjemnost se přihodilo s tím krádeží.
1: No, pánové, já jsem strašně rád, že jste navštívili neočekávaný dýchánek. Shodou okolností jste tady naposledy, takže možná...
2: Takže my bychom se rozloučili písničkou Rozhlas, kterou jsme...

0: kterou jsme napsali speciálně pro dnešní den.
1: Rozhlas?
0: Rozhlas, no. Jsme v rozhlase.
1: Nebo... A vy budete teď zpívat písničku Rozhlas?
0: No, jestli to stihneme, než nás praštíš.
2: než nás vyženete tady odsud, no tak...
1: No, drazí přátelé, posloucháte jsme... velmi neočekávaný dýchánek. Udělal jsem tu chybu, že jsem do dýchánku pozval dva jinak velmi slušné lidi, oba dva bývalé členy, už jaky vyrazili divadla Josefa Kajetána Tyla. Pan Vilém Dubnička, který píše texty a píše krásné texty, a pan Zdeněk Lahoda, který je mimochodem také operní pěvec, že ano?
2: Bývalý.
1: Bývalý, ale skvělý, musím říci. To byl ještě slušný člověk tehdy. A který hraje na několik hudebních nástrojů, skládá muziku. A teď uslyšíme na úplný závěr pravděpodobně píseň, která byla vytvořena na počest asi Českého rozhlasu v Plzni. Já jsem ji neslyšel, takže kdybyste už neslyšeli nikdy neočekávaný dýchánek, tak za to může Lahoda s Dubničkou. Pánové, máte slovo, kterého se trochu bojím.
2: A to bude zpívané slovo, to není tak nebezpečné.
1: No.
0: V mém případě možná trošku, jo. Ale...
1: Jak pro koho?

0: Podvečer unaven usínám v obýváku.
1: Mozek mi masírují módní masmédia.
0: Já tajně otáčím knoflíkem u rádia.
1: Červená světla rožla se.
0: Červená světla v rozhlase.

0: den, řekne redaktor mikrofonu.
1: Dobrý den, milí přátelé, vítejte u neočekávaného dýchánku.
2: Zašumí to, jako by roztáhl oponu.
0: Ty kráčíš tam tudy, on tu a za studia.
2: Quo vadis. Kam ten svět směřuje, dozvíš se ze studia.
0: Po estetice, po kráse.
2: Volám po estetice v rozhlase.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.

Dobrý podvečer, při poslechu pořadu, který nabízí to nejlepší z country české i zahraniční, vás vítá Petr Vacek. Na úvod nás zavedli legendární Rangers do Denveru a před námi je další trojice písniček. Cadillac si z Greenhorn zaspívá Honza Vyčítal. Dále je připraven muzikant, jehož umělecké osudy jsou také svázány především s touto českou country legendou, multiinstrumentalista Petr Kocman. A Fešáci zahrají písničku, kterou si složili k 33. narozeninám. Jmenuje se 33 let.

kastle hranatou a druhou půlku kulatou měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

vás Harley, co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: Country jízdě speciál hráli a zpívali fešáci. A přesuneme se teď na americkou country scénu, tedy přímo do kolébky country a nabídnu vám velkou tamní hvězdu. Lynn Anderson v roce 1971 získala cenu Grammy a proslavila se zejména písničkou Rose Garden, podle níž byla pojmenována i celá velmi úspěšná kolekce. Dále v tom následujícím bloku písniček uslyšíte kroužek v podání lokálky, domažliští country dědou se představí se svou bulačinou a nabídneme vám i Johnnyho Cashe a Pavla Bobka.
1: Country jízda speciál. To nejlepší z české i zahraniční country.

zpíval Pavel Bobek, písnička se jmenovala 90 dnů. V Country zde speciál jsou už připraveny dva bluegrassové kousky. S písničkou Starodávna se představí skupina Sem tam a dostane se i na úspěšnou plzeňskou skupinu COP. Jak říká kapelník COPu Míša Leicht, písnička Klíč ke vzpomínkám byla inspirována pobytem kapely v Rusku.

0: Plzeňský COP odstartoval bloček regionálních kapel. V dnešní country zde speciál vám teď zahrají Maracas. To je skupina z Ostrova nad Ohří, která se věnuje moderní country. Následovat bude písnička Tak se měj, tu zahraje plzeňská bluegrassová karabína a Trepka, tedy trampská pekelnická kapela z Nejtku, se vám připomene písničkou Sudička.
1: Country jízda speciál z našeho regionu.

No a to je z dnešní Country jízdy speciál téměř vše. Ještě předtím, než vám ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme zprávy, uslyšíte další klasickou melodii v podání Davea Dudleyho. Jmenuje se Six Days on the Road. Představí se vám také A.G. Fleck a tu úplně poslední melodii obstará další country legenda, zpěvák Kris Kristofferson.

písničku stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sním

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zlonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Už delší dobu jsem nebyl na Jindřichohradecku a tak to v dnešním Vltavínu napravíme. Dá se říci, že za chvíli po písničce vezmu mikrofon a vyrazíme ven a celý Vltavín odvysíláme z terénu. Nejdříve vás vezmu nad Děbolín, přesněji na Rýdův kopec. Tam stojí od roku 2015 rozhledna. Je vysoká 33 metrů a díky své netradiční trojúhelníkovité konstrukci patří mezi nepřehlednutelná místa v krajině. A pak se opět ponoříme do historie jihočeských hranic a při té příležitosti jsem si uvědomil, že od roku 1918 nevzniklo příliš mnoho nových měst nebo obcí. V jižních Čechách to byly například Holečkov v roce 1925 a České Velenice v roce 1922. Byť ty byly založeny na základě osad už vzniklých dříve. A právě o nich a území Vitoraska bude mimo jiné řeč po návštěvě Rýdova kopce.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: S Vladimírem Mariškou stojíme na Rýdově kopci u rozhledny, která se jmenuje stejně?
1: No ano, rozhledna na Rýdově kopce, ale obecní název je Trigon. A víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Jináč tomu domácí říkají poset.
0: On ten trigonometrický měřící bod to připomíná skutečně a ono je to v podstatě i ze tří materiálů. Tady vidím železnou tubusovou konstrukci, kamení a dřevo.
1: Je to unikátní skvost, protože není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako trigon. Většinou je to na čtyř úhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly a má to teda obrovský pevný základ, taky kamenný a betonový. No a tu busy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. No.
0: Ano, to byla červeno-bílá tyč, pomalovaná.
1: To byly dřevěný klasický trojky, jo, s nějakým tím bodem a to byly geodetický body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě a byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu, že jo.
0: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
0: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. A jak jsem říkal, tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře.
0: Mimochodem, co to je za dřevo?
1: Tohleto já vám přesně řeknu, mám za to, že to je nějaká borovice, jestli to je kanadská nebo něco takového. No, hlavně to musí být smolnatý dřevo, aby vydrželo. Pokud by to byl smrk, tak ten odchází, ten hnije. Takže většinou se používá dřevo, který je smolnatý modřín, borovice. Jako to mají třeba v Rakousku, že jo, ty selské stavby, všechno z modřínu, aby to přečkalo věky. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, které pokud je počasí, jsou viditelné.
0: Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Ne, bohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se zastupitelstvo, lépe řečeno rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
0: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
2: Jsme tu poprvé.
0: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
2: Já hodně.
0: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
2: Teď jdeme dolů po dřevěných.
0: A vy jste odkud?
2: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
0: Takže na výletě.
2: No, spojili jsme příjemné s užitečným.
0: A vrátíte se někdy?
2: Asi jo.
3: Jo.
0: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Teď se díváme jižním směrem, to znamená tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelinský věže.
0: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Tamhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
0: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: S tím, že bohužel nevidíme, jak je opar, nevidíme nejvyšší kopec vrchoviny, to je Javořice, ta by měla být tímto směrem se stožárem, to je nejvyšší přes 1000 metrů, to je vlastně dominanta celé této oblasti.
0: Jižně už vidím Třeboňskou pánev.
1: Já jsem fanatik do těchto věcí. Pamatuju si na studentská léta v Českých Budějovicích, kdy nás jedna profesorka vyhnala půlce listopadu. Vyrazili jsme s kamarádem hledat vltavíny a pak jsme potkali tuto paní na kleti, tak nás vyhnala na rozhlednu, protože byl tak kouzelný den, že byly skutečně vidět Alpy s nejvyšším vrcholem Dachsteinem. Takže je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes opět projdeme část historie nejenom jihočeských hranic. Jihočeských ano, ale tentokrát přihlédneme i vlastně na celou tu stranu jižní a západní a severozápadní. Proč? Protože my už jsme zmínili v jednom z minulých dílů, že konstituování hraničních oblastí nebylo ani tak v tom roce 1918-1919, ale v některých případech se muselo čekat až na Saint-Germainskou dohodu 1920. A pak je tu ještě jeden mezník, Lokarnské dohody 1925. Mimochodem na toto jednání tenkrát v roce 1925, tedy dávno, dávno před Mnichovem, nebyl náš ministr zahraničí Edvard Beneš vůbec připuštěn, musel sedět v předsálí. Ale já se musím zeptat a ptám se opět Jana Cíglbaura, publicisty a historika, proč se vlastně muselo čekat na nějaké mezinárodní konference a na nějaké mezinárodní dohody?
1: Tak to nebylo jednoduché, když se rozpadá nějaký velký státní útvar a teď ho nahrazují nové menší státy jako nástupnické státy a vždycky při takovým procesu hrozí občanské války, nepokoje a další velké konflikty. A po té zkušenosti válečné s první světovou válkou, tak nikdo nechtěl znovu nějaký velký evropský konflikt. Je třeba teda si připomenout, že ještě v době války, hlavně na počátku, tak ty později vítězné mocnosti tak neměly za cíl rozbít Rakousko-Uhersko. V jejich očích tady byl potřeba nějaký silný útvar jako protiváha, ať už Německu nebo Rusku a tak dále. A když se Rakousko-Uhersko tedy rozpadalo a vzniklo Československo a vznikaly nějaké první návrhy vlastně jeho státního území, tak tam došlo k jedné z mnoha paradoxních situací, kdy sice americký prezident Wilson, že jo, prohlásil to právo národů na sebeurčení a teď tady vzniklo Československo jako taková zmenšenina té rakousko-uherské mnohonárodnostní monarchie. Němci, Maďaři a tak dále. A teď navíc se ukázalo, že těch Němců v tom Československu budoucím bude více než třeba Slováků. Tak jak to, že Československo, tak tehdy, že jo, vznikl ten československý národ. A teď ty samotné hranice. Ještě s těmi českými zeměmi, Čechy, Morava, zbytek toho Slezska, nebyl takový nějaký problém, jako právě s tím východem Slovensko a Podkarpatská Rus, což v podstatě nikdy za těch, když přehlédneme nějaký raný středověk a podobně, tak těm Čechám, tomu Českému království nepatřilo. Byla to oblast Horních Uher. A jak každý asi ví, tak ty první roky existence republiky tak byly sváděny o Maďarsko ještě tvrdé boje. Ta válka vlastně pro nás hned neskončila tím říjnem 1918. A tak, jako se bojovalo v českém a moravském pohraničí na konci roku 1918, tak o to Slovensko probíhaly boje ještě právě v letech 1919 a 20. A mezinárodní smlouvy, které uznají ty velké mocnosti, hlavně ty vítězné, tak teprve přinášely nějakou záruku jasné deklarace těch státních hranic, které nikdo nesmí narušovat, nikdo nesmí spochybňovat. To byla Versailleská mírová smlouva a Saint-Germainská mírová smlouva, obě dvě podepsány v roce 1919 jak s Německem, tak Rakouskem. A jejich platnost vlastně začala až v létě 1920. A do té doby právě byly ty nejrůznější nepokoje a vojenská ostrá hranic a nebylo to úplně ještě jisté, jak to vlastně všechno dopadne. Zároveň tehdy mohl začít proces toho vlastního ustanovování těch hranic, to znamená vyměřování hranic, těch hraničních mezníků, přesné vlastně určení, co komu patří. Tohle to je území Československa, tohle to Maďarska a tak dále. A to trvalo hrozně dlouho a muselo to být zase pod drobnohledem mezinárodních rozhraničovacích komisí. Tam byli zástupci všech těch vítězných mocností, včetně třeba zástupců Japonska a tak dále. A ti se všichni tady pohybovali. A to vytyčování těch hranic třeba jenom na té rakouské hranici trvalo někdy do roku 1926, na té německé hranici, ať už bavorská hranice, saská hranice, slezská hranice, tak to trvalo až do poloviny 30. let. A dokonce až do zániku první republiky, do Mnichovské dohody, nikdy nebyla smlouva s Německem o průběhu státních hranic ratifikována. Takže vlastně ani se to nestihlo všechno dotáhnout tak, jak bylo v plánu.
0: Já jsem zmínil to Locarno schválně, protože na této konferenci v roce 1925 bylo jasně dáno, jak budou vypadat západní hranice Německa, ale zazněla tam důležitá věta i rezime, že východní hranice mohou být a budou podrobeny diskuzi v příštích letech. To znamená, to přesně odpovídá tomu, že vlastně jsme neměli ratifikovanou smlouvu a hlavně po tom následujícímu vývoji na konci těch 30. let, kdy toho všeho zneužil nacismus.
1: Právě na základě toho nebyla hlavně z Německa vůle tu dohodu ratifikovat. Opravdu si jasně stanovit a říct natvrdo, že takhle tady bude ta hranice probíhat už navždy. A pak se to přesně, jak říkáš, obrátilo proti Československu v roce 1938.
0: Já jsem si vybral toto místo tady v klidu, v centru Českých Budějovic, v parku, kde tady chodí lidé, odpočívají, sedí na trávě, na lavičkách, studují, vozí děti, mají své běžné denní všední starosti a myslím, že nad hranicemi našeho státu nikdo asi z těch, co tady jsou okolo, vůbec nepřemýšlí, možná vůbec celý život nepřemýšlel. Přitom, jak jsou důležité, právě proto, aby ti lidé tady mohli v klidu, byť jsme v takzvaném schengenském prostoru, byť de facto ty hranice v současné době nevnímáme tak, že nějakým způsobem existovaly, tak přece jenom, jak jsou důležité. Protože i když jsou, dejme tomu teď, v roce 2026, jenom na papíře, přece jenom je nutné je mít.

0: Posloucháte Vltavín a teď už se od v podstatě mezinárodní teorie a praxe přesuneme zpátky do jižních Čech, protože tady se opět ukazovalo, byť jsme hranice v určitém slova smyslu po vstupu do šengenského prostoru zrušili, tak v zápětí přišli, nebo vypadalo to, že přijdou nějaké uprchlické vlny, v zápětí přišel covid a tak dále a tak dále a opět se ukazuje, že bez těch hranic prostě nemůžeme fungovat. Tak se pojďme přenést zpátky na přelom 20. let minulého století. Jak to tady vypadalo v těch jihočeských končinách?
1: Tak my jsme opustili minule jihočeskou hranici na jaře 1919, kdy proběhla měnová odluka a vznikla československá koruna. Na nějakou dobu se ty staré bankovky rakousko-uherské staly nejpašovanějším zbožím přes rakouskou hranici. Tehdy na hranicích byly ještě vojenské útvary obnovené vlastně na základě rakousko-uherské armády, to znamená v našem případě 91. pěší pluk, 29. střelecký pěší pluk, 11. písecký a tak dále. No ale teď už právě v tom roce 1919 tak se rozhořely ty tvrdé boje o Slovensko s maďarskými jednotkami a tam bylo urychleně nutné přesunout co nejvíce vojenských útvarů z Čech a Moravy právě tam. Sice už se začaly konečně vracet i legionářské útvary, ale byly rovnou v podstatě nasazovány právě na tohleto nové bojiště. Kromě toho bojovalo se také o Těšínsko s Polskem a tak dále. A i tady ty naše domácí české útvary se musely na to Slovensko přesunout. Nebylo ale možné úplně nechat tu rakouskou hranici bez dozoru. Finanční stráž ještě existovala, ale ve velice slabých počtech. Stále ještě nebyla v platnosti Sanžirmarská mírová smlouva. Stále hrozilo nějaké riziko i ze strany Rakouska po těch událostech na konci roku 1918. A republika, nebo řekněme velení československé armády, teď našlo nový způsob, jak tohleto vyřešit. A to řešení se nalézalo v Itálii. V Itálii v této době byly tisíce zajatců rakousko-uherské armády, kteří pocházeli z Čech, ať to byli Češi nebo čeští Němci. V případě třeba těch Čechů byli to lidé, kteří z nějakých důvodů nestihli nebo neměli možnost anebo nechtěli vstoupit do československých legií a zůstávali tam v těch zajateckých táborech. A teď se řešil problém, jak je dostat domů do Československa. A po dohodě s Itálií se to vyřešilo stavěním takzvaných domobraneckých praporů přímo v těch zajateckých táborech v Itálii. Ty domobranecké prapory, každý měl přibližně tisícovku chlapů, bylo jich postaveno téměř 60, takže řekněme, že 60 tisíc prostě těch bývalých zajatců se v rámci domobraneckých praporů začaly vracet do Československa. Značná část těch transportů praporů procházela právě Budějovicema, železniční tratí, že jo, to byla vlastně brána od toho jihu do Československa. A tihleti vojáci, domobranci, po tom návratu nebyli demobilizovaní a poslaní domů, ale zůstávali dál v armádě jako součást československé armády, byli vyzbrojeni a právě teď byli nasazeni na těch hranicích výměnou za to domácí vojsko, které okamžitě muselo jít bojovat na to Slovensko. Jo, a týkalo se to vlastně celých hranic Čech, Moravy, i na to Slovensko se dostali. Takže tyhle ty útvary přicházely jak na rakouskou hranici, tak na bavorskou, saskou a tak dále. Různě se ještě střídali, že během toho léta 1919 i to jeho české pohraničí tyhle ty domobranci obsadili a převzali tu ostrahu hranic jak vojenskou, tak řekněme policejní nebo celní po těch jednotkách domácího vojska. S těmi domobranci byly nejrůznější problémy, zvláště z útvary z prapory, které byly stavěny jako poslední, měly čísla 50 a výše. Ty se objevily tady v jižních Čechách z archiválí. Víme, že tam byly problémy právě třeba díky tomu, že v nich byli i vojáci německé národnosti. Občas se stalo, že ti vojáci odmítli třeba složit přísahu věrnosti republice. Byla řada stížností na chování vojáků, na nedisciplovanost a nebo že se nesnaží nějak potírat pašeráctví a naopak místní pašerákům ještě pomáhají. Přesto tam byly i útvary, které byly, řekněme, zodpovědnější nebo které byly držené na nějaké vyšší úrovni. Ty spolehlivější jednotky byly primárně určovány ke střežení hranice, o které už tehdy bylo jasné, nebo předpokládalo se, že se posune. V našem případě to bylo Vitorasko. S platností Sanžermarské mírové smlouvy v létě 1920 byly připojeny na rakouské hranici tři takové malé oblasti. Česká část Vitoraska, část Valdická a předmostí Bratislavy Petržalka. A na té staré vitoraské hranici právě ti domobranci teď až do toho léta 1920 byli. A Vitorasko v každé době bylo takovou nejchudší oblastí jižních Čech. A i díky tomu, tak právě v této době, tak to pašeráctví tam hodně bujelo, pašovalo se tam všechno možné, potraviny, hlavně potraviny. Dá se říct, že to do jisté míry řešilo existenční problémy těch lidí, co tam žili, protože ten hlad tam opravdu byl. A docházelo tam k srážkám, přestřelkám s pašeráky. Taková proslulá vesnice pašeráků, tak byla Rabšach na Vitorasku. Odtud víme zase z archiválí, že přímo z Rabšachu pocházeli hned tři pašeráci, kteří byli tady během těch potyček zastřeleni, nebo kteří prostě přitom padli, takže tam ty ztráty na životech byly také. Na druhé straně z řad těch domobranců, kromě nějakých raněných, tak tady na té jihočeské hranici vlastně přišel o život jenom jeden jediný, a to ještě takovým zvláštním způsobem. Byl to domobranec, do kterého u tvrze Cukenštejn u Nových Hradů při bouřce udeřil blesk.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Vltavín. Z našeho studia dnes se opět věnujeme hranicím a jihočeským hranicím jako takovým. Když se vrátíme do 20. let, nebo na přelom roku 1919-1920-1921, když jsme zmínili Vitorasko, asi bychom ho měli trochu územně upřesnit, o jaké území šlo, o jakou rozlohu, o jakou část jihočeské hranice. A hlavně napadá mě v této souvislosti jeden z mála vzniklů nových měst v minulém století tady na jihu Čech, a sice České Velenice.
1: No, je to tak, tehdy vlastně teprve vznikají Velenice, tak jak je známe. Do té doby to bylo, řekněme, malé předměstí Gmindu a hlavně několik osad samostatných, ale důležitý tam byl ten železniční uzel a ty železniční dílny, které připadly Československu, a proto tam vlastně Velenice vznikly. To historické Vitorasko nebylo nebo není jenom ta česká část, která dodnes teda patří České republice, ale i část, která zůstala v Rakousku. A v těch osadách, které připojeny byly, tak to obyvatelstvo většinově mluvilo česky. Ta jazyková struktura se tady hodně mísila, ale co tam bylo důležité pro tu republiku, tak byl ten železniční úzel, a proto k tomu připojení hlavně došlo. No, vlastně ze strategických důvodů, stejně jako to předmostí Petržalka u Bratislavy.
0: Dobře, čili jsme v létě 1920, odcházejí domobranci a nastupuje už nově ustanovená finanční stráž?
1: Tady v jižních Čechách, tak domobranci odcházejí v červenci 1920 a pak jsou konečně tedy demobilizováni a jdou domů. Vchází vlastně v platnost Tanžemarská mírová smlouva a Ostrá hranic přichází na mírový stav, kdy to v podstatě přebírá finanční stráž. Armáda se stahuje od hranic, zůstávají posádky v pohraničních městech, třeba v Kaplici, ve Vimperku a tak dále, ale pouze pro případ nějakého nutného zásahu. Ta finanční stráž už tady nějakou dobu byla, ale teda v malých počtech. A teď vlastně teprve po návratu legionářů domů do Československa, tak může být dosaženo těch potřebných počtů. Republika i vlastně tehdy takhle řešila problém, jak se o ty legionáře postarat. Až se vrátí domů, nemohli všichni zůstat v armádě, že jo, tak obrovskou armádu republika živit nemohla. A zároveň bylo třeba jednak se jim, řekněme, odměnit nějak se prostě o ně postarat za to, že vlastně tu republiku vybojovali. A v první řadě tak legionářům byla nabízena místa, řekněme, ve státních službách, hlavně v řadách četnictva a finanční stráže. Pro vstup do finanční stráže sice existovaly poměrně přísné podmínky, ten zájemce musel mít nějaký minimální věk, musel mít odsloužené roky ve vojsku, nesměl být ženatý, musel mít nějaký stupeň dosaženého vzdělání a tak dále, ale z toho všeho tak se legionářům dávaly úlevy. Jo, pokud přišel legionář, že chce k finanční stráži, chybělo mu dostatečné vzdělání, tak většinou ho tak jako tak přijali. Takže díky tomu, díky legionářům se to rychle podařilo naplnit a skutečně ještě ta polovina 20. let, tak dá se říct, že možná až 90% příslušníků finanční stráže byli bývalí legionáři. Zároveň ale došlo k paradoxní situaci tím, že velitelé, ten řekněme velící kádr finanční stráže, ať už velitelé těch jednotlivých oddělení jako nejnižší nějaké jednotky přímo na té hranici a velitelé nebo šéfové inspektorátů finanční stráže, po které už jako spadal nějaký větší úsek několik těch oddělení, tak museli být přeci jenom už zkušení úředníci. A dost často to tam právě byli už staří příslušníci finanční stráže z Rakouska-Uherska. No a teď došlo vlastně k tomu, že ty velitelé byli, jak se tehdy říkalo, staří Austriáci, kteří vlastně to Rakousko-Uhersko hájili na těch hranicích až do posledního dne a pod sebou jako podřízené měli většinou mladé legionáře. Takže tam samozřejmě byla řada nesvárů, máme o tom spousta prostě písemných zpráv a materiálů, ale nakonec nějak se to všechno nějak ustálilo, oni všichni byli nakonec na jedné lodi a dokázali spolu nějak fungovat.

0: Já jsem poměrně dlouhou dobu se díval na První republiku stylem, že asi nejúžasnějších bylo těch prvních 10-12 let existence První republiky od toho roku 1918 až de facto po krizi 1929-30, než to sem došlo. Že to byla ta nejúžasnější doba, kdy se povedlo udělat mnoho práce, mnoho se toho postavilo, konstituovalo se to celé tady, udrželo se to ekonomicky i politicky v tu dobu. A až jsem si někdy pak říkal, jestli já si toto období až příliš neidealizuji, protože cokoliv bylo z 20. let, tak pro mě bylo nedotknutelné, bylo svaté, bylo to úžasné. Ale no, ono to asi tak není.
1: No právě, no, to jako do dneška jako trvá takový ten ideál té první republiky, a ono to tak rozhodně ideální nebylo. A zrovna na příkladu té finanční stráže se dá krásně ukázat, jak ta ideální republika vlastně fungovala, ale to bude na delší povídání, to si nechám radši na příště.
0: Dobře, začněme to kouskovat. Co se tou dobou nejvíce pašovalo, když už tedy koukneme na to, co nebylo ideální?
1: A potom pašování peněz, což ještě bylo za toho vojenského střežení, tak se první leta, první polovinu 20. let, tak nejpašovanější zboží na rakouské hranici, tak byly potraviny. Potraviny všeho druhu, a to ve směru z Československa do Rakouska. Rakousko, jak byl poražený stát a byla tam ta obrovská inflace, tak tam byl velký hlad a potraviny se tam předplácely neuvěřitelnýma částkama a spousta lidí, kteří hold viděli nějakou příležitost, tak skupovali ve velkém potraviny v českém pohraničí a pašovali je do Rakouska. Dokonce to vedlo tak daleko, že československá vláda v jednu chvíli vyhlásila stanné právo na nezákonné vyvážení potravin z českého území, takže teoreticky takový dopadený pašerák mohl být potrestán i trestem smrti, což teda se nestalo. Ale finanční stráž v těch svých prvních letech tak tady řešila hlavně to pašování potravin. Jinak jak rozsáhlé to pašování bylo, tak máme nějaké statistiky z celé éry první republiky. Nejhorší právě tady ty první leta, těch prvních pár kritických roků. Pod finanční ředitelství Budějovice tehdy spadal úsek, který přibližně odpovídal dnešní hranici jeho českého kraje na těch rakouských hranicích, nějakých 300 kilometrů. A jenom třeba v roce 1923, což byl takový asi nejhorší rok, tak na tomhletom úseku té jeho české hranice tak bylo zadrženo asi více než 3000 pašeráků, jo, což je obrovské číslo. Ono na první pohled se zdá, že tam teda asi pašoval úplně každý, ale ono přeci jenom, když do těch statistik pak jdeme podrobněji, tak finanční stráž tehdy pašeráky dělila na tři takové hlavní kategorie. Nejpočetnější

0: Nejčastějšími byli takzvaní příležitostní pašeráci, což byli lidé, kteří přecházeli státní hranici legálně za účelem povolání, prací nebo tam měli nějaké hospodářské pozemky, o které se starali. A když už byli na tom území cizího státu, tak si tam třeba pro vlastní potřebu koupili, pořídili něco, co u nás bylo nedostatkové nebo drahé, nebo naopak, a nechtělo se jim za to na hranicích platit clo. No a když je náhodou přitom financ přistihl, pokutoval, tak už to spadalo vlastně do toho pašeráctví a do té statistiky. Daleko méně početní, ale o to nebezpečnější byli řemeslní pašeráci, pro které to pašování, ať už potravin nebo čehokoliv jiného, tak se stalo pravidelným přivýdělkem, někdy i hlavním povoláním. Tihleti lidé dost často chodili ozbrojeni, s nima právě docházelo zase k různým přestřelkám a srážkám. No a pak třetí skupina, tak té říkali průmysloví pašeráci. A to je něco jako dnes, to byli různí podvodníci, podnikatelé, kteří se pokoušeli různými podvody, ať už paděláním listin nebo uplácením, vyvážet neproclené zboží ve velkém, někdy dokonce v celých vagonech. Dokonce nějakou dobu bylo v českém pohraničí pozorován takový fenomén zakládání malých výrobních dílen a podniků blízko státních hranic, už s jasným záměrem pak tu svoji komoditu tajně nějak dostávat za hranice bez proclení. No, takže to tolik tomu rozsahu. Ale už někdy kolem té poloviny 20. let, tak se ta situace přeci jenom uklidnila. Jednak situace v Rakousku, ten hlad, ta velká poptávka po potravinách taková nebyla. A i ty statistiky toho pašování začínají rychle klesat. Jo? Takže ta konsolidace trvala těch nějakých prvních, řekněme, 5 let po vzniku republiky a po konci první světové války.
1: Takže to sundování růžových brýlí nás čeká i příště v dalším Vltavínu, kdy si postupně odkryjeme další černá místa historie jihočeského pohraničí s publicistou Janem Cíglbaurem.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Poslanci přerušili projednávání novely stavebního zákona ve druhém čtení. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewa Bakera v Bílém domě.
2: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
0: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Předloha podle nich taky umožní skrz snazší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. Koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. Větší firmy s fotovoltaikou naráží na fyzické limity přenosové soustavy. Někteří distributoři jim kvůli tomu žádosti o připojení zamítají nebo jim nepovolují prodávat přetoky do sítě. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, asi 13% z celkového počtu. Pre distribuce problém řeší menší míře, říká Jan Bílek z tiskového oddělení Pre.
3: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
0: V Praze se totiž neočekává výstavba větrných elektráren nebo solárních parků. ČES jako třetí distributor na naše dotazy zatím neodpověděl. Ve Zlíně dnes začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež na tamním chodníku slávy. Přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Lížcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
4: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
0: Festival potrvá do 3. června.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 opatrně před omezením u Brna ve směru na Prahu na kilometru 196,5 se střetla dvě nákladní auta. Místo je ale s opatrností průjezdné. Na nehodu pozor na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně, za Lišovem u odbočky na Štěpánkovice. Osobní auto srazilo zvěř, na místo míří policisté, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
6: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte s Dvojkou, a to ve čtvrtek 28. května. Vilémům a Williamům přejeme všechno nej k dnešnímu svátku a posíláme Petra Muka. Na písničku Neusínej, jak příhodné. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. Hezké dobré ráno vám přejeme, podíváme se do dnešních českých novin, a to v 5 hodin a 8 minut. Za dovolenou u Jadranu Češi zaplatí tuto letní sezonu víc, ať už poletí letadlem, a nebo využijí vlastní auto. Například cesta vozem do Chorvatska a zpět letos vyjde až o 1200 korun dráž než loni, píše dnešní Právo. Spoření na penzi má sice 3,9 milionu lidí, ale většina z nich prakticky netuší, jak se tam s jejich penězi zachází. Neznají poplatky ani výnosy a nadhodnocují efekt státních příspěvků. Unikátní průzkum společnosti PAK Research ukazuje, jak málo uživatelé vědí o systému, který jim spravuje 660 miliard korun a do něhož stát lije 18 miliard ročně. Lidé do penzíka podle aktuálních údajů ministerstva financí ukládají v průměru skoro 100 tisíc korun měsíčně. Od státu navíc dostanou 20% této sumy, tedy asi 200. Přitom ale 8 z 10 neví, kolik jim tento produkt vynáší a jen 3% znají výši poplatku, který si z uložených peněz penzijní společnosti berou. Zároveň se mylně domnívají, že státní příspěvek je pro výnos penzijního spoření zásadní. O tom píší Hospodářské noviny. 5,5letý kříženec vlčáka a rottweilera Ron loni v únoru dokázal, že není jen obyčejným čtyřnohým parťákem. V naprosto kritické situaci totiž zachránil život své majitelce Lence Svozílíkové z Vyškovska, když štěkal tak moc, že zalarmoval pomoc. Žena žije na polosamotě v chatové oblasti. Osudného dne šla do dřevníku, když po cestě omdlela, bezvládně upadla na zem a zlomila si češku v koleni. Zraněná zůstala ležet venku v mrazu. Stmívalo se a v zimním období by ji tam pravděpodobně nikdo nenašel několik dnů. O pomoc volala téměř hodinu. Ron svým vytrvalým štěkotem u plotu upozornil kolem jdoucí policejní hlídku a následně policisty dovedl přímo ke zraněné ženě. Doslova mi zachránil život, uvědomuje se právě Svozilíková. Od neziskové organizace Animal Eye získal nyní čtyřnohý parťák za hrdinský čin ocenění v anketě Statečné psí srdce v kategorii Záchranný čin neslužebních psů lajků. Tak to je téma dnešní Mladé fronty dnes. A teď už Eva Farna.
1: Mám prostě

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí, pokračujeme dál, tentokrát s Filem Kolincem na Dvojce.

Hezké dobré ráno. Dnes je svátek svatého Bernarda, což je patron horolezců a lyžařů a také Mezinárodní den počítačů. První zemí, která u nás zřídila konzulát, byly Spojené státy americké. Mluvit dobře anglicky bylo v té době u nás velmi vzácné. A kdy to bylo? V roce 1869. A teď se podíváme do roku 1905. To byla na tanečnici u Mikulášovic otevřena nejsevernější rozhledna v České republice. V roce 1930 byl v New Yorku otevřen mrakodrap Chrysler Building. Výškou 319 metrů překonal Eiffelovu věž v Paříži a rok byl nejvyšší budovou světa. O 7 let později byla založena německá automobilka Volkswagen AG. Ve Švýcarsku si odhlasovali, že provoz automobilů nemá být v neděli zakázán. Psal se rok 1978. O rok později Řecko podepsalo vstup do Evropského společenství. Členem je od roku 1980. A v roce 1993 bylo v Praze oficiálně otevřeno velvyslanectví Slovenské republiky. Přidáme ještě rok 2006. V Berlíně otevřeli nové hlavní nádraží. A teď už pokračujeme s Mekým Žbírkou. V slepých uličkách se ocitneme v 5 hodin a 21 minut a připomínám, že za chviličku už tu budou další aktuální zprávy a přání hezkého rána vám přináší Vojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Café Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Kamila Špráchalová. Je pro ní ještě stále důležitá etapa dětského hraní, nebo to později vnímala spíš jako komplikaci? Který její oblíbený spisovatel by byl nadšený z jejich vlastních úspěšných fejetonů a s kterou z velkých hollywoodských hvězd, které leta dabuje, by klidně šla na kafe? Na to se zeptám v Radio Café Vinohradská 12 a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firm do zabezpečení hranic pobaltských států. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změnu v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 000 korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby neznevýhodnilo rodiče dětí, které se nerodí do konce tohoto roku. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Francouzská vláda dnes mimořádně zasedne kvůli vlně vedra, která zasáhla západní a jižní Evropu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu avizoval, že ministři budou jednat o stavu podzemních vod a riziku lesních požárů. Výstraha před vysokými teplotami dál platí pro 17 francouzských regionů. V budově Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí z celé republiky. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se vyhněte překážce za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 24. kilometru leží na vozovce blíž neurčený předmět. Nehoda je na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně za Lišovem u odbočky na Štěpánkovice. A podobná nehoda, tedy srážka auta se zvěří, je na silnici 49 ze Zlína do Bizovic u zádveřic Rakové. Osobní auto srazilo zvěř a je tam omezený průjezd. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
5: Dobré ráno. Cítíte někdy, že život ostatních vypadá dokonaleji než ten váš? Právě i o nenaplněných očekáváních a nekonečném hledání štěstí a lásky je nová hra Patrika Hartla Blbka. Světovou premiéru má dnes večer ve studiu 2. Víc si řekneme za chviličku v reportáži u nás na Dvojce ve čtvrtek 28. května. A Vilémům a Williamům popřejeme všechno nej. Posíláme Backstreet Boys.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. Hezké dobré ráno. V posledních 4 letech jste ho mohli potkat na křtu nových knih anebo na televizní obrazovce v soutěži Stardance. Teď se Patrik Hartl znovu vrací do režisérského křesla. Ve studiu 2 představí svou novou hru Blbka. Světovou premiéru má právě dnes večer.
1: Procházíme hormonálníma změnama, nesmíš ty hormony nechat, aby nás ovládly.
2: Tebe to neděsí? Že už tady takhle spolu budeme navždycky? Nechceš poznat třeba ještě nějaký jiný životní obzor?
3: Ta nutkavá touha po něčem nedosažitelným mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat, a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát. No.
4: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
3: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali. Ona totiž Blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
4: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
3: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme. Ještě jsem tam nechal postavit výtah, který nám jako bliká a dělá, že jezdí.
4: V inscenaci se představí 5 herců, mezi nimi třeba Saša Rašil, Sabina Remundová nebo Marika Šoboska.
5: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role Blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat.
4: Říká Marika Šoboska, která v inscenaci zažije třeba i paneckou ataku ve výtahu.
6: Vypadá, že se to zaseklo mezi patrama.
7: Počkejte, to mi neříkejte ani ze srandy tohle.
6: No jo, fakt, pardon, zaseklo se to, hele.
7: Já mám klaustrofobii.
6: Fakt jo.
7: No. To nějak
5: mě na tom baví ten balanc, že ona vlastně je trošku trapná, ale vlastně má i takový docela hluboký momenty, a vybalancovat tyhle ty 2 věci, aby to nespadlo za tu hranu té trapnosti a zas, aby to nebylo moc tragický, vlastně je docela pro mě výzva.
4: Na jevišti se objeví i postava vědeckého redaktora České televize. Reálný předobraz, ale podle režiséra nemá.
3: Všechno je vymýšlený. Já málo kdy se inspiruju něčím konkrétním. Vymyslel jsem ty postavy tak, aby každá z nich přistupovala k tomu problému z jiného úhlu.
4: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2, a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Teď už skupina Slza na Dvojce.

0: Hezké dobré ráno. Posloucháte Dvojku, teď trochu něco pro štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes je Světový den her. Vyhlásila ho v roce 1999 Mezinárodní asociace knihoven hraček. Připojit se můžete tím, že se s kýmkoliv setkáte u jednoho stolu a zahrajete si některou z pestré nabídky společenských her. Já myslím, že hry jsou důležitý především pro psychiku. Člověk díky nim zjistí, jak reaguje pod tlakem. Například, když mu ve hře Monopoly někdo koupí nádraží. A všimli jste si, že lidi nikdy neřeknou, je to jen hra, když vyhrávají? Jinak řečeno, Světový den her nám připomíná, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, jak říkají hlavně ti, co prohráli. Ale i politika je hra. Ta se hraje podle jasných pravidel, které se ovšem každý den mění. A nemusíte hrát jenom u stolu. Publicista a politik Egon Lánský někde řekl, že sex je jediná hra, která se nepřerušuje kvůli tmě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A Vláďa Slezák, ten už vám přeje krásný den a posílá třeba Michaela Jacksona. Za chviličku je tu Ranní dvojka, také další aktuální zprávy. Krásné, dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze zázraků přírody.
5: Věda, která vás okouzlí.
6: Já nesmím tam šít na veřejnosti.
7: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bestávám.
5: Odvážní moderátoři.
8: Měla jsi někdy máslo na hlavě.
9: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
10: Je to v čudu. A co ten čud je?
5: A známý hosté.
11: Já jsem žebral před Stavovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
5: Premiérové zázraky přírody. V sobotu večer na ČT1.
12: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Sněmovna opět nezvolila posledního místopředsedu. Poslankyně Urbanová neuspěla v prvním kole volby. Metropolitní plán projednají zastupitelé hlavního města. Počasí bude jasno až polojasno. Teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslední místopředsednické místo ve sněmovně dál zůstává neobsazené. Poslanci včera do vedení dolní komory nezvolili opoziční poslankyni Barboru Urbanovou ze Starostů. Tajné volbě získala 70 hlasů, potřebovala jich 85. Šanci bude mít Urbanová znovu v příštím kole. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
13: Rozhodně z toho nezvolení nelze obviňovat pouze koalici, protože ani předešlý nominant hnutí STAN, předseda hnutí STAN Vít Rakušan, nedostal značnou část opozičních hlasů poslanců. My máme na poslaneckém klubu jasnou dohodu, že to místo patří hnutí STAN a paní Urbanová půjde samozřejmě do druhého kola.
12: Hnutí STAN navrhlo Urbanovou po tom, co předseda Starostů Vít Rakušan neuspěl 4x. Poslanci by mohli znovu hlasovat o křesle místopředsedy sněmovny v příštím týdnu. Čeští zemědělci kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Například podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
14: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm. Tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
12: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na americké vojenské činitele to tvrdí agentura Reuters. 3 exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systémy protivzdušné obrany. Írán nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Čeští tenisté Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na Roland Garros do 3. kola. Menšík v 5 setech zdolal Argentince Navoneho, Bousková porazila Britku Johnsonovou 2-0 a Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0. Naopak končí Sára Bejlek po 2-setové porážce s Polkou Švjontekovou a Tomáš Macháč, který prohrál 0-3 s Němcem Zverevem.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
12: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
1: Doprava.
12: Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru v připojovacím pruhu stojí nepojízdné nákladní auto. Na D1 směrem z Prahy do Vyškova housne provoz na průtahu Brnem. Zpomaluje se mezi exity Mikulov a Bratislava. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už je tu ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
15: A už to frčí, přátelé. Nastupujte na kačeři. Začíná hraní.
16: Poslední jízda na labutěch.
15: Ano, na labutěch. Hezké dobré ráno, Regino Jakube.
17: Dobré ráno, ahoj. Zdravím ze zámku Hrůzy.
15: Jak to?
17: Ne, to je takový ten...
15: Jo, zámek Hrůzy.
17: Taková atrakce. Jo, dům Hrůzy, ne? Jak tam jezdíte v tom...
16: No, dům Hrůzy, nebo
17: Vláčku.
16: No, a strašně tě tam...
17: Někdo ti tam hodí něco na hlavu.
15: Nebo na tebe někdo sáhne.
17: No, pak se tam rozsvítí takový máslo, ten kostlivec. No.
15: Já jsem, milí posluchači, včera navštívil můj oblíbený bazar z vinily. A naštěstí jsem sebou neměl peníze, protože jsem potřeboval koupit úplně všechno, co tam měli. Tam se totiž objevila řada desek, které vycházely v 80. letech. To jsem vůbec nevěděl, že to vycházelo. Dobře víte, že jsem se díval vždycky na Zweite Deutsche Fernsehen, že jo? A tam šlo několik hitparád. Forzich Music, to dělal Thomas Gottschalk, pak tam šlo Ronny's Pop Show, a pak tam chodilo takzvaná Formel 1 a oni to potom i překlápili do vysílání rádia Bayern 3. A to byly ty největší hity té doby, Depeche Mode, Lee Mahl, Pat Benatar, všechny tyhle ty prostě dobovky 84-85. A já jsem dvě desky koupil, já vám to dám tady do ruky, podívejte se, to jsou čistý osmdesátky a přečtěte jenom ta jména a ty hity.
17: Ty, jak to je barevný, růžový tady auto.
16: Talk, talk, it's my life.
15: A oni tam vystupovali živě, nebo pseudoživě, ale prostě tam všichni byli.
16: David Bowie.
17: Queen.
15: No.
16: Škorpíci.
15: Škorpíci, no prostě nádhera. A ty desky, podle mě nikdo nikdy nepoužil. Vidíte, že jsou úplně jak nový.
16: Missing you, tyjo.
15: Jsou nehraný. Takže máme založeno na...
16: Frankie Goes to Hollywood.
15: Ano.
17: Je, to má ještě takovýhle obal.
16: Já budu mít narozeniny, tak když bys mi podepsal.
15: A mají tam i to Ronny's Pop Show. A to takhle vycházelo tenkrát. Hmm. Vlastně výběr těch hitů.
17: Aha.
15: Tak to máme na vinilové ráno. To. Já tam koupím všechno. No ne, ona ta, oni za tu jednu desku chtějí 200.
16: Tak bazaru. Já tam půjdu s tebou, jak se složíme, půjdem s lahvem a něco ještě koupím.
15: Jo, že to není, že to nestojí 1000 korun třeba.
17: Budeme muset ještě hodně pít.
15: No paráda. Měli
17: co vracet.
15: Tak co?
17: Krásný.
16: No, výborný kup teda.
15: Něco z toho ještě pustíme někdy.
16: A zachovala ta deska i ten obál?
15: To nikdo nikdy podle mě nepoužil. Tak pěkný.
17: A tady ten pán, Klaus Lage.
15: Klaus Lage.
17: Vypadá jako Jiří Haramul, náš někdejší kolega. To asi není on.
15: To je Klaus Lage. To si taky připomněla jedno velké jméno. No tak, milí posluchači, jak vidíte.
16: Teď ten vypadá jak Adam Kebert.
15: Tak jo.
17: Tak
16: náš kolega.
15: Tak mi to zase vraťte. Vy

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Špek. Milí posluchači, je tady ranní Špek a já se dnes těším na to, že to neuhodnu.
2: Tak.
3: A já taky.
2: A já si myslím, že uhodnete. Tak. Protože, a to je jedno, protože jste prostě chytří. Jdeme na to. No, život, děti moje a přátelé a všichni posluchačky, posluchači, život je o detailu. Jo? A já vám ho poskytuji. A je to krok, vlastně ten, já jako Špek zajišťuju to, že vlastně, nebo ten výsledek je, že prvně si člověk řekne, hele, to nic není, to nic není. A po chvilce řekne, počkej, to je docela zajímavý. Až takhle. Tak to vlastně já vám poskytnu, to vám nabídnu, no. Tenhle ten krok mezi tím, hele, to nic není. No, počkej, to je zajímavý.
1: Začínáš na P?
2: Ne.
1: Takže nejsi poznání.
2: Ale poznání je výsledkem.
3: To je třeba něco, jako máš betlém v oříšku.
2: Já jsem takovým nástrojem toho poznání.
3: Nástroj poznání.
2: Dávám význam maličkostem. Měním velikost, ale ne podstatu. To koukáte, co?
3: No to je nějaká miniatura, ne? Ne, to ne?
2: Umím založit oheň, ale k tomu nesloužím.
1: Oheň jako vášeň?
2: Dobrá nápověda. Oheň jako plamen. A teď to přijde. V množném čísle jsme u chlapů parohy v prášku.
3: Parohy v prášku? Mm-hmm. Co to je? Mm? To ani nevím, jaký je na to slovo.
2: Ne. V množném čísle jsme u chlapů parohy v prášku. Tak, život je o detailu. A já vám ho poskytnu. A vlastně zajišťuji to, nebo ten krok mezi tím, hele, to nic není, a tím, hele, počkej, to je zajímavý. Dávám význam maličkostem. Měním velikost, ale ne podstatu.
3: Kypřící prášek.
2: Koukáte, co? Umím založit oheň, ale k tomu opravdu nesloužím, jo? No a v množném čísle jsme u chlapů parohy v prášku.
1: Co jsou parohy v prášku?
3: No to jsem se tě ptala, ale ty jsi něco dělal na telefonu, takže jsi mě neodpověděl. No.
1: No. Jakož nevěra, nebo?
2: To koukáte, co?
3: Ne, to je podle mě nějaký dochucovadlo.
2: Život je o detailu.
1: Parohy v prášku jsou dochucovadlo.
3: No, je to třeba...
2: Já se musím podívat do e-mailu, že...
3: Takový dochucovadlo sypu na granule. Jmenuje se to magický prášek. Nejsi magický prášek?
2: Mm-mm.
3: Aby to chutnalo. Víš něco?
1: Je to nějaký slovo, který známe?
2: No úplně. A hlavně... Hele, děti mě milují. A já vám pak řeknu další nápověd. Já se nejdřív podívám, protože si myslím, že to lidi budou vědět.
3: Děti jedí takovou tu vegetu a tak.
1: Já vím, ale proč tam jsou
2: není
1: parohy?
2: To recept.
3: No, protože je to nějaký divný. Tam je namletý všechno.
2: Tam je namletý život.
3: No, právě.
2: Tak, pomáhám vidět věci lépe. To bych vám ještě tady, tak to si tam napište. Pomáhám vidět věci lépe. Nic, jo.
1: Zase šumluješ, to
2: pomáhám vidět věci lépe.
1: No ano, paráda.
3: Ale stejně nevím teda.
1: Počkej.
2: Ale už tam chodí správné odpovědi, takže já ještě počkám.
1: No ještě počkám.
3: Takže si něco no. Se k něčemu přidá? Nebo tak. Si jako základní veličina? Nejsi teda nějaká
2: přísada. Prostě mě vezmeš do ruky a život vypadá jinak. Ten život je o detailu a já vám ho poskytnu.
3: Počkej, jako tohle.
2: To bych to musel přečíst.
3: Počkej, já jsem to napsala rychle, takhle.
2: No.
1: To je správně?
2: No, hele, život je o detailu, já vám ho poskytnu. Je to krok mezi tím, hele, to nic není, anebo počkej, to je zajímavý. Dávám význam maličkostem, měním velikost, ne podstatu, pomáhám vidět věci lépe, umím založit oheň, ale k tomu nesloužím a v množném čísle, tomu se tak říká, to je takový vtípek, jsme u chlapů parohy v prášku.
3: To je ošklivý.
2: Je to hrozný, ale je to tak.
1: Jseš nějaká jako vášeň?
2: sloužím k tomu, aby si tu vášení rozvíjel třeba. Tak, dobře, tak kosmetičky, hodináři, zlatníci, detektivové, ještě,
3: a co třeba,
2: operační systém
3: a co
2: dokonce.
3: Třeba jazykovědci, kteří vládnou latinou?
2: No, třeba, dobře, ty.
3: Člověk člověku vlkem.
2: No, třeba. A ještě to byl takový zlodějíček.
3: Jo, ten taky.
2: A ten tam ještě in, nebo jak se to
3: jo,
2: čte?
3: Jo, to pravda.
2: In. Špek in.
3: Arzen. No. Špek in.
1: Dejme tomu, že tahle nápověda je konkrétní, ale pořád mi to nějak
2: všechny jsou
1: nesedí.
2: Konkrétní.
3: No všechny jsou naprosto, ano, přiléhavé.
2: Už mu nepomáhej.
3: Tak ne.
2: Já tady mám ještě nápověd.
1: Dobře, dobře, dobře.
2: Dobře, tak musíš za mnou do Turnova. Ale to ti taky nepomůže.
1: A já obecně s tím problémy nemám.
2: To já nevím. To já fakt nevím. Já jako myslím, nikdy jsem neviděl, že bys ten špek používal. Ale možná doma potají třeba si prohlížíš brouky. A nebo ty, jak jsi čistotný, tak třeba prach v rohu kuchyňského koutu.
1: Jo, to dělám.
2: No tak vidíš, tak třeba by se
1: dvojka
2: špek hodil.
1: Dvojka za vydáče. Probouzí se nový den. Rozhlas CZ. Slunce svítí a mě zdál se neskutečný sen. Já si na to asi vemu.

0: na Špeku.
1: 6 hodin 21 minuta. Asi už to odhalíme, protože jsem přesvědčen, já se ještě nedívám do e-mailové schránky, ale jak říká Jakub, asi to tam padá.
2: Já.
1: Mám takový pocit, začínáš na L, druhé písmeno je U,
2: ano.
3: Pa.
1: Třetí je pa.
2: Jo, tak. Regi chtěla urychlit proces.
1: No. Seš lupa.
2: Jsem lupa. Takže život je o detailu, já vám ho poskytnu. Je to krok mezi, hele, to nic není, anebo počkej, to je zajímavý. Většinou, když se podíváte přes tu lupu na věci, tak mají prostě jiný rozměr. Dávám význam maličkostem, měním velikost, ale ne tu podstatu té věci. Pomáhám vidět věci lépe, tak tam už to snad nemohla být jasnější nápověda. Umím založit oheň, ale k tomu nesloužím primárně.
1: Jo, a jo, jsme dělali, jsme vypalovali něco do lavičky vždycky.
2: Přesně tak. Po případě jsme zapálili stoch. V množeném čísle jsme u chlapů parohy v prášku, to byl takový fórek. No.
1: To jako jsou lupy, jo.
2: To jsou lupy. No.
1: To já jsem teda vůbec...
3: To jsem taky nikdy nešla.
2: No, a najdete mě že v zlatnictví, hodinářství, filatelie, prostě kdekoliv je potřeba. Turnov, tam se vyrábí lupy, velmi významná firma.
1: Je pravda, že my máme doma lupu a že já ji vlastně používám na různé třeba hledání prachových částiček.
3: No, tak to jako...
2: Nebo roztočů parazitů, že jo, v peřinách.
3: No a pak je homo homini lupus. Hmm.
1: Ano.
2: Lupus, ano.
1: Arzen lupin teda. To.
2: No právě.
1: Kde? No a ten Sherlock Holmes.
3: No to říkal Jakub, ano, kriminalisté,
1: ano.
3: Filatelisté.
1: Ne, ale že to měl vyloženě, to bylo někde... taková krásná, takové vizuální
2: a to mají vlastně i zubaři, že jo, mají takovou tu na čele lupičku se světlem.
3: A neměl taky Mr. Bean nějakou takovou lupu někde? Mám pocit, že vidím to jeho oko velký.
1: To byl ten Sherlock Holmes?
3: Jo, to bylo.
2: To byl asi Sherlock.
1: Takže seš lupa.
2: Takže lupa. No.
1: No a máte jí doma?
2: No jasně.
1: Máme všichni lupu, vy?
2: Mám ji tam v krásném osazném.
3: A my už asi ne. A dokonce babička měla takovou v takovým koženým pouzdíku.
1: No, ano,
3: vytahovací. Se tak vytáhlo jenom taková malička. Jo.
1: No, protože občas potřebuješ něco se detailně podívat.
3: No, tuhle jsme se o tom bavili.
2: Já vám řeknu, na co?
3: Třeba
1: na návody. Na co?
2: Na návody. Třeba jo. Když chcete přečíst složení zubní pasty. Mhm. Tak na to potřebujete mikroskop.
3: To je pravda.
1: No na všechno.
2: Ale... Vše krabičky jsou tak malá písmena, promiň, Regi, povídej.
3: Kolega Tomáš Vacek zjistil, že už ve svém věku nevidí na jízdní řády. Hmm? A potřeboval by lupu a tu běžně u sebe nenosí. Říkal, tak já to dělám tak, že si to vyfotím a pak si to zvětším na tom telefonu, abych to viděl.
1: No. A ona myslí, na telefonu je lupa.
3: Je, no.
1: Že jo?
3: To jsme tady zkoušeli taky.
1: Lupa. To je zvláštní slovo.
2: No objevíš věci, úplně jiný svět, vlastně mikrosvět.
1: Jo.
2: Já se některé věci nechceš ani vidět radši.
1: Ale...
2: Třeba na své pokožce.
1: No tuhle jsem se právě díval, co se stalo na mé pokožce.
3: A co to bylo?
1: To vůbec nevím. Naštěstí.
3: Aha.
2: Ale tak vy máte, vlastně to je také na bázi lupy, ty zrcátka v koupelně, ta kosmetická zrcátka, abyste si viděli pory. A dobře vyčistili.
1: Já jsem se tuhle právě díval do zrcadla a říkal jsem si, proč se na mě dívá ten pan vepř a...
3: A ty se díval do toho zvětšujícího.
1: Bohužel ne, právě. No nic, tak
2: jo.
1: Dobře. Tak co vy na lupu?
2: Tak díky, vidím ten dnešek dobře. Alena.
1: Že jo? Mm. No jo.
3: Do blešího cirkusu vstup pouze s lupou, Zdeněk.
1: A Jana Sutková.
2: Bleší cirkus.
1: Jo, já jsem to uhodla, jupí. Jana Sutková, no tak to mám radost. Že máte radost. Hezky zadaný čtvereční špíček. Hlavou mi jede záblesk, jiskření nápad břinknutí. A ona je to loupa. Už se nám to sobotí, Tom.
2: Ale už bych ji potřeboval při psaní na mobilu.
1: Jo.
2: Michal.
1: Tak si dáme další písničku. A hned jsme zpátky.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Některé větší firmy s fotovoltaikou mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Distributoři část žádostí odmítají kvůli limitům distribuční soustavy a také kvůli velkému nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například společnost EGD zamítla za poslední rok 17 tisíc žádostí. Maďarský premiér Péter Maďar bude dnes jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby komise pro Budapešť uvolnila 18 miliard eur ze zmrazených unijních fondů. Ty v minulosti Evropská komise Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. V Bruselu se Maďar setká taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Dvořákova síně Rudolfina přivítá na festivalu Pražské jaro britský orchestr doby osvícenství pod taktovkou Václava Luxe. Na programu souboru dobových nástrojů je stvoření Josefa Haydna. Podle odborníků jde o skladatelovo vrcholné dílo a patří k výrazným mezníkům oratorní tvorby. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem.
0: Počasí.
3: Bude slunečno, teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří kolem 20, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova naberete zpoždění na příjezdu do Brna. Kamiony i osobní auta zpomalují u Popůvek na kilometru 185 a sunou se k omezení u sjezdu na bratislavskou D2. Na D8 směrem z Ústí do Prahy sílí provoz před Klíčany. Nesouvislá fronta popojíždí zhruba z 5. kilometru. Rozjíždí se pak za Zdiby. A pokud jdete pražským okruhem od D1 k letišti, zbystřete kousek za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru blokuje připojovací pruh porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
4: Hezké dobré ráno, 6 hodin 33 minuty. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dvojka, ranní dvojku a hledali jsme lupu v naší první půlhodince. Zdravím. Takové množství úžasných nápověd pod špekem, děkuji. Například stolní lupa s osvětlením. Mm-hmm. Taky pro modeláře třeba.
5: Jo, to je pravda.
4: Takhle nějak zadat včera to bídné město pojmenované po hornicích postaru, ale ono se to mělo jmenovat různě ještě. Jestli si nějak pamatuju, Havířov, no. Na to byla buď nějaká veřejná debata tenkrát. Neměl to být Leninov nebo něco takového?
6: Taky.
4: Že jo, nebo Stalinov. Nebo myslím, že jo. Ano. Tak jo, tak děkujeme.
6: Pamatujete si, ještě lupa byla v pravítku?
4: Ano.
5: To je pravda.
6: Tak tam byla
4: taky lupička taková.
6: Lupička.
4: To se prodává, myslím, doteď. Taková malá, je to taky obdelník.
6: Šachtín.
4: Leninov.
6: Tak Singrov, Bezručov.
4: Bezručov.
6: Rudozář.
5: Ne.
6: Horníkov. A Lidobudovatelov.
5: To je takový už jazykolám trošku.
4: Jak jsi to říkal, Svatozář? Nebo jak?
6: Ješkoj oči.
5: Ne, počkej, to je jako Šaštín, ten já znám ze Slovensku, známé
6: poutní místo. Šaštín, to bude Šaštín, no, Šaštín jako Šachta.
4: Rudozář. Napsala Olga. Jakube, lupu na návody, přesně tak. Mám ji v kuchyni, naučila jsem se ji používat, ale v koupelně to fakt ne. Ne. Jednou jsem to v hotelu zkusila a zděsila jsem se.
5: To je takový nečekaný pohled na, ano, na sebe. Ano, ano. Dnes velmi jednoduché je to lupa a s těma parohama v prášku jsem bojovala spoustu let. Byla to hrozná otrava. Lidka ze Slovácka.
4: To jsou ty lupy. Mm-hmm. Ale vím, že asi to je problém, viď? Jako oby, to není tím, že bys byl...
6: Suchá pokožka, která se odlupuje. Mm-hmm. Proto asi lupy.
4: Ano, no, asi jo. Dneska mi Špek mozkem lupá, že by to mohla být pouhá lupa. Všechny zdraví Petr, 1953, z Brna. No.
5: Já mám další Brno.
4: Ano.
5: Úžasně zadáno tedy, pokud je to lupa. Taky jste jako malí zkoušeli pomocí lupy a světelného paprsku zapálit papír? No, parohy v prášku mě hodně pomohly. Teď si jdu nasadit lupy na nos a hurá do práce.
4: Jo, ale Jana, to jsme zapalovali. A no, to hoří.
6: No to hoří.
5: Uděláš takovou hnědou
4: tam
5: tečku.
4: Tam je teplo. Hnědá tečka, no. A taky někdy hnědou tečku do ruky se dělalo, jakože kamarádům.
6: Jestli víš, to vydržíš.
4: Nenápadně, jestli to vydržíš. Kyrie eleison. Napsala Alena 60+. To je hezký.
6: Ještě je. Lupinky. Jím je u televize. No vidíš to.
5: Jo, pravda.
6: Vyšejí tuž.
5: To jsem z toho jelen, tento týden nějaká marná, dnes mi napadá jiskra, ta vytvoří oheň, ale jinak lupa, no nic, počkám si na výsledek. Radka z Prahy, 1970.
4: Další Brno, Jirka, 1957, vlasy už nemám, tak mi parohy v prášku, tak ani parohy v prášku. Jirko, já taky ne.
5: No tak aspoň máte, nemáte problém.
4: Nemáme, víš, ne, nemáme
5: vlastně
4: problém.
5: Výhoda.
4: Vůbec. Je tady nádherných odpovědí. Tak si zahrajem si Martu Kubišovou, dáme si Magdalenu, pak se na to ještě... Ne, povídej.
6: Já myslím, že pustíme verbu.
4: Píseň verba. Tak Marta Kubišová naspívala poměrně dost písniček.
6: I hezčích, viď.

0: 6:40, stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Milí posluchači, děkujeme, že nám píšete odpovědi na téma lupa a že nám i posíláte obrázky. Tak já se pokusím popsat jeden, který nám poslala Michaela Krejčí. Inspektor Kluzo v růžovém panteru. Má dvě lupy místo brejlí. To je fakt nádherná fotka. Jste si vzpomněli na tohle, to je výborný. No úplně děkujeme, fakt jako záplava, záplavička. Trošku mi to trvalo, ale je to lupa. Zdravím z auta, Míra Masaříková, ale vlastně všichni, Jakube, chválí tvé nápovědy, že se ti to moc povedlo.
1: Dneska nejsem za ňoumu, super, je to lupa. Peťkulín, Petr Kroměříž.
0: No tam se taky uvidíme. Minulý týden jsem v souvislosti s formou slíbila bábovku. V pět jsem zahájila a nyní vám ji vezu jako poděkování panu Daliborovi Jakubovi a milé paní Regině. Té přidávám ještě pivoňku.
1: Yeah.
0: Jako takový drobný hujer ze zahrádky. Doporučila bych založit nový stát Špekistán s vládou vašeho triumvirátu. Do ústavy navrhuji sepsat hodnoty, které šíříte. Humor, laskavost, radost ze života, slušné chování. Při poslechu vnímám, že vlastenců už by nás bylo hodně. Díky za všechno, co děláte. Evča, mladoučký ročník 64.
1: To je hezký.
2: To je teda krásné. Tady někdo píše, je to tlustý sklo, jo, ne někdo, Radek. Je to tlustý sklo, pamatujete na tu televizní hru?
0: Počkej, přece se říkalo, že máš tlustý sklo, to se říkalo situaci, kdy...
1: No, jsi stoupil někdo před televizi, ne?
0: No.
1: A neviděl jsi,
0: že jo. Že máš tlustý sklo. No, protože vlastně ta televizní, ta obrazovka, to je jedna velká lupa, že jo?
1: No takový ty dřív bývaly, tak to tak jako vystupovalo z celého toho televizoru zaoblené. Jo, to je pravda.
0: Ten obrázek byl relativně malý v tom zdroji vzadu. A zvětšil se tou lupou.
2: Lupy jsem měl také, ale zmizely věkem, stejně jako zmizelo pevné bříško. Honza 62.
0: To je dobrý. 6:42, tak si zahrajeme. Za chviličku přijde náš host. Jsem zvědav, v jaké přijde náladě.
1: No ale už se na něj těšíte. Už v 6 hodin přišel e-mail, jak se těší někdo na pana profesoru. Jirka.
2: Já teda vůbec.

0: Zdravím vaší trojku na dvojku. Právě jsem se vrátil z Právě jsem se vrátil z dovolené z Komárova, kde jsem se věnoval převážně toulkám po lesích a občas také cachtání v potoce. Pouze čtu. Tento pobyt mě přivedl na otázku, proč ty malé mušky, které mám v lese u potoka, které nám v lese u potoka bzučí kolem hlavy, ale nekoušou. Co z toho mají?
1: Že nám bzučí kolem hlavy.
2: Je to takové komplikovanější, ale...
0: Já to ještě jednou přečtu. Proč ty malé mušky, které nám v lese u potoka bzučí kolem hlavy, ale nekoušou?
2: Co z toho mají?
0: Ano, ale tím pádem tam nemusí být to slovo proč. Děkuji stálý posluchač Arpád Muchnička.
2: Arpáde.
0: Pane profesore.
2: Asi to psal z lesa, dobré ráno.
0: Byl taky trošku asi u toho upad.
2: Ale je to krásná otázka.
0: To nevím, ale...
2: Vy jste nad tím nikdy nepřemýšleli. Když jdete lesem, proč zrovna u vás, u vašeho ucha se množí roje?
1: To je pravda.
0: Já myslím, že oni mušek... cítí naši...
2: Některé cítí, ano, některé koušou a některé ne. Ano, cítí.
0: Pach.
2: Je to tak, no, ale není to tím. Nebo je a není.
0: Promiňte, to je teda odpověď. Je to tak, ale není to tím.
2: Ale je to krásná otázka a odpověď je ještě krásnější. Totiž oni ty malé mušky kolem hlavy často vůbec nejsou, vlastně neotravují bez cíle. Ale velmi často jde o pakomáry a jiné drobné mušky, takové ty černé, ale ty už koušou, ty sajo. Ale jsou mušky, které opravdu nekoušou, ale přesto vám kolem toho ucha nebo hlavy nebo úst létají. Vlastně oni si z té vaší hlavy udělali takový romantický orientační bod. Vy stojíte u potoka a kolem vaší hlavy právě probíhá totiž, buď to je to diskotéka, že se baví, nebo jsou to námluvy, anebo se může jednat o svatbu století.
1: Ne.
2: Jo, opravdu jo. Oni se totiž, ty samci, si vybírají výrazné body v krajině. Buď to je to komín, nebo vaše hlava.
0: A mezi tím není skoro žádný rozdíl.
2: Nebo kámen, ano. Nebo teplý kámen. A nebo třeba arpát, že jo. Zvlášť pokud jste opocen. Tak a teď jsme u toho. Ta vaše hlava je pro ně něco jako letištní věž. A protože se mnohé druhy pátří,

0: Maří za letu, vypadá to, že vám kolem uší neustále někdo zkouší naladit rádio, ten bzuchot a to takové to šumění a praskání, ale pak je to druhá věc, vy dýcháte. To bývá u lidí častý zlozvyk. Ten vydechovaný oxid uhličitý a teplo a ten pach toho potu jsou pro ty mušky navigačním bodem. Oni se totiž domlouvají na dálku, kde se slétnou. A když vidí nějakého opoceného romantika u potoka, tak si řeknou, prosím tě, sraz je tamhle u té spocené hlavy, dejme tomu. A sletí se tam pak celý roj. No a když pak máváte kolem sebe, což je další, bych řekl, špatné rozhodnutí, vy jim poskakujete.
1: Vy jim vlastně dáváte znamení.
0: Vy jim dáváte, přesně tak, vy na sebe ještě
1: tady
0: upozorňujete.
1: Jsem.
0: Po případě se může, ono to pak vypadá třeba jak lidový tanec a ty mušky jsou také zvědavé a je to takzvaný zvědavý hmyz a třeba vás chtějí jenom pozorovat při tom tanci. No, ale bohužel čím více hýbete, tím více potíte a tím více dýcháte. Tím více mušek pak může přilétnout. No, takže stačí aspoň půl hodiny. To je moje dobrá rada, nehybně stát a nedýchat a zbavíte se jich.
2: A nepotit se.
0: Když stojíte, tak ano, a nepotit se. Když je horko, zkuste se nepotit, přesně tak. No, ale já ve své dnes už legendární práci Aerodynamika nezbednic uvádím, že muška nikdy nelétá náhodně, protože ti samečci vytvářejí nad vodou celé roje a čekají na samičky. Opravdu se u vaší hlavy nebo nosu, po případě úst i uší, často seznamují, lákají a páří. Ale oni jsou tak malé, že člověk má tu smůlu, že to páření nemůže vidět. Že by se třeba alespoň poučil.

0: Waterfall neboli vodopád, tak to je jedna píseň, která dozněla, za chviličku bude znít Voda živá, tak zůstaneme u vody.
1: Vodního tématu.
0: Ano, ano. Ty jsi našla takový zvláštní článek.
1: Takový překvapivý článek, který otvírá dnešní vydání Mladé fronty dnes. V titulku se píše 170 utonulých ročně. Češi si myslí, že jsou dobří plavci, ale to se pletou. Podle expertů je to špatnou výukou plavání. Mhm. Řada koupališť v Česku už hlásí otevřeno, vysoké teploty lákají k vodě i v přírodě a zahradních bazénech. Kromě radosti je na místě ovšem i opatrnost. V Česku se každoročně utopí asi 170 lidí, z toho průměrně 14 dětí. Je to víc, než kolik ročně utone obyvatel třeba přímořského Portugalska nebo Chorvatska. Plavat Češi oproti všeobecnému přesvědčení neumějí dost dobře a se špatnými návyky se začíná už ve škole. Místo nápravy, ale někteří zřizovatelé škol volají po zrušení povinné výuky plavání, protože je příliš drahá.
0: A to je asi škoda, že jo?
2: No je, plavat by mě... No takhle, rozdíl je pak samozřejmě v tom, jestli jste u moře nebo ne, u moře jsou silnější proudy, ty ta slaná voda, samozřejmě ta sanilita vás nadnáší, ale potřebujete trošičku jinou techniku a navíc, když se naučíte plavat v bazéně, v bazénu, tak v tom moři nejsou stěny, kterých byste se mohli chytit. A nebo jsou mnohem dál od sebe.
0: Jsou.
2: Takže to je trošku problém. Stejně tak jako na Lipenské přehradě.
0: Já jsem se tuhle koupal v Portugalsku a ta další stěna byla až na Kubě. No. A zapomněli mi to říct.
2: No, jenom, když se člověk chytí, tak to trvá.
1: A taky možná je dobře si uvědomit, že Češi obecně podceňují prevenci a naopak jsou přesvědčeni, že toho zvládnou mnoho a skvěle. Na rozdíl od zahraničí, u nás vestu ani pás prakticky nikdo nepoužívá, lidé přehřátí, ze slunce skáčou do studené vody a to pak končí tragicky. No, takže opatrně na to.
0: No ale my jsme se přece učili ten bazén, nejdřív jsme plavali s takovou tou...
2: S korkem.
0: S tím korkem.
1: Korková destička.
2: To nám zůstalo, viď?
0: Že jo,
2: ten takový... vztah ke korku určitě.
1: A pak tím bydlem nás počťouchávali.
0: Do mě taky šťouchali. Ne.
2: Ještě brzo.
0: Ještě brzo.
1: Ještě nepůjdeš ven.
0: Ne, kamaráde, tak ještě voda živá. Ale pak ještě je tady pár detailů, které jste napsali, které se týkají lupy. To musíme ještě přečíst po 7. hodině.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Kamila Špráchalová. Je pro ní ještě stále důležitá etapa dětského hraní, nebo to později vnímala spíš jako komplikaci? Který její oblíbený spisovatel by byl nadšený z jejich vlastních úspěšných fejetonů a s kterou z velkých hollywoodských hvězd, které leta dabuje, by klidně šla na kafe? Na to se zeptám v Radiokafe Vinohradská 12 a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovnu dnes čekají pravidelné interpelace. Projednat má i novelu LA o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu jaderného odstrašení. Počasí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
4: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
3: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
5: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
3: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuse s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí k programu jaderného odstrašení. Řekl to po jednání s předsedou norské vlády Jonasem Garem Sterem. Ten užší spolupráci s Francií odůvodnil hrozbou související s masivním zbrojením Ruska. Lídři Norska a Francie v Paříži taky společně podepsali novou obranou dohodu. Norský premiér ale doplnil, že v době míru v Norsku nebudou rozmístěné žádné jaderné zbraně. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboli. Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Vyzval taky k okamžitému příměří. Kvůli epidemii eboli tam zemřelo přes 220 nakažených. U dalších víc než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí do čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří do 20 stupňů, na horách kolem 15.
0: Doprava.
3: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se teď zpomaluje už za Ostrovačicemi na kilometru 179. Zdržení nabírají jak kamiony, tak osobní auta. Před Barandovským mostem narůstá fronta ve Strakonické. Sune se už od Lahoviček zhruba 20 minut. V ulici k Barandovu naberete 10 minut před omezením u teras. Na jižní spojce se chvílemi tvoří nesouvislá kolona před sjezdem na Motřany. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
6: My za chvilku vyrazíme na dovolenou, nebo respektive budeme se bavit o nákladech na dovolenou, ale do té doby já jsem ještě slíbil, že se podívám na tu lupu. Před hodinou jsme hledali slovo lupa a přišlo ještě několik moc hezkých vzpomínek. Třeba Katka z roku 73 z Mořiny napsala: já jsem to neuhodla, ale z další diskuze mě napadl Gustav Husák a jeho brýle. Hlavně v závěru jeho angažmá. Říkali jsme mu, že má lupy nebo dna od půl litru.
7: Já jsem říkal, nebo od jogurtu.
6: No, dva jogurty, no. A nebo popelníky taky. To je jedna. Potom je nádherný e-mail, který se týkal, prosím, Havířova.
8: Jo, tady. Čauky, Pražáci. Neotírejte se, prosím, o Havířov a smajlíky. Raději přečtěte můj e-mail. Bezstarostný a úžasný den vám přeje Jana z Dětřichova.
6: A pak napsal ještě Jirka, že ta čeština je krásná. Lupa, lupič.
8: Lupička vlastně, ne?
6: Lupička.
8: Žena.
6: Ale lupič, to je vlastně něco úplně jiného. To vychází ze slova lup. Ne?
9: No, to je pravda.
6: No. A přitom je to podobné, že se to jako těžko vysvětluje, bych řekl.
8: Lup je malý krat.
6: Ano, to je malý krat.
8: Takový malý krádeček.
6: A dopustil ses někdy takového malého krádečku?
8: Ne, jednou v životě, na Nuka.
6: Jsi šlohnul?
8: Míšu.
6: Prostě si musel.
8: Dodnes se budím. Růzový.

0: Chystáte se na dovolenou autem nebo letadlem?
1: Letadlem.
0: Děkuji vám za dvojodpověď, ale vlastně se to hodilo. Totiž tomuto tématu chce se věnovat Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
0: Náklady na letošní dovolenou jsou předmětem mnoha analýz a průzkumů, asi tedy logicky v souvislosti s leteckým benzínem a obecně s palivem a naftou. Jak to bude podle ekonomů?
2: Hned se to pokusím vysvětlit. Česká rodina si letos za tradiční dovolenou u moře bude muset hlavně právě, jak říkáš, kvůli dražším pohonným hmotám připlatit několik tisíc korun. Spočítali to analytici investiční skupiny XTB. Hromadné rušení dovolených kvůli úsporám se ale podle nich konat nebude. Skoro 60% Čechů tvrdí, že konflikt na Blízkém východě na jejich letní plány nemá vůbec žádný vliv. No a když se bavíme o cenách benzínu a nafty, natankovat plnou nádrž se vyplatí nejvíc teď u nás doma, to znamená v České republice. Levnější benzín mají ze sousedních zemí pouze Poláci, o něco levněji než u českých benzínek se dá natankovat taky v Maďarsku, taky v Chorvatsku nebo na Maltě, ale to je trochu dál. No a zatímco cestou na východ jsou ceny, jak říkám, srovnatelné, tak nepříjemně může Čechy překvapit cena pohonných hmot směrem na západ. Od našich hranic tam je benzín i nafta dražší.
0: A jak je to s cenami benzínu a nafty v dalších zemích? Třeba Jakub tak, chce...
2: Pozor, si dovolenkáři musí dát na dálničních tazích, hlavně v Rakousku, v Německu, tak i v Itálii. Tam neregulované ceny kvůli vysokým maržím podle analytiků běžně převyšují 50 korun za litr. Příliš ušetřit se nedá ani ve Francii, kde jsou dokonce i průměrné ceny nafty a benzínu nad 50 korunami za litr. Naopak Chorvatsko drží státní regulaci cen, takže i na dálnicích jsou tam ceny docela příznivé a aktuálně dokonce nižší než v České republice, ale mírně se to pohybuje, takže to může být do léta trochu jinak, ale nic vážného si myslím. Suma sumárum, natankování standardní 50-litrové nádrže vyjde v Česku zhruba o 250 až 300 korun dráž než loni. A například na trase z Prahy do chorvatského Splitu a zpět ujede auto zhruba 2100 kilometrů a spotřebuje zhruba 150 litrů paliva. Takže celkové náklady na cestu kvůli cenám v Česku i tranzitu přes Rakousko a Slovinsko stoupnou a bude to pro cestovatele o nějakých 900 až 1200 korun navíc. Myslím za cestu do Chorvatska.
0: Nemáš zjištěno, jak to bude v Albánii?
2: Jak to bude v Albánii? No, tak to nevím.
0: On si to Jakub nějak zjistí.
1: My jedeme do Albánie na bruslích, na kolečkových radši.
0: Cože?
1: Že jedeme do Albánie na kolečkových bruslích radši.
0: Na kolečkových bruslích, no
1: tak
0: to je v pohodě. A teď pojďme, jak se zdražení paliva promítlo do cen letenek.
2: Pokud se čtyřčlenná rodina rozhodne pro leteckou dovolenou, tak tam může být to zdražení citelnější. Z letenky po Evropě si může celkem připlatit 3 až 5 tisíc korun. Analytici znovu spočítali, že jednu letenku do Řecka, Turecka nebo Egypta totiž zdraží palivové příplatky přibližně o 1000 korun. Kdo si pořídil zájezd ještě před celým tímto zdražením, tak mohl ušetřit tím pádem a podle analytiků, ale i letos opozdilci mohou využít slev v režimu last minute, takže to bude zase lacinější. Každopádně kerosin sice zdražil na dvojnásobek, ale letos to cestující v plné míře rozhodně ještě nepocítí. Letos zdražení pocítí především ti, kteří budou chtít cestovat do exotických destinací, kterým museli být v důsledku konfliktu na Blízkém východě změněny, tedy prodlouženy letové trasy. Naopak v klidu mohou být zákazníci nízkonákladových aerolinek, které mají ceny nasmlouvané dopředu, a to i na rok 2027, takže tam se vůbec cena měnit nebude.
0: My nesmíme zapomenout ještě na další variantu, která je mi velmi sympatická a já si půjdu v těchto šlepích. Je to varianta Emil Holub. Doma bude, už se narajzoval dost.
2: Přesně. Znovu si pomůžu průzkumem. Agentury Ipsos kvůli bezpečnosti se letos zahraniční dovolenou vyměnit za tuzemsko rozhodla skoro třetina lidí starších 55 let. Mladší ročníky ti plány měnit výrazně nebudou a nechtějí. Cestovat po Evropě se chystá skoro 39% dotázaných, čtvrtina plánuje dovolenou po Čechách. Skoro 17% lidí ale uvádí, že vůbec neplánuje letos na dovolenou vyrazit. Čísla z průzkumu taky potvrzují, že Češi jsou v otázce dovolené překvapivě odolní, zdražení, o kterém jsme se tu bavili, o stovky až jednotky tisíc korun, většinu cestovatelů rozhodně nezastaví. A naopak starší ročníky a skupiny obyvatel z menších obcí výrazně častěji volí pouze tuzemskou dovolenou. Takže abych se vrátil na počátek, žádné drama, řekl bych, se nekoná, jak už jsme naznačovali v úvodu. Prostě na dovolenou se pojede, kdo bude chtít.
0: Dobře. Budem to respektovat, ten tvůj příkaz.
2: Ne, to není příkaz.
0: To byl Josef Kluge, děkujeme, Josefe.
2: Hezké ráno přeji.
0: Hezké ráno. A na, tom, na těch bruslích to nemusí být ale špatné. Výborná síť stezek.
1: Jo, ty jsi tam jel vlastně, viď?
0: Ano, už jsem tam byl dvakrát.
1: A jak se jel zpátky?
0: Špatně.
1: Hus.
0: Museli mě vést. Museli
1: tě
0: vést.
3: Děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Je 7 hodin 18 minut, za několik málo okamžiků se přesuneme do minulosti a já vám dám do hlavy takovou jednu myšlenku, respektive jedno slovo, abyste se na to mohli připravit, Regino, Jakube a milí posluchači, a to slovo je kompot.
1: Mhm. To je ovoce našeho dětství.
0: Ano, zejména bych chtěl akcentovat jahodový kompot s takovou zvláštní tmavší barvou.
1: Ta šťáva byla dobrá.
0: Ano, mňám. Já jsem ji miloval, jahodový. I meruňkový.
1: Kompot. No, meruňkový.
0: Meruňkový,
1: to dělávala máma.
0: No, nejčastěji. No jo. Ale
2: teď s čím, viď? S čím? S bramborem.
0: S čím? No, s bramborem.

0: Robin Gibb, vlastně jeden ze členů Bee Gees, písničku Juliet naspíval, to jsou osmdesátky, tvrdé osmdesátky. A v té době, tak jsme se tak přesunuli i hudebně, jsme konzumovali všichni nadšení kompoty. Kompoty buď se koupily v Pixle, v obchodě,
1: Plechovce,
0: anebo u babičky. Protože tenkrát se ne babička, babičky kompotovaly všechno, co vyrostlo.
2: Zavařovaly přesně tak. No, od masa po okurky, ale přes babičky, ovoce.
1: Ale myslím, že babičky jahody nezavařovaly, ne? Teda moje ani jedna, ani maminka.
0: My jsme měli vždycky meruňky, myslím, a borůvky, ne?
1: Broskve dělala naše máma.
0: Broskve, tak jo.
1: A švestky, to jsem neměla ráda. A angrešt.
2: Švestkovej kompot jsem miloval. Tady.
1: A angrešt to vždycky mi dávala, když jsem měla teplotu.
2: Z toho dělala marmeládu.
0: Ale pozor, angrešt, to je taková, bych řekl, zapomenutá plodina. Tam je sice takový ten bubák, ten čerchmant, ale to je strašně dobrý, čerstvý angrešt.
2: To se jí s bubákem, rybí se taky jí s bubákem. A tam těch bubáků je mnohem víc.
0: A víš, co si pamatuju, když jsem viděl poprvé v životě ten bílý rybíz. Protože jsem měl vždycky jenom červený rybíz, anebo černý rybíz. No nic, ale pojďte k tomu kompotu. Co s tím ta šlehačka na to, víš?
1: No já jsem ten jahodový kompot právě moc neměla ráda.
2: To bylo blátičkové.
1: Právě, že byla, mě chutnala ta šťáva z toho. To byla taková červená, to bylo dobrý, ale myslím si, že se to asi vytáhlo všechno z té jahody, včetně té barvy. A ona byla potom taková šedivo, vínová. Hnědovo, vínová.
2: Jablemcová. Mě teda chutnaly ty jahůdky.
1: A na co si to dával?
2: Ale my jsme, a to ještě byl takový zázrak malý, my jsme ten kompot ohřáli. Vlastně teplejší kompot a na to ta studená šlehačka, já jsem to miloval. Aha. A nebo smetana, hustá. Smíchal se ten kompot se smetanou a na to se dala ještě šlehačka.
0: Já jsem byl na
2: Jsme pak běhali po venku do půlnoci na cukrech.
0: Já jsem byl na výměném táboře v NDR a tam jsme z toho měli polívku. Eintopf se to jmenovalo, ale to byla jahodová polívka.
2: No ale to nám babička dělala.
0: Tam plavaly třešně.
2: Mléčná polévka. No tak my jsme měli jenom jahody, cukr, po případě trochu medu a mlíko zalitý mlíkem. To byl vlastně jako koktejl z kousky ovoce. Takové smutý s mlíkem, no. Mě to chutnalo, teda, já jí měl rád.
0: Tak já ti to připravím na zítra.
2: Klidně.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží děti nebo snaha přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. Senát zvolil druhým místopředsedou Rady Českého rozhlasu Oldřicha Wagnera. V radě je od února 2023. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Francouzští poslanci dnes budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví. Žádný zákon ale tento kodex formálně nezrušil. Definitivní vyřazení zákoníku podporuje prezident Emmanuel Macron. Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristiny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později taky jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodní festivalu pro děti a mládež a potrvá do 3. června.
2: Počasí.
1: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí nesouvislá fronta z úrovně okruhu z 10. kilometru. Odtud ke sjezdu na jižní spojku je to přibližně na 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici. Na kilometru 22,5 praskla pneumatika u kamionu. Bude se to měnit směrem do vozovky a vybočuje se doleva. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
3: 7:33 a já vám položím další otázku. Děkujeme moc za kompoty a to k tomu se dostaneme po Řecku. Myslím kolem 6:45, protože kompotů a plavání, to jsou maily perfektní. Ale představte si, že v Řecku dodnes věří na uhranutí, zlé oko a ochranné talismany. Mm-hmm. Možná si vybavíte, že všude je to modré oko. Mm-hmm. Otázku ještě rozšíříme, kde končí víra a začínají pověry. O tom si budeme vyprávět s Pavlou Smetanovou z ostrova Korfu. Jak si říkal, že moře nemývá ty stěny, tak jenom jak ty jedeš do té Albánie, tak až se budeš koupat v Albánii, tak kdyby si chviličku díl plaval, tak budeš právě na ostrově Korfu.
4: Můžu přeplavat z Egejského rovnou do oceánu, že jo?
3: Můžeš.
4: Tam není, není problém.
3: A už tě tam nikdo nenajde. Tak jo, tak za chviličku. Dáme si Rockset, ne? Jsme dlouho nehráli Rockset.
2: Jo? No to je taková rychlá, co to je?
3: Je, Big L se to bude.
4: No.
2: To je Big Love, ne?
3: No,

0: Tak jedno velké L od skupiny Roxette nás přesunulo do Řecka, respektive na ostrov Korfu. Modré okro, oko proti uhranutí, tajné zaříkávání po telefonu nebo plivání na malé děti.
1: To je dobře vědět.
0: V Řecku tyto zvyky stále berou vážně mladí i staří. A o tom, jak se tam prolíná pravoslavná víra se starými pověrami a talismany, si budeme povídat s naší spolupracovnicí na ostrově Korfu Pavlou Smetanovou. Pavlo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co znamená řecké mati nebo uhra nuti? A kdo se může stát obětí zlého oka?
2: Tak máty, což je oko, tak z toho právě pochází slovo matiasma, neboli uhranutí, nebo ušknutí, protože to zlé oko vlastně vyvolává tady všechny ty potíže. Slyšíme se?
0: No jasně, samozřejmě.
2: Perfect. Slyšíme se, dobrý, ano, ano. Dobře. Řekové totiž věří, že člověk může na někoho druhého přenést negativní energii pohledem, závistí, nebo dokonce to může být i příliš silný obdiv. A ten uhranutý člověk pak bývá unavený, bolí ho často hlava, zívá, je mu zvláštně těžko, nebo třeba když dítě dlouho pláče a nejde utišit, tak se říká, že uhranutý. A zajímavé je, že k tomu ušknutí nemusí dojít schválně, nestačí také například někoho až moc chválit. Takže když tady se hodně říká, když se lidi řeknou, je to by to dneska sluší a ty jsi tak skvělá, šikovná a tak, tak se říká, mime matiasis, hlavně mě neuhraň nebo neuřkni. Takže na to se tady opravdu věří a teď my se tomu samozřejmě můžeme smát, ale já jsem schválně se ptala na sociálních sítích, jestli s tím lidé mají nějaké zkušenosti a spousta z nich mi napsala, že opravdu ano. A hodně Řeků mi tady vyprávělo prostě své zážitky, že to není jenom jako když vám je obyčejně špatně nebo obyčejně vás bolí hlava, že to je prostě opravdu tak zvláštní a nepříjemný pocit, že je to prostě jednoznačně uřknutí.
0: No a teď nás určitě všechny bude zajímat, jaké talismany, ochranné rituály používají Řekové proti uřknutí a proč má doma skoro každý někde pověšené to modré oko, které si také všichni vozíme z dovolených.
2: Přesně tak, no tak to modré oko je samozřejmě ta nejznámější ochrana. To visí v autech, na domech, dává se to dětem pod polštář, dokonce třeba ke křtinám dostávají to modrá oka opravdu ve zlatém nebo nějakém velmi drahém provedení. Lidé také často nosí takzvané komboskýny, to je náramek pletený od mnichů. No a opravdu, jak jste mluvil o tom, že někdy Řekové plivou na děti, tak to je tak, že když se obdivuje malé dítě, miminko třeba v kočárku, tak Řekové na ně opravdu jako tak symbolicky plivnou jako pro štěstí, jako tvůj, tvůj, tvůj, aby ta pochvala právě nepřinesla to zlé oko. Ale potom je třeba chytit se za palec, vzít si oblečení na ruby, anebo se třikrát pomodlit odčináš. No a pak tady samozřejmě máme také zvláštní věc, kterou nemá nikdo jiný v Řecku, to máme jenom my tady na Korfu a to se jmenuje filakto a je to taková věc, kterou dostanete v kostele svatého Spiridona. Je to taková mini obálčička s razítkem svatého Spiridona a vevnitř najdete kousek jeho botičky, protože jemu se každý rok ší nové boty, protože jak chodí po ostrově jako na zázraky, tak se mu samozřejmě prošoupou a tady ty botičky se potom stříhají na úplně miniaturní kousíčky, balí do těchto obálek a dávají lidem pro štěstí. No a jak se takového uhranutí zbavit? Takže opravdu existují lidé, údajně, kteří mají moc zbavovat se uřknutí, znají takové tajné zaříkávadlo, které se dědí z generace na generaci. No ale abyste vůbec zjistili, jestli se jedná skutečně o uhranutí, tak se naléje do vody olej. A když se na vodě udělají olejové skvrnky, tak je vše v pořádku, ale pokud se ten olej ve vodě rozptýlí, tak se jedná o uřknutí a je třeba jednat. No a ten, kdo byl uhranut, se z této vody musí třikrát napít a na čelo si udělá rukou křížek. Ale odčarovat se už dnes v moderní době jde také na dálku po telefonu. Ale ten, kdo druhého úspěšně odčaruje, se poté cítí špatně, protože ze sebe nechá vysát veškerou energii.
0: Tak počkejte, Pavlo, moment. Vydržte vteřinku. Já jdu najít
2: provodu. Najdete ten olej, máte ještě ten, co jsem přinesla před 14 dny. To musí být oliváč.
0: My použijeme kvalitní řecký olivový olej. A počkejte,
2: super.
0: Ten, kdo to tam naleje, tak ten hledá to, jestli je uřknutý.
2: No, přesně tak. Takže vy se musíte...
0: Já si...
2: Prostě musíte no. si... nalít teda do vody olej.
0: Ano, ano, dobře, to přineseme. Tak než to celé zrealizujeme a než zjistí Jakub, proč se cítí tak špatně, tak jak se v dnešním Řecku prolíná pravoslavná víra s lidovými pověrami a magickými zvyky?
2: No, vlastně to jde ruku v ruce, je to velmi přirozené. Řekové často tvrdí, že nejsou pověrčiví, ale samozřejmě zároveň se automaticky křižují při zvonění kostelních zvonů, nezanechávají kabelku na zemi nebo nepískají v noci, aby nepřivolali neštěstí. Dále pozor, se nesmí třepat v noci ubrusem, vytřepávat ubrus, nesmí se po setmění vynášet ven vajíčka anebo pískat tedy v noci, aby nebyl přivolán ďábel. A je dobré mít v peněžence alespoň jednu minci, ta naopak přináší majiteli peníze. No ale samozřejmě vedle té hluboké pravoslavné víry zde existuje silná vrstva starých lidových zvyků a ty se předávají

0: třikrát pokřižujte, abych vás teďko já neuhranula tím,
1: ale,
0: že říkám...
1: Pavle, já ti něco řeknu. Ono to je také o tom, no, jakou konzistenci ten olej má. Já jsem tam nalil řepkový, ten se rozplynul jak skvrna, ropná skvrna po moři, a pak, když jsem tam nalil tento řecký olivový, tak vznikly ty kapičky, jenom takové ty malinké skvrnky.
0: No jak to je? A
2: ne, člověče. Ne, Jakube, rozptýlil se i ten olivový.
3: Ne, co mám já.
2: Regina má krásná oka.
0: Ajajajajaj.
2: Špatný, Kubo. Seš uhranutej. Je to jasný.
0: Jo, tak se z toho napí.
1: Člověče, mě je dobře, to víš, že to nebudu pít.
0: Třikrát.
2: Musíš se napít.
0: Třikrát se z té vody musíš napít a na čelo si uděláš rukou křížek.
2: Tak počkej, udělej mu na čelo křížek.
1: Nechci, ne, vůbec, ne, nic, vůbec na mě nesahejte, já jsem naprosto v pohodě.
0: No tak si ale pak nestěžuj, Kubo.
1: Já jsem si nestěžoval.
2: Ne, my jsme to jenom konstatovali. Pavlo, tak moc děkujeme.
0: Dobře. Tak se mějte hezky.
1: Taky nashledanou.
2: To byla Pavla Smetanová, bojíš se trošku, viď?
1: Nebojím, ale já jsem byl na Slovensku v jedné vyloučené lokalitě za Cikány, že tam jezdila jedna kamarádka, jako komunitní centrum tam zakládali, a oni tomu říkají zoči, tomu uhranutí, a opravdu se tomu věnovali a opravdu to jako lze. Jako fakt tam byly Cikánky, které to uměly. To jako si nedělám srandu.
2: Hele, nedívej se na mě takhle.
1: Nesměli jste se jí fakt dívat jako no, vyloženě delší dobu do očí.
2: Já se budu dívat jenom na Reginu.
4: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz, do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Počasí, zpravodajství, informační tok.
2: Změna je život, ne? tomu říkám jingle.
3: Dobré ráno, ještě jednou.
4: Ranní dvojka.
5: Jak bude?
3: 13 až 17 stupňů Celsia, to jsou aktuální teploty a obloha skoro vymetená. Je krásně a

0: Má být krásně jasno, polojasno, teploty 21 až 25 stupňů. Ano, ano, předpokládali meteorologové, že se ochladí malinko na horách, pak kolem 15. Šumava ale stále 20, na té Šumavě už od pondělí jsou malinko vyšší teploty. Zítřek ale, to se vrátí teploty zase k těm tropickým hodnotám, 22, 26 stupňů, respektive v Čechách místy 28, na horách pak kolem 18, Šumava opět 21 a má být hezky. Více oblačnosti, místy přechodně zaprší a může i zabouřit. To už se bavíme o sobotě. A od severozápadu zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, teploty ale furt 23, 26, místy 28 stupňů Celsia, ty noční 15, 10. A v neděli, ono se to vlastně posunulo, protože meteorologové předpokládali, že začne pršet až příští týden, ale malinko se nám ty srážky přiblížily časově, protože v neděli má prý pršet na celém území, nebo minimálně na většině.
1: Takže do neděle já musím zalepit tu díru v plachtě na skútru, aby pod ní nenapršelo.
0: No, tak se na to zkuste připravit a opravte si střechy.
2: Hele, a jedeme dál, jo?
3: Potěší, naladí, zkrátka raní blok.
2: A my se pokusíme vás potěšit a také naladit, protože jste poměrně houfně reagovali na kompot. Tak obyčejné jedno slovo kompot v retro kousku. Ty jsi si ještě vzpomněl na blumy?
0: Ano, že babička zavařovala blumy.
2: Blumy.
0: Vypeckované. Ano. Ne, s peckama.
1: Ono to šlo potom jako lípka pecka.
0: S peckama a asi nebyly tak bahnité taky, že ta pecka si udržela tu strukturu
1: ano,
0: trošku.
1: Jo, jo, jo.
2: Ale je pravda, že bluma je synonymum...
0: Ne, ale ne.
2: Dobře, dobře.
0: Nenadávej
1: takového
0: mi furt.
1: Jako dívání se, ne? Ano. S nepochopením.
2: No, že koukáš jako suva z nudlí, ne? Nebo jako husa do flašky, nebo jako bluma.
0: Jak bluma z kompotu.
2: No, no, no nic, ale...
1: Ale třeba pecka se vytahovala z broskví. Ne? To se nezavřelo.
0: Jo, broskve se, no, oni se krájeli broskve,
1: protože
0: byly
1: velké.
0: Broskev.
1: No, ale meruňky tam už třeba...
0: Dávat tabulku broskve s peckou by bylo takhle.
1: A i z meruňky se vytahovala taky pecka. Ale z třešní už ne.
0: Z třešní ne a to hrozně bolelo třeba v bublanině.
2: Jo, když se do toho
0: hryzli. Vy se nevypeckovali, vy jste na ní zapomněli. A nebo babička řekla, jsou vypeckované, ale některé tam zůstaly s peckou, tak to bolely zubky.
1: Au.
2: Napsala Zuzane ze Slušovic, to strašně bolelo, ten křupanec. Kompotu zdar. Od babičky se pamatuji nejvíc meruňkový. Ten jsme používali na nepečený dort Malakov. Ten jsme milovali všichni. Až si piškoty namáčeli do likéru nebo rumu. Vynikající byl ze zelených ringlí. Pamatuju si též mirabelkový. Ten mi nešel. Byl vždycky z rosolovatělí. Pak mix. Rybí z černý, červený, angreš, tomu se říkalo chlupáčky a také maliny. Po případě vybledlé jahody. Ale top byly ty loupané, porcované broskve.
1: No, no, to bylo nejlepší.
0: No, já se ještě vrátím s dovolením k plavání, protože nám napsal docela obsáhlý text, ale myslím si, že stojí za toho přečíst Venca. Dobré ráno, s plaváním ve škole jsem si užil své. Jeden čas jsme se školou jezdili učit plavat do bazénu v Sokolově. Tam byl a je i 3metrák. To ví i Dalibor.
2: Znáš? No do 3metráku jsme skákali.
0: A po sérii neúspěchů, kdy jsem se potápěl i s destičkou a musel jsem si dokonce brát 2, abych se udržel na hladině, se můj učitel rozhodl na učení plavání šokem. To se rovnalo hození do 3metráku před nastoupenou smějící se třídou.
2: To byl pan učitel Nosek.
0: Možná jo.
2: Ano, ten nás házel, normálně mi tam hodil.
0: A jak Dalibor dobře ví, radiátory v bazénu kryly dřevěné lišty. A tak po marném pokusu vysvětlit učiteli, že prostě nechci, aby mě hodil do vody, jsem se chytil dřevěných lišt v domnění, že mě neodtrhne. Nakonec mě odtrhnul a já potupně letěl do vody i s lištami. Celá třída se přitom smála a já byl plný strachu, šoku a vzteku. Po dopadu do vody jsem zamířil nejkratší cestou ke dnu a přemýšlel, co budu dělat. Protože jsem ale vždycky chtěl být kosmonautem, vzpomněl jsem si na jejich výcvik a začal jsem konat. Rozhlédl jsem se po okolí a mimo bublin jsem spatřil v dálce žebřík. Jelikož jsem byl v půlce šíře bazénu, cesta pěšky pod němi trvala celkem dlouho, až jsem měl strach, že mi dojde vzduch. Ale cítil jsem se jako kosmonaut a to mě uklidňovalo. Po vystoupání po žebříku a konečně tíženého nadechnutí jsem spatřil hlouček dětí, civících do vody a učitele a plavčíky, jak skáčou šipky do vody. Jelikož jsem vylezl stranou, Potichu jsem odešel na stupinky a sledoval moji záchranu a neúspěšné hledání. Až po pár minutách si mě všiml spolužáka, upozornil záchranný tým, že nejsem ve vodě. Dostal jsem samozřejmě CRS, ale už mě učitelé nikdy neházeli do vody a také jsem nikdy nedostal žádný diplom za plavecký výcvik. Kategorie olověná figurka v té době ještě nebyla.
2: Počkej, to je krásný příběh, ale to je Šimek Grossman normálně. Že cesta pěšky po dně trvala celkem dlouho.
0: Napsal, nikdy jsem se plavat nenaučil. Respektive můj problém je, že voda nadnáší jen minimálně. A to i v moři. Až později jsem se dozvěděl, že je to díky hustotě kostí. Což v té době nikdo netušil.
2: Tak, tomu to říkám dobrý příběh.
0: Hezký,
2: to je paráda. 7 hodin 55 minut, po 8 hodině ještě to tady probereme, ty vaše kompoty. A potom, ještě už je tady uřknutí, několik uřknutí, ale ještě jedna věc, půjdeme do kina na film Pět čevestek, to je nový film Jana Svěráka, který i napsal Jan Svěrák.
1: No to souvisí s tím kompotem právě.
0: A přijde Vojta Rinda?
2: Ano.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Ukrajinský ombudsman zkritizoval situaci v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Počasí bude jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Koalice naopak slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Poslanci se za 2 hodiny ve sněmovně sejdou k interpelacím, projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo o výrobcích s ukončenou životností. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
2: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
0: Přesnou podobu Nové zelená úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušovaná lidská práva.
3: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Okresní soud v Rakovníku začne řešit případ bývalého ředitele lesní správy Lány Pavla Rusa. Podle obžaloby spolu se svým podřízeným umožnil bezplatné zastřelení jelena, který měl cenu přes 100 000 korun. Rakovnický soud je letos v únoru odsoudil trestním příkazem. Oba proti němu ale podali odpor, proto soud nařídil hlavní líčení. Pavel Rus vedl lesní správu Lány od ledna 2023 do února 2024. Čeští tenisté Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na Roland Garros do 3. kola. Menšík 5 setech zdolal Argentince Navoneho, Bousková porazila Britku Johnsonovou 2-0 a Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0. Končí naopak Sára Bejlek po 2-setové porážce s Polkou Švjontekovou a Tomáš Macháč, který prohrál s Němcem Zverevem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách okolo 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova zpomalují kamiony za 9 kříži okolo kilometru 172. V osobním autě budete brzdit mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova čekejte tradiční frontu od Holubic z kilometru 211. Pomaleji se jede k Rohlence. A na D1 směrem z Brna do Kroměříže za Rousínovem je pohyblivé omezení mezi kilometry 219 a 230 se pohybuje vozidlo silničářů. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní Dvojka.
5: A když se dostaneme do kina, tak tady máme třeba dotaz. Milan píše 1954 z Horních Počernic. K výrazu kouká jako sůva s nudlí anebo z nudlí? to je tedy dilema.
6: Asi budeme muset zavolat na Ústav pro jazyk český a doptat se, jak to tam je správně.
5: A potom asi k tomu uřknutí. Dobré ráno, můj první syn byl nejhodnější miminko. Za 2 roky se mi narodil druhý syn a ten zval 26 hodin denně. A právě babička prohlásila, že ho někdo uřkl a prý pomůže. Jejda, tak to se nedá přečíst.

0: Hezké dobré ráno, 10 čtvrtek a pozvánka do kina stále platí. Jestli se nemýlím, tak Vojta Rinda, vzhledem k tomu, že proti mě sedí Jakub Kaloč, tak tady není na Vinohradské. Předpokládám, že je na filmovém festivalu ve Zlíně. Dobrý den, Vojtěchu.
1: Dobrý den, je to tak.
0: Jaká je tam atmosféra?
1: Atmosféra je velmi v očekávání, počasí nám přeje a už všecko se tak pěkně zvedá a za chvilku se tak bude začínat.
0: Paráda. Ale pojďme k filmu, o kterém chceme hovořit. Pět švestek. Já nevím, co znamená ten titul? Jako, že si zbalím pět švestek?
1: To je jeden z těch významů. On je ten název překvapivě sofistikovaný a má několik rozměrů. Mimo jiné tam hraje roli i to, že těch hlavních hrdinů je pět a skutečně si zbalí svých pět švestek, což možná pro mladší posluchače znamená, že narychlo odjedou jen s tím nejnutnějším. Ale režisér Jan Svěrák k tomu dodává, že zbalit si svých pět švestek může znamenat i umřít a těmhle hrdinům je přes 70 a nejsou na tom úplně zdravotně nejlíp a někteří z nich se na smrt skoro i těší. Takže v tomhle je ten film vlastně objevný a v dobrém slova smyslu osvětový, že ukazuje, že seniori u nás často bývají v uvozovkách neviditelní lidé, které společnost přehlíží, protože jsou nepohodlní, je potřeba se o ně starat a tak dále. A další, řekněme, objevné osvětové přístupy toho filmu spočívají v tom, že těch pět švestek ukazuje seniory jako lidi, kteří mají pořád svoje potřeby, touhy a sny a nemusí jet jen tak ze setrvačnosti, jak si možná myslíme. A zároveň je tam právě i to téma toho, že někteří už mají naopak všeho dost a na nic dalšího se netěší a těší se naopak na smrt. Takže myslím, že je velmi fajn, že i tenhle motiv ve filmu zazní, ale ještě k tomu názvu v neposlední řadě Jan Svěrák říká, že právě to, jak jsou ti hrdinové staří a sešlí, tak trochu jako ty uschlé švestky vypadají. Takže to je všechno schované v tom názvu.
0: No a proč se tedy hrdinové narychlo zbalí a někam jedou?
1: Oni se takový základní význam toho je, že se prostě rozhodnou vyjet si ještě naposledy na jachtu, což dělávali jako mladší, ale v tom jejich věku to sebou samozřejmě nese poměrně velké problémy, například s jejich dospělými dětmi, které podobné chování rozhodně neschvalují, nebo další potíže nastanou s pobřežní stráží, to jsou takové docela komické situace. A ta výchozí situace spočívá v tom, že hlavní hrdinku Věru, kterou hraje skvěle Lenka Termerová, čeká operace a ta v tomhle věku může dopadnout, tak víme všelijak. A ta Věra tím, jak žije sama a je už nějak vším unavená, otrávená, se rozhodne prostě zmobilizovat tři kamarády a kamarádku, se kterými jezdívali na tu jachtu a vyrazit s nimi na takovýhle výlet s plným vědomím toho, že to je naposled. A ty další hrají Oldřich Kaiser, Dana Sislová, Petr Kostka a Jan Vlasák a myslím, že jsou tam každý za sebe úplně skvělý a dohromady ještě víc. No a tu situaci komplikují takové v vozovkách drobnosti jako Alzheimer nebo nutnost být na kolečkovém křesle a navíc postupně vyvstává trošku komplikovaná minulost těch postav, jako kdo koho s kým podvedl a kdo měl jakou bouračku a proč na tu jachtu vlastně přestali jezdit. Ale to už jsou vlastně, a my s nimi dávno někde v Řecku, kde krásně fouká vítr, sluníčko se odráží od vln a věci prostě tak nějak plynou.
0: Pod scénářem je podepsaný Jan Svěrák a já se ptám, kde je jeho věrný spolupracovník tatínek?
1: Jeho věrný spolupracovník tatínek, jejich spolupráce byla, myslím, skvěle zaznamenaná právě v dokumentu Tatínek, kterému už je asi 22 let dokonce. Tak on tam není podepsaný, to je pravda, ale Jan Svěrák říká, že jeho otec mu i ty scénáře jakoby samostatných filmů takzvaně proveseluje, že si spolu sednou nad scénami, které potřebují nějaké odlehčení a pinkají si nápady a něco z toho vzejde, takže takhle několik scén je opravdu, má takovou pečeť Zdeňka Svěráka, například scéna, kde Jan Vlasák vysvětluje, že vlastně už opravdu musí vyhrát loterii. A pak se do toho filmu určitě promítl i jejich vztah otce a syna, protože těch pět švestek je právě i o rodičích a dětech. A Svěrák mladší mluví specificky o takzvané sandvičové generaci, což jsou lidé, řekněme, středního věku, kteří jsou obloženi z jedné strany těmi někdy dost otravnými dospívajícími dětmi a z druhé strany těmi stárnoucími a čím dál víc nemohoucími rodiči. A ti mladí i staří mají své potřeby a pro tu prostřední generaci to je jistě náročné, ale to je neopravňuje třeba chovat se k těm starým rodičům jako k dětem a vlastně tou svojí péči ponižovat. Takže i tohle myslím v tom filmu dobře ukázané, že dobře myšlená péče může nakonec být spíš medvědí službou a tam úplně třeba nevím, jak moc do toho promítl své zkušenosti pan Zdeněk Svěrák.
0: Často se používá takový, podle mého názoru, trochu podivný výraz nebo sousloví svěrákovsky laskavý humor. Je tedy film Pět švestek plný svěrákovsky laskavého humoru?
1: Já jsem z té formulace taky trochu rozpačitý. Myslím si, že to je trošku mýtus, protože Zdeněk Svěrák umí být ve své tvorbě i pěkně zákeřný, že třeba rád šikanuje znevýhodněné postavy, jako je Otík ve Vesničce střediskové a tak dále. Ale tady tedy není ani to, ani to, ani ten takzvaně laskavý humor, ani tadyhle ta skrytá zákeřnost. Ten humor pěti švestek je na jednu stranu možná až příliš přímočarý, protože se tam často opakovaně hodně tematizují věci jako vyměšování a vylučování a přebalování a tak dále. A má to být vtipné. Ty věci ke stáří samozřejmě patří a je dobře, že o nich probíhá takováhle osvěta, ale někdy je toho, myslím, opravdu trochu moc za cenu samoučelnosti. Ale pak ten film má zase velmi jemný, takový posmutnělý humor, který se týká právě třeba toho umírání a smrti, a to mi na něm přišlo velmi přínosné a dokonce odvážné. A pak tam ještě jedna rovina humoru, ti seniori experimentují s drogami, těch scén je tam opravdu docela hodně a ku podivu nejsou samoučelné. Oni jsou jednak důležité pro děj, že ho někam posouvají dál. Není to prostě takový ten humor jako v Samotářích, že člověk se zhulí a nepamatuje si, že má holku. Jsou opravdu funkční a jdou, tak říkajíc, jako s dobou. Ono se teď hodně mluví třeba o tom využívání zejména psychedelik v psychoterapii, zejména na léčbu depresí, a u seniorů se to týká toho, že těm starým lidem by opravdu hodně pomohlo moc se čas od času povznést na tu svoji situaci, získat na ní nadhled, zažít nějakou úlevu od té samoty, a právě tuhletu linii Jan Svěrák konzultoval s profesorem Jiřím Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví a v tom filmu to působí velmi zasvěceně, takže já teď trošku utíkám od toho humoru k věcem, jako jsou stáří, drogy a smrt, ale těch pět šestek je v jádru opravdu velmi letní komediální road movie, která zároveň řeší i ta těžká témata, která jsou mnohdy tabu, a to je, myslím, velmi přínosná přidaná hodnota toho filmu.
0: No a teď asi by měla padnout otázka, jestli na to máme jít i my mladí.
1: Ten film má dokonce slogan Vezměte rodiče do kina. Takže nevím, jestli my jsme ještě mladí, ale takový marketingový záměr je, že speciálně pro příslušníky té sandwichové generace, kteří občas mají a právě černé svědomí, že se těm svým rodičům nestíhají úplně věnovat, tak tohle je příležitost prostě říct mami, tati, pojďme do kina. A Jan Svěrák dokonce říká, že to má vlastně, že doslova můžou tyhle ty lidé zabít dvě muchy jednou ranou, jednak si užijou ten film a jednak budou mít modrý puntík za to, že se věnovali rodičům. Takže určitě se doporučuje tahle kombinace.
0: Tak to je vlastně moc hezký. Tak děkujeme, to byl Vojtěch Rinda momentálně ze Zlína, ať se festival vydaří.
1: Děkuju moc, pozdravuju taky, hezký den.
0: Naschledanou, koneckonců, protože i Český rozhlas je mediálním partnerem.

0: Je 8 hodin 20 minut a my ještě zdaleka nekončíme, protože nám přišel jeden takový dárek, ale protože nám posíláte dárky, tak bychom taky chtěli někoho obdarovat. A zároveň ještě někdo obdaroval někoho dárkem, kdy ještě nebyl ten obdarovaný na světě. Prosím tě, rozpleť to.
1: Ty mluvíš o Miraji Navrátilovi, tak, který dva dny zpátky, je to myslím, ano, před dvěma dny, vlastně zveřejnil svoji fotku se svojí partnerkou a s novorozeným miminkem. K tomu následoval text Jsme rodina, maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu, ale rázem se Jonatánkovi nepodařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále seběhl skvělý tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme. Milujeme tě, Jonatánku, vítej na světě. Tady máš písničku, která vznikla během toho, co zbyl v bříšku a maminka nakreslila obrázek.
0: A nám se to hodí, protože já jsem měl připravenou píseň Když nemůžeš, tak přidej, což mu asi taky chtěli naznačit Jonatánkovi.
1: Život
0: nemůžeš,
1: bude
0: tak,
1: jako tak už od začátku takový náročnější.
0: A když už tedy děláme a děkujeme Mirajovi, že prostě je i taky s námi a měli jsme ho tady ve vinylovém ránu a hrajeme jeho desky, tak ještě v té souvislosti se podíváme na úplně druhou stranu, protože toto je začátek a tady to je pokračování.
2: Ano, napsal nám pan David, mám dnes se svojí milovanou ženou výročí 10 let od svatby, tedy cínová svatba. A každé ráno vás posloucháme a máme vás rádi. Prosím vás, šlo by říci, David miluje Terezu a děkuje jí za 10 let, nebo tak něco.
0: No, tak asi tak,
2: tak
0: něco.
2: Je to vyřízené, pane Davide.
0: A písnička se i pro vás, Davide, jmenuje symbolicky. Dostaneš všechno.

0: Teda to jsou věci.
1: To je skvělý.
0: To je dojemný. To je nádherný. No, tak to byl dárek od Miraje a my tady máme dárek
2: od Evy.
3: Tak, poslouchám.
2: Přišel e-mail už někdy kolem 7:15, že Eva veze bábovku. V 7:57.
3: Takže slabikáře. Eva veze bábovku
4: a Eva má
3: maso.
2: A teď bude mít Kuba bábovku. Zásilka je doručena. Můžete si ji dát s kompotem, problém je doručení z vrátnice. Snad vše dostanete čerstvé, dobrou chuť, hezké dny, babča Evča z Počtejna.
3: Yeah. Počtejn, zdravíme Počtejn.
1: To je hezké.
0: Ta je nádherná.
2: Takhle pocukrovaná.
3: Ta bude mokrá.
4: Ona ještě teplá.
1: Fakt jo.
4: No, to bylo
3: to Eva má tryskáč, ne?
2: Evo, jak to, jak to pečete?
0: Z Počtejna.
3: Podle mě má mobilní pekárnu, Eva.
4: Jsi to pekla tady na mě.
3: Po cestě.
2: Ježi,
3: no
2: ale
3: já už to vidím.
4: Mramor.
3: Regi.
4: Mramor.
2: Krásná, mramor. Děkuju. A já jsem dostala ještě pivoňku krásnou. Jedna je
3: rozkvětlý. To není pro mě.
2: Pak dajdeš na pivo. A mám tam ještě krásné 4 takové ty zelené kuličky, to rozkvete postupně. Tak. Pivoňky, to je prostě takový začátek léta. To mám moc ráda, děkuju moc.
3: Ano, odkvetly šeříky, začaly kvést bezy a pivoňky.
2: Ta je ale nadýchaná. Nám počkej,
3: roste pivoňka na zahradě, na terase. Jo, fakt. Dalibore.
2: Tam bude nějaký rum v tom. A bude rum, to ti bude chutnat. Že jo? No, teda, Evi.
3: Rum totiž, on zvláční to těsto. I chůzi teda, ale...
4: Trefíš domů. Je skvělá.
2: No to je teda.
0: Je to asi takhle. Nebo
3: děkujeme moc, fakt.
0: Asi takhle. Jsme moc rádi, že vás máme. Stejně jako Mira je moc rád, že má Jonatána. Stejně jako pan David je rád, že má svoji ženu. A stejně jako Regina je ráda, že má nás. Jakube.
2: No to jsem.
3: Jo. Já jsem rád, že mám vás.
4: Já jsem rád, že jsem rád.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidím.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
2: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Obrací se kremelské elity proti vůdci, proč se stupňují právě teď útoky Ruska proti Ukrajině. Je ruská armáda vyčerpaná? V čem se podobá čínská a ruská propaganda? Jak úspěšné jsou jejich hybridní útoky vůči zemím Unie? To jsou všechno témata, kterým bychom se rádi věnovali. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Téměř 50 zemí na půdě OSN v úterý odsoudilo výzvy Ruska, aby zahraniční diplomaté opustili Kyjev. Ve společném prohlášení to označují za výhrušky namířené proti ambasádám na Ukrajině. Co tím Kreml asi sledoval?
3: Tak Kreml tím sleduje přesně to, co je řečeno v tom prohlášení. Prostě výhrušky, je tam snaha jakoby zatlačit na Kyjev, vyděsit vlastně Volodymyra Zelenského, aby nějakým způsobem přistoupil na mírová jednání, to je jedna rovina. Druhá rovina, ono teda na mírová jednání na ruské podmínky, protože samozřejmě Ukrajina říká, jako pojďme jednat, ale Rusové říkají, splňte naše podmínky a pak se bude jednat o tom dalším, takže tohle to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že prostě Rusku se v současné době na té frontě příliš nedaří a může to být určitým způsobem snaha nějak zlomit tu situaci, protože prostě ta ruská armáda nepostupuje. To je vidět na mapách, dokonce v některých oblastech naopak postupují Ukrajinci a Rusové se můžou snažit tohleto nějakým způsobem zlomit, protože ten malér pro ně je to, že oni sice jakoby můžou verbovat vojáky a i to je pro ně problém v tuhle chvíli, ale ti vojáci, kteří tam přijdou, tak jsou často velmi nevalné kvality. To za prvé a za druhé v té dronové válce vlastně to, když pošlete prostě 100 vojáků navíc, tak prakticky nerozhoduje, protože ty drony je zničí ještě předtím, než se dostanou vůbec do nějakého kontaktu.
2: Evropská unie a několik dalších evropských států si téhož dne povolali vedoucí ruských diplomatických misí kvůli právě těm pohluškám novými údery na Kyjev. Z toho si asi ruská diplomacie moc nedělá.
3: Ne, tak ono, diplomacie je taková platba za ostudu, nebo ta celá ta profese je slušně placená za to, že vznášíte tu ostudu své země, takže ruští diplomaté si z tohohle toho vůbec nedělají žádnou těžkou hlavu. Ono stačí si vzpomenout na dneska už bývalého velvyslance Zmijevského, který byl takový velmi teflonový. On když teda mu bylo vyjádřeno, jak si nevole vůči ruskému útoku proti Ukrajině v únoru 22, tak on si tam přinesl fotky nějakých ukrajinských zločinů a já nevím čeho všeho. Oni tohleto prostě jedou a všechno odpalují tímhletím stylem, čili oni si ani z tohohle nebudou dělat žádnou těžkou hlavu.
2: Nutno říct, že Moskva jenom nevyhrožuje, ale stupňuje svoje útoky proti Ukrajině. Proč právě teď?
3: Protože ta situace na frontě je takhle zaseklá, to je z mého pohledu ten hlavní motiv. Ona se nehýbe a ono, vy jste to zmiňoval už na začátku, vlastně je cítit kritika i Vladimira Putina. To je trošku rozdíl oproti těm předchozím obdobím, kdy vlastně i ti vojenkorové nebo Z-blogeři, jak kdo chce, ono, to jsou jako dvě rozdílné skupiny, ale prolínají se, tak začali kritizovat vlastně Vladimira Putina. Ozývá se kritika toho, že vlastně Rusko je příliš měkké v postupu vůči Ukrajině, On v Rusku jede neustále takový ten mýtus, že vlastně Rusové mají tak velké ztráty, protože oni se tolik starají o civilní obyvatelstvo a střílí vlastně jenom po vojenských objektech, kdežto Ukrajinci bombardují ty civilní objekty a vlastně neohlížejí se na nic, takže je tam tato kritika patrnější v tom, že by Vladimir Putin měl být razantnější, že by měl vlastně bezohledně teda bombardovat Ukrajinu hlava nehlava.
2: A což se ale fakticky děje.
3: Ono se to děje, že jo, ale ta propaganda prostě říká něco jiného. Ta propaganda opravdu říká lidem, ne, my střílíme jenom po vojenských objektech a to všechno ostatní dělá zlá Ukrajina. Takže oni jsou tímhletím krmení a v tuhletu chvíli se zdá, že Vladimir Putin na ten svůj pokles popularity reaguje právě tím, že se snaží jako vybudit zase ten dojem, že on je ten silný hráč, on je ten hráč, který prostě je schopný bouchnout rukou do stolu. Ono taky vidíme tady celé to divadlo kolem toho Starobylsku, kdy Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na jakýsi civilní objekt lice nebo školy, internátů. Mluví neustále o tom, že zemřelo 21 dětí a já nevím, co všechno. Tohle to z mého pohledu má i vybudit určité proválečné nadšení, protože v Rusku sledujeme a zase strašně těžko se to jako odsledovává prostřednictvím internetu, protože reálně jako máme tohle jako zdroj informací, po případě lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopní ne předávat zprávy, Rusko není Severní Korea, jo, ale řekněme mluvit i o tom, jaké jsou nálady ve společnosti, tak vidíme tam jakousi apatii v určité válce a čím dál častěji i takové ty otázky, hele, stojí nám to za to, jako dobudeme tady prostě pár čtverečních kilometrů zaminovaný, totálně zničený země Donbasu a za to platíme prostě 100 000 vojáky.
2: Ruské síly o víkendu s velkou pravděpodobností neodpálily jednu střelu orešník, ale hned dvě. Tou druhou ale zřejmě zasáhly vlastní pozice. Dá se taková zpráva nějak ověřit?
3: To se dá velmi těžko ověřit. Rusové nám samozřejmě se tímhletím úderem nebudou chlubit. Oni budou říkat, že vypustili jedinou raketu a ta zasáhla cíl, kdy vám řeknou, že to bylo velící centrum ukrajinské armády. Ukrajina vám bude říkat, že jsou to garáže, což říká tedy, že jsou to garáže u té druhé rakety, tak tam už je to úplně nezjistitelné, protože Rusové se k tomu samozřejmě nepřiznají. Je určitá šance z nějakých rozhovorů s místními občany, ale myslím si, že i tohle mají zajištěné.
2: Faktem je, že ta hypersonická střela je extrémně nepřesná. Jak dlouho si bude moct Moskva dovolit podobnou blamáž, jako byla teda trefa garáží, střelu v hodnotě 10 milionů eur?
3: Tak ono má to dva rozměry. My si možná říkáme, že je to blamáž a že jako se netrefili, že vystřelili prostě někam do garáží a tak podobně. Ale ta propaganda, která jde dovnitř Ruska, tak ta říká prostě skvělý úspěch ruské armády, zlikvidoval vojenské centrum, zlikvidoval prostě velící centrum dronových sil a výrazně ochromil ukrajinskou armádu. A tohle bude meldovat a prostě oni budou říkat, jak my báječně postupujeme. Ono, my když vidíme ty záběry, že u těch ukrajinských dronů, jak ničí ruské tanky, jak ničí ruské vojáky a já nevím, co všechno, tak si musíme uvědomit, že Rusové to samé vidí, akorát prostě ta vlaječka je vždycky ukrajinská, kdo je trefený a ten dron je údajně ruský, ten, kdo trefuje. A docela často se stává, že jsou to vlastně stejné záběry.
2: V lednu jste pro Český rozhlas Plus řekl, že se Putin míru bojí. Proč?
3: Tak on ten problém je, že pokud dosáhne míru nějakým způsobem, že nedosáhne těch svých cílů, tak to bude muset nějak prodat společnosti. Ono v tuhle chvíli už vidíme to, že vlastně jako ty ztráty jsou vysoké, Rusové pociťují růst cen, růst, vlastně vidí i ty lidi, kteří se prostě vrátili z války bez končetin, tohle všechno vidí a to ospravedlnění bude prostě OK, získali jsme tady kus Donbasu, prostě máte největší zemi světa, vy jste získali o pár 1000 kilometrů navíc, to žádný epochální úspěch není, ale samozřejmě oni zároveň s tím jedou i takovou tu propagandistickou linii toho, že vlastně budou říkat, my jsme bojovali nikoliv proti Ukrajině, ale proti Západu, a to už vidíme teď, že vlastně Margarita Simonian začala už mluvit o tom, že Ukrajina byla poražena v únoru 22, ale že pak vstoupil do té války Západ a že Rusko bojuje proti Západu, a tohle to oni pojedou, a vlastně celá ta linie potom bude přerámovaná do toho, že budou říkat, my jsme neútočili, my jsme bránili Rusko proti Západu, a vlastně v téhleté obraně jsme byli tak úspěšní, že jsme dokonce získali navíc území. Jo, čili on se toho obává, ale obává tak, že zároveň jsou schopní prostě přijímat aktivní opatření, která ten neúspěch ve válce budou nějakým způsobem, případný neúspěch ve válce budou nějakým způsobem jako neutralizovat.
2: Média se ale teď všímají, že se proti Putinovi obracejí kremelské elity. Zároveň se ale prý snaží, nebo prý stojí o pokračování režimu.
3: Kremelské elity samozřejmě o to stojí, protože oni závisí na Vladimíru Putinovi. Oni všichni ti lidé, kteří jsou někde na vrchu, tak jsou nějakým způsobem propojení korupčními schématy. Každý ví, že vlastně na to, abyste se dostali někam nahoru, tak musíte mít nějaký škralou právě proto, aby kdykoliv byl proti vám použitelný. Oni tohle velmi dobře vědí, a stejně tak vědí, že kdyby přišel nějaký outsider, někdo mimo tenhle ten systém, takže by sáhl velmi rychle na jejich majetky, ale není to zase tak, nebo nemyslím si, že je to tak, že by hrozil ten palácový převrat prakticky okamžitě. Ono, jiná věc je ta, že my se dočteme prostě o tom, že já nevím, nejnověji, ono to proběhlo tak před měsícem, Sergej Šojgu, bývalý ministr obrany, dneska šéf Bezpečnostní rady státu, organizoval jakýsi převrat, na což by ukazovali třeba ty zatčení kvůli korupci. V Rusku, v současném Rusku, když je někdo zatčen kvůli korupci, tak můžete být jistý, že to není kvůli korupci. Ale na to by ukazovali. Na druhou stranu, Šojgu není považovaný za nějakého supersilného hráče, není považovaný za člověka, který by byl schopen něco takového zorganizovat, čili i o tom vznikaly pochyby, ale žijeme v systému prostě totálního informačního šumu, kdy stejně tak tyhle zprávy vám může vypouštět zase někdo s nějakým cílem něco vám podstrčit, abyste si něco myslel, a vy se v tom nějak musíte vyznat.
2: FSB ale má Putin zjevně pod kontrolou. Dá se tady říct, jak pevnou má podle vás pozici?
3: Tak můžu si tipnout, jako pokud má na své straně silové složky, tak nemá žádný problém, ale tady od začátku do konce ještě my třeba čteme o nějaké nespokojenosti ruských obyvatel s jakousi finanční situací, ale od toho, nebo z rostoucích cen, ale jedna věc jsou rostoucí ceny, které si ve standardní společnosti vyřídíte s tou vládou prostřednictvím voleb, ale v Rusku tahle ta možnost jako neexistuje. Oni teda v září budou volby, a to je trošku, jakoby bych řekl, zdrojem nervozity Kremlu, ale vy vlastně jako nemůžete jít a zvolit někoho jiného, a tohle je jedna rovina, ale druhá rovina je pak jít do ulic a snažit se svrhnout tu vládu, a do toho má Rusko opravdu hodně daleko, a vlastně jakékoliv zárodky těch nepokojů jsou utnuty prakticky okamžitě. Moje oblíbené byly protesty proti vypínání Telegramu, kdy v Moskvě použili ještě jako zákonodárství proti shromažďování na základě toho, aby se nešířil covid v roce 2026. V jiném městě, a teď jsem zapomněl, kterém, tak jako byla ohlášena ta demonstrace, a prostě místní administrace ji nepovolila z toho důvodu, že tam zrovna v ten den, v neděli podotýkám, museli dělat prověrku zdraví stromů a prořezávku, jo, jako v neděli prostě všichni jako v Rusku samozřejmě rádi pracují. Ironie. Já už jsem zvyklý ze sociálních sítí, že všude musím napsat vždycky, že používám ironii, ale...
2: Rusista a politolog Karel Svoboda je hostem pořadu, jak to vidí.
0: Jak to vidí?
1: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
2: Putin podepsal zákon o nasazení armády na pomoc Rusům pronásledovaným v cizině. Je to reakce na zřizování zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, který oznámila Rada Evropy po schůzce v Kišiněvě?
3: Nejenom, ono Vladimír Putin v tomhletom, jako on si nedělá těžkou hlavu s tím, jestli je něco legální nebo nelegální, ale on má strašně rád takový ten legalismus v tom smyslu, že to vypadá jako legální. Když si vezmeme celý ten útok na Ukrajinu, a teď myslím ten útok v roce 2022, tak on i formálně jakoby nejdřív uznali vlastně Doněckou a Luhanskou republiku, následně

0: Ruská státní duma a obecně parlament, tak víme, že když si Vladimir Putin usmyslí, že prostě zaútočí na Madagaskar, tak oni mu schválí, že Madagaskar jsou fašisti a že je nutné na ně zaútočit. Ne, že bych si myslel, že ruské loďstvo na to má, ale nevím, jak to přesně číst, ale on rozhodně nepotřebuje tyhle ty formální schválení. Na druhou stranu má je velmi rád.
1: Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím přímo odrážet útočící drony. Teď tedy vlastně ten navrhovaný zákon, který se má dostat ještě do horní komory, tak by měl finančním domům v Rusku umožnit, aby provozovali sami obranné systémy a smějí vyzbrojit zaměstnance, aby byli schopni odrážet dronové útoky bez zapojení bezpečnostních složek. A náklady na obranu proti dronům by si instituce hradily sami. Co z té zprávy lze vyčíst?
0: Tak z té zprávy lze vyčíst to, že se Rusko snaží šetřit, kde se dá. Oni šetří samozřejmě, státní rozpočet je v obrovsky malérovém stavu v tuhle chvíli. Ty schodky, to poslední číslo, které máme, je 6 bilionů rublů, to je jako ohromný schodek. A oni opravdu šetří, kde se dá. Třetinu Aeroflotu se teď chystají prodat, četví komu, ale to je jako jiná věc. A tady prostě je to jakoby snaha přenést ten monopol na násilí, protože fakticky jako je to zřizovat nějakých soukromých armád, byť řekněme soukromých armád se zaměřením na jeden konkrétní cíl, tak je to zřizování soukromých armád. Ono tyhle ty armády má třeba i Gazprom, jo? On má taky takovouhle ochranku. A tady je to prostě rozšíření a samozřejmě, když si to budou platit banky, o to lépe, takže nebude to muset platit státní rozpočet. Jsou tam tyhle dva momenty. Jedna věc je, že to nemusí platit státní rozpočet, druhý moment, nemusí se o to starat armáda, FSB, kdokoliv. Takže jako oni tímhle přenáší nějakou zodpovědnost na někoho jiného.
1: Čínské a ruské narrativy se v informačním prostoru poslední roky zbližují, ačkoliv mají země v Evropě odlišné cíle. Na tom se shodli odborníci v pondělní diskusi tady u nás ve sněmovně k tématu čínsko-ruské propagandy. Jak jsou v tom obě země podle vašeho názoru úspěšné?
0: Já se přiznám, že tolik nesleduju čínskou propagandu, ale ta ruská propaganda, ona jede několik rovin. Tou jednou rovinou nebo tou základní rovinou je to, že vlastně Rusko je svébytné centrum multipolárního světa, to teda společně říkají s Čínou, akorát Rusko říká, že ono je na stejné úrovni jako Čína, kdežto Číňani přiší úctě, prostě Rusko ani nepovažují za sobě rovného a docela logicky prostě jsou desetinásobní. Čili Rusové říkají, my jsme centrum multipolárního světa, my vlastně máme jakoby nárok na to ovládat nejenom svoje území, ale i to území svého okolí, čili Ukrajina to není jako země, která by byla samostatná, ale to je země, to je území, na které my máme nárok, proto jsou tam ty narrativy toho umělého státu a tak podobně. A ono, jako když se člověku nechce úplně přemýšlet, tak oni mu dodají vlastně celou paletu názorů, které se pak volně doplňují. Docela často si protiřečí, jo, ale oni prostě říkají, my jsme na Ukrajinu museli zaútočit, protože tam vládnou fašisti a nacisti a to, že Volodymyr Zelenský je Žid, to vlastně vůbec jako nevadí, protože on zradil svůj národ a takhle vám prostě jedou. A vidíme, že na část populace to prostě nějakým způsobem zabírá. Já nevím, jestli je to 10%, 15%, nicméně to jsou lidé, kteří potom se vám hlasitě ozývají v těch různých debatách právě na zmiňovaných sociálních sítích. Oni jsou, řekněme, takový velmi hlasití, protože oni mají ten pocit, že musí jako vybojovat ten svůj prostor, že oni mají tu pravdu, oni nesou tu pravdu. A ruská propaganda do tohohle velmi šikovně dodává, jako vy jste ti chytří, vy jste se nenechali zmanipulovat tím mainstreamem a bojujte, protože vy máte tu pravdu a

0: oni se vás budou snažit umlčet a ty jejich pseudoargumenty a tak dále. A oni vlastně jako pěstují v nich tu výlučnost, takže jako efektivní jsou, ale nemyslím si, že na celou populaci.
1: A jaké cíle tady sledují v Evropě na jedné straně Pekinka, na druhé Moskva?
0: Tak ono je to vlastně takový boj, o kterém jsem mluvil, ten geopolitický boj, protože my v současné době vidíme tu konstelaci tak, že ta konstelace je Spojené státy versus Čína. A trochu se tak jako bojuje o to, jestli vlastně ty další velmoci, to jest Rusko, Brazílie, Indie, ale i Evropská unie budou vlastně svébytnými velmocemi. Pro Rusko i pro Čínu je pravděpodobně výhodnější to, pokud to Evropská unie není jednotná, pokud je rozhádaná, a tohle to jsou věci, které oni sledují. V případě Číny, tak tam ten její zájem je primárně prostě Tajvan a tyhle věci. Čína má sama vnitřní problémy, čili ona se snaží jakoby vyvážet, ne jakoby, ona se snaží vlastně ty svoje vnitřní problémy řešit vývozem, čili pro ní je ideální vlastně to, že Evropa jako je taková v klídku, v pohodě, nic se neděje, vyvážíme sem, žijte si, utrácejte za naše auta. Rusko má v tomhletom ten cíl spíše Evropu rozdrobit, podporovat ty jednotlivé strany, které říkají prostě Evropská unie ne, rozhodně to musí se rozdělit, to se musí rozpadnout. Ty cíle jako jsou podobné v mnoha ohledech, ale v mnoha ohledech i různé. Pro Rusko je Evropa soubor států, který chce nějakým způsobem ovládnout. Čína si nemyslím, že by nás chtěla úplně ovládat, ale prostě nějakým způsobem vyřadit z toho boje, ideálně
1: jako konkurenci.
0: Jasně, a ideálně dostat prostě z toho amerického tábora, pokud by to tedy byly souboj dvou táborů, po případě rozdrobit jako to své bytové centrum.
1: Rusko pohrozilo Arménii úplným zastavením dodávek zemního plynu a ropy, pokud bude Jerevan pokračovat ve zbližování s Evropskou unií. Jak účinná to může být hrozba?
0: Já myslím, že s tímhle Arménie docela počítali. Ono, Arménie vidíme v posledních letech vlastně určitou změnu nebo výraznou změnu zahraniční politiky, protože vlastně velmi dlouhou dobu byl Azerbajdžán totálním nepřítelem. Posadit vedle sebe Arména a Azerbajdžánce znamenalo prostě zadělat si na velké problémy. Ale paradoxně ta válka o Náhorní Karabach, která, zvláště ta druhá, která prostě skončila za jeden den, tak určitým způsobem Nikolu Pašinjanovi dala jakoby tu svobodu v tom, že říká, jako Náhorní Karabach náš nebyl a není, nemáme šanci ho získat zpátky, vykašleme se na to, pojďme navázat prostě s Azerbajdžánem nějaké rozumnější vztahy, takže oni začínají nakupovat plyn od Azerbajdžánu. Teď jsem zaznamenal nově i dohody s Tureckem třeba, kde je to zase zatížené tou arménskou genocidou. A Rusko tohle nelibě nese, samozřejmě zároveň s tím zbližování s Evropskou unií, protože to je to, o čem jsem mluvil, ten geopoliticko-geoekonomický střed, kdy Rusko to vnímá tak, že samo jako 150 milionová země nebo 140, jak kdo chce, by neobstálo v této soutěži prostě s Čínou, která má 1,4 miliardy, ale i Spojené státy, které mají nějakých 350 milionů obyvatel, ale jsou samozřejmě nepoměrně ekonomicky silnější, tak Rusko vlastně potřebuje tyhle ty země kolem sebe tak, aby mu dodali sílu, a ty země mu tímhletím způsobem odplouvají, čili ono to není jenom ropa, zemní plyn, ale Rusové teď zakazují dovoz koňaku, najednou zase Roskomnadzor objevil prostě nějaké zakázané substance v arménském koňaku, pardon, brandy teda, ať mluvím úplně přesně, minerální vody, tyhle věci, oni jakoby tlačí na Arménii právě, aby to ještě zvážilo.
1: Tak to byl Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny. Počasí bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
5: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
3: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu. A to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítli 17 000 žádostí, dodává mluvčí Lubomír Budný.
6: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
3: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 10 studentek, několik dalších bylo zraněných. Informuje o tom tamní rozhlasová stanice Capital FM s odkazem na policii. Požár podle ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. Americká armáda při středečním útoku na loď v Tichém oceánu zabila dva muže. Oznámilo to velitelství Southcom, podle kterého se plavidlo používalo k pašování drog. Oba zabité velitelství označilo za narkoteroristy. Spojené státy loni v září zahájily úder proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu. Jejíž posádky považují za pašeráky. V budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informacerozhlas.cz.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
4: Doprava.
3: Dálnice D52 je ucpaná na příjezdu do Brna z Pohořelic. Od sjezdu na Rajhrad pojedete pomalu až k nehodě na Vídeňské na křižovatce s Bohunickou. Kolona v Brně je také na dálnici D1, popojíždí před omezením u stavby na kilometru 196. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte fronty mezi sjezdy na Zdice a Žebrák. Na kilometru 32 zavřeli silničáři pravý pruh. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
7: Po 9:00 vám hezké dopoledne z dvojky přeje netradiční sestava i dnes, tedy Aleš Cibulka a Šárka Volemanová. Jsme rádi, že to dnešní dopoledne strávíme také společně.
8: A podíváme se k vám domů, protože představte si, byl vyhlášen nejkrásnější interiér letošního roku. Vypadá krásně, je moderní, je nadčasový, ale bydlet bych v něm nechtěl. Podle mě takový to útulno, co je možná i proti těm všem feng shui a podle toho, jak se to zařizuje, o tom si dneska budeme povídat.
7: Tady vidíte, jak to Aleše nadchlo, protože my si dnes společně s vámi chceme povídat o našem nejlepším místě v životě a nemusí to být ani byt, nemusí to být ani chalupa, nemusí to být ani dům, každý podle svého gusta. A kromě toho, pro dnešní den budete plnit přání, tedy konkrétně naše. Jaké bude, no tak na to si musíte počkat. Teď máme 9:05 a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
4: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Klárka Volemanová a Aleš Cibulka.
1: Dva na dvojce.
2: Abych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili, představte si, interiérem roku 2025 se stal Mezonet na Šestce, což je rekonstrukce bytu v pražském Břevnově. Jak to vypadá, není to jenom hezky zařízený byt, ale je velmi moderní, prosvětlený a je tam dokonce nové kovové vřetenové schodiště, které působí uprostřed interiéru jako socha. Mm-hmm. To byl jeden z důvodů, proč vyhrál.
3: Tak si to všichni teď představujeme, je to nějaká motivace pro naší fantazii. Každopádně, ty jsi říkal, že to je vítěz té ankety, co zaujalo velkoformátová okna, propojení s terasou, střešní zahradou, výrazné přírodní kameny v kuchyni i koupelnách, současné umění v bytě a dětské pokoje navržené i podle představ dětí, tedy možná shrnuto luxus. Mm-hmm. Ale ty jsi tady říkal po 9. hodině, že by si tam nechtěl bydlet.
2: Je to nezabydlený a je to hodně studený interiér. Mm-hmm. Když se na to podíváš, krásné na to se tam podívat, možná krásné jako luxusní kancelář, možná jako byt nějakého miliardáře v nějaké telenovele, ale necítil bych se tam jako doma.
3: Dobře, to znamená, když se někam stěhuješ, čistě teoreticky, nevím, když jsi se naposledy stěhoval, co si tam potřebuješ dát, aby to byl ten tvůj otisk?
2: Když jsme zařizovali náš byt, tak jsme si řekli, že to uděláme podle představ, které jsme kdy měli. Já jsem si třeba ku příkladu odmala přál kanárkově žlutou pracovnu. Opravdu narciskově žlutou, podbělově žlutou. Ptal jsem se odborníka na zařizování bytů, odbornice tenkrát, ona řekla, to v žádném případě. Ta žlutá vás bude rozrušovat, nebudete se tam soustředit. Žlutá barva do pracovny vůbec není dobrá. Tak jsme udělali změnu, vyměnili jsme tu pracovnici, která nám radila, úplně jsme ji zrušili. Narciskově žlutou pracovnu mám a jsem šťastný, byť to třeba není správně podle odborníka. Takže podle mě dát si tam to, co mně se líbí, protože já tam budu bydlet. Nepotřebuji nutně nové vřetenové kovové schodiště, byť vypadá krásně.
3: A proto si tak rozrušený, podle toho ta práce vypadá, že jo, prostě kdyby se paní vrátila, možná by to přineslo poklid do života všem, byť? Ale co už.
2: Světle modrou si tam dám až jako na stáří.
3: Dobře, tak no, každopádně pojďte si s námi o tom popovídat i vy dneska. Máme tady pro vás několik otázek. Možná, a co je důležitější, a vůbec není rozhodující, byt, chalupa anebo dům, ale jaké je to vaše ideální místo pro život, jak by mělo vypadat, ať by bylo kdekoliv a vypadalo jakkoliv. V jakém stylu jste si zařídili ten svůj byt anebo dům, to jdeme tedy k té konkrétní věci. Jestli máte rádi spíš moderní architekturu nebo starou dobrou klasiku, i o tom nám můžete napsat, anebo třeba jak se to vaše ideální místo k životu mění v průběhu let. O tom si s vámi chceme povídat. Tak nám napište na 702-222-220. To je číslo pro SMS-kové zprávy a přidáváme i e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes s vámi povídáme o místě pro život, které je pro vás ideální, které máte rádi. Jestli se to mění z hlediska toho vkusu, o tom všem nám můžete psát, jak třeba svoje místa k životu zařizujete a podle jakého klíče. Eva se k nám přidává. Dobré dopoledne, moje místo, kam se ráda vracím, je malý srub pod Troskami. V tom původním jsem prožila dětství, moje děti tu také trávily prázdniny a když došel jeho čas, znovu jsme ho sami sroubili, vymazali hlínou, vybavili starým renovovaným nábytkem, je tu nádherně a houby všude kolem. Zdravím z českého ráje, Eva. No úplně si to představuju.
1: Nádhera. Ovšem pozor, někdo to bere vědecky a začne zařizovat podle filozofií, které jsou ověřené. Já jsem na začátku řekl, to sousloví feng shui. Není to jediná filozofie, ale feng shui vlastně je čínské učení o proudění energie v prostoru. Takže kudy máš vcházet, kde máš mít postel, kudy proudí světlo. Má to různá pravidla a někdo na tom vyloženě ulétává takovým způsobem, že má, já nevím, jestli tohle studuje podle feng shui, ale...
0: Určitě.
1: No, tohle spíš nevím, no.
0: Dobře, podle nějaké jiné filozofie s největší pravděpodobností, ale nicméně, my jsme si včera řekli, že se podíváme do těch filozofií, teda pravda, musím se přiznat, že u feng shui já jsem právě skončila, ostatní mě zaujali, ale slýchám je poprvé, možná stejně na tom budou i naši posluchači. Pojďme se na nějaké podívat, tak třeba švédské lagom, znamená v překladu tak akorát. A tedy nic nepřehánět, žádný přebytek, ale ani asketická prázdnota. To by se možná líbilo mně.
1: Já bych zařizoval podle wabi-sabi.
0: Ne wasabi.
1: Wabi-sabi, to je japonská krása nedokonalosti, tedy patina, ruční práce, staré dřevo, věci s příběhem. Myslím, jak je to nazvano, věci s příběhem. Prostě vetešárna, jako věci s příběhem, tak to je wabi-sabi.
0: Ano, můžeme nabídnout ještě japendi, spojené... v souvislosti s japonským klidem a skandinávskou jednoduchostí.
1: Ano, anebo quiet luxury, jo, pokud byste si chtěli svůj byt zařídit podle quiet luxury, to je tichý luxus a kvalita bez okázalosti.
0: Zní to krásně, anebo si to můžete zařídit na cibulku, prostě z hlediska těch barev, které máte rádi, jako třeba v kanárkově žluté.
1: No jistě, dejte dohromady, co se vám líbí, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, ono to něco udělá, hlavně se tam musíte cítit dobře.

0: Vaše nejlepší místo pro život, o tom si povídáme od 9. hodiny do polední a už se přidala i naše posluchačka Jitka. Dobrý den, já mám po příbuzných pár kousků starého nábytku, nejen, že mi ty příbuzné připomíná, ale je krásně zdobený a z masivního dřeva. Cítím se v jeho společnosti dobře, navíc kdysi jsem si koupila knížku Feng Shui a zjistila jsem, že to vlastně tak zařízené mám. Asi je to nějak přirozené, podepsaná Jitka.
1: Prostě je potřeba zohlednit přání člověka, který na tom daném místě bydlí, čili pokud máme ratoles, která miluje mašinky, tak dětský pokoj vytvoříme jako interiér lokomotivy. A to mluvím o konkrétním případě, takhle to totiž synovi jedné naší milé kolegyně vytvořila interiérová designérka Gabriela Hámová. Gabi, krásné dobré dopoledne, vítej tady u nás na dvojce.
2: Dobré dopoledne všem.
0: Hezké dopoledne, než se dostaneme tady k tomu konkrétnímu interiéru. Gábino, když dnes člověk stojí před prázdným bytem anebo rekonstrukcí, co byste poradila, kde začít, nad čím přemýšlet a jak?
2: Tak určitě je nejdůležitější, abychom si uvědomili, jak má ten prostor fungovat, co od něj očekávám. A první, co udělám, je samozřejmě vymyslím nějakou dobrou dispozici pro ten byt. Ten bude odrážet denní režim těch obyvatel nebo nějaký praktický potřeby domácnosti samozřejmě. Platí to ovšem i pro komerční interiéry, to je úplně stejné. No a potom začneme řešit už nějaký konkrétní moodboard a konkrétní věci. Mm-hmm.
1: Pokud zařizuješ někomu interiér a on přijde s nějakým nápadem a ty jako odbornice víš, že to je opravdu hloupost, že třeba to zmenší ten prostor a nebo že to nebude fungovat, rozmlouváš to tomu člověku, snažíš se mu to vysvětlit, anebo plníš přání, když to tak chce? Co je víc?
2: Určitě se snažím ho přesvědčit o tom, že to není úplně dobře, protože mým úkolem, proto se mě i najímá, je, abych byla zodpovědná za ten prostor, za to, že on tam bude dobře fungovat, že se tam bude dobře cítit a že vlastně to bude nakonec i hezky vypadat.
0: Říká interiérová designérka Gabriela Hámová, která si na nás s námi na dvojce právě teď povídá. Gábino, když to trochu přirovnám, tu vaši práci, a snad se nebudete zlobit k někomu, kdo třeba dělá vizáž člověka, tak většina stylistů a vizážistů říká, že se snaží najít na tom člověku něco, co patří k němu a podtrhnout tu jeho individualitu. Děláte to stejným způsobem, když zařizujete nebo pomáháte zařizovat interiér někomu, aby tam prostě zůstal ten jeho otisk, který je třeba pro mnohé lidi důležitý?
2: Naprosto. Já si osobně myslím, že ta autenticita toho prostoru, to, že to odráží tu osobnost těch majitelů, takže to je vlastně to, co oni po mně chtějí. Jo, najít nějakou rovnováhu mezi estetikou a mezi tím, co tedy je, řekněme, to jejich. Jo. Určitě. V každém případě si myslím, že ta individualita toho člověka je vlastně to, co odlišuje ty jednotlivé interiéry od sebe a to, co oni očekávají od práce interiérového designéra. Mm-hmm.
1: Ale stejně ten otisk se tam vždycky vrátí, podle mě, když třeba v různých televizních pořadech se inovuje interiér, vypadá to moderně, nově, kdyby tam někdo přišel za rok, ty háčkované dečky tam budou zpátky, protože ten člověk, který tam bydlí, si je tam znova zase implementuje, to znamená, vrací se tam to, co je tomu člověku vlastní, ať udělá designér, co chce.
2: No to je právě to, o čem jsme mluvili. My musíme vycházet z toho, že ta autenticita těch lidí tam bude. Mm-hmm. Jo, to znamená, že sice vytvářet nějaký překrásný minimalistický interiér je určitě fajn, něco, co vypadá dobře na fotografiích, ale vždycky si musíme představit, že potom bude takzvaně zabydlený. Mm-hmm. Takže tam bude spousta věcí, jejich osobních předmětů, to, co mají rádi. A proto je dobrý s tímhletím pracovat už od začátku, vědět, co ty lidi přitahuje, jestli mají sbírku starožitností nebo jenom porcelánových sošek po babičce. A že vlastně s těmito věcmi my v tom interiéru musíme pracovat, aby byly, řekněme, fotogenické, aby při každém pohledu do toho interiéru i tyhle věci tam hrály roli, protože samozřejmě nejsme los nebo kdokoliv si mohl dovolit v historii, aby jeho interiéry byly čisté a nikdo s nima nehnul. Mm-hmm.
0: Gabino, otázka poslední. My se našich posluchačů dnes od 9. hodiny do polední ptáme, jaké je to jejich nejlepší místo pro život, které je to vaše a proč?
2: Moje nejlepší místo pro život je asi moje pracovna a můj dům a můj domov. A myslím si, že většina lidí to má podobně, protože se tam prostě cítí bezpečně a tak by to i mělo zůstat. nebát se ten prostor zjednodušit a fungovat v něm.
1: To je ta žlutá pracovna. Promiň, ještě úplně nakonec. Má tvůj muž v pracovně něco, co bys mu nejradši vyhodila jako odbornice, co tam fakt jako nemá být?
3: A všichni samozřejmě víme, že mužem Gáby Nehámové je Aleš Háma, to je třeba říct.
1: Chudák, všechno by mu vyhodila. Co tam má, kapří hlavu nebo mrtvýho muflona?
2: Můj muž má svoji pracovnu zařízenou v podstatě jako dětský pokojíček, takže všude má plakáty a podobné věci a já tam nechodím, protože to je prostě jeho prostor.
3: Uh-huh. To je podstatně něco jako pracovná Aleše Cibulky. Ano. Tak Gabriela Hámová společně s námi na Vlnách dvojky. My děkujeme za to dnešní setkání, za to povídání. Pozdravujte Aleše a mějte se dobře.
2: Ráda vyřídím a mějte se všichni moc krásně.
1: Hezký den, ahoj, díky.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: vámi jsou dva na dvojce dnes ve složení Aleš Cibulka a Šárka Volemanová. Rádio na přání samozřejmě a vaše přání na naši hlavu každý den. Snažíme se jedno z nich vyplnit. Pokud nějaké máte, tak nám ho můžete napsat na RNP, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz. Ale dnes je výjimečný den. My máme přání na vás, které je spojené s úkolem, ale je to taková kratochvíle, která vás povětšinou baví, tak proto jsme se rozhodli ji zařadit do našeho dnešního setkání. Budou to slova, pět slov, která pro dnešní den, a má to samozřejmě velmi promyšlené, vymyslel Aleš Cibulka. My vás prosíme, abyste teď hned začali přemýšlet a také teď hned nám napsali nějakou říkanku anebo básničku, ve které bude těchto pět slov. My vybereme jednoho z vás zcela nespravedlivě a ten dostane ponožky dvou na dvojce. Takže jaká slova to budou dnes?
1: Vybíral jsem velmi zodpovědně. První slovo Vilém, protože má dneska svátek. Druhé slovo Holoubek, protože tu má být, není tady a zaskakuju za něj. Třetí slovo ochlazení, protože přišlo dneska v noci. Čtvrté slovo jahody, protože jsme si o nich včera povídali poradně a protože to máme Vilém, holoubek, ochlazení, jahody. Aby tam bylo něco méně poetického, přidal jsem bagr, protože jsem ho viděl včera z okna. Takže Vilém, holoubek, ochlazení, jahody a bagr.
0: Ano. A vaše říkanky nebo verše prosím právě teď na číslo 702 222 220. A my se těšíme.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: A ještě jednou naše přání dnes směrem k vám. Pojďte nám napsat nějaký verš, nějakou říkanku, nějakou básničku. Pro dnešní den jsme vymysleli, tedy respektive pan kolega Cibulka vymyslel 5 slov, která by měly být součástí. I dnes se hraje o ponožky, speciální dvojů na dvojce, které se Aleši za odměnu to dnes na konci také dostaneš. Jmenují Šárka a Jirka.
1: Tak možná k tomu přidám něco, co se bude jmenovat Aleš. Uvidím.
0: Ale jsem velmi zvědavá, která z těch ponožek bude na tvé pravé a která na levé noze.
1: Já to střídám, střídám. Každopádně ta slova, která jsme vybrali, jsou Vilém, který má dneska svátek, holoubek, který tu měl být a není, ochlazení, které přišlo v noci, jahody, ze kterých jsme včera pekli, a bagr, aby to nebyla jen taková poetika. Tedy Vilém, holoubek, ochlazení, jahody, bagr, samozřejmě v jakémkoliv pořadí a jak se vám to bude hodit. A holoubek ani nemusí být Jirka holoubek, ale může to být tedy pravý holoubek, anebo Vilém holoubek.
0: Tak, prosím vás pěkně, není to tak složité, jak se to na první pohled zdá, teď to Aleš trošku celé zamotal, takže 5 slov a pomalu. Vilém, holoubek, ochlazení, jahody a bagr. Čekáme na tu vaši říkanku na 702 222 220.

0: Naši milí posluchači, opět jste nás nesklamali, je to paráda, verše, básně, všechno to sem chodí. Vilém, holoubek, ochlazení, jahody a bagr. Bylo těch pět slov, která Aleš vymyslel pro to dnešní dopoledne a my jsme vás poprosili o veršování. Pojďme se podívat, co jste nám poslali na mátkou.
1: Jsou to skvosty. Holoubek Jiří už zase hýří. Vtipem a kuráží smělou vedle sebe mívá šárku skvělou. Teď však přišlo ochlazení do studia překvapení. Přišel Aleš Cibulka a jeho bystrá papulka. Jiří ten jel na jahody, těšíme se na příhody, které vylíčí nám stylem jako mrštík Vilém. Přiveze ho bagr, který řídí jeho švagr. Gáby Vítková z Hodkovic. Děkujeme.
0: Nádhera, přidala se i Hanka. Když tu není holoubek, jdu na jahody do troubek. Vezmu bagrem celé jmění, než přijde další ochlazení. Na pomoc mi přijde Vilém, snad nebude žádný problém.
1: Bagr by hlučel pod okny a já nemůžu spát. Večer jdu do práce a bude hrozné ochlazení, chlad. Dnes mi Vilém přinesl z jejich farmy jahody a holoubek si z nich zob. Adéla Hošková. Děkujeme.
0: A ještě se podíváme na jedno. Vyjel Vilém bagrem pro jahody, aby zahnal náznak nepohody. Holoubek svou holubičku pozval v máji na lavičku. Mm-hmm. Ve vztahu nastalo ochlazení. Holoubek k nalezení není.
1: To je skoro horor.
0: A to napsala Marie Pechová z Jihlavy. A my vám gratulujeme, protože rukou nespravedlivou jsme se během písně rozhodli, že vám náleží to dnešní ocenění, tedy ponožky dvou na dvojce, Šárka a Jirka. Tak gratulujeme a zdravíme do Jihlavy a mimochodem děkujeme vám všem, že jste i dnes spolu sdíleli s námi všechno to, co jsme chtěli. Chceš ještě nějakou na závěr?
1: Je jich tady krásně. Já teda musím říct, že bohužel neprošel můj nápad. Já jsem chtěl ponožky rozdělit a poslat dvěma vítězům, ale prý to není
0: jedna
1: dobré.
0: Noha bosá, ano.
1: Včera Vilém u vody servíroval jahody. Když odešel za doubek, sezobal je holoubek. Dnes u vody není, přišlo ochlazení. Opravuje bagr, rozbil mu ho švagr. Hanka z Mostu, ten švagr je tam velmi často, protože ten bagr k němu vyloženě svádí. A pořád to přichází, je mi toho líto, vydáme to knižně.
0: Alešovi docházejí nápady na jeho knihy, budete v té další vy. Děkujeme.
1: Ty začínáš veršovat.

0: První společná hodina je téměř u konce, před námi ještě druhá, ale my máme pro vás vlastně jedno pozvání. Ty jsi tady vybral do těch slov na veršování dnes i slovo holoubek, mm-hmm. Tak tedy jestli máte zvířecí příjmení a nemusíte být jenom holoubek, zkrátka jakékoliv zvíře, přijeďte do Litoměřic, protože chovatelé se právě tam už za chvíli pokusí o rekord.
1: Ano, mělo by se sejít tedy co nejvíce lidí, kteří právě drží takové příjmení, bude na to všechno dohlížet agentura Dobrý den z Pelhřimova. Mezi 9. a 17. hodinou na Masarykově ulici chystají se i další soutěže, chovatelská olympiáda, Poznej krmivo pro zvířata, takže tam bude i spousta doprovodných akcí. No a minujete-li se jako nějaké zvíře, šup do Litoměřic, jedeš tam?
0: Já tam nejedu, co bych tam dělala s Volemanovou?
1: No Vole, Manová ne.
0: To se nerozděluje, to neplatí. Mm-hmm. To neplatí, to jen můj muž byl traumatizovaný vždycky, když se to takhle rozdělovalo na základní škole, Cibulko.
1: Ano, já pojedu až na zeleninovou
0: to
1: nějakou sestavu.
0: 30. května v bývalé umělecké škole se to všechno uskuteční, tak tedy vyražte do Litoměřic, jestli máte zvířecí příjmení, jestli pak až na zahrádkařský rok, tak to s Alšem Cibulkou později. Ale o čem bude poradna? Dnes se budeme věnovat našemu zdraví.
1: Ano, bude tady dermatovenerologka. A pokud máte nějaké problémy s chronickými žilními onemocněními, to bude ta pravá chvíle. My si budeme povídat, ale samozřejmě vy budete mít jako vždycky šanci se na cokoliv paní doktorky Černohorské ptát.
0: Je to tak a jako vždycky, tak i v dnešní poradně bude prostor pro vaše otázky v její druhé a třetí části. Ovšem to všechno po 10. hodině po zprávách s Naďou Procházkovou.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Kamila Špráchalová. Je pro ní ještě stále důležitá etapa dětského hraní, nebo to později vnímala spíš jako komplikaci? Který její oblíbený spisovatel by byl nadšený z jejich vlastních úspěšných fejetonů a s kterou z velkých hollywoodských hvězd, které leta dabuje, by klidně šla na kafe? Na to se zeptám v Radiokafe Vinohradská 12 a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Globální teploty se budou v příštích 5 letech držet u rekordních hodnot. Počasí bude jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
3: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
2: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Na magistrále u náměstí IP Pavlova v Praze prasklo vodovodní potrubí. Nehoda omezuje dopravu. Jak dlouho oprava potrvá, zatím není jasné, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
4: V Sokolské ulici v noci praskl vodovodní řad pro jeden bytový dům. Pro jejich obyvatele máme zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Vzhledem tomu, v jaké to lokalitě a u výjezdu z hasičské záchranné stanice, tak se na místě do chvíle řeší aktuální dopravní režim na magistrále.
2: Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení víc než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot. V Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. Ta obsahuje předpovědi teplota srážek pro světové regiony na rok 2026 až 2030. V těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období let 1850 až 1900. Vlády se v pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 zavázaly, že se budou snažit zabránit tomu, aby průměrná globální teplota vzrostla o víc než 1,5 stupně Celsia nad takzvanou předindustriální úroveň. Čeští hokejisté nastoupí v 16 hodin a 20 minut k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Souběžně se utkají v repríze finále olympijského turnaje Kanada a Spojené státy. Ve 20 hodin začnou duely Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů, na severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
0: Doprava.
2: Na výjezdu z Prahy směrem k ústecké dálnici D8 čekejte zdržení v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě před Zdiby. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti na výjezdu z Lohkovského tunelu na 14,5 kilometru po nehodě obnovili provoz obou pruzích. Vrtulník odletěl, následky kolize přesunuli do odstavného pruhu. Regulace vjezdu do obou tunelů ale skončila. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Dva na dvojce.
6: Kteří děkují Nadě Procházkové za další aktuální zprávy. Tady jsou Dva na dvojce, Aleš Cibulka, Šárka Volemanová a nabízíme za pár minut poradnu.
7: Pocit těžkých nohou nebo nevzhledné vystouplé žilky nejsou jen kosmetickým problémem, ale často voláním organismu o pomoc. Chronické žilní onemocnění trápí čím dál tím větší část populace. Přesto mnoho lidí jeho počáteční příznaky dlouhodobě přehlíží.
6: Jak rozpoznat varovné signály, které nám naše tělo vysílá a kdy už je nejvyšší čas se vyhledat odborníka a pomoc. O tom všem si budeme povídat s naším hostem už za chvíli. A slibujeme ve druhé a třetí části naší dnešní poradny prostor pro vaše otázky. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak na zdravé žíly, to je téma naší dnešní poradny a s námi počase ve studiu dermatovenerologka zaměřující se na problematiku chronického žilního onemocnění a odstraňování metliček a křečových žil, paní doktorka Julia Černohorská. Hezké dopoledne, vítejte u nás.
3: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Hezké dobré dopoledne. Paní doktorko, možná bychom rovnou měli začít vymezením těch témat, o kterých si můžeme povídat, aby potom i naši posluchači věděli, na co konkrétně se ptát, jaké jsou ty nejčastější problémy, se kterými se vy osobně setkáváte, co nás trápí.
3: Teď myslíte v souvislosti s chronickým žilním
4: onemocněním,
3: předpokládám, že těch problémů je samozřejmě daleko víc. Tak chronické žilní onemocnění je zajímavé právě tím, jak je komplexní a právě tím, že je to taková detektivka, protože začíná úplně nenápadně, třeba jenom bolestí nohou otoky, což spousta lidí zaměňuje třeba za únavu nebo nějakou ortopedickou záležitost, že jo, koho nebolí dneska nohy, ale končí bercovým ředem. Mm-hmm. Takže to rozpětí je opravdu obrovské, takže i ty problémy, se kterými za mnou pacienti chodí nebo se kterými se setkávám, jsou různorodé. Já se celoživotně zaměřuji, a je to moje teda celoživotní láska, samozřejmě kromě mého manžela, jsou právě nehojící se rány, bercové vředy. Je to takové to sice nevoňavé prostředí, ale zase mi to dává obrovský smysl. Ale právě vidím, že to je to konečné stádium toho žilního onemocnění. Takže já jsem proto vždycky ráda, když se o tom bavíme, protože ta prevence a to zastavení toho onemocnění už v těch prvopočátcích je vlastně to nejdůležitější.
2: Mm-hmm. Vy jste tady vlastně teď otevřela dvě témata, to je prevence, ale také včasnost. Jestli jsem to dobře pochopila. Vy jste říkala, že každý z nás si občas říká, že má unavené nohy a že ho bolí nohy. Kdy je ten okamžik, že bychom si měli říct, že to je vlastně téma k řešení, právě proto, abychom naplnili tu včasnost?
3: Já se vás zkusím zeptat.
2: Dobře.
3: Kdybyste řekla, že byste už zašla k lékaři, je to, když se vám to stane třeba jednou, dvakrát, nebo třeba, když se vám něco opakuje, kdyby vás to vyhnalo už k lékaři, že už máte jít, že asi se něco děje.
2: Ano,
3: že
2: to kdyby to trvalo jako delší čas, ale zase možná, že už bych to řešila po měsíci, po dvou, asi já bych to nenechala tedy nějak výrazně dlouho.
3: Protože vy jste osvícená, tak vy byste přišla dřív, ale to je přesně to, ten čas, já bych řekla ten čas. Když se vám něco opakuje, když je to něco, co vás delší dobu obtěžuje, není to jenom jednorázová záležitost po tom, co vyjdete na nějaký nebo absolvujete nějaký delší nějaký výlet, tak vás bolí nohy, ale když se něco opravdu opakuje, je to častější, zvýrazňují se třeba ty projevy, tak určitě je vhodné zajít k lékaři, který vám třeba řekne, že to nic není, ale možná vám také řekne, aha, tak toto může být prvopočátek třeba například chronického žilního onemocnění nebo nějakého jiného problému a je potřeba to řešit.
4: Mm-hmm. Čárka je osvícená, ale každý asi běžně se to snaží usmlouvat a říká si, koho dneska nebolí nohy, to je naprosto běžná věc, tak po práci si jedám nahoru, ulevím si, co třeba otoky nohou, i to už by měl být nějaký signál, že se něco v tom těle děje, co by se dít nemělo?
3: Jednoznačně, otaklé nohy nejsou normální, že jo? Nechodíme po ulici a nemá 90% lidí oteklé nohy, takže určitě to normální není. Takže všechno, co se nám děje, co není úplně běžné, tak určitě by se mělo dovyšetřit, protože ty oteklé nohy samozřejmě můžou být i z jiných důvodů, ale rozhodně je to jedno ze stádií chronického žilního onemocnění.
2: Paní doktorko, možná ještě teď jsme si vyjmenovali ty věci, které by nás měly upozornit a zvýraznit to, že možná máme problémy s žilním systémem. Do jaké míry v tom se hraje roli genetika? A teď se ptám tady na to, jestli bychom měli být pozornější v momentě, kdy třeba ty problémy ještě nemáme, ale naši předci je měli.
3: To je úžasná otázka, velmi děkuju, protože já když si představím, že jsem maminka třeba dvou dětí a mám maminku mojí, která je starší a u ní už vidím, že má křečové žíly nebo má třeba i nějaké už kožní změny, to jsou ta vyšší stádia chronického žilního onemocnění, tak bych měla zpozornit. A nejenom kvůli sobě, když jsem třeba, já nevím, uklízečka, úřednice, jo, dělám nějaké povolání, kde třeba delší dobu stojím nebo sedím, tak bych měla začít víc vnímat ty právě moje problémy. Noční křeče, bolavé nohy, těžké nohy, oteklé nohy. Ale zároveň by bylo dobré popovídat si s dětmi. Třeba mám dceru a syna, tam třeba u někoho řeším nadváhu, nebo třeba, že hodně sportuje a zvedá činky a tak. Rozhodně bych jim měla říct, že ve chvíli, kdy budete mít tyto projevy a bude vám třeba 20, tak už by bylo dobré zpozornit, protože to máme v rodině. A třeba když vám bude 30 a vy to nebudete řešit, tak to potom může být daleko horší. Takže rozhodně genetika, nesmírně důležitá věc.
4: Děkujeme. A já věřím, že teď posluchači u rozhlasových přijímačů si říkají, že mají svůj dotaz. Máte šanci ve druhé a ve třetí části poradny se můžete samozřejmě ptát. Šárko, ty znáš kontakty.
2: Ano, 702-222-220 číslo pro SMS-kové dotazy i dnes. dvojka@rozhlas.cz to je naše e-mailová adresa a přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle,

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Chronická žilní onemocnění, to je téma naší dnešní poradny. Paní doktorka Julia Černohorská právě teď ve studiu.
3: A s námi po telefonních linkách ve spojení někdo z našich posluchačů. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, máte právo se ptát.
4: Dobrý den, já jsem posluchačka z Liberce. Právě se to týká mého problému, s kterým se už dlouho potýkám, vlastně po narození mých tří dětí. Moje babičky vlastně měly problémy asi taky se žilní nedostatečností s chronickou, protože si pamatuju ještě z dětství, že měly i operované varixy, já také mám už několikrát, protože z obavy, že by mě hrozily tedy vercové vředy. Jinak sportovala jsem celý život, střídavě nosím kompresní punčochy, ale nejsem úplně teda zodpovědná, to musím teda přiznat, že někdy už tu morálku tak úplně nemám. A chtěla bych se zeptat, co mě teda hrozí, čeho se mám obávat, vím, že mě dělá dobře plavání, pohyb, což mě dá se říct vlastní, ale musím říct, že teď už jsem 70, těsně po 70. A už mám taky obavy, jak to bude dál.
3: Ano, děkujeme za otázku. Možná, paní doktorko, čeho se bát? Možná, co udělat pro to, aby nenastaly další potíže? Jaká bude odpověď?
5: No, přemýšlím, jaká by byla odpověď, aby byla velmi jednoduchá, protože paní zmínila spoustu věcí. Já si myslím, že děláte pro sebe strašně moc. Vy jste zmínila, že sportujete. To je strašně důležité, protože vy aktivujete žilně svalovou pumpu, čili díky těm svalům, které zapojíte do toho sportu, podporujete ten návrat krve zpátky k srdíčku. Takže to je jedna věc. A ty sporty jsou třeba plavání, přesně chůze, cyklistika. Dělejte to dál. Je to úžasné. Potom jste zmínila, že nenosíte velmi často kompresní punčochy, ale přitom ta komprese je klíčová z toho důvodu, že ty žíly, které nejsou plně funkční, protože žilní systém nebo žilní onemocnění znamená, že žíly neplní úplně tu funkci, jakou mají, čili netlačí úplně přesně tu krev zpátky k srdíčku, protože ta žilní stěna je povolená, takže ta krev spíše jakoby padá dolů, tak vy tou kompresí vlastně děláte, že jim děláte takovou oporu. Takže vy stáhnete tu žilní stěnu a díky tomu ten proud krve je správný. Potom jste mluvila o tom, že máte určitý věk, tak to samozřejmě znamená, že ty žíly s vámi stárnou. Ty s námi stárnou teda celý život, ale čím jste samozřejmě starší a ještě máte žilní onemocnění, tak tím samozřejmě ten tlak na ty žíly je daleko větší. Takže když budete dělat to, že si odpočinete přes den, sednete si, zvednete si nohy, prostě budete poslouchat svoje tělo, když vás nohy bolí, tak si prostě fakt odpočinete, budete se snažit nosit kompresní punčochy. Ještě doporučuji, abyste navštívila lékaře, který vám napíše léky, které mají protizánětlivý, protiotokový a zpevňující účinek. Tak by to bylo skvělé. A ještě můžu poradit možná žilní poradnu. Na žilní poradně jsou cviky v sedě, v leže, ve stoje, kde vy si můžete, i když ležíte, i když sedíte, tak procvičit právě ty žilky a strašně těm žilám pomůžete. Takže asi to jsou moje rady.
2: A, děkujeme za odpověď a máme další telefonát. Krásné dobré dopoledne z dvojky přejeme i vám.
6: To už jsem jako já.
2: Ne? Ano, to už jste jako vy. Ano, povídejte, paní doktorka slyší.
6: Jo, já bych se jenom zeptala. Já celý život mám teda křečový žíly. Neměla jsem nikdy zánět ani trombózu, nic takového, ale trápí mě bercový vřed. A ten mám už teď 2 roky. Něco už mám zahojený a teď se mě zase dělá novej, tak já nevím, čím to je. Moje dcera, já teda jezdím k jedné paní doktorce, která mě hodně pomáhá, protože mě namíchala takovou zvláštní mast a teď se mě to zahojilo, ten velký bolák. Sama to každý den převazuju. To si umím udělat sama a dám si na to ty mastě, anebo nejdřív to dělám tou dezinfekcí a pak ještě biolampou to osvětluju, ale pořád se mě to nehojí.
3: Ano, děkujeme za otázku, paní doktorko.
5: U ran žilní etiologie je naprosto klíčová dobře provedená komprese. I když se vám ta rána zahojí, ale nebudete pokračovat v té kompresní léčbě, tak potom je vysoké riziko, že se vám rána objeví zpátky, protože ta žilní hypertenze tam přetrvává, v žílách proudí neokysličená krev, čili ta kůže není vyživená a z toho důvodu se potom otevírají nové rány. Takže moje doporučení rozhodně je, a vždycky s pacienty to konzultuji, tak aby se naučili dobře nakládat, ale elastická obinadla. Musí to být krátkotažná obinadla, elastická obinadla, která vy si dobře naložíte. A vlastně tato komprese je pro vás celoživotní. To možná bude ten problém, proč se vám rána buď nehojí, nebo se vrátila.
3: Mm-hmm. Děkujeme za tu radu. Další dotaz od naší posluchačky, která ho poslala formou e-mailovou. Dobrý den, byla jsem na cévním vyšetření, průchodnost cév mám dobrou, jenom pár křečových žil, je mi 58, ale nohy mne od kolen dolů bolí někdy strašně, že i v noci si je musím podložit do výšky. Mohla byste mi poradit, čím to může být? Celý den sedím u počítače, píše naše posluchačka Šárka.
5: Šárko, vy jste napsala, mám jen křečové žíly. Z mého pohledu to nejsou jen křečové žíly. Ty jsou projevem chronického žilního onemocnění, takže to vnímejte jako opravdu dlouhodobé onemocnění. To znamená, že byste měla mít komplexní léčbu, určitě byste měla užívat venofarmaka, měla byste přes den, když sedíte, tak si zacvičit s těma nožkama, zvednout si je a rozhodně bych vám doporučila minimálně aspoň podpůrné podkolenky nebo podpůrné kompresní punčochy. Dnes jsou opravdu v krásné barvy, vynikající materiály, ale ta léčba musí být opravdu komplexní. Nemůže to být jenom o tom, že buď jenom berete lék, nebo jenom si odpočinete přes den, ale ideálně všechny ty tři základní pilíře jsou důležité. Určitě jednou za rok si zajděte na cévní vyšetření a pokud vám tyto tři pilíře nepomohou, měla byste vidět ten efekt už určitě do 14 dnů, tak ten problém může být někde jinde a může to být klidně od páteře nebo neurologický problém.
2: Milí posluchači, ptejte se, využijte toho, že paní doktorka Julia Černohorská je společně s námi ve studiu a máte hned několik šancí, jak se ptát.
3: Je to tak, můžete položit svůj dotaz třeba formou SMS-kovou na číslo 702 222 220.
0: Šárka Volemanová a Aleš Cibulka.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A téma, jak na zdravé žíly, před námi třetí část poradny a naším hostem ve studiu zůstává dermatovenerologka paní doktorka Julia Černohorská.
3: A ve vysílání vítáme dalšího posluchače či posluchačku. Hezké dobré dopoledne, zdravíme, ptejte se prosím.
4: Dobrý den, posluchačka z Moravy.
3: Dobrý den.
4: Já prosím vás, mám 84 roky, ale já teda trochu mi otíkají ty nohy přes den, ale na té levé noze mám ty křečový žíly, teda až nad kolenem, hrbatý úplně. Mm-hmm. Ale ne, že by mě to nějak bolívalo velice, ale já se chci zeptat, můžu na to používat biolampu anebo magnetoterapii, máme doma.
2: Mm-hmm. Otázka jasná, děkujeme za ní, paní doktorko.
5: Já si netroufám takto na dálku něco úplně doporučit, pokud pacienta nevidím, takže to, co bych doporučila, je navštivte svého praktického lékaře, ať se na vás podívá, promluvte si s ním o tom a on vám určitě něco doporučí, jestli je biolampa vhodná, mm-hmm, nebo magnet.
2: Paní doktorko, pojďme možná na chviličku k tomu vyšetření, když máme potíže s žílami, co nás vlastně čeká? Možná mnozí z nás nepůjdou, protože si říkají, že to bude bolet. Jak vypadají vyšetření žilního systému?
5: Vy můžete navštívit buď praktického lékaře, nás kožní lékaře, anebo přímo angiologii nebo flebology, což jsou vlastně také cévní lékaři. A čeká vás to, že si s vámi moc hezky popovídáme o tom, co bylo v rodině, co je teď, co vás trápí, jaký je váš životní styl, protože to je strašně důležité pro nás. Jestli přetěžujete ten žilní systém, kolik třeba těhotenství bylo v životě a prostě ovšem, co s tím souvisí. No a potom se rozhodneme, na jaké další vyšetření vás pošleme, ale v podstatě. I kdybyste šli na ultrazvukové vyšetření, to je rozhodně nebolestivé vyšetření, takže není se vůbec čeho obávat. Rozhodně přijďte. Prevence je daleko lepší než potom řešení těch horších následků.
3: Z toho našeho dnešního povídání a těhotenství a učitelka a prodavačka by malinko vyplývalo, že to je problém, který se týká hlavně žen. Mm-hmm. Co my muži, týká se nás to méně, mm-hmm, anebo je to stejný problém?
5: Mm-hmm. Rozhodně se vás to týká. Moc děkuju i za to, že se na to ptáte. Ale je pravda, že muži přichází většinou s tím, že žena mě posílá. Protože se jí nelíbí, nebo protože podívejte se, jak to už vypadá. Takže ale je pravda, že díky našim ženským hormonům se to žen týká daleko víc. Samozřejmě i díky tomu, že to těhotenství je přece jenom nějaká zátěž na ty dolní končetiny. Takže ano, ale týká se to i vás. A rozhodně ve chvíli, kdy vidíte nějaké problémy, tak byste měli být zodpovědní, když máte oteklé, bolavé nohy nebo vidíte křečové žíly, rozhodně přijďte na vyšetření.
2: A nespoléhat na to, že vám to hlídáme.
3: No já vím, tak já ti hned pak ukážu nohy, ale pokud ještě žádné problémy nejsou, ale vím, že tatínek měl problémy, babička měla problémy a v té rodině to je, měl bych už teď v tomto brzkém věku něco dělat, a nebo než to přijde, tak nic.
5: Když byste za mnou přišel s tím, jenom že mi řeknete, že babička, děda, tatínek měli křečové žíly, ale já na vás nic neuvidím. Tak si popovídáme o tom, jaký máte právě životní styl, práci, jaké jsou rizikové faktory. A třeba vám řeknu, fajn, tak až budete mít některý z těchto symptomů, to jsou ty bolavé, těžké nohy, křeče v noci a podobně, o kterých jsem mluvila, tak přijďte. Takže je to dobré aspoň v tom, že vy víte, na co se máte připravit, s čím máte počítat, a potom raději přijít dřív, než to nechat až potom do stádia křečové žíly.
3: Jo.
2: Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna o křečových žilách a žilním systému, by se jistě dalo povídat ještě dlouho a dlouho. Domluvme se, že se tady ve studiu Českého rozhlasu Dvojka zase někdy a brzy potkáme. Děkujeme, paní doktorko, hodně zdraví.
5: Děkuji a přeji hezký den na lehké nohy.
3: Ano, děkujeme, můžu vám to ukázat hned?
5: Určitě.
3: Já jdu za váma.

0: A u nohou, i když z jiného úhlu pohledu, zůstane i dnes odpoledne káva o čtvrté. Boty nosíme každý den, ale málo kdy přemýšlíme o tom, jak výrazně ovlivňují naše tělo. Může nevhodná obuv stát za bolestmi zad, kolen anebo hlavy? Jak poznat, že nám boty skutečně sedí? Podle čeho vybírat správnou obuv pro běžné nošení? I to jsou otázky pro dnešní odpoledne, tedy pro kávu o čtvrté. Hostem bude fyzioterapeut Lukáš Klimpera a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: A já jenom pro zvědavce mé vyšetření paní doktorkou
0: předmluvky. Dopadlo to výborně.
1: Dopadlo to dobře.
0: I s tou prostatou.
1: Jen jsem malink, ne, promiň, to jsem vůbec
0: to
1: byla
0: paní,
1: to ne, ano, jen tu nohu
0: to
1: jsem
0: byl včera,
1: ukazoval ano. Jsem nohu, zapomněl jsem, že máme ve studiu kamery, takže zdravím vás, kteří jste se pobavili. Za malou chvíli červený koberec a budeme blahopřát dámě, která dneska slaví 85. narozeniny, co vám o ní ještě řekneme. No, kde se objeví, tvrdí, že včera neděle byla, i když je čtvrtek. Takže Pavlína Filipovská za malou chvíli v našem vysílání.
2: Meteor na dvojce.
3: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
2: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
5: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Je to velké překvapení. Aleš Cibulka dorazil na červený koberec i v dnešním dopoledním vysílání. Milí Aleši, vítej u nás na dvojce.
3: Hezké, dobré dopoledne, rád vás vidím, jsem tu s vámi rád.
2: A dnešní procházka po červeném koberci bude gratulační, to už samozřejmě také víme. Narozeniny má dneska herečka, zpěvačka, ale také moderátorka, která byla dlouhé roky spjata právě s naší rozhlasovou stanicí. 85. narozeniny, snad doufám, že to teda můžu říct, že teď hned nedostanu vynadáno. Dneska slaví Pavlína Filipovská. Pavlíno, hezké dopoledne a všechno nejlepší.
4: Dobré dopoledne a díky vám za přání.
3: Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ať tě neopouští tvůj pověstný optimismus, ale prozrať nám všem, jak se máš, co děláš, čím žiješ, z čeho máš radost, jak se má Pavlína Filipovská v těch, když už jsme to teda práskli 85 letech.
4: Ale mám se dobře. Vzhledem k tomu, kolik je mi let, si myslím, že až nad poměry se mám dobře.
2: Ťukáme, aby to vydrželo. Pavlíno, povězte, budete dneska slavit. Jste vůbec takový ten slavící typ?
4: Nejsem vůbec slavící typ a musím říct, že předtím skoro utíkám. Ale helejte, od vás takový zepřání je vzácný. Ještě navíc, když si představím Cibulku na červeném koberci, tak to je nádherný dárek tohleto.
2: Boty vypucovaný, to... všechno funguje.
3: Ano, před
4: no to on, ale vždycky pozor, to on vždycky. Já ho neviděla ve špinavých.
3: To z toho málo viděla, ale krásný je. Před chvílí jsem používal tvou oblíbenou repliku a vždycky na vystoupení říká, pamatuj, říkáš to ještě, nesmíme si tu ostudu zkazit. To je tvoje věta, víte, to je krásný.
4: Pozor, ona to není moje věta.
3: Já vím, no, ano.
4: To je věta, kterou vlastně uvedl do života pan Karel Vlach. Mm-hmm. No, jeden z mých milníků mého dlouhatánského života, protože to byl šťastný člověk. On se uměl radovat. On se radoval, že byl. Mm-hmm. A od něj jsem se to učila. Doufám, že aspoň trošku jsem pochytila.
3: No, ale ty jsi pověstná optimistka, dáma, která má často dobrou náladu. Bytí samozřejmě určitě musí v životě sužovat nejrůznější problémy, ale někdo si teď řekne, v 85 a má takhle dobrou náladu, to je buď na práškách, nebo něco bere, nebo čím to je, prosím tě, je to hloupá otázka, ale je nějaká rada, jak si zachovat zdravou mysl a dobrou náladu? Poraď.
4: Je to dědičný. Mm-hmm. Já každému doporučuji mít takový rodiče, jako jsem měla já. Máma se krásně a ráda smála. Ona měla totiž krásný zuby, takže potvora s tím počítala už zřejmě, jo, takhle si myslím čistě žensky. No a tatínek, ten byl veselý prostě pořád. Ten si to nemohl jak si jinak zařídit ten den, který vstával, tak hned mu vynadal a předem a už se tomu smál. No, on si sám sobě byl zábavným. No, to je zvláštní, vzácná asi vlastnost, tu jsem úplně nezdětila, protože já se sebou moc nebavím. Já teď už, když poslední léta vstávám, léta už letoucí, tak se vůbec nebavím, když se vidím.
2: Pavlína Filipovská si s námi povídá. Pavlíno, vy jste dnes tedy oslavenkyně, to už jsme si řekli, to jsme si pověděli, kde jsme vás vůbec zastihli. Co vás teď těší, z čeho máte radost, kde teď jste?
4: Já jsem doma. Mm-hmm. A to já jsem ráda doma, hrozně ráda jsem doma. A koukám tady na oleandry po mamince, krásný, vzrostlý, který mám na balkóně. A tak se s nima, já se s nima nepovídám, já se s nima vzpomínám. No.
3: To je hezky, jak to máme tak propojený to vysílání. Nejdřív si povídáme o tom, že někdo podědí křečový žíly a bercový vředy a ty si podědila dobrou náladu a smích. To je radost.
2: To je genetika. Mm-hmm.
4: Hele, a to někdo řekl už ve vašem vysílání?
3: No.
4: Jako o těch potížích?
3: No jasně, my jsme si povídali, no jistě, ano. Byla poradna, ano.
4: Jo, byla poradna, ano, jo, tak... No. Ještě jsem to neslyšela.
3: No, ale ty jsi byla druhá poradna, jako, a to je ještě lepší. Dobrá nálada. Pavlínko, všechno nejlepší, hodně zdraví, pozdravuj doma svého myslivce a měj se krásně.
2: Všechno nejlepší.
4: Ano, Myslivec tady číhá, abych neudělala ostudu.
3: Hlavně si ji nesmíš zkazit. Měj se krásně, puso, hezký den.
4: Neskazíme si ostudu. Ahoj. V dalším případě. Ahoj, ať se ti daří. A vám všem, milí rozhlase, protože tohle to mě musíte ještě nechat říct.
3: Ano. Ano.
4: Víte, rozhlas pro mě celoživotně moc a moc znamená. Mě byly 4 roky, když mě táta sebou vzal na natáčení a to režíroval Karel Pech. Mm-hmm. Dej mu pánbu taky nebe a všechno dobrý, protože to byl úžasný člověk. A vzal mě na to natáčení. A Karel si toho všim z režie a říkal, hele, Františku, mohla by Pavlína říct takovou krátkou větičku, kde by se to tam hodilo, já tam dítě nemám žádný. A táta, no jo, to zařídím. A takže mě vytáhl do studia a bylo to takový, že to byla věta dlouhá poměrně. Mm-hmm. Mě ve 4 letech připadala hrozně dlouhá a těžká, protože tam bylo slovo 4 lístek. Mm-hmm. To já jsem v těch 4 letech ze sebe těžko svoukala. Ale mělo to velikánský úspěch tam, protože shromáždění herci si to úplně prostě říkali, pak člověk, řekni se tak 4 lístek, jako ona, jak to nemůže říct. Všichni to zkoušeli a bylo z toho hodinový zpoždění, protože 4 lístek se řešil a já si dodnes ten 4 lístek pamatuju a vidím ty senzační lidi, kteří kolem mě byli, včetně pana zvukaře a to Karla rozjařenýho Pecha v režii.

0: Naši milí posluchači, pokud patříte mezi milovníky Jamese Bonda, zpozorněte, dnes po 17. hodině příběhy z kalendáře a agent 007. Co agentka mocí bez nemoci, co nás čeká na dvojce?
1: Já vás také pozvu k vysílání a poslechu pořadu Moci bez nemoci dnes po 18. hodině. Ten další díl se bude věnovat nejnovější léčbě onemocnění, které známe pod laickým označením kopřivka, ale odborně je to urtikárie. Cestu ke kvalitě životu v její chronické podobě je biologická léčba. O ní si budeme povídat s příběhem pana Jiřího, který se právě touto metodou léčí. No a já jsem ráda, že moje pozvání přijala také paní doktorka Dana Prusíková, lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Takže si to určitě nenechte ujít. Moci bez nemoci dnes po 18. hodině. Budu se těšit.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se kouká.

Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: Pokáč dospíval tady u nás na dvojce Jan Nedvěd samozřejmě a já si přihřeju vlastní polívčičku. Na podzim budeme v Toboganu slavit 80. Jana Nedvěda
1: přijede.
0: A dorazí. Ano, bude tady osobně, takže ve studiu S1 rozděláme oheň, budeme opékat špekáčky, už se na to těším. I stanci tam postavíme.
1: Snad nebude hořet Český rozhlas. Tak toliko pozvánka od Aleše Cibulky na podzim, ale my teď musíme zvát k blízkým setkáním. Dnes Radiokafé na Vinohradské 12. Tereza Kostková, všechno už je nachystáno. Jejím hostem se za pár minut stane herečka dabérka Kamila Špráchalová. My se budeme loučit, milí Aleši, bylo to krásné.
0: Ano.
1: Zase někdy.
0: Zítra už ne.
1: Zítra Holoubek.
0: A už jenom Koberec, ale ten si nechám. Těším se na vás.
1: Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V příštích Žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dětí v individuálním vzdělávání je v Česku přes 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti. Poslanci ve Francii projednají návrh na zrušení zákoníku ze 17. století, který upravoval práva majitelů otroků v koloniích. Počasí bude jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství víc než 7,5 tisíce. Nejvíc od zavedení této možnosti.
4: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
5: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
4: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
6: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
4: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti. Půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. V deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Sejourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Uvedl, že například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Nová opatření bude Evropská komise projednávat na zvláštním zasedání o Číně v pátek. Francouzští poslanci projednají návrh zákona na zrušení takzvaného černého zákoníku. Upravoval práva majitelů otroků ve francouzských koloniích. Jeho první vydání vyšlo koncem 17. století a podepsal ho král Ludvík XIV. Zákoník není platný od roku 1848, kdy ve Francii definitivně zrušili otroctví. Žádný zákon ale dosud kodex formálně neanuloval.
7: Ticho, ba přímo lhostejnost, kterou vůči černému kodexu udržujeme již téměř 200 let, není pouhým zapomenutím. Stala se z něj určitá forma urážky.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby vládní poslanci podpořili zrušení takzvaného černého zákoníku. Zákonodáci už návrh centristické skupiny Lyot jednomyslně odhlasovali ve výboru. Teď se jim poslanci budou zabývat na plénu Národního shromáždění. Černý zákoník považoval otroky za věci, které je možné koupit, prodat a zdědit. Kodex zároveň zaváděl tělesné tresty pro otroky, kteří uprchli, jako třeba řezání uší nebo značkování železem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 20, na horách do 15 stupňů.
1: Doprava.
3: Výjezd z metropole směr D8 na Ústí komplikují následky nehody před sjezdem na Zdiby. Vyšetřují tam nehodu nákladního auta s osobním. Fronta je z odbočky na Čakovice. Na D10 směrem z Prahy do Turnova za Brandýsem na 13. kilometru se kvůli pracím silničářů projíždí jen jedním pruhem. Asi 10 minut ztratíte v koloně z 10. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Tereza Kostková.
9: Je to tak, zdravím všechny v Radio Café Vinohradská 12, je tu tedy nebývalé ticho, nebývalá pozornost. Já začnu představení mého dnešního hosta hádankou, ale jenom pro posluchače, protože vy, kteří tu sedíte, vy mého hosta, ženu, která je po mé levici, vidíte. Ale vy, kteří posloucháte a je vás určitě samozřejmě víc, tak hádejte, kdo řekl miluji tumu, hory, dobré pivo a adrenalin. A jestli říkáte herečka Kamila Špráchalová, je to dobře. Kamila, tak jako představuju, že jsi teda plně nadšená z lahváče, šla o půlnoci na Sněžku patrně.
10: Miluju dobré pivo, ale až po představení anebo po výkonech.
9: No a tak kde je ta tma, adrenalin, hory? Je to dohromady? Spojuju si to dohromady? Šla jsi někdy po tmě na nějakou horu?
10: To ne, to jsou jednotlivé zážitky, ale je pravda, že mám takové dost ráda mužské zážitky, včetně toho, že ráda kydám hnůj, ráda řídím auto a tak podobně.
9: Povídáš se ráda v kavárně?
10: Moc ne, to je spíš ženská záležitost.
9: To je pro moderátora ideální. Vědět, na čem je hned na začátku, krátce po 11. hodině. Herečka Kamila Šprákalová tu dnes bude a možná bude i mluvit na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Well.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Když jsme se s mojí kolegyní herečkou Kamilou Špráchalou před chviličku pozdravili zase po delší době, kdy jsme se neviděli, tak Kamila velmi správně poznamenala, říkala, hele, uvidíme, na tom Google je tolik prostě nesmyslu a věcí. Říkám, já to vím, já to mám s každým hostem, opravujeme informace. Je už dobře, že se lidi potkávají živě, aby si vlastně řekli, jak to doopravdy v tom životě je. A takhle to bude možná čím dál častěji. Takže já teď udělám svůj úvod a ty, Kami, dobře poslouchej. A jestli bude něco blbě, hned to řekneš. Takže co jsem já tak jako zjistila? Četla už v 5 letech, to byla její první chtěna. Chtěla být spisovatelkou z povolání a vlastně i trochu je, i když ví, úplně všichni znáte z dabinku a mnozí z Prken divadla, ABC divadla na Jezerce nebo i jiných, a už ve 4 letech ochutnala svět Prken Vinohradského divadla. Bylo něco špatně?
3: Nikdy jsem nestála na jevišti na Jezerce.
2: Fakt? Tak to tam píšou, ale na to, kolik jsem toho řekla, je to jejich jediná chyba. V ostatní bylo dobře?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: Pochvala.
2: Kamila, krásné, dobré dopoledne ti přeju.
3: Dobré dopoledne.
2: Když už jsi ve 4 teda stála na Prknech Vinohradského, to jsem se bála, aby nebyl ten kec, a to je dobře, že není, a v 5 letech četla, no tak začneme tady tou historií. Jaká je optika Vinohradského divadla z výšky 4leté dívenky? Děkujeme za kávu v kavárně.
3: Děkujeme, no spíš z nížky, že jo, když jsem byla 4letá.
2: Ano, správně, spisovatelka, správně z nížky, to je
3: Ale vlastně říkám někdy z legrace, že já jsem šla k herectví kvůli tomu baráku, jo? Že divadlo pro mě bylo opravdu jenom divadlo na Vinohradech. Moje maminka taky má ráda divadla, říkám, ty máš ráda, ale divadlo na Vinohradech, do jiných nechodí, jo. Opravdu. A my jsme tam, moje maminka tam právě dělala takzvané křoví, byla takzvanou členkou mimického sboru divadla na Vinohradech, takže novináři potom trapně píšou, že jsem dcera mimky.
2: A jsou úplně mimo?
3: Jsou mimo. To prostě byli lidé, kteří chodili normálně do zaměstnání. Moje maminka byla ekonomka, dělala v jednotě a po víkendech a po večerech prostě stála a dělala křoví na Vinohradech. A my 3 holčičky jsme tam občas to křoví dělali taky. A já jsem ve 4 letech jednou hrála dítě, možná párkrát. Přišel na večeři, pamatuju si pana Kopeckýho, jak rezonoval, jak jsem se bála toho hlasu. Jiřina Jirásková rezonovala ještě víc, jsem se taky bála. A měla jsem už náušničky a pak jsem druhý den ve školce byla děsně unavená a důležitá, že nemám jako ty náušničky, protože jsem včera hrála kluka. Pak zase novináři píšou, že jsem od malička jako byla herečkou a od malička dělala herectví a matka mimka mě tlačila do rolí a podobné nesmysly. No ale pak byla obrovská pauza asi 11 let a já jsem se vlastně hlásila až na konzervatoř ve 14 letech, ale mezi těma...
2: Jste byla dětská herečka,
3: ne,
2: jako chronicky.
3: Nikdy.
2: Prostě si poznala, hodili tam tu malou do klučičí role a pak teda přišla konzervatoř.
3: Ano.
2: Rozumím. A ta byla ta touha ale od té chvíle, nebo tam byly i jiné jako představy a pak se to herectví vrátilo? Jak to bylo jako u tebe uvnitř, ne zvenku?
3: Uvnitř to bylo tak, že v hluboké totalitě jsem věděla, že nechci někde sedět od 8 do 4. A můj táta zase, který byl stavař, se pohyboval mezi architektama a mně se hrozně líbilo, že nemají pevnou pracovní dobu. Takže já jsem chtěla být výtvarnice, abych nemusela někam do kanceláře, pak spisovatelka a pak jsem zjistila, že ani na jedno nemám, no tak jsem šla na herectví.
2: No počkej, ani na jedno nemám a píšeš moc dobrý fejetony. Já jsem si nějaké našla, je to opravdu dobrý. To znamená nějaké pokusy písemné tam musely být a nevím, kde si vzala, že ti nešly.
3: Mám, bohužel to nemůžu teďka najít, tak jsem se častokrát stěhovala. Já jsem napsala první knížečku, jakoby už někdy ve 12-13 letech, plnícím perem takový hezký zašitek fialovej a nemůžu to najít a moc by mě to zajímalo. A už v prváku jsem napsala takové jako balábele, takovou hříčku celou ve verších. Je pravda, že jsem opravdu psala už od té základky.
2: No víš to, a pamatuješ si děj té úplně první knížečky? To znamená, trochu bychom viděli, co tě zajímalo, jak z nížky tvého věku, jak to vypadalo.
3: Bylo to podobně jako ty fejetony, bylo to z naší rodiny, protože jsme byli 3 holky tak a jezdili jsme na chalupu, tak těch zážitků bylo jakoby hodně. A můj tatínek vždycky taky hodně čet i maminka, tak jsme byli tím hodně obklopeni. Já vždycky někdy z legrace říkám, protože doufám, že víc času na psaní budu mít až v důchodu, že vlastně to herectví byla takový omyl, taková odbočka 30letá. A že až bude už čas, že budu konečně tou spisovatelkou.
2: A je to tedy tak, že se v tom opravdu cítíš jako ty sama vnitřně šťastnější?
3: Ano, i protože třeba... to je nezávislost. Protože herectví je závislý, že jo? Musí vám tu roli někdo dát. Nemusíte potkat dobrý kolegy. Nemusíte potkat dobrýho režiséra. V pořád jste závislí, ale to psaní je totální svoboda. Navíc na herectví musíte dělat, když vám tu roli někdo dá. Psát si můžete do šuplíku klidně pořád.
2: To je pravda. Jaký je teď poměr profesní? Bereme to jako obě profese, protože píšeš ve to nepravidelně, je to vystupuješ v knihovnách, to znamená, je to profese. Tak ten poměr teď herečky a spisovatelky je zhruba jak?
3: Je to 90% herečka, 10% jakože píšu, ale až budu starší, tak se to určitě obrátí.
2: Chystáš se k tomu?
3: Ano.
2: A píšeš pravidelně teď? Ty fejetonky pořád ti vycházejí pravidelně? To jo.
3: Vychází mi pravidelně, ale jednou za čas, není to každý měsíc, ale je pravda, že jako všechno i to herectví je řemeslo, že když se mi to sejde, že do dvou periodik musím napsat dva, tak úplně cítím, jak se do toho řemesla dostávám. Mm. A věřím tomu, co psal i Woody Allen, no nejen Woody Allen, všichni, kdo vlastně píšou, že mají režim. Je to řemeslo jako to herectví. Mm. Takže kdyby byl čas ráno vstát a od 9 do 12 psát, tak by to bylo báječný.
2: Jo. To bychom ti nesměli volat, my aby si v 11 byla v kavárně a povídala mimo jiné i o herectví, na což za chviličku dojde s Kamilou Špráchalovou na dvojce.

0: Povídáme se s herečkou Kamilou Špráchalovou a přestože to je 90% její profese, tak já mám pořád touhu, takové lechtání zůstat u těch 10. Asi i proto, že tebe to těší, u toho psaní. Četla jsem tvůj fejeton na tvých stránkách, moc doporučuji. Je to opravdu hezký čtení. Je to rychlý, je to dojemný, je to osobní. Ty jsi mi tu naznačila, že někdy i vedete malé disputace doma, jestli být takhle osobní nebo ne, manželovi to vadí?
1: Mému muži, to není manžel.
0: Promiňte, mému muži, ano. Už je vždycky bezpečnější slovo, ano. Kdyby tam nebyl prsten.
1: Manželé.
0: Ale jste spolu hodně dlouho, jo, jako byste byli.
1: No, tak, no, vadí mu, jako říká, že vlastně píšu o osobních věcech. Říkám, ale tomu se nevyhneš, ten fejeton z podstaty má být ze života. A většinou se tomu člověk vlastně nevyhne, že jo. A proto si myslím, jestli mám nějaké ohlasy, občas to slyším, tak je to proto, že to většinou v těch ženách rezonuje, protože mají ty samé zážitky.
0: No, samozřejmě. Ty se tam vracíš do svých asi 17-18 let, těsně před revolucí, do srpna 89,
1: ano.
0: Kdy jste odjeli do Paříže, ještě pořád...
1: V totalitě, ano.
0: V totalitě, až jako...
1: Srpen 89.
0: Že za 3 měsíce to bude všecko jinak. Jak se to vůbec podařilo tenkrát, jak jsi vnímala jako tou optikou, teda už výškou 18-letou, ten svět a celou tohleto období, to přece v 18 zažít, výjezd a revoluci, to je poměrně jako iniciační.
1: Ptáš se přesně a bylo to iniciační přesně, protože člověk není už telátko, jako vnímá to a já jsem si myslela, byla jsem poprvé v životě na západě a myslela jsem si, že naposledy, opravdu. Takže já jsem všechno strašně vnímala, zapisovala se do paměti a do dneška si všechno pamatuju. A v tom fejetonu taky píšu, já jsem za usmolený penízky, který jsme našetřili tenkrát ještě franky, si koupila plakát Kida a Charlieho Chaplina za strašný peníze, za asi 35 franků tenkrát, místo nějakých šatiček, botiček. Slavnostně jsem si ho prostě posadila na postel do toho pokojíčku, jakože ta inspirace, ta Paříž a všecko a takovýhle. A za 3 měsíce byla revoluce a za 35 korun se prodával tady v ještě pánský, jo. Ten samej. No, ale iniciační to byla moje sestra, dokonce potom rok po revoluci tam odjela studovat. Ale my jsme vyjeli až takhle pozdě, protože my jsme samozřejmě nedostali doložku nikdy. A najednou jsme ji dostali, naše si museli půjčit i peníze, aby vůbec na ty franky měli, protože ta příležitost vyjet byla neuvěřitelná.
0: Co si pamatuješ z té Paříže jako první? To nemusí být nutně Eiffelka.
1: Vůbec Eiffelka, to je přesně zprofanovaný. Ty šmrncovní francouzsky. Jak mi bylo 18, ty šmrncovní francouzsky, přesně červený pusinky, náušnice tohle. V metru jezdili jsme metrem, samozřejmě socky. Prostě ty šmrncovní francouzsky, to mě úplně utkvělo.
0: Oni měli náušnice, protože nehráli kluka. To je jenom drobnost. Já četla tenhle fejeton. Jakými se ubírají jako směrem ještě tvoje fejetony? Ty si sama tam to cítím mezi řádky, řekla, no počkej, ten je takový vážnější, protože on je tady těmi tématy. To znamená, že jdeš i do jako silného humoru v těch dalších fejetonech? Co můžeme čekat?
1: Někdy do velmi silného humoru, že redaktorka někdy některá slova vynechá nebo nahradí a taky záleží, kdo tam sedí. Některá redaktorka nebo šéfredaktorka to tam nechá, i když to je velice drsný a některá chce, aby to bylo víc uhlazený. Taky se musíte přizpůsobit, taky to není úplná svoboda jako v tom herectví. Zaprvé musíte dodržet počet znaků, jo? Ono to vypadá, že si píšete úplně volně, není to pravda. Prostě musíte kvůli té stránce dodržet počet znaků a když ještě delší, tak najednou, jak jsem zvyklá na zhruba 3700 znaků, tak 5000 znaků už jako mám pocit, že to ztrácí temporitmus můj. Jsem docela rychlá, zbrklá i v té mluvě, i v tom psaní, takže vlastně už to jako po technické stránce dodržet ty znaky není úplná svoboda.
0: Myslíš, že se jako proměňuješ tím, že píšeš třeba tvoje lingvistika, to, jak mluvíš, že to, že píšeš, tě nějakým způsobem jako utváří samotnou, jako vyvíjí?
1: Nevím, jestli mě osobně, ale ten jazyk určitě, protože když potom mám příležitost číst to v těch knihovnách, tak zjistím, že třeba některé obraty opakuju. Takže se vlastně snažím více
0: hledat jiný
1: slova nebo jiný obraty, protože logicky každý máme nějaký jazyk a já zjišťuju, když třeba 11 fejetonů za sebou přečtu, že někde úplně mám skoro stejné věty.
0: Je to docela zajímavý postřeh, vlastně, že i tady se člověk musí korigovat a vyvíjet.
1: Tak asi nemusel, já to dělám.
0: No říct, tak to je dobře. Myslím, že pro tebe není úplně neznámý pocit sedět takhle v kavárně a akorát nepovídáš o fejetonech, ale čteš je. Jaké vybíráš, dámám? Ne, jezdíš do knihoven či své fejetony? Nebo zase kecely?
1: Ne, ne. Nekecali.
0: Říkáš tak kam správně. Jezdíš a jaké je tvé publikum? Jak moc je to srovnatelné s momentem, který zažíváš teď?
1: No upřímně, to je dobrý dotaz, moc ne. Je to skoro stejný. Většinou chodí dámy, většinou dámy, které čtou, většinou starší dámy. Mužů je málo, vítám tady těch pár mužů, hrdinů. A je to vlastně podobný.
0: Mám dobré zprávy, že jsi autorka malého muzikálu?
1: Ano.
0: No wow, tak zatím jsem pátrala na dobrých místech. Tak pojď prozradit víc, autorko malého muzikálu.
1: To je taky muzikál napsaný na míru, tak dostanete zadání maximálně 3 herci. Takže musíte se strefit. A pak na míru, protože se to odehrává v Pekločertovině, aby to bylo o čertech. Takže jsem se musela přizpůsobit těm 2 požadavkům, ale moc mě to bavilo a mám rozepsaný velký muzikál.
0: Tak pojďme ještě zůstat u malého, kde? To znamená, že se realizuje. Že to
1: realizuje,
0: není, to není
1: hraje,
0: v tom šupliku.
1: Jestli to můžu říct, a to asi to můžu říct. V Pekločertovině u Hlinska.
0: No tak.
1: To možná někteří znají.
0: No tak pro děti na léto asi úžasný výlet, tam se to patrně bude hrát. Koho si, máš samé čerty nebo máš i jinou postavu? Koho tam uvidíme?
1: Mám tam samé čerty. Akorát musíte strašně hlídat, aby říkali opravdu, jak je to napsaný.
0: Že když jo, seš, počkej, to je vsuvka, musí být. Seš ostrá, my herci někdy upravujeme autorům.
1: Jsem strašně ostrá. Já jsem to napsala a režíroval to můj muž. Tam jsme se jakž takž drželi před těma hercema nebo těma, co tu hrajou, a pak na pokoji naměřoval. Já to režíruju a naměřovala. Já jsem to napsala.
0: Tak ještě, že se nemůžete rozvíst, viď?
1: Ale to byla jediná naše spolupráce, my spolu nepracujeme. Tak jsme oba usoudili, že to fakt není možné, aby jsme spolupracovali.
0: Tak pojďme ještě k tomu velkému muzikálu, můžeš o něm něco prozradit.
1: Ne.
0: A máš, nemůžeš vůbec nic.
1: Ne.
0: Ani jako z autorské díly, to znamená, že máš třeba svobodnější zadání, když jsme u té svobody.
1: Ano, to jo, zadání ani není. Zadání jsem si dala sama, ale nechci to prozradit, protože o tom nikdy muzikál nebyl. A domnívám se, že ten nápad je prostě dobrý.
0: To vůbec nebudem říkat. Páč. Lidi občas kradou, takže...
1: Velmi kradou, ale upřímně řečeno s mým tempem, jo, si to dám k 80 dám.
0: Uvidíme. Já bych za chvilinku s Kamilou Špráchalovou přece jenom přešla k těm 90% k tomu herectví, ale je možné, že se nám to někde ještě toho psaní dotkne. Tak buďte s námi za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: vysílání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Kamilou Špráchalovou, zatím o fejetonech a psaní. Je pravda, že ty jsi se hlásila na žurnalistiku, nebo chtěla jít na žurnalistiku a neudělala jsi to, nebo nešla jsi tam, protože ti přišlo lano, takzvaně z městských divadel pražských. To znamená, když jsi odmala tam to psaní v tobě někde lítalo pořád, to z toho cítíme, miluješ to a chceš to dělat, tak co bylo tak silného, ten magnetismus herectví, že převálcovalo něco v tobě tak silného?
3: Já jsem se hlásila i na scénaristiku a dramaturgii ten rok, i na tohle. No, já si myslím, že pro mě to divadlo rozhodně byla arteterapie, takže si myslím, že v těch 18-19 jsem potřebovala být na tom jevišti a hledat se přes to herectví víc, než jako jít touhletou cestou. Takže dneska už jsem si to vyřešila spoustu věcí přes herectví, takže už můžu psát.
2: Která třeba z těch rolí byla pro tebe, jako, nebo které, bude jich víc, řekněme, možná použijeme to slovo, když se tu objevilo, taky iniciační, že ti nějakým způsobem otevřela dál, objevila si sebe, nebo si sama sobě něco vysvětlila?
3: Nemyslím tím jako arteterapii roli, myslím tím vůbec vlézt na to jeviště a pohybovat se v tom prostředí.
2: Zná překonat něco?
3: Mm-hmm.
2: Určitě jo, překonat stud. Je to, že jsi introvert a...
3: No jasně. Jo. Překonat stud, překonat prostě... Já jsem vždycky měla úplně rudý flek, já jsem se zajíkala, já jsem ani nemohla mluvit tou trémou prostě. Tak strašnou trému jsem měla. A přesto jsem to pořád měla potřebu překonávat. Takže to nebyla iniciační role, ale spíš to prostředí.
2: Rozumím. Vidíš, to se možná hodí, protože pokud se nepletu, tak si učila, či stále učíš hlasovku na herecké škole. To se možná tato zkušenost může hodit, protože to
3: strašně.
2: Přece s tím hlasem jako takovým pro herce souvisí.
3: No jasně. A s dechem. Dech je život, že jo? Zpívání i mluvení, to je jenom o dechu v podstatě, no základ je dech. Mně se spousta kolegů pošklivuje, jak můžu já šumla učit. Já říkám, no právě proto, protože já jsem musela tolik překonávat a do dneška musím překonávat línou pusu, rychlou pusu a tak dále, že ty fígle nebo různý cvičení vlastně jsem se naučila sama na sobě a mám některé studenty, kteří mi za to děkují a mají pocit, že se mi někam posunula.
2: No jasně, protože ten, kdo s tím problém nemá, tak ani neví, jak ho odstranit. To je logicky, no ne, tak to je samozřejmě. Měla jsi tenkrát někoho, kdo tobě dokázal poradit třeba to, že to je v dechu, nebo jsi na to prostě přišla zkušeností? Co bylo to, co tobě pomohlo?
3: Já jsem měla mizernou učitelku na jevištní řeč, fakt mizernou. A pak jsem po konzervatoři chodila soukromě za paní Makovičkovou Slavnou, kterou jsem jako už členka městských divadel pražských platila soukromně po 6 letech konzervatoře. A tam mě právě začala mluvit o tom dechu, to jsem prostě koukala jak blázen. A já jsem tenkrát hrála Cecilku v Jak je důležité mít Filipa a byla jsem z toho jako strašně unavená, jakože to je velká role, jo. No a po půl roce chození k Makovičkový jsem to dala levou zadní. Já dneska nemám problém 4 hodiny zkoušet hrát o 2, hrát o 7 prostě a jako na plný CRS a vůbec nemám s technikou žádný problém. Je to opravdu ten dech a pevnost a brániční dýchání.
2: To znamená, že dneska vlastně ty své studenty neučíš podle vzoru, jak ses učila ty poprvé, ale až jak ses učila podruhé, nebo máš už i nějakou svoji, řekněme, know-how, techniku, něco, co jsi vybudovala sama?
3: Jak ráda čtu, tak se obklopuju knížkama, pořád si vyhledávám, ptám se i kolegů. Zaskakovala jsem jevištní řeč na Hamu, tak jsem se ptala i tam studentů opery. V podstatě, ale upřímně řečeno, vlastně to praktikování je nejdůležitější a každý člověk je jiný. Takže já říkám, i když nemáte herecké příležitosti, pořád se doma zpívejte, čtěte na las cokoliv vlastně. Člověk si najde sám jako tu svoji cestu, aby to bylo přirozené, aby to proudilo, ale musíte to pořád praktikovat.
2: Jako nemluvit si v duchu, vlastně být přesně. Pořád jako propojený s tím světem skrze ta ústa. Tomu rozumím. Jsou hodně jiní studenti, než jsme byli, stejná generace, než jsme byli my tenkrát? Musíš nějak jinak hledat cestu i k ním, nebo je to dospívání a hledání té profese plus minus stejné?
3: To dospívání, vztah k tomu herectví, hledání sama sebe je podle mě stejný. Jedna studentka správně řekla, že pro ní bylo strašně těžké se naučit, že připomínky herecké nejsou osobní. Protože muzikant hraje na nástroj prostě, malíř má štětec, ale my se vlastně vyjadřujeme svým tělem a vy dostanete připomínku, nehrb se, neslyším tě, tohle ti nevěřím, není to pravda. Je to vlastně strašně osobní, ať chcete nebo nechcete. Tak studentka to řekla úplně přesně. tak v té křehkosti nebo v tom hledání tohodle je to stejný, ale nemůže se to generalizovat. Já si myslím, že někteří studenti jsou přesně zapálení, pracovití a někteří jsou lemplové, nevzdělaný, líní a jenom přemýšlejí, no je to tak, a přemýšlejí prostě jak to obejít a jak se to ulehčit. A ty mě strašně iritujou.
2: Chtěla jsem se zeptat, ale dostala jsem odpověď. Řešíš to, dáš jim to vědět, dáš to najevo, nebo já si to doma s mužem proberete?
3: Dávám to dost ostře najevo.
2: Ano.
3: Měla jsem třeba i studenta, kterého jsem prostě vyhodila z hodiny, že tam jsem pro něj, že se to snažím dělat profesionálně a že mě to nezajímá ten přístup. Fakt jsem drsná. Fakt jsem drsná. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli se učíte na herce, nebo jestli se učíte dělat buchty, nebo já nevím, být tramvajákem. Prostě co děláte, máte dělat poctivě. Tečka.
2: Ale mělo to dopad? Že třeba ten člověk je pak třeba lepší, nebo jenom odejde?
3: Jednou mě pozdravoval přes kolegyni a řekl, fakt, on mě pozdravuje. Tak možná ne, někteří mě nenávidí, to je v pořádku. No tak to tak je. A někteří prostě ke mně přilnuli, no.
2: Ty se s tím nemažeš. Ne. Ale všimla jsi, že zatím jako hodně a hezky povídáš. Jak jsi řekla, že jako si ten chlap v té kavárně a moc mluvit nebudeš, že zatím dobrý, kamčo.
3: Ale mluvím trošku jako chlap, ne?
2: Ne, máš takovou jako pěknou drsnost, ale ono to asi s nimi jinak nejde.
3: Ne, tak to je moje povaha, no. Jako a čím jsem starší, tím méně se s tím mažu. Prostě jako buď mě ten člověk přijme, jaká jsem, nebo nepřijme. Jako.
2: Mě to začíná bavit.
3: Já se teda přiznám, že opravdu jako já jako nechci být jako děsně milá, mít pověstí děsně milý, ona je hrozně milá. Mě už to upřímně řečeno trošku leze na nervy jako.
2: To unavuje.
3: No jasně, všichni jsou děsně milí jako. Já bych byla ráda, kdyby ty lidi byly prostě autentický.
2: Mluv? Já to zkusím tady na naše posluchače. Jestli si nás nepřeladěj. Ne, já musím říct, že je hezký, když jsme každý autentický, tak jak jsme. Já jsem autenticky nadšená, že Kamila to prostě má takhle hozený. A ještě chvilku bude mít až do 12. na dvojce.
0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: naše povídání s herečkou Kamilou Špráchalovou. Jsme od divadla odskočili, on je to jenom kousek, k učení mladých budoucích herců a jsme opět u jazyka, u řeči, vlastně u literatury, pořád se nám to točí kolem toho. Říkám si, Kamčo, ať se dostaneme k tomu, co teď aktuálně hraješ, na kterých jsi teď scénách, že nemáš čas psát, tak mě zajímá, nebo tu otázku bych ráda vedla tudy, když tak hezky tady já jsem taková a takhle to mám prostě hozený a tak dále. Hraješ někde hodně protichůdnou postavu, já nevím, buď ženu submisivní, nebo ženu, která neřekne svůj názor. Jestli momentálně máš na repertoáru jakoby opak třeba v té energii?
1: Nemám, a to jsem měla celé dětství a mládí, celé mládí, když jsem vážila 52 kilo, tak jsem právě furt hrála ty křehoulinky a ty oběti a ty křehké ženy a princezničky a vůbec to nebyla moje podstata. A teď jsem se propapala konečně ke svému vnitřnímu typu. Protože to je takové klišé, že když jste jako štíhlá, tak vlastně nemůžete být od rány nebo já nevím co. A když jste naopak macatá, tak hrajete ty drsné ženy, takže jsem se propapala k typu, který mě velice baví.
0: Hele, teď já nevím, kam jako šťournu, ale vlastně vycházím z toho, co jsi řekla, že proč by nemohla drobná být silná a razantní, sama taková vnitřně byla, když taková si, tak nezávisle na čemkoliv, takový člověk je pořád. Tak kde, nebo co ti vytahuje z tebe naopak tvojí jemnost, tvojí křehkost, kde jsi zranitelná, ale neříkej to tak, aby tě tam někdo mohl zranit, jenom se ptám, jako v jakých sférách se to pohybuje.
1: Ať mě klidně zraní, to je taky život. Když mě zraní, tak se musím oklepat a půjdete dál. No zranitelná logicky u těch nejbližších. Logicky. Rodiče, děti, partner. To je logický. Nejkřehčí.
0: V tom nejintrovertnějším, nejbližším zázemí. No. Řekla jsi to moc hezky i barvou hlasu, s čím se dostáváme k disciplíně, kterou nemohu opomenout, a to je dabing. A to je tvoje velká disciplína. Tak ta se tam vloudila poprvé, kdy? Tvoje poprvé, když už píšeš poprvé v období revoluce v tom fejetonu, co bylo poprvé, tam jsem erotika, tak to si přečtěte, tak kdy bylo poprvé dabing?
1: Vždycky se ohrazuji, že říkáš velká disciplína, ale já jsem vlastně dabing měla vždycky jenom jako doplněk k divadlu. Vždycky jsem strašně hrála divadlo už od 16 let a měla jsem v dabingu štěstí na jakoby ikonické seriály a role, ale vždycky bylo zase 80% divadla, 20%
0: fakt,
1: dabingu.
0: Jo, protože vždycky. Je pravda, že jsi spojovaná i s velkými hereckými jmény, to velké role, tudíž pro ty posluchače je tvůj hlas jako
1: ano,
0: spojen
1: ale
0: opravdu, s dabingem.
1: Taky oni pořád opak, já jsem třeba 10 let teďka nedabovala skoro, že jo? No, takže opravdu, ale na divadlo není tolik vidět, ten dabing je slyšet a tak dále.
0: To tady nebylo nic s Cameron Diaz, jo, nebo?
1: Ne, já jsem podepsala tu agenturu a tím vlastně nás jako úplně škrtli ze všech těch projektů.
0: A možná, Kamčo, tohle nemusí všichni z posluchačů vědět, já samozřejmě vím, protože to je, byť já dabing nedělám, ale je to v našem oboru, bylo to velké téma, možná jenom stručně připomeň, ať jak si nespadne řemen v neporozumění.
1: Ano, naše herecká asociace nemohla v tom nám nějak pomoct, úplně právnicky tomu nechápu, tak se založila agentura, nebo vstoupili jsme do agentury Manpower, která nám měla zajišťovat, aby nám nesnižovali honoráře a aby nám zaplatili do měsíce. To je druhá věc. Bohužel se stávalo, že prostě jste 2-3 měsíce neměl zaplacenou práci. Jo. A ty všechny studie a tak dále prostě nás škrtli v prostřed seriálu, mě prostě přeobsadili jako a tak dále.
0: Jako by podepsala tohle, aby bylo to hájení. Jako
1: ano,
0: za...
1: ano, ano. A jak se to dozvěděli ty agentury, jak se dozvěděli ty studia a režiséři, no hlavně ty studia a produkčně a tak dále, tak nás prostě škrtli a přestali jsme úplně dabovat v podstatě. Ale k tomu, kdy jsem začala dělat dabing, já jsem právě dělala pořád divadlo a byla jsem členkou divadla ABC a k tomu jsem chodila mít okna a uklízet byty, protože plat byl malý samozřejmě divadelní. A moje spolužačka, kamarádka Petra Tišnovská Hanžlíková měla jednou lepší takzvaný kšeft a říkala, nepůjde za mě dělat křoví na Kavčí hory. A říkám, kolik je za odpoledne, ona 200 korun. Říkám, to je super, to mám za uklízení celého bytu. No a šla jsem v 25 letech dělat křoví v fakt Rebarboru na Kavčí hory a tam byl pan Coufal, pan doktor Coufal, režisér, který mi začal dávat maličkatý větičky, tak já jsem začala vlastně dabovat až v 25 letech. Ale zase upřímně řečeno, měla jsem štěstí, byly to 90. léta a všichni jsme dabovali. Té práce bylo strašně moc najednou.
0: A taková ta opravdu první zásadní, kdy řekněme se i třeba dotkla té herecké profese, tudíž už nejenom trefit větu někam, ale kdy si prošla vývojem třeba s hlavní postavou nebo velkou pro tebe?
1: To já vím úplně bezpečně, že první věta, opravdu moje samostatná věta, byla Oheň Gabrielu v seriál, kde jsem dělala takovýto hlášení na chodbách v nemocnici. Jo? To bylo u pana Coufala a on mi potom dal Dívky v modrém. To byl takový první seriál o policajtkách a tam jsem se vyučila. A jeden z prvních, která byl ikonický, a to byla skvělá parta, samý mladý lidi, krok za krokem. Ale to jsme dobovali všichni najednou a já si myslím, že to na tom slyšet. Stalo nás 5-7 v té kukaně, prostě slyšeli jsme se a jako... A to byla taková parta, že jsme měli ne dotyční, ale protoční a průběžní. To byla výborná parta.
0: Tak my krok za krokem se blížíme k 12. hodině, ale to stále ještě neznamená, že si nepovídáme a nebudeme povídat s herečkou Kamilou Špráchalovou dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Kamilou Špráchalovou. Dobře, tedy odejdeme z dabinku ještě k jedné disciplíně. Protože když jsem tě poznala, my jsme se poznali už dřív na lékárníkovic holce, když jsi byla v Abíčku, ale pak jsme spolu hodně točili v ordinaci v Růžové zahradě, kde ty jsi zpívala operu. Tak jako paní, co zpívá operu. No ty jsi zpívala hrozně dobře.
3: Ano.
2: No ty právě ano.
3: Ne, ale já vám řeknu proč, to je o tom dechu.
2: Upřímná Kamila Špráchalová.
3: Ale já vám řeknu proč, protože to ještě na to byly peníze a oni mi zaplatili paní, bohužel nevím jméno, která mi dávala lekce, jo. A já jsem pak k ní soukromně chodila ještě půl roku si to dávat sama pro sebe. Protože ona právě měla úplně jinou metodu. Na škole mě učili, že jo, podpořit tohle, stoupnout si rovná tohle a já byla úplně celá skřečovaná. Přesně tak. A ona mi prostě, to byla jedna z prvních o tom dechu, ona mi donutila, aby se úplně rozplácla na židli, tak ještě do mě píchala, aby ten výdechový proud byl opravdu uvolněný a já jsem dala 3C, prostě díky ní úplně levou zadní, jo. A pak jsem fakt ní půl roku ještě chodila, ta metoda byla úplně fantastická.
2: A pak teda přestala, nebo byl tam...
3: Pak jsem přestala, jako, no, ale chvilku jsem to dělala a taky mě to někam posunulo a naučilo mě to, že vlastně, že nejdůležitější je nechat ten příjemný výdechový proud prostě plynout.
2: Vlastně nic nevyrábět, nevytvářet. Ano. A je to pořád teda součástí i ty tvé metody hlasové. Ano. Vlastně to všecko se pořád bavíme o tom, co sbírá metodu Kamily Špráchalové v zásadě. Dobře, ale tak to je opera a období ordinace v Růžové zahradě, ale ten zpěv tě někde provázel od dětství? Doteď je někde ve tvém životě jakoby pořád obsažený zpěv? I ty si doma ano. Broukáš a zpíváš?
3: Neustále si, to říkám právě studentům, jako já chápu, že nemáte čas prostě dělat cvičení doma. Já jsem se naučila sama právě, jak mám problém s rezonancí, s pusou, ze vším. Já si prostě broukám ve sprše, já se rozmlouvám na toaletě, já se někdy rozmlouvám teda i v autě, zastavili mě jednou policajti, že telefonu, říkám, ne, já jdu do práce. Protože jsem žvaněla vlastně v autě. Nebo z tramvaje ze zrovna mě koukají do auta, že co to je za blázna, takže jako já, je to pořád mou součástí a já miluju, když jedu sama na chalupu 2 hodiny a jsem v tom autě sama, což je málo kdy, tak já ty 2 hodiny zpívám a řvu.
2: To je pěkný muzikál. Jsi někdy dělala?
3: Dělala. Je ptěžké amnézy, no. V režii Mirka Hanuše to bylo skvělý.
2: Teď někde zpíváš v tvých inscenacích?
3: Ne.
2: A na kterou bys nás pozvala? Ať také uděláme aktuální pozvání. Skáčeme z minulosti do přítomnosti.
3: Teď jsem udělala Záskok sice, ale představení, který hrají 15 let, Příbuzné si nevybíráme.
2: To je pravda.
3: To miluju. To je úžasný text. Hraju po boku Pepi Cardy, alternu s mojí milovanou Zuzankou Slavíkovou. Ona to hraje líp než já to vím, ale přijala jsem to. Nedá se nic dělat, tak to prostě je.
2: To nemůžeš vědět, Kamil.
3: Vím, ale to je jedno. Zuzanka je skvělá, já to beru, ale přesto to hraju strašně ráda, tak na to bych pozvala posluchače i diváky.
2: Další věc, kde jsme se potkali, byla pojišťovna Štěstí. Ty jsi mi prozradila, že po letech s Mirkem Etzlerem se potkáváš. To je tato inscenace nebo jiná?
3: Ne,
2: ještě?
3: To je jiná, to je 13 u stolu a tam hraju Španělku a nemluvím vůbec česky a když tu paruku sundám, tak mě nikdo nepozná.
2: Čím mluvíš tam fakt španělsky?
3: Pološpanělsky, no.
2: Jak se mluví pološpanělsky, ukáž.
3: To je žena, ta kokot dáka.
2: No, je to pološpanělsky, je to tak. Já bych ráda, protože se maličko blížíme k závěru, ale ještě ne úplně kamy. Tím, čím jsem začala, bychom tím skončili, ale že si to rozebereme.

0: Já bych nejdřív Tma, hory, dobré pivo a adrenalin. Kdy jsi zažila, co se ti teď vybaví, jako fakt největší adrenalin tvýho života?
1: Když jsem skákala padákem volným pádem.
0: Můžeš to rozvést, kde to bylo, jak se cítila,
1: cítila co jsi myslela. Cítila jsem se báječně, ale já jsem, když jsem skočila konečně tím volným, z toho vrtulníku, co to bylo, tak jsem zapomněla udělat ten banán a začala jsem se točit a opravdu jako padat, jo. Tak oni ke mně museli připlout, to byl teda zážitek, když jsem je viděla, jak mě připluli. A mlátili mě dozad, abych udělala ten banán do toho volného pádu. A pak jsem teda jako letěla, volný pád byl skvělej a pak jsem se teda dala ten padák a to už mi přišlo jako nuda, to bylo hrozně pomalý. Jo. Ale to ticho, tam nahoře to ticho, to je fakt nebeský ticho. A když jsem dopadla, tak ten kamarád, co mi to umožnil, říkal, já jsem věděl, že to bude průšvih, protože ty si vůbec neměla strach. Tady jsou lidi, kteří skákají v tandemu, ani v tom tandemu nedokážou ten padák otevřít. A ty si byla natěšená, chechtala se všechno, skočila si a pak právě jsem neudělala ten banán, což byl průšvih. Říkal, já jsem věděl, že to bude průšvih. Tak takhle já jsem se těšila. Adrenalin to byl výborný, ale myslím, že už to neudělám.
0: Byl takový jednou, takový jeden zážitek, jako. Ano, skočit si pro banán, úplně to tomu rozumím.
1: A pak si myslím, že teda adrenalin je v podstatě opravdu ten každodenní život, že?
0: Ano, to potom stačí. Tma. Zaspomínej na nějakou tmu. Vyber si tmu.
1: Na chalupě. Na chalupě tma tmoucí.
0: Co je na ní nejkrásnější?
1: No asi ta čistota. Ta čistota, ta prostost, prostě ta úplná opravdová tma, jako když tam nemáte ty reklamy a nic, ani nasvícený hrady, prostě úplná tma je prostě příroda. No je to prostě čistota asi.
0: Jo, to je moc hezká odpověď. A ty hory, na který bys nás vzala?
1: Hory miluju, to jsme byli, ještě než jsme měli děti, pak jsme byli s dětma, hory prostě miluju.
0: A který? Vyber nějaký jedný hory.
1: To je jedno. Kdyby si měla vybrat, jestli hory nebo moře, tak hory rozhodně.
0: A kterýkoliv?
1: Kterýkoliv, no. Drsný hory.
0: A nejvyšší hory byly jaký? Co jsi, jako fakt ses někde škrabala už i třeba lana? Jako až takhle?
1: Jo, to jsme šli jako... tři kopy, nebo co, já si to nepamatuju, někde na Slovensku s mužem jsme šli ty lana a takovýhle, ale já jsem byla poprvé ve 4 letech na Terryho chatě a to si matně pamatuju, protože jsme šli celá rodina, mě byly 4, jsem nejmladší holka a vím, že táta mě nosil oko na ramenou, protože to nešlo ujít ve 4 letech, že jo. A pak jsem tam byla po mnoha letech už právě s mužem a s dětma a já jsem to fyzicky už prostě nedávala a teď jako už jsem byla macatá a teď jsem měla ten batoh skříplej pod prsama a pod tím břichem, takže to břicho bylo ještě vyvalený, že jo, tou únavou, do toho ty kapesníky, odpadky, které nesmíte odhodit, takže to bylo úplně nadspaný takhle to břicho. A oni šli, už měli žení, říkám, tak běžte, já tam dolezu. Tak šli do té Terryho chaty a já jsem do 4 polezla do té Terryho chaty úplně splavená a šel ten majitel nebo provozovatel té chaty zrovna s tácem se skleničkama viděl mě, zařval prostě tácu malém upad a můj muž mi říkal, ono to vypadalo, že se sem doplazila ženská v 6. měsíci těhotenství. Já byla rudá flekatá, tento břicho nafouklý z té únavy.
0: Já si myslím, že dnešní blízké setkání, krom všeho jiného, zábavného, upřímného, otevřeného povídání s Radečkou Kamilou Špráchalovou, byla taky jasná ukázka, jak můžou vypadat její fejetony. Takže se budeme těšit, až se ti na ně otevře čas a budou další. Děkuju, že jsi byla naším hostem.
1: Já děkuju za pozornost a za pozvání a když mě budete číst, budu ráda.
0: Přejeme vám krásný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
1: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Distributoři kvůli limitům sítě odmítají zapojit tisíce solárních elektráren a kina od dneška promítají novou komedii Jana Svěráka Pět švestek. Bude slunečno bez ze srážek, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a také enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí, řekl mluvčí Lubomír Budný.
2: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
0: Omezené kapacity řeší také pražská energetika distribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Čeští zemědělci se kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle šéfa regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic anebo kukuřice. O víkendu se v Česku objeví přehánky a bouřky. V sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo a místy déšť a bouřky. V neděli by se pak přehánky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možno čerpat bezúročný úvěr na renovace domů. Kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
4: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
0: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 680 let. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. V Cimrmanovském souboru působil od konce 70. let. V divadle přitom naposledy vystoupil v neděli. Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzra anebo Lenku Termerovou.
5: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď. Jako stará parta.
6: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
7: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
6: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
7: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, beze srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území 19 a v 1000 metrech na horách kolem 15 na Šumavě tepleji až 20. Zítra bude jasno nebo skoro jasno až večer, bude v Čechách od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě opět tepleji až 21.
1: Doprava.
0: Opatrně kolem 18. kilometru D8 směrem na Prahu, na vozovce tam leží dřevěný trám. Na 31. kilometru D5 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona asi na 10 minut. A v opačném směru počítejte s pomalejší jízdou od Loděnice až na okruh ke sjezdu na Ořech. A s kolonami počítejte v Praze na jižní spojce ve směru k Průmyslové ulici. V Esíčku za sjezdem ze Spořilovské se srazilo nákladní a osobní auto. Zprávy končí teď Jitka Asterová.
9: Ano, jsem zde a přeji vám krásné čtvrteční poledne. Dnes je 998. díl naší hry Byl jednou jeden rok. A nezapomeňte, že v pondělí 1.6. vysíláme 1000. díl. No a kdo je super hráč, tak nám napište, na jakém telefonu v pondělí 1.6. budete mezi 12. a 13. k zastižení a můj kolega Honza Kovařík se vám možná ozve. No ale teď už k dnešnímu putování. V našem roce jsem zhlížela k Madoně. Měli jsme toho dost společného. No jasně, obě jsme měli dvě děti. Máme přibližně stejně staré. Ona se mi poměr dost opičila. Dceru má o 2 roky mladší, syna o rok mladšího. No prostě dost mě kopírovala. V našem roce teda vypadala na rozdíl ode mě fantasticky. Natočila videoklip písničce, kterou si teď pustíme, jmenuje se Sorry a je tam v takovém růžovém trikotu v tělocvičně. No a dělá tam neuvěřitelné věci. A ještě jedna nápověda v našem roce byla ještě vdaná za Gáje Ričiho, se kterým má právě toho syna. Takže vy během písničky už si můžete vzít telefon a napsat mě buď e-mail nebo poslat SMSku. SMSky na číslo 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
8: na dvojce.

0: První výstřel je na rok 2004, Michal typuje rok 2005. Renča si myslí, že to dnes bude novověk, na tom hukývnout, a zkusí rok 2007. Takže uvidím, co budete psát dál. Podzimní večer 6. listopadu našeho roku patřil v pražském klubu Retro Světlu, které pomáhá druhým. Benefiční koncert Aneta pro Světlušku spojil hudbu, emoce i pomoc nevidomým a jeho atmosféru mohli zachytit diváci České televize i posluchači Českého rozhlasu. Na pódiu se vedle Anety Langerové objevili také Hradišťan, Jiří Pavlica, Michal Hrůza a také děti se zrakovým handicapem, kterým Světluška pomáhá rozvíjet talent i odvahu vystoupit před publikem. No a večer uváděl s lehkostí a s nadhledem excelentní Jaroslav Dušek. No a právě v tomto roce se lidé poprvé mohli posadit i do neobvyklé kavárny Pod mě. Na filmovém festivalu v Karlových Varech jí symbolicky otevřeli Jiří Bartoš a Aneta Langerová. A takhle místo bez jediného paprsku světla, které nabízí zvláštní zkušenost, na chvíli zpomalit, nechat oči odpočinout a začínat vnímat svět jinak, popsala Aneta Langerová.
1: Se hrozně těžko popisuje, protože to se dotýká takových těch věcí, o kterých se blbě mluví, ale určitě to bylo zajímavé a jsem ráda, že jsem to udělala, že jsem překonala nějaký svůj počáteční strach tam jít, protože ještě teď trošku jsem taková jako vyklepaná z toho, že prostě v uzavřené místnosti a ve tmě není to nic příjemného. Doporučuji si to určitě projít, ale prostě nechtěla bych nevidět. Když to řeknu takhle.
0: Já jsem si vlastně teď vzpomněla, že v našem roce jsem byla také v kavárně Pod mě. To byl totiž veliký boom a byla jsem konkrétně v restauraci Pod křídlem s kamarádkou. Vím, že tam recitovala Marika Procházková. My jsme tam dělali docela ostudu a já jsem si uvědomila, jak moc se jí i očima. My si teď nepustíme Anetu Langerovou, ale divokýho byla. Jejich veliký hit Čmelák. No a vy samozřejmě vemte telefon a pište buď SMSky nebo e-maily. Budu se těšit.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak já moc teď zdravím Martinu, která píše, toto období si pamatuji celkem dobře. Ten rok jsem bydlela v Anglii a právě jsem se rozešla se svým dlouholetým partnerem, s kterým jsme spolu bydleli. Týdny předtím jsem pořád poslouchala album Madony, kde je i tato písnička, kterou jsme pouštěli v úvodu. Hodně mě to pomohlo v jinak těžkém období zpětně. To bylo to nejlepší, co se mi mohlo v té době stát. Odhaduji, že je to rok 2005. Martino, moc zdravím též. Pavlína podle téže nápovědy, podle písničky od Madony, si typuje rok 2006 a pro ní také dost divné období, na které nespomíná ráda, ale vy rádi vzpomínejte a pište dál. V našem roce se Facebook otevřel veřejnosti. Možná znáte ten příběh. Facebook nejprve začal jako služba, kterou se dalo komunikovat v rámci vysoké školy, později několika vysokých škol a později se mohli registrovat také zaměstnanci Apple a Microsoftu. A naprostý milník v historii sociálních sítí se odehrál právě v našem roce. To se Facebook otevřel totiž celému světu. Profil si mohli od 26. září vytvořit i běžní lidé. Stačilo už jen, aby byli starší 13 let a měli e-mailovou adresu. Takhle jsme se o počátcích Facebooku dozvěděli z hraného filmu Social Network, který interpretuje skutečné události vzniku Facebooku.
1: Lidi chtějí informace o svých přátelích, tak co jim nabídnout? Přátelé, fotky, profily, na co si vzpomeneš? Můžeš je oslovit, zajít za někým z poslední párty?
0: Facebook, něco bez čeho by si mnozí nemohli představit život, teď je spíš výjimka, kdo Facebook nemá. Já tomu říkám bulvár pro chudý, nicméně dávám tam taky příspěvky, ale nic z toho, co se týká pouze mého soukromí. Ale to už je každého věc. Teď si dáme Plain White a vy můžete telefonovat na číslo 22 155 25 a 25.

0: kolem kolikátého roku kroužíme v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se zeptám pana Pavla z Židlochovic. Já vás, Pavle, moc zdravím. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Halo? Ano? Jste tam, Pavle? Je, tak to je, teď se slyšíme, teda já vás slyším, nevím, jestli vy mě. Takže je to nějaké teď s tím spojením vachrlaté, takže Pavel mě napsal SMSku, že zatím opravdu neví a že zkouší rok 1998. Myslí si, že to bude nesmysl, ale zkusí počkat na další nápovědy. Teď ho mám na telefonu, ale bohužel mě neslyší. Zkusím, ať zavolá znova, nebo jestli mě slyší, uvidím. Takže, ale napsal mi znovu, že snižuje na rok, naopak zvyšuje na rok 2000, a nebo po roce 2000, na rok 2005, píše, to jsem byl na operaci s okem a bydlel jsem u nás ve městě nad radnicí. Takže jste se opravil, zvýšil jste, uvidíme, jestli jste udělal dobře nebo ne. Moc zdravím Kamilu, která typuje rok 2006 a dává vzpomínku. Do života nám s Tomášem vstoupila Kačenka, náš první společný pejsek. Narodila se 1. srpna a společnost nám dělala krásných následujících 16 let, 3 měsíce a 4 dny. Moc vás zdravím, ještě se podívám na Monču. Zdravím Jitku, hluboce se mě tento rok dotýká a netu znám osobně a rok je jasný. Jsem nevidomá a měla jsem ten rok co dočinění s kavárnou. Typuji rok 2006. Takže my si to teď shrneme, my si teď připomínáme rok, kdy v rámci 4. ročníku projektu Světluška Aneta Langerová představuje píseň pro Světlušku a kdy se Facebook otevřel veřejnosti. No a teď si dáme moji oblíbenou od Davida Kolera. Nic není nastálo. A to je teda velká pravda. Takže budu se těšit na vaše tipy.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.

0: Já mám teď na telefonu Pavla z Židlochovic, se kterým jsme se nemohli spojit.
1: Dobrý den, všem posluchačům, a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju moc. My jsme se neslyšeli, vy jste mi původně psal typ rok 98, pak jste se opravil na rok 2005, je to tak?
1: Ano, ano.
0: A co vás tomu vedlo k té opravě?
1: No, pak ty písničky, vlastně to už muselo být o něco později a potom ještě ta Aneta Langerová.
0: Aha.
1: Protože vlastně to už muselo být později, protože ona vlastně byla v tom prvním ročníku.
0: A ten byl kdy podle vás Superstar?
1: A to bylo později, já myslím, kolik? 2000, právě ten rok asi někde, tam 2005, který jsem pak teda napsal.
0: Takže
1: protože vím, že myslím v roce 2006-2007 vznikla písnička vlastně Příběh mě končí, takže když to dělala Aneta Langerová, ona vlastně s nima spolupracovala pak hodně dlouho, to je těžko říct, no, tak já nevím teďka. Tak, ale jako já bych zůstal na tom roce 2005.
0: Dobře.
1: Prosím?
0: Dobře, vy jste jinak fandil Anetě Langerové, posílal jste jí hlasy při té soutěži?
1: Ne, já bych se přiznal, já jsem fandil té druhé, té mladé holčině.
0: Šárka Vaňková.
1: Vaňková.
0: Ale teda, nebojte, já to Anetě neřeknu, jo? Já jsem zase...
1: Ale jako nevadila mě Aneta, jako byla dobrá, ona měla tu kapelu, mě pak vadilo, že ji vlastně opustila, jakoby, že se dala na to svou drahu, ale to se dalo čekat. Ale jako byla dobrá, no.
0: Ne, já už si slibuji mnoho let, že půjdu na její koncert, protože u mě to nebyla úplně láska na první poslech. Já jsem zase fanděla Sámerovi, k tomu se veřejně přiznávám, ale teď prostě Anetu strašně obdivuju a zbožňuju. Pavle, já si píšu rok 2005. Mějte se moc krásně a mávám do Židlochovic.
1: Děkuju, taky se těším na příští slyšenou, na slyšenou.
0: To já taky se moc těším. Tak, teď si pustíme písničku, kterou znáte v podání Barbry Streisand. V našem roce jí ale naspívala Liz McLernon. Určitě tu písničku budete znát, jakmile uslyšíte první. Tak ty, už jdeme na to. Jinak zdravím Vaška do Písku, který typuje rok 2007. Podle Divokýho Billa a videoklipu Čmelák, protože v tom klipu hrála dcera mojí spolupracovnice, píše. Začala jsem pracovat v české firmě a vrátila jsem se ze Švédska, takže píšu si rok 2007 a vypište dál.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorál.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
5: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.
6: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluví. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem pluví. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

cykla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Naše hra byl jednou jeden rok. Pokračuje na dvojce. Já zdravím pana Jaroslava do Liberce, který typuje rok 2006. Píše, to jsme se přestěhovali do Liberce. Jo, utíká to. Přečtu teda i ten kompliment. Jinak teď vypadáte vy zase líp než Madonna. Ale to kde kdo na to trošičku přehnala s těma úpravama. Musím říct, a tady všichni kolem mě souhlasí. Tak, a teď se podíváme na televizní obrazovku. Na tu se v našem roce nově dostal rodinný seriál Místo v životě, kde si zahráli Ondřej Vetchý, Barbora Sajdlová, Miroslav Táborský a nebo Simona Stašová.
1: Mami.
2: Kolik jsme vyzvedli, tak můžeme jít. Až jsem ti co sdělal.
3: Parkoval jsem.
2: Auto je pojízdný?
3: No, auto jo, ale já moc ne.
2: Tak já budu řídit.
3: Tak to budeš hodně, díky.
0: Seriál skvěle obsazen, ale to také není úplně všechno. Ale možná si vzpomenete, že seriál doprovázela úvodní melodie, kterou naspívali Bára Basiková a Kamil Střihavka. A kdybyste čekali, že si teď tu píseň pustíme, tak čekáte marně. Kde pak? My si teď prostě dáme relax.
4: Už víte, který rok dnes hledáme?
5: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Michal píše, Jitko, vezmu to po svojem. Aneta vyhrála první řadu v roce 2004 a koncert pro Světlušku odehrála tuším o rok později. Tak dnes hledáme rok 2005. Byl jsem čerstvý otec a nějak mi to otcování z kraje nešlo, ale vše se v dobré obrátilo. Zdravím dále Petra, který píše, dnes mi napověděla informace o Anetě Langerové, vím, že první superstar byla v roce 2004, to souhlasím. Aneta se Světluškou byla déle, proto dnes typuji rok 2006. V tomto roce šla moje milovaná sestřička do první třídy. Já musím říct, že dneska je to docela jako nervák, zdaleka nejste úplně jednotní, ale všichni jste blízko, snad vám pomůže předposlední hudební nápověda. Kapela Kryštof.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a před námi poslední nápověda. V prosinci našeho roku, který hledáme, otevřeli na Barrandově největší filmový ateliér v Evropě. Stavba měla původně stát 100 milionů, ale nakonec se trošku prodražila. Zdvojnásobila se. Petr Poledňák z Barrandovského studia popsal, jak se stalo, že Česko získalo evropské prvenství.
1: Největším ateliérem v Evropě byl ateliér 007 v Pinewoodu v Londýně. Ten ovšem vyhořel v srpnu při dokončovacích pracech na Casino Royale James Bondovi, který se předtím natáčel zde na Barrandově. Takže my jsme vždycky tvrdili, že stavíme největší zvukotěsný filmový ateliér v Evropě a dnes můžeme tedy bez uzardění říci, že máme největší filmový ateliér v Evropě.
0: To byl Petr Poledňák a já jsem ho poznala podle toho špatného. To totiž byl můj spolužák z DAMU, dramaturg a syn Marie Poledňákové. No ale my se teď dáme Nelly Furtado, což bude poslední hudební nápověda. A já moc zdravím Evu, která typuje rok 2006. Píše, v tomto roce jsem byla v červnu v Berlíně, kde se zrovna konalo mistrovství světa ve fotbale a bylo to poslední mistrovství, kterého jsme se účastnili a letos s naším hokejistům budeme fandit znovu. Už to, že jsme postoupili, ta samotná účast, už to je úspěch. Já vám moc přeji, užijte si to, Evo, a vy si teď užijte poslední hudební nápovědu a za chvíli finále.

A i tady finále naší hry byl jednou jeden rok na dvojce. Tak dneska mi to obzvlášť bavilo, teda vaše typování, protože vůbec jste nebyli jednotní. Většina z vás typovala rok 2005 nebo 2006. No a já jsem si vybrala do finále Naděnku, která mě napsala. Vzhledem k tomu, že už Aneta Langerová prožívala začátek své kariéry, typuji rok 2005, neboť Superstar vyhrála v roce 2004. Pokud byste mi ale řekla věk vašich dětí, tak bych vám to napsala přesně. Takže v roce, který si dnes jsme si připomínali, mému synovi bylo 7 a mé dceři bylo 12. No takže z toho jasně vyplývá, Naděnko, teď byste mi jistě napsala, že dnes jsme si připomínali rok 2006. Vynikající, takže všem blahopřeji i těm, kteří neuhodli. Těší se na vás můj milý kolega Mirek Vaňura. No a já se na vás budu těšit samozřejmě zítra. Zítra bude 999. díl. No a loučím se s vámi hitem z roku 2006 v podání Anika. Mějte se krásně.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že ho už za týden dokážeme obejít, říká geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský. Ve které profesní záležitosti má opravdu velké dluhy? Co máme dělat pro to, abychom se nadále mohli těšit ze života ve vodním blahobytu? A jak to, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Američané by podle šéfa české diplomacie mohli v Íránu použít české sledovací zařízení. A zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Bude slunečno a beze srážek, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle ministra Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
2: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
2: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Petr Macinka by se dnes měl ve Spojených státech setkat ještě se zástupci ministerstev obrany a zahraničí. Rakousko uzavřelo do izolace člověka, který po návratu z Ugandy vykazuje příznaky nákazy ebolou. První test však infekci nepotvrdil a teď se čeká na výsledky druhého rozboru, napsala to tamní agentura APA. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně třeba krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
4: A teď se skočil z koně.
5: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
4: A největší spisovatel je Jirásek.
6: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
5: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
6: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
5: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
7: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
5: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku v Pardubicích. Kriminalisté cizince zadrželi včera. Stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě a hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severovýchodě území 19 a v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 20.
1: Doprava.
0: Na 93. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat vlevo. A na příjezdu do Prahy po D8 se brzdí do kolony na 3. kilometru a pomalu se pak jede k nehodě u sjezdu do Novopatské. Zprávy končí, Mirek Vaňura vás provede odpolednem na Dvojce.
9: Pepa Maršál, který zprávy dnes odpoledne na Dvojce připravuje, nekončí, přijde za necelou hodinku. Ano, je čtvrtek 28. května a pozor, máme světový den her, co si víc přát. Znáte to, pátek je malá sobota, čtvrtek je malý pátek, tak alespoň trošku pracujte, hodně si hrejte a poslouchejte Dvojku.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Petr Muk, šalom, myslím, že 8 minut po 13, tedy možná 8 minut po vašem obědě se tahle ta písnička hodila, ale odpoledne teprve začíná, tak to pak musíme trochu rozjet. Mimochodem, také když se přejíte, pak máte výčitky a snažíte se nachodit více kroků. Na otázku, kolik času je třeba věnovat sportu nebo jiné fyzické aktivitě, abychom vykompenzovali jeden pracovní den za pracovním stolem, se pokusili nedávno odpovědět vědci. Na pomoc si vzali celkem 9 studií, které dohromady mapovaly přes 44 tisíc lidí, tedy lidí se sedavým způsobem života. No a jejich odpověď, ta zní 30 až 40 minut fyzické aktivity denně. My, kteří hlavně sedíme, bychom tedy měli vyvinout. U takové porce již podle nich není rozdílu potom mezi zdravím lidí se sedavým zaměstnáním a těmi, kteří se prostě v práci musí hýbat. Ale pozor, experti dnes žádný přesný počet kroků jako minimální zdravou hranici neurčují. Mám spoustu přátel, kteří se snaží nachodit 10 000 kroků denně. To ale prý vzniklo na olympiádě v Tokiu kdysi lidé začali potom věnovat sportu a japonská firma toho hned využila, vyvinula krokoměr, udělala perfektní PR, tedy reklamu, no a pak si jen tak od stolu určila těch 10 000 kroků za den. Odborníci spíš hovoří o čase stráveném pohybovou aktivitou a jejich řečí potom tedy můžeme říct, že tak chodit nebo hýbat se pořádně bychom měli půl hodinu až hodinu denně. Tak říkejme tomu, chodit bychom měli půl hodinu až hodinu. A nemusíte u toho cupitat, abyste pak měli těch 10 000 kroků. Tak, je to něco k zamyšlení, ale jíst stejně musíme, pak nám to bude slušet, to nám zaručí dnes na dvojce opět, jako každý všední den, Tereza Bebarová. Jsou light nebo nízkotučné uzeniny lepší než ty klasické uzeniny? Ona se svým hostem řeší celý týden. A ještě já bych přidal, jsou dětské nebo fit uzeniny opravdu lepší a opravdu jim tak můžeme říkat? Tak se na to počkejte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Celý tento týden se v našem pořadu věnujeme uzeninám. My už víme, co obsahují, na co si dát pozor a dokonce jsme probrali i to, jak ji případně nahradit. A dnes náš cyklus uzavřeme odpověďmi na otázky, které s tímhle tématem často souvisí. Ve studiu je se mnou opět nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Zajímá mě, jaký je vlastně rozdíl mezi tepelně opracovanými a fermentovanými uzeninami.
3: Jednoduše tepelně opracované potraviny v tom procesu výroby procházejí tepelnou úpravou, zahřátím, a ty fermentované uzeniny mohou zrát pouze působením mikroorganismů. O fermentaci se hodně mluví v takovém tom pozitivním slova smyslu. Fermentované potraviny mají mnoho benefitů. Nutno říct, že u těch uzenin to tak úplně není. Tam ta fermentace přispívá spíše dobré chuť. Ty fermentované uzeniny mají trošku jinou strukturu, bývají suší, nicméně nejedná se automaticky o zdravější typ uzenin.
2: No vidíte, tak já zrovna tyhle ty mám ráda, no. Ale znělo to nadějně a zklamala jste mě teda. Ještě se zeptám, jsou light nebo nízkotučné uzeniny opravdu lepší volba nebo je to spíš marketing?
3: Řekla bych, je to i marketing, ale i to může být o něco lepší volba. Asi bych nutně neřekla zdravější, protože stále se může jednat o velmi slanou potravinu, která toho tuku stále i může mít dost, jenom méně než taková ta plnotučná varianta. Ale určitě, zvlášť pokud se snažíme třeba o hubnutí, tak vybrat si nějakou šunku, na které se píše, že je light nebo proteinová, nebo párky se někdy prodávají už dneska s tím označením light nebo protein. Mm. Tak pokud chceme opravdu párky, pak je to zřejmě ta lepší volba.
2: A na závěr ještě, mají nějaký reálný přínos takzvané dětské nebo fit uzeniny?
3: Nemají. Ráda bych řekla, že ano, protože jsem několikrát byla svědkem v supermarketu, že se dítěti velmi zalíbil nějaký hezký obrázek na balení šunky a tak se šunka pořídila, ale v podstatě nám to vůbec nic neříká. Ta dětská šunka by ideálně měla obsahovat alespoň méně soli. Někdy tomu tak je, někdy tomu tak ale vůbec není. Takže opět je hlavně důležité sledovat složení.
2: Děkuji, Andreo, a milí posluchači, pro vás je to pro tento týden vše. Pokud jste nestihli všechny díly, najdete je na webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Krásný den vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Konec 89. roku a kapela Gentour. Pojďte teď, na dvojice půjdeme do Brna. Konkrétně v brněnských ulicích dnes totiž chodí vědci z Akademie věd s takovým přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Oni mu říkají uličník. Ne tomu vědci, ale tomu přístroji. A ten přístroj dokáže v každém koutě města měřit takzvanou pocitovou teplotu. Dříve jsme se tomu smáli, pocitová teplota. Dnes je to pojem, který bereme čím dál tím víc vážně, a nejen v zimě. Tu pocitovou teplotu totiž neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukazují, kde má smysl zavést různá opatření, jako třeba výsadbu stromů, instalaci takzvaných mlžítek, anebo použít světlejší dlažbu. Ta opatření mohou v daném místě opravdu pomoci snížit tepelnou zátěž. A mikrofon Českého rozhlasu byl u toho.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. A nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
4: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to teda mnohem větší.
1: S ním má krátkovlné záření, sluneční a dlouhovlné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
4: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
1: Nasadí o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
4: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny.
1: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z polymer betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26-27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
4: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jiří Štrebl se mi nedávno svěřil, že jeho maminka pravidelně poslouchá Tobogán, taky sebou přivede do publika. A vezme sebou i svou sestru Alenu a jejich rodinnou kamarádku Luciu Šoralovou. A to všechno, protože se blíží Mezinárodní den dětí. V sobotu vám to jako vždycky vysvětlím.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou Unicredit Bank a investiční skupina Progressus.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Každému se zdá o něčem jiném. My jsme tady teď třeba řešili v režii, jaké to je krásné, když máte posekaný trávník a chodíte bez bot. Prostě nádhera. Ale boty jsou důležité. Neděláme tady propagaci prvorepublikové značce. Boty nosíme prostě každý den, to je jasné. Ale málo kdy přemýšlíme o tom, jak výrazně ovlivňují naše tělo. Může nevhodná obuv stát třeba za bolestmi zad? Ano, to si odpovíme, může. Kolen? To asi také, ale třeba i hlavy. Jak poznat, že nám boty skutečně sedí a podle čeho vybírat správnou obuv pro takovéto úplně běžné nošení? Jsou sportovní boty vhodné na obutí do města nebo třeba do práce? Máte je teď na nohách? A kdy zdravému obouvání pomohou vložky třeba, nebo další doplňky. Ano, zvu vás na kávu o čtvrté. Hostem kávy bude tentokrát fyzioterapeut Lukáš Klimpera. Ptát se ho bude Tereza Stýblová. Tereska už teď spřádá otázky na Lukáše a můžete to udělat také. A víte co, abyste na to nezapomněli, tak nám tu otázku rovnou pošlete. dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, kterou znáte. Káva o čtvrté samozřejmě po zprávách po 16. hodině u nás na Dvojce. A teď nejslavnější píseň zpěváka, kterého zná asi každý, přestože je z Londýna. A ta písnička samozřejmě v létě zazněla tady v Praze v O2 aréně.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jak vznikají zprávy třeba u nás na dvojce? Proč je důležité ověřovat informace nejen u nás na dvojce? No a co všechno obnáší práce reportéra? To si budou moci už tuto sobotu vyzkoušet děti přímo tady u nás v budově Českého rozhlasu, jak by, já bych řekl na pražských, ale Miloš Skalka říká na Královských Vinohradech. Dílna malého novináře, kterou vede spisovatelka a naše rozhlasová kolegyně Michaela Vetečková, hravou formou už 10 let seznamuje školáky se světem médií. Řeknu to takto jednoduše. Workshop absolvovalo už pozor kolem 20 tisíc dětí, a to nejen tady, ale po celé republice. No a podrobně už nám řekne. Michaele, vítám vás ve studiu.
1: Dobré
0: odpoledne. Tak, já říkám dětem, ono je to takové, dneska se 7letý urazí, že není dítě, nevím. Pro koho je vlastně určena? Teď myslím věkovou hranici ta dílna.
1: Já jsem propagátorka toho názoru, že z médií by měly být děti seznamovány už dokonce v předškolním věku, protože ty počítače, tablety, mobily jim jako rodiče dáváme k dispozici. Já nevím, ve třech, ve čtyřech, mnohdy potkám kočárky a tam jsou...
0: Tam už jedou s tabletem?
1: Jedou, vidím, potkávám. Podívejte se schválně kolem sebe. Tak to já jsem propagátorka této myšlenky, že už jako v předškoláci by o těch médiích něco měli vědět velmi hravou formou, velmi nenásilně. A jestli je ta dílna někomu primárně určena, tak to jsou především děti prvního stupně základních škol. Mám to rozdělené na takové dvě skupiny. 6 až 8, cca, nebo 9, 9 až 11, nebo 12, protože zatímco s těmi menšími si víc hraju, víc takzvaně s kotačím, dělám to divadlo a nehraju se na to, že vím, že umí číst, i když oni vždycky řeknou, že umí číst, potom dají jednu větu a já jsem šťastná. A s těmi většími třeba už opravdu jedou ty dezinformace, jak lehce jde člověk zmanipulovat, to taky vyzkouší na vlastní kůži. A chci říct, že to nejsou jako nějaké teoretické poučky, jak jedu ty dílny malého novináře tak dlouho, tak to jsem všechno nachytala vlastně na těch workshopech. A mám to vyzkoušené, že to prostě funguje. A většinou na těch workshopech jsou i pedagogové, nebo rodiče, nebo knihovníci. A funguje to i na ně.
0: No právě, teď jsem si říkal, možná i rodiče by si to měli tady vyzkoušet.
1: Dělám to, vlastně když mám nějakou dílnu, tak mám přání, aby děti pohodlně seděli. Já si je sklidním, nemám strach z nějakých hrošťáků, to těch bylo, ale vždycky preferuju, když tam je ten pedagog, knihovník nebo rodič, protože oni můžou vlastně navázat na to, kde my jsme skončili. Můžou si s tím dítětem hrát, ten workshop je úplně jednoduchý.
0: No a to jsem se právě chtěl zeptat. Tak dejme tomu, že teď jsme trošku popsali počítačovou gramotnost. A teď jak to vypadá, když k vám tedy přijdeme? Říkala jste formou hry, tak co se teda přesně děje tam?
1: Už při vstupu dostanou takovou kartičku, kde napsáno průkazka malého novináře, pres, děti se to přepne a já řeknu, teď už nejsi ve škole, nejsi školák, nejseš tu s rodičem, seš mým parťákem, seš malým novinářem, ano. Budeš dodržovat pravidla, budeš se mnou hrát a budeme parťáci. To je jedno, že ty seš menší a já jsem větší, jsme si rovni. Takže už oni přijímají tu roli. A najednou je rozsadím na takové ty pomyslné tiskové konferenci a teď si začneme číst třeba z mojich knížek a já jenom jako řeknu, no, ale když budeš mluvit na mikrofon, tak se musíš rozmluvit. Třeba řekni po sobě třikrát drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu. A oni většinou to nedokážou, takže učím je dýchat a dokonce je dokážu přesvědčit o tom, že svůj hlas umí cítit. Oni na mě koukají, co je to lidský hlas a to, ale potom si to vyzkoušíme jenom jednoduchou dýchací technikou. No a když jsme rozmluveni, tak si navzájem přečteme nějakou ukázku, rozdělíme do party, když má někdo nějaký stud, tak dostanou, mám takové papírové masky, že se můžou schovat třeba za kočičku nebo za cinového vojáčka, to jsou postavy z mé knížky, aby neměli strach, aby neměli trému.
0: Já jsem se lék, že to je třeba maska Jana Pokorného, nebo tak ne, je to cínový vojáček.
1: Ano, tak jsou to pohádky, ano. Takže jsou to, mám tam masku bakelitového telefonu, protože v jedné mé pohádce právě bakelitový

0: odnesl z této hodiny a půl. A oni vlastně zjistí, jak je to náročné. Většinou jsou všichni moc překvapení. A jsou tam holky, které třeba chtějí být herečkami nebo moderátorkami. Jsou tam kluci, kteří se chtějí naučit, jak oni říkají, točit dobrá videíčka a chci dobře mluvit, abych nedrmolil. Maminka říká, že drmolím. Tak to oni můžou jako užít v té praxi, ale většinou se do nich snažím vpravit tohle.
1: Já jsem si nemohl vzpomenout na to slovo influencer, že? Takže to, tak jsem to popisoval. A teď důležitá věc. Je možné teď, to znamená ve čtvrtek tady před 14:00 odpoledne se ještě přihlásit?
0: Všechno na našich stránkách je tam, jsou tam ještě pár, je tam ještě pár
1: míst. No tak to je slovo do pranice. Takže tuto sobotu, je to v pořádku,
0: 30.
1: tady na Královských Vinohradech v budově Českého rozhlasu a Michala Vetešková se na vás těší.
0: Ano, moc.
1: No a třeba nám přivedete nějaké kolegy. Za 10 let už to bude třeba kolegrát.
0: Nebo za 5.
1: Nebo za 5. Díky, co vám daří.
0: Naschanou.

teď poslouchejte o jedné knížce. Tak v příbězích neobyčejných Kubánců poznáte tragédii pohádkového ostrova, ostrova nikdy nekončící beznaděje. Smutné čtení, které přinese i bezmocný o to zuřivější vztek na charismatického uniformovaného stvořitele tohoto všeho, tedy Fidela, věrného. Pár kilometrů od jeho rodné haciendy mi jedna rodina přivedla svou dospívající dceru, zda bych ji nemohl vzít na nosič kola, kterým jsem tam přijel, a odvést do Evropy.

0: Evropy. Tak to napsal Tomáš Hanák o knížce, o které dnes tady na dvojce bude řeč. Kubánské tango v rytmu blues. Napsal je Eduard Freisler. A já se na to moc těším, protože každý teď sní o tom, že přijede na Kubu, aby to ještě viděl, než to v uvozovkách tam spadne. Ale zdá se, že to tam jen tak nespadne a že tam nebude za chvilku co k vidění. Tak se na to těšte. Já ano, bude to zhruba o 1:30 odpoledne. No a teď Milan Štajdler se svojí pravidelnou poznámkou. No dnes bych ji na dvojce nazval, kdo si hraje, nezlobí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajdlera pro dnešní den.
3: Dnes je Světový den her. Vyhlásila ho v roce 1999 Mezinárodní asociace knihoven hraček. Připojit se můžete tím, že se s kýmkoliv setkáte u jednoho stolu a zahrajete si některou z pestré nabídky společenských her. Já myslím, že hry jsou důležitý především pro psychiku. Člověk díky nim zjistí, jak reaguje pod tlakem. Například, když mu ve hře Monopoly někdo koupí nádraží. A všimli jste si, že lidi nikdy neřeknou, je to jen hra, když vyhrávají. Jinak řečeno, Světový den her nám připomíná, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, jak říkají hlavně ti, co prohráli. Ale i politika je hra. Ta se hraje podle jasných pravidel, které se ovšem každý den mění. A nemusíte hrát jenom u stolu. Publicista a politik Egon Lánský někde řekl, že sex je jediná hra, která se nepřerušuje kvůli tmě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajdlera pro dnešní den.

0: Tereza Kostková, Jan Rosák nebo Halina Pavlovská.
1: Vynález omeletky lidstvu přinesl víc štěstí než objev nové hvězdy.
2: Jan Kovařík, Zita Senková nebo Stanislav Motl.
3: Jak se dnes už ví, Janáček, když tvořil, musel se zamilovat.
0: Adéla Gondíková, Aleš Cibulka nebo Ivo Šmoldas.
4: O hosty nouze věru nebude.
2: I to jsou moderátorské osobnosti, které můžete pravidelně slýchat v našem vysílání.
0: Jsme Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
6: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny a pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. A bude slunečno a beze srážek a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Větší firmy s fotovoltaikou narážejí na fyzické limity přenosové soustavy. Někteří distributoři jim kvůli tomu žádosti o připojení zamítají anebo jim nepovolují prodávat takzvané přetoky do sítě. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, asi 13% z celkového počtu. Pražská energetika distribuce problém řeší v menší míře, říká Jan Bílek z jejího tiskového oddělení.
7: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
6: V Praze se totiž neočekává výstavba větrných elektráren anebo solárních parků. V Česku v uplynulém týdnu zdražil benzín a nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 650 haléřů. Litr teď lidé tankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Maximální ceny pro dnešek stanovilo Ministerstvo financí na 44 korun a 16 haléřů za litr benzínu a 40 korun a 85 haléřů za naftu. Pražští zastupitelé projednávají nový metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Lidé a zástupci městských částí k němu v minulých měsících poslali víc než 78 tisíc připomínek.
8: Dokument počítá například s výstavbou okružního metra o nových železničních tratí nebo bytových čtvrtí. Podle vedení města by mohlo umožnit výstavbu až 350 tisíc bytů. Opozice se shoduje, že je důležité plán schválit, kritizuje ale některé části dokumentu i rychlost jeho projednávání. Výhrady má třeba také občanské sdružení Arnika, podle kterého plán nedostatečně chrání zeleň. Pokud zastupitelé plán dnes schválí, začne platit od 1. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj z neoznámení trestného činu státní zástupkyně zrušila. Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Rozhodnutí státní zástupkyně Půta vnímá jako zadostiučinění.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Bude jasno až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území 19 a v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 20.
2: Doprava.
6: Na D8 směrem od Prahy překáží v tunelu Panenská odstavené nákladní auto a dálnice je momentálně neprůjezdná. a to směrem na Drážďany. V opačném směru budete popojíždět asi čtvrt hodiny mezi 9. a 6. kilometrem před Prahou. Na D1 směrem od Prahy brzdí osobní auta kolem z tého 78. kilometru. Asi 50 minut pak jedou k omezení na stém 96. a na příjezdu do Litomyšle po silnici 35 od Vysokého Mýta popojíždí dlouhá kolona před omezením a je to asi na půl hodiny. To byly zprávy, pokračuje odpoledne na dvojce s Mirkem Baňurou.
9: A to byl Pepa Maršál. Je čtvrtek 28. května, už jsme říkali, že máme Mezinárodní den her, Světový den her, a dnes nám klidně může také téct mlíko po bradě. Mezinárodní den mléka prožíváme, tak proč si třeba nepřihnout? A proč si nezesílit dvojku? Bude to hodně zajímavého.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Tady je Dvojka, stále vám přejeme dobré odpoledne. Kdo se narodil 28. května, tak například Edvard Beneš nebo Miloš Nedbal, Pavlína Filipovská, kterou zdravíme, Božidara Turzonová nebo Rudolf Giuliani, to byl starosta New Yorku v roce 2001, herec Svatopluk Skopal, také ho moc zdravíme, zpěvačka Kylie Minogue, anebo Promethea. Promethea se narodil 28. května roku 2003 a byl to první naklonovaný kůň. Vašek Žmolík, ten je živý, jako živý, opravdu živý, za chvilku nás někam pozve, kam to bude. Arboretum ve Křtinách spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně a je vlastně největším univerzitním arbonetem u nás, tedy v Česku. Najdeme ho v Jihomoravském kraji, konkrétně v okrese Blansko, a s rozlohou 23 hektarů je větší než brněnské Lužánky. Právě tam se s Vaškem podíváme, možná to bude tak akorát. Ani ne moc dlouhé, ani ne moc krátké. Akorát písnička, kterou zpívá David Dale.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Pašku, opět tě vítám, vysíláme na Dvojce a ty si toho součástí. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, jsem rád součástí.
1: No a hned prosím tě prozrať, kde se nachází Arboretum Křtiny.
2: Jak název napovídá, tak je to nedaleko, asi kilometr, a to směrem na sever od stejnojmenné obce v Moravském Krasu, od obce Křtiny, což je asi 20 kilometrů severně od Brna. Tamnější hluboké a krásné lesy spravuje školní lesní podnik Brněnské Mendlovy univerzity a právě tohle arboretum je jakousi jeho výkladní skříní, kterou mohou navštívit i turisté.
1: Jistě stojí za to, jinak by nás tam Vašek Žmolík určitě ani nezval. Co všechno tam uvidíme?
2: Snad jenom dvě čísla na úvod. Na ploše 23 hektarů tam roste na 1000 druhů dřevin, tuzemských, ale často i velmi exotických. Je to zkrátka úctyhodná a dlouhodobě vysazovaná sbírka stromů a keřů. Já doporučuji se tam projít třeba po naučné stezce domácí dřeviny, na které jsou cedulky s informacemi o jednotlivých druzích, anebo po stezce chvála stromů, na které taky najdeš hodně zajímavých informací. Arboretum se navíc rozkládá na březích potoka se zvláštním názvem Zemanův žleb a patří k němu i rybník zvaný Na Lukách a okolní louky. A mají tam i rašeliniště anebo vřesoviště. Prostě je to les jako z pohádky.
1: Určitě je tam nějaká nejcennější dřevina. Jaká?
2: Já tedy nejsem odborník na dendrologii, ale uvádí se, že to je pajehličník přeslenitý, který pochází z Japonska. Při návštěvě si ovšem povšimni i lián, který jsou největší v České republice. A zvláštností tamnější sbírky dřevin je rovněž kolekce vrb, kterých bys tam napočítal na 200 druhů. A ještě něco? Jistě nepřehlédneš sochy a sousoší, které arboretum zdobí. Je zajímavé, že je vytvořili budoucí lesáci, studenti Mendlovy univerzity.
1: No podívej se, to je zajímavé. Je tam něco, co se ti nejvíc líbilo?
2: Asi to, Mirku, jak tam při výsadbě dbají i na estetickou stránku. Všechny ty paloučky, na kterých překvapí exotické dřeviny, výhledy do krajiny, lesní studánky, anebo pomníčky a pamětní desky. Ty jsou věnovány nejen významným lesníkům a vědcům v tomto oboru, ale taky umělcům, taky stromům, a nebo zvířatům. Však se tomu místu říká lesnický slavín.
1: Jak tě, Vašku, znám a známe, ty si určitě pátral i po historii Arboreta Křtiny. Tak jaká je?
2: Historie celého školního lesního podniku Mendlovy univerzity se začala psát mezi válkami za první republiky. Však se místním lesům také od té doby říká Masarykův les. Konkrétně byl podnik založen v letech 1928 až 1929, tedy před víc než 95 lety, profesorem Augustem Bayerem. Od začátku měla tato sbírka dřevin sloužit výuce a výzkumu, což se naplňuje ostatně i dnes.
1: A je v Arboretu Křtiny možné vidět, na čem teď odborníci na lesnictví, samozřejmě z Mendelovy univerzity, pracují?
2: Je. Vyrůstá tam totiž pomalu něco jako les budoucnosti. Jak všichni víme, trápí nás v poslední době sucho. Odborníci začali postupně mluvit o změně klimatu a vědci z Mendlovy univerzity se tam snaží vysazovat les takový, jaký u nás bude nejspíš růst v budoucích desetiletích. Chybí v něm smrky a borovice a dominují balkánské duby. Listnáče totiž lépe čelí suchu a zadržují vodu.
1: Tak to je moc zajímavé. No a kdy se do Arboreta Křtiny můžeme vydat?
2: Otevřeno mají vždycky o víkendu, v sobotu a v neděli. Mimo tuto otevírací dobu jsou možné ovšem i exkurze, ale po osobní domluvě.
1: Tak, to už víme snad úplně všechno. Děkuji Vaškovi Žmolíkovi za další tip na krásný výlet. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Možná teď vidíte Abu, možná vidíte muzikál Mamma Mia, konkrétně první díl, už existuje druhý a prý se chystá třetí. Milovníci nejen těchto melodií, tedy kapely Abba, ale i řeckého sluníčka se mají na co těšit. Je čtvrtek a to znamená, že pro vás máme další díl cyklu Moci bez nemoci. Představujeme, to jenom připomínám, v něm nové léčebné metody, které se vrací pacientům. A ty pacienti mají díky nim naději na kvalitní život. Dnes to bude léčba onemocnění, které známe pod názvem kopřivka. Odborně se mu říká, nebo jmenuje se urtikárie. Cestou ke kvalitnímu životu v její chronické podobě je biologická léčba. Hosty Šárky Volemanové budou Dana Prusíková, to je lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, no a pan Jiří, který tuto léčbu podstoupil. Než se k ní ale dostal, trvalo řadu let, než mu lékaři stanovili správnou diagnózu. A jak teď od Jiřího uslyšíte v naší krátké ukázce, u chronické kopřivky se rozhodně nejedná jen o nepříjemnou vyrážku.
1: Zvláštní a vlastně varovným signálem byly ty velké otoky, kdy se vlastně nejenom, že se mi deformoval třeba obličej, ale že mi nateklo oko, takže jsem na něj neviděl, že mi natekl jazyk nebo rty, že jsem se nemohl napít, nebo jazyk, že jsem nemohl ani polikat. A to už bylo varovné. A vlastně stupňovalo se ta četnost. Já jsem pak vlastně s takovýmhle projevem vždycky jako musel navštívit pohotovost, protože to je jako velmi nepříjemné, protože to je stresující. A vlastně v ten okamžik jsem začal řešit, že je potřeba nějaké bližší vyšetření.
0: Pořad Moci bez nemoci vysíláme na Dvojce každý čtvrtek, tedy i dnes po 18. hodině. Všechny už odvysílané díly najdete i na webu Dvojky nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. No a protože posloucháte Český rozhlas Dvojku, tak my nabízíme tu naši oblíbenou aplikaci a ta se jmenuje Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Posloucháte Odpolední Dvojku.

0: Posloucháte Dvojku, teď je 5:35, to jenom abyste nemuseli hledat hodinky nebo mobil. Možná jsme měli jít do Švédska díky té písničce, ale nebojte, máme připravenou jinou písničku, to protože teď půjdeme na Kubu. Kuba je pro mnoho lidí symbolem barevných ulic, starých amerických aut, výborné muziky, která zní vlastně na každém kroku, jenže za tou romantikou představou se často skrývá úplně jiný příběh a novinář Edward Freisler se na Kubu vrací vlastně už 25 let a ve své, budu říkat stále nové knížce kubánské Tango v rytmu blues popisuje život těch obyčejných lidí v zemi, která se podle něj dnes ocitá v jedné z nejtěžších krizí za posledních desetiletí. Za knížku právě teď získal prestižní cenu Hanzelky a Zekmunda za cestopis roku a proto je teď Edward Freisler ve studiu Dvojky. Tak já vás zdravím a vítám.
1: Dobré odpoledne.
0: Musím říct, že vy jste toho pořád plný, protože už jsme si teď o Kubě povídali. Ta knížka, kdy vyšla? Já říkám, že je stále nová, už asi půl roku je.
1: Vyšla v říjnu 2025.
0: No, tak a teď mě povězte. Vy jste na Kubě před těma 25 lety nechal srdce, že to tak je?
1: Já vždycky, když tu Kubu opouštím, tak tam nechávám srdce. Protože je to pro mě opravdu taková srdeční záležitost, prakticky můj druhý domov, protože, jak říkáte, jezdím tam 25 let a kdysi jsem tam měl i rodinu, protože jsem byl nějaký čas ženatý s kubánskou ženou. Už nejsem, ale část té rodiny tam pořád je, takže spirituálně i fyzicky jsem tam to srdce nechal.
0: Ano, takže jste
1: to nebo nechal. Ho tam mám teda takhle.
0: Vy ho tam máte pořád. Víte, a že teď, bylo to, proč jste se tenkrát do Kuby zamiloval? Bylo to proto, co jsem říkal, barevné ulice, americká auta, skvělá muzika na každém kroku. Bylo to před 25 lety tak?
1: Tak jako cestovatel tam samozřejmě jdete za tím dotím, určitě, protože ta Kuba se opravdu liší od, řekl bych, aspoň na té západní polokouli od všech zemí. Protože samozřejmě tam máte pořád ty staré rachotiny z těch 60. 50. let, ty Chevrolety, Packardy, Buicky, Cadillac, je to opravdu neuvěřitelný a ty koloniální krásný baráky, které bohužel jim padají na hlavu, protože ta krize trvá už desítky let, tak ty domy opravdu, to jsou teďka ruiny a já prakticky při každé návštěvě té Havany a dalších měst vidím míň a míň těch budov, protože opravdu jako padají. Takže jsem tam zatím zatím určitě jel, ale už při té první návštěvě jsem si vlastně říkal, že bych chtěl se dostat spíš do duší a srdcí těch lidí a zjistit, co to je žít v tom systému tak strašně dlouho a to jsem ani netušil, že to bude trvat ještě čtvrt století a dneska v květnu 2026 vlastně ten systém je pořád tady, pořád existuje.
0: Pořád je tady. Já jsem si vzpomínal už před 20 lety. Mí kamarádi jezdili na Kubu a říkali, jeď tam, ať to ještě uvidíš, pak tam nastane demokracie, to spadne každou chvilku. Nic nespadlo, zatím jen ty domy možná.
1: Nespadlo.
0: Jaký jsou ti lidé? Protože vy jste cestovatel, vy jste se tam oženil, vy jste se dostal úplně k těm lidem. Každodenní život a nejen v Havaně. Jaký jsou?
1: Ono je těžké generalizovat a říct, jako Kubánci jsou a dát jim jedno přídavné jméno. A já samozřejmě jsem tu knížku koncipoval tak, aby to byly opravdu osobní příběhy, aby to byly lidi a za nima se odvíjely třeba ty posuny nebo ty velké dějiny té revoluce. Ale šlo mi opravdu o ty lidi, jakou mají mysl, a co to s nima dělá, když nemůžou prostě prakticky 70 let dělat to, co chtějí.
0: Ano.
1: A jsou úplně ubytý do takový placky prakticky. Jo. Takže jací oni jsou. Mě tam inspiruje třeba jedna věc. I když jsou na tom takhle špatně, i když trpí desítky let materiálním nedostatkem a nemůžou třeba cestovat a nemůžou vydělat peníze a mají hlad a nemají léky a vypadává jim elektřina, tak si pořád zachovávají tu radost ze života. A tam je jeden člověk, nebo jedna Kubánka, když jsme jeli, to bylo vlakem, jsme jeli z Havany do Santiago de Cuba. A mělo to 12 hodin, jeli jsme asi 27 hodin, protože se lokomotiva asi třikrát rozbila po cestě. Tak mi na jednom takovém palouku mezi nějakými městy uprostřed Kuby řekla, tu radost je jediné, to, co mi nemůžou vzít a to si budu opatrovat.
0: To je hrozné, když si to člověk uvědomí.
1: Ale člověk si pak uvědomí, že přijde třeba do České republiky, kdy si lidé stěžují, že tramvaj měla přijet před 2 minutami a pořád nepřijíždí a pak přijedete do kubánské společnosti, kdy ty lidé se dokáží zasmát a rychle přejít do nějakých legrácek a nějakého vyprávění.
0: Já jsem to myslel tak, že vy říkáte 70 let vlastně, když si člověk uvědomí, že před ním sedí 65-letý člověk, ale on už v tom vyrostl a on už neví, co to je svoboda. A myslíte si, že si, ne, to určitě, ale jak moc si uvědomují, že žijí v takovém prostředí, v takovém tlaku, že je někdo dává do ty placky?
1: Oni si to uvědomují a jsou vlastně takový zoufalý, až bych někdy řekl jako netečný, že už se s tím jakoby smířili nebo spokojili a žijou takový spíš drobný starosti. No. Já vždycky při každém rozhovoru tvrdím, že nebo říkám, že se mi tam podařilo občas najít nějaké známé nebo kamarády na tom samém rohu a dělali tu samou činnost a třeba v posledních, já nevím kolika letech, a je to třeba jenom tím, že doplňovali plyn do zapalovače. Protože opravdu neměli jinou možnost, jak ten život zintenzivnit nebo obohatit. No. Ten životní rozhled opravdu těm Kubáncům chybí. Těm, co zůstali na ostrově, těm, co se podařilo uprchnout, kterých jsou miliony, tak to je úplně jiná sorta lidí samozřejmě.
0: Proč vy se tam vracíte?
1: Já se tam vracím, teďka, když jsem teda psal tu knížku, tak jsem se tam vracel samozřejmě proto, abych jako dokončil oblouk některých těch příběhů vyprávění. A některé kapitoly jsem napsal rychle a pak jsem si říkal, no ale co dál, protože prostě vzpomínky jsou, jaký jsou. Nemůžete si pamatovat samozřejmě to, co se stalo před 25 lety, ale objevil jsem prostě ve sklepě svoje staré deníky. A to mi strašně, strašně pomohlo. Takže a pak jsem samozřejmě některé ty kapitoly doplňoval tak, že jsem některým těm protagonistům volal a spolu jsme znovu to naše setkání probírali, ale jedna ta osoba, on se jmenuje Adalberto, kterého jsem potkal ve 40, tak teď mu je 65, tak si na to naše setkání, protože my jsme se spolu dívali na baseball, tak si na to skoro minutu od minuty pamatoval. A nevím proč, jestli měl tak slabý život, nebo tak bezbarvý život, anebo jsem ho něčím zaujal. Ale asi jsem ho zaujal tím, že jsem byl Čechoslovák a to odpoledne jsme šli na oslavu šéfa pouličního výboru. To jsou lidé, kteří desítky let psali politické posudky na každého obyvatele té dané zóny, kterou hlídali a každého 27. září povinně ti lidé pak musí tomuhle tomu šéfovi pouličního výboru jít prostě poblahopřát za tu práci, že chrání tu Kubu před vnitřním a vnějším nepřítelem. To je. A jenom připomenu, že tyhle ty šéfové pouličního výboru, abych tam nebyl úplně depresivní, ale zvlášť třeba v 60. 70. letech na základě těch jeho posudků někteří lidé končili v převýchovných táborech ve vězení nebo na popravišti.
0: Tak to říká Eduard Freisler. Je to velmi zajímavé povídání, o to zajímavější je nová knížka Kubánské tango v rytmu blues. Tisíc otázek člověka napadne, když vás slyší. Já doufám, že ty odpovědi v té knížce najde. Schválně, teď si pustíme přece jenom jinou písničku než ze Švédska. Schválně mě bude zajímat, jestli jste v těch svých denících třeba také našel před 20 lety poznámku. Už to tady každou chvilku spadne, musím se sem ještě vrátit, dokud ten režim funguje. Ale na to si na dvojice počkejte.

0: No, tango to nebylo, ale my tady máme kubánské tango v rytmu blues, to je knížka, kterou napsal novinář Edward Freisler, je hostem dvojky a teď jsem málem zapomněl, na co jsem se vás to chtěl zeptat, už vím, vy vlastně na Kubu jezdíte 25 let, ta knížka není žádný zpravodajský počin, vy jste se vracel ke kamarádům, i možná k přátelům a vlastně jste tam vepsal jejich příběhy. Jmenoval jste jednoho, před 20 lety jste se viděli, on si na to vzpomněl a vy jste si schovával někde na půdě deníky. Bylo tam už tenkrát napsáno, tady to musí každou chvilku ten režim spadnout, musím sem ještě jet, abych zažil, jak to tady fungovalo.
1: Já jsem ty deníky našel ve sklepě, úplnou náhodou, protože jsem bordelář.
0: Ano.
1: Takže jsem si myslel, že to je ztracený a našel jsem je tam úplně, což samozřejmě jsem z toho byl úplně nadšený, jsem říkal, tak teď už mám ten materiál. A jestli tam bylo tohleto napsané, já si myslím, že tam bylo hlavně napsané to, že jsem jim to hrozně, hrozně přál po každé té návštěvě. Ať už jsem zažil jakýkoliv příběh, tak jsem si říkal, tak doufám, že až se příště uvidíme, že už tenhle režim nebude existovat a co jsem já jako Husákovo dítě tady zažíval, pamatuju si vždycky na Silvestra, si můj otec připíjel se svým přáteli, tak letos půjdou, tak to tam se taky děje. Hmm.
0: No a teď, vy jste mě teď říkal, že je tam víc tajných služeb, jak to bylo, než

0: dělo. Možná ne ty odpadky, ale ten nedostatek, výpadky elektřiny tam byly taky.
1: Tak co v té knížce si přečteme? Nebude to až příliš depresivní?
0: No já právě, samozřejmě je to určitě i memento, co se může stát, když uvíznete v takovémhle režimu, ale já myslím, že tam je i spousta jako inspirativních a řekl bych i jako dojemně nostalgických příběhů. Tak jeden třeba vypíchnu, já jsem tam potkal člověka, který od 50. let opravoval svého starého Chevroleta, kterého rozbil jeho otec, který v něm zemřel snad i, nebo to byla taková fáma, on pak zemřel snad na verandě domu. Ale tenhle ten Jorge Felix to opravdu opravoval stylem jedna součástka za jeden rok, protože neměl peníze, byl to prostě chudý zemědělec, ale hrozně to chtěl dát dohromady kvůli tomu, že by jednou ten Chevrolet prodal, nebo by v něm vozil turisty za velké peníze. A bylo to takové trošku i vzpomínka na toho svého tátu, na tu svoji mámu, protože když byl malý, tak s tím jezdili na pláž ještě v těch 50. letech před nástupem revoluce. A tak to opravdu dával dohromady strašně pomalu a zatímco se děly ty obrovské převraty v té revoluci, zvláštní období v 90. letech, samozřejmě předtím zátoka Sviní, karibská raketová krize ze Sověty, že jo. My jsme se sešli v pátek, někdy v poledne, když jsem ho navštívil a on mi povídal až do pondělního rána, kde mi celý ten příběh přeříkal, no a pak se na mě slavnostně podíval a vzal mě do Kulny, kde to auto bylo opravené, nádherný Cadillac, projeli jsme se ním, ale ten příběh pak končí špatně, bohužel. A to já asi nebudu prozrazovat.
1: Teď ne. V každém případě stačí jedním slovem odpovědět. Hmm. Doporučil byste posluchačům Dvojky, aby pokud se tam vůbec dostanou, teď nemám představu, jeli na Kubu?
0: Teď se tam asi moc nedostanou, protože já myslím, že teďka španělská letecká společnost Iberia ruší lety kvůli tomu, že není letecké palivo. No, je to vždycky pro mě složitý těm lidem říkat, jestli by tam měli jet nebo neměli jet, protože samozřejmě tím, že tam pojedou, tak určitě něco dají kubánské armádě a kubánské vládě, protože prostě platíte víza a všechny možné poplatky a to všechno jde jako jim. Ale kdyby se tam tedy vydali, tak bych jim doporučoval, aby spíš šli bydlet do nějakých casa particular těch Kubánců, než aby šli do luxusního hotelu, protože ten určitě patří nějakému generálovi.
1: I když tam nepojedeme, tak se tam aspoň přeneseme díky knížce Kubánské tango v rytmu blues. Každá knížka a každý cestopis nemusí být veselý, ale určitě stojí za přečtení. I proto získal prestižní cenu Hanzelky a Zikmunda, Kubánské tango v rytmu blues a Eduard Freisler. Cítíme to oba, že bychom si tady u mikrofonu Dvojky dokázali povídat. Třeba přijdete někdy v noci, kdy budeme mít celou hodinu. Ať se vám daří a šťastnou cestu na Kubu, až příště pojedete.
0: Vám taky a moc děkuju za povídání.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Je tady jaro, ale myslím si, že si v roce 2026 můžeme dovolit i 28. května letní písničku. Tak, co bude ve zprávách? Pepa Maršál je připravuje, budou tady za 4 minuty v 15 hodin. Mimo jiné, důležitá informace, policisté pátrají po staršímu muže z Plzně. Jeho automobil našel v lese, nedaleko Stříbra na Tachovsku a po muži se slehla zem. Tak více, jak už jsem říkal, Pepa Maršál a další zprávy, mimo jiné se dozvíte, jak budou na tom cenově pohonné hmoty, tedy hlavně benzín a nafta. V každém případě dál poslouchejte vaší dvojku a budete vědět víc.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Půty a ceny pohonných hmot budou zítra levnější než dnes. Máme slunečno a beze srážek, nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Stíhala ho kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
4: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
3: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko. Nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, zítra zajímavě klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 58 haléřů na 43 korun a 58 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 40 korun a 26 haléřů za litr, což je o 59 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Policisté pátrají po 61-letém Pavlu Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modré auto Ford Focus Kombi se našel v lesním porostu mezi Kladruby a Stříbrem. Další informace k pohřešovanému muži doplňuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
5: Pohřešovaný je 170 až 190 cm vysoký, zdánlivého stáří 60 až 65 let. Na sobě měl mít černé tričko bez nápisu s krátkým rukávem, světlé šortky a na nohou modré boty. Informace k pořešovanému muži přijmeme na jakékoliv policejní služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.
3: Orlimořští obsadili letos na Třeboňsku jen třetinu hnízd. Při letošním kroužkování mláďat to zjistili ornitologové. Příčinou nižší obsazenosti hnízd může být podle odborníků průběh zimy i jara. Ornitolog Jakub Mráz k tomu dodal.
6: Zimák trošku byla letos tuší, ten nástup jara byl pomalejší, takže mohlo i dojít k nějakému podchlazení těch vajec na těch hnízd. Ten pár je přítomen na tom hnízdišti, je u toho hnízda, ale to hnízdo není aktivní, bohužel tam nejsou mláďata.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Máme jasno až polojasno, stále beze srážek, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území 19 a v 1000 metrech na horách 15 a na Šumavě tepleji až 20.
1: Doprava.
3: Na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí na 9. kilometru a pomalu pak jede na okruh k nehodě za Ořechem, kde je blokován pravý jízdní pruh. Je to na hodinu a čtvrt a na okruhu je kolona asi na 50 minut od Karlovarské. Na příjezdu do Prahy po D1 se jede pomaleji od Průhonic přes Spořilevskou až na jižní spojku, kde u sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné auto. A velmi opatrně kolem z tého 31. kilometru D3 směrem od Prahy mohli by se tam pohybovat cyklisté. Zprávy končí, slovo má opět Mirek.
7: Šťastnou cestu vám přeje Pepa Maršál, který zprávy připravil. Tak Mezinárodní den mléka, Světový den her, anebo také dnešní oslavenec Vilém. I tak si můžeme připomenout dnešní den, tedy 28. květen, je 4 minuty po 15. a pokud pravidelně posloucháte dvojku, připravte si, telefony budeme díky SMS-kám soutěžit.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Tak dnes máme jinou cenu než včera. Dnes hrajeme o dvě vstupenky na představení Ryba ve čtyřech a to představení se odehraje v divadle Bezábradlí, konkrétně 8. června v 19 hodin. Už se také těšíte na to, jaké další písničky utrhly srdce Ondřejovi Soukupovi. No, v sobotu dopoledne nám ze svého playlistu vybere například píseň Paroles, tedy francouzskou klasiku ze 70. let minulého století a v ní uslyšíte hned dvě hvězdy světové třídy. A samozřejmě i Ondřejův vtipný komentář. Tak nejdříve krátká ukázka.
2: Dalidin bratr a současně její producent narazil na italský originál a řekl si, hele, tohle by mohla udělat ségra. Prostě rozpoznal potenciál té písničky a prosadil francouzskou adaptaci. Dalida sama chtěla do mužské role právě Delona a ona se s ním totiž dlouho znala. A na téhle písni je zajímavý, že nejde o klasický duet dvou zpěváků. Dalida celou dobu zpívá, v podstatě až na pár míst by to mohla být plnohodnotná píseň jen s ním. A Delon jí do toho pořád mele svůj zamilovaný text. Chlap nabízí komplimenty, krásná slova, ale žena ho posílá pořád k čertu a odpovídá mu, že to jsou jen paroles, tedy řeči, samý řeči.
1: Nepotřebujeme od vás samý řeči, ale samý SMSky, konkrétně tady jednu. A kéž byste odpověděli správně, do SMSkovali se na číslo 702-222-220 jako pátí. To bude totiž ta výherní SMSka. A ta otázka dnes zní, kdo objevil pro Dalidu a Alana Delona píseň Paroles? Kdo to byl? Pište právě teď.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Tak, stále soutěžíme, ale vy už nepište SMSky, známe správnou odpověď a známe vítěze nebo vítězku. Tak nejdříve ale tedy zopakuji otázku. Ptal jsem se, kdo objevil pro Dalidu a Alana Deloda píseň Parole, tedy Paroles, ale Parole se to čte. Tady je správná odpověď.
1: Dalidin bratr a současně její producent narazil na italský originál a řekl si, hele, tohle by mohla udělat ségra.
0: Ano, byl to Dalidin bratr, jak prozradil v ukázce Ondřej Soukup. Čerpali jsme z jeho hudebního pořadu u nás na dvojce Halo Soukup Halo. Mimochodem vysíláme ho v premiéře každou sobotu, to víte, po 9. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout ve čtvrtek po 21. a samozřejmě pořad najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A teď ještě, kdo tedy vyhrává dvě vstupenky na představení Ryba ve čtyřech v divadle Bez zábradlí, konkrétně 8. června v 19 hodin. Paní posluchačka dvojky Lenka Lhotová, moc blahopřejeme, doufáme a věříme, že si představení Ryba ve čtyřech užijete. No a my si zase užijeme další díl pořadu Halo, Soukup Halo.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: No, fajn. Je také v kostele, doufám, že jsem to nepřehnal tímto prohlášením, ale jinými slovy, už jsme vás zvali v noci do muzeí, tak proč ne do kostela? Kostely totiž nejsou jen místem bohoslužeb, často ukrývají silné příběhy i prostory, kam se člověk během roku běžně nepodívá. A právě zítra máme šanci je navštívit v rámci Noci kostelů. Akce začínala před lety jen v několika desítkách chrámů a dnes propojuje více než 1800 míst. Návštěvníci mohou nahlédnout do věží, sakristí nebo klášterních zahrad, poslechnout si koncerty či komentované prohlídky. Podrobnosti už nám řekne tisková mluvčí biskupství brněnského Aneška Benešová. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Pojďme se nejdřív vydat do historie. Myšlenka uspořádat Noc kostelu je, pokud mám dobré informace, z Vídně. A jak to tady u nás celé vlastně začalo?
3: Máte úplnou pravdu, myšlenka pochází z Vídně a začalo to před asi 22 lety, vlastně tak trochu náhodou, když nechal kostelník v jednom právě z vídeňských kostelů večer během úklidu ten kostel otevřený a zjistil, že ty otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou vlastně takovým pozváním pro kolem jdoucí vstoupit do kostela. Během 4 let se potom ta akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a v roce 2009 už Noc kostelů v uvozovkách překročila hranice a poprvé se konala i u nás v České republice.
2: No, Noc kostelů v Česku se tedy letos, pokud jsem to zase dobře spočítal, koná po 18. Překvapilo vás, že se z ní zrovna v Česku stala tak velká a populární akce?
3: Návštěvníci vždycky velmi oceňovali tu možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. A ten program je také velmi bohatý a má potenciál zaujmout lidi jak se zájmem o umění, hudbu, historii nebo třeba i ty, kteří hledají nějaké stišení nebo duchovní zážitek. Takže v tomhle směru dává smysl, že každoročně přeláká široké spektrum návštěvníků.
2: Tak dobře, tak pojďme pozvat i na konkrétní programy v rámci tedy biskupství brněnského. Kam byste letos posluchače dvojky pozvala nebo jim doporučila vyrazit, co by třeba rozhodně neměli nechat si ujít?
3: V naší brněnské diecezi si letos mnoho kostelů připomene učedníky Jana Bůlu a Václava Drbolu, kteří budou za týden 6. června na brněnském výstavišti blahořečení a právě i pocházeli a působili na území naší diecéze. Významného svědce Františka z Assisi připomene zase program v kostele svatého Janu v Brně, kde se mohou rodiny s dětmi zúčastnit zajímavé interaktivní hry. A milovníky hudby určitě zaujme gospelový koncert v Betlémské kapli, taktéž v Brně, nebo třeba vystoupení známé scholy Gregoriana a Pragensis v Kuřimi.
2: Tak, to bylo biskupství brněnské a teď Noc kostelu je celorepubliková akce, to musíme připomenout. Najdeme někde nějaké informace o nějakém zajímavém programu v našem okolí, tam, kde zrovna teď lidé poslouchají dvojku?
3: Všechny posluchače můžeme odkázat na web www.nockostelu.cz, kde najdou podrobný program jednotlivých míst a ten najdou i v mobilní aplikaci nebo třeba v tištěných brožurách v informačních centrech.
2: Výborně, takže už zítra Noc kostelů vlastně nejen do biskupství brněnského nás pozvala jeho tisková mluvčí Aneška Benešová. Děkujeme, ať se akce povede. Naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokázal by Moby Dick opravdu potopit loď? Lze slyšet zvuky hvězd? A vyrobíme chytré myši?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce. Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Dnes, tedy ve čtvrtek 28. května, je to netradiční, protože to bude živě a na dálku. Petr by teď měl být na lodi, ale ne v Chorvatsku, v Karibském moři. Tak doufám, že se slyšíme. Já tam teda to šumění moře slyším. Petře, slyšíš nás také? Dobré odpoledne.
3: Slyším velmi dobře a jsem úplně baf z toho, co fakt ta technika v dnešní době umí. Fakt. A je to pravda, jsem na palubě lodi, která právě teď odkotvuje a chystá se vyplout na severní část ostrova Montserrat.
2: Kolik tam máš hodin teď?
3: Teď mám přesně 9 hodin 33 minut.
2: Ráno. To je dobré ráno. Prosím tě, plaví se po ostrovech? Je tam, ano. Budeš se plavit po ostrovech? Máme si představit nějakou nedostupnou exotiku?
3: Můžete si představit oboje. Mm-hmm. Rozhodně Karibik je oblast, ve které se dají utrácet statisíce ba miliony za super exkluzivní dovolenou. To tedy není úplně můj případ. Ale pak je druhá varianta, že člověk si řekne, že to vlastně není zas tak daleko, že to dokonce spadá po některé státy z Evropy a že se sem dá opravdu jako vydat v podstatě za cenu letenky. Ta je o maličko dražší než třeba letenka na Kanárské ostrovy, což tam už spousta z nás Čechů cestovat umí. A ve chvíli, kdy si člověk řekne, tak jo, v karibských ostrovech jsou i ostrovy, které patří pod Evropskou unii, jako například Guadeloupe nebo Martinique, které jsou francouzské, takže se tam dá opravdu, nebo sem se dá cestovat jenom na občanský průkaz. A tady na místě v obchodech už je pak víceméně stejně draho jako u nás. Takže když člověk ušetří na letenku, tak pak se v uvozovkách ta nedostupná exotika stává něčím, co je dosažitelné.
2: Dobře, to je vlastně jako v Chorvatsku. Když tam jdeš do obchodu, tak se najíš za stejné peníze. Ale tak. V Chorvatsku je velký rozdíl, když pak jdeš do restaurace. Tak jak je to v Karibiku? Tam je to... Tak já se jinak zeptám, Petře. Je to tam levnější než v Chorvatsku?
3: To počkej, to je dramatická otázka. Možná, že ledas, kde ano. Ale platí tady samozřejmě, že jakmile jdeš do restaurace, která je na břehu moře, a obzvlášť v nějakém letovisku, tak prostě platíš draze. Ale jakmile už si třeba i v nějaké malé vesničce, která je na břehu moře, tak tam najdeš úplně jakou obyčejnou odrbanou chatku. A tam už se to jídlo dá pořídit za velmi rozumné peníze, grilují ti rybu, která ještě před chvílí plavala v tom Karibském moři.
2: Je tam bezpečno?
3: Zcela. Musím říct, že ani v nejmenším jsem nezacítil vůbec, jako že by mi něco mohlo hrozit. Ať už jsem byl v noci na ostrově, nebo jsem si byl sám zaběhat a pohyboval jsem se ve vesnicích, nebo v lese, nebo kdekoliv. Ne, řekl bych, že tady je naprosto bezpečno.
2: A ještě nám řekni, jak se tam žije místním?
3: No, nevždy snadně. Ono to je vlastně podobné jako i s tím, že si tady člověk může užít super drahou luxusní exotiku, anebo sem vyrazit v podstatě v uvozovkách na vandr. Mm-hmm. A tak místní, ti, kteří mají štěstí, že mají dobrou práci a jsou třeba napojeni na turismus, tak těm se tady může žít naprosto skvostně. A pak je tady spousta lidí, pro které ten ostrov se fakt stane vlastně vězením. Je to ráj, když najednou se z něj nemůžu dostat? Je to ráj, když moc peněz nevydělám? Ve finále to je stejně o tom, jak si člověk sám s tím svým životem poradí. Teď tady budu citovat moji babičku. Petříčku, všude je chleba o dvou kůrkách, nemysli si. Tak na to jsem myslel, když jsem tady viděl na ostrově Guadeloupe například úplně prázdné domy, neosídlené, které přitom byly kousíček od moře. Říkal jsem si, to je přece super lukrativní místo.
2: No, tak moje mamka zase říká, a všude žijí lidé. Tak všude žijí lidé i v Karibiku. Petr Horký je tam, teď vlastně mu začíná nový den, má tam něco po půl deváté. Tak dej si pozor na Jacka Sparrowa a doufám, že se nám zase ozveš. Platí to?
3: Ozvu a zrovna Jack Sparrow je jedno z témat, protože to fungování Pirátů z Karibiku tady má nesmírně zajímavou minulost, nesmírně zajímavou historii.
2: Tak jí koukej přivést sem do studia Dvojky. Petr Horký na dálku, šťastné cestování, měj se hezky.
3: Děkuji a šťastné cesty posluchačkám i posluchačům. I tobě, Mirku. Ahoj.

0: Z řidiče opravdu ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. Možná víte, o kom teď na dvojce mluvím. I tak bude totiž historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na dnešek ve věku 86 let. Znát ho můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký. Možná si pamatujete, že tam stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most. A teď se skočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na přestavení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Nehovořili. Ale hovořili.
3: Ale nehovořili.
1: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Nohavic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy.
8: Tej to šlo. Uzel tady.
2: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Hrozně ráda máš ten grel tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkého

0: Byli jsme ve hvězdách, půjdeme o patro níž do mraků s Petrou Sýkorovou. Ta má totiž dnes službu Český hydrometeorologický ústav. Petro, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Krásné odpoledne. Tak, jaká bude noc? Bude také krásná nebo už bude ochlazení velké nějaké?
1: Asi obojí. Noc bude jasná, a protože nebude skoro foukat, tak teploty klesnou podobně nízko, jako to bylo dnes ráno, takže naměříme od 9 do 5 stupňů. V údolích bude i kolem 3 stupňů a ojediněle tak počítáme i s přízemními mrazíky.
0: Tak zatím pořád jaro i podle vás, že, hydrometeorologů, to bude i zítra 29. května. Jaký to bude den?
1: Tak ten zítřejší den bude slunečný a nadprůměrně teplý. Čekáme jasno nebo skoro jasno a až na večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až na 28 stupňů. V tisíce metrech na horách naměříme kolem 18, ještě teplej bude na Šumavě tam kolem 21 stupňů, no a foukat bude jenom slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Co si víc přát? Kdo to sponzoruje, to počasí? To je prostě ideální.
1: To nemám tušení.
0: Nemáte, tak to je dobře. Jinak by to byl střed zájmu. Petra Sýkorová, no, díky za tu předpověď a zítra, pokud tady bude Honza Rosák, věřím, že ano, tak se zase ozve. Hezký den, Petro, díky, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Tak teď bude střídání, jak to bývá před 16. hodinou, myslím tím u mikrofonu dvojky. To znamená, tady je Tereska, Tereza Stýblová.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: Tady je stále ještě odpoledne s dvojkou, ale už tady bude také káva o čtvrté.
1: Ze studia odejdeš po svých, Míro. No, tak jako po svých.
0: Piju kávu.
1: Ano, tak nikdo ano. Tě neodnese. Jo, co máš na noc, jak jsi obutý? Teď už navazuju nebo nadhazuju to naše dnešní.
0: Nedávno jsem viděl Láska mezi kapkami, nebo Lásky mezi kapkami deště. Pan Menšík tam hraje toho, jak šije boty, Švec se mu říká. A nadává na značku, kterou nemůžeme říct, protože ta značka stále existuje, v té době startuje. Mm-hmm. Bude to o tom, nebo o čem to bude?
1: Bude to o obouvání, o tom, jak si vybrat správné boty, aby nám opravdu seděl, jak to poznáme, že nám boty sedí, jak dlouho je třeba zkoušet, že nám sedí, proč někomu stejný typ bot, jeden typ je pohodlný, ano. Někomu zase dělá puchýře, jestli vlastně je normální ty boty nejdřív takzvaně prošlápnout.
0: To jsem se chtěl
1: zeptat. A co takové prošlápnutí všechno obnáší?
0: Hodně sportovců dělá, nás amatérů, že si koupí boty na běhání, ale nosí je, aby si je prošlápli, třeba je to zbytečnost.
1: No. Zeptám se Lukáše Klimpery, fyzioterapeuta, který je odborníkem na zdravé obouvání.
0: To je ten člověk, jak už sedí na gauči
1: a
0: jak měl výbornou chůzi, kterou jsme obdivovali, když jsem šel. Tak teď vážně, zajímavá radioporodna, zajímavá káva o čtvrté. Doufám, že budete zasilovat jako Mirek Vaňura, který se s vámi teď loučí. A u mikrofonu dvojky zůstává Tereza Stýblová.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Tentokrát bude mým hostem u mikrofonu spisovatelka, publicistka a překladatelka Iva Pekárková. Kdy se při psaní nejvíce natrápila? Kde bere inspiraci pro své rozhlasové glosy? A o jakých palčivých tématech vypovídá její poslední kniha Pepřové pocity? Nejen o tom s Ivou Pekárkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Švédsko pošle Ukrajině 16 gripenů, dalších 20 si Kyjev objednal a dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Zítra bude slunečno, ale večer bude v Čechách od severozápadu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským ve švédské Uppsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu a další modernější si Kyjev objednal.
5: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání v Česku roste. Jejich 7,5 tisíce, asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. Nejde jen o učení doma, část dětí dochází do komunitních skupin anebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
4: Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku, která skončila druhá, následovaná Sofií. Mezi chlapeckými jmény dál už od roku 2011 vede Jakub, za ním následují Matyáš a Jan. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmany Jan Hraběta. Bylo mu 680 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký a právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Smilflex Mlhavic v Blaníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě tepleji až 21.
0: Doprava.
4: Na příjezdu do Prahy po D5 se pojedete asi hodinu a půl na okruh za Ořech, kde teď odstranili následky nehody v pravém pruhu, brzdí se u Loděnice. A na okruhu od Karlovarské se zdržíte hodinu a půl a ještě to potrvá, než se kolony rozjedou. Dlouhé kolony čekejte v Bekbelské ulici kvůli nehodě před sjezdem do Cínovecké směrem k D8. No a na sedmičce kolem Slaného směrem od Prahy kolony na 40 minut od konce D7 k omezení u sjezdu na Mělník. To byly zprávy teď Tereza s Kávou o čtvrté.
8: Přeji vám krásné odpoledne, posloucháte Dvojku. Začíná Káva o čtvrté, dnes se budeme věnovat obouvání. Titulek Když nám boty nesedí. Mým hostem je fyzioterapeut Lukáš Klimpera. Dobré odpoledne, Lukáši.
9: Dobrý den, dobré odpoledne.
8: Když si pořizujete nové boty, tak kolikrát si je zkoušíte? Chodíte v nich třeba doma a zkoušíte, jestli vám sedí?
9: Určitě ano, ale dobrá bota by ideálně měla sednout na poprvé. Když se do ní obujete, tak byste se měli cítit ne na úrovni nohy, ale na úrovni celého těla. I k chůzi, když se projdete opravdu
8: dobře. Takže jako v bavlnce.
9: Přesně tak. Ideálně byste o té botě ani vlastně neměla vědět.
8: Dobře, tak dneska budeme teda dávat rady, jak vybrat boty, abychom o nich nevěděli. S Lukášem Klimperou. Máte-li otázky, tak se ptejte samozřejmě už teď na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: Posloucháte Dvojku, dnes v Kávě o čtvrté fyzioterapeut Lukáš Klimpera. Bavit se budeme o obouvání, o takové obuvi, která nám natolik sedí, abychom o ní vůbec nevěděli. Lukáši, jakou funkci má tedy obuv z pohledu fyzioterapeuta, když vlastně cílem je o těch botách nevědět, že je máme na noze?
3: Jasně, právě ta funkce té boty je úplně zásadní, protože má ve většině případů vliv nejen na nastavení, ale i na funkci, a to nejen té nohy, dolní končetiny, ale celého těla. V momentě, kdy stojíme nebo chodíme, tak to, jak vlastně nastavená naše základna a jak může fungovat naše základna, noha a ta funkce, jak se může potom řetězit do celého těla, je naprosto zásadní. A bohužel ve většině případů právě ta obuv tuto funkci omezí, naruší nebo pozmění.
2: Proč se tedy obouvat, když můžeme třeba v létě nebo určitě i na nějakém terénu chodit bosí?
3: Jasně, takhle je ono. Opravdu ta základní funkce té obuvi je, aby nás ochránila před buď moc studeným nebo moc horkým povrchem, anebo před nějakými třeba ostrými kamery nebo to. A to je všechno. Jo? Ta obuv by neměla měnit tu funkci i nastavení těla a nechat ho fungovat přirozeně. Ve svým způsobem to naše tělo je naprosto dokonale vyvážené, pokud ho necháme fungovat tak, jak má. Není to samozřejmě jenom obuv, to je další část našeho oblečení, která vlastně nějakým způsobem může změnit to přirozené fungování, a tam samozřejmě náš mozek musí najít alternativní pohybové mechanismy, alternativní pohybové vzory, které už nejsou fyziologické a přinášejí potom dříve nebo později různé potíže.
2: Často to řešíme jako rodiče nebo prarodiče, kdy vlastně obout poprvé své děti, ty názory se různí, taky do čeho je obout, když začnou chodit, když už lezou, taky záleží asi na jakém povrchu chodí, tak jak by to mělo správně být s ohledem právě na zdravý vývoj našeho těla?
3: Jasně. To ideální pro ten zdravý vývoj je, pokud samozřejmě to dítě nemá nějaké zásadní onemocnění neurologické, není po nějakém úrazu, pokud se bavíme o zdravém dítěti, tak opravdu umožnit co nejvíc, co nejdéle přirozený pohyb. To znamená neomezovat třeba kyčelní klouby příliš omjevnými plenkami, neobouvat nějaké tvrdé botičky, přes které ta noha nedokáže vnímat terén, nedokáže na ní reagovat. Samozřejmě problém jsou i kotníkové boty, které omezí funkci v tom kotníku, a zase náš mozek musí najít jiný způsob, jak se to dítě může hýbat, a pak bohužel většinou ten si programy my si neseme celý zbytek života a hýbeme se úplně patologicky, i když vlastně pak třeba ani není důvod.
2: Co se máte u svých dětí, tak první botičky byly většinou kotníkové, které byly v nabídce. Teď vlastně říkáte, že by ten kotník měl být volný, ale je to šílený. Tak, je to mýtus, že máme pocit, že musíme tu nožičku dítěti zpevnit, aby se naučilo dobře chodit a držet tělo.
3: Doufám, že už dávno překonaný mýtus.
2: Ale je to už 18 zdravého let, dítě, začínali chodit.
3: Tak jo, mě do toho taky šněrovali, jakoby rodiče v nejlepším samozřejmě tom, jo, to je to jasné, že rodiče je to nejlepší pro to dítě, ale to je stejné, jako byste mu třeba dal ručičku do nějaké dlahy, kvůli tomu, abyste ruka zdravě vyvíjela. To prostě určitě ne. No. Ta noha musí se naučit vnímat ten terén a reagovat na něj. Jo, a nejen ta noha, ale vlastně pak i to navázání do toho celého těla. V momentě, kdy tu nohu hezky klademe na podložku, noha navnímá ten terén, ta informace jde do mozku a on na základě té informace nějakým způsobem nastaví tu nohu, aby se adaptovala na ten terén, a nejen tu nohu, i celý zbytek našeho těla. A dokáže vlastně velice hezky to tělo zastabilizovat právě od té základny, od té nohy, která je na to jakoby primárně určená. Navíc pokud to chodidlo se hezky odvíjí, odráží se od prstů, tak celé to následné zřetězení, které jde do zbytku těla, je jakoby fyziologické a ten pohyb je harmonický a efektivní. Jo, nejčastěji máme v botách ty prsty úplně svázány, ale v prstech je obrovská síla. Oni zvednou celou naši hmotnost. Tohle s tomi většinou prostě absolutně zbytečně vyřadíme z funkce tím, že si vezmeme botu s nějakou úzkou špičkou.
2: Taky se obouváme doma, hodně přezouváme se do bačkůrky dáváme dětem, abychom neprochladli od spodu, abychom neuklouzli třeba na tom povrchu, tak stačí třeba ponožky nosit doma nějaké?
3: Většině případů rozhodně ano, a ideálně takové ponožky, které zase tu nohu nestáhnou, to znamená s minimem elastanu, nějaké volné, bavlněné, pokud ta podlaha je teplá, tak ideálně samozřejmě i bez té ponožky. A i když ten povrch je, dejme tomu, tvrdý, monotónní, tak i ta noha na něj velice pěkně reaguje. Jo, je to lepší, aby se nastavila vlastně na základě téhle tvrdé opory, než na základě nějaké třeba úzké bačkůrky, úzké pantofle.
2: Když nám boty nesedí, téma dnešní kávy o čtvrté, fyzioterapeut Lukáš Klimpera je náš dnešní host. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Fyzioterapeut Lukáš Klimpera je hostem našeho dnešního povídání o obouvání, o botách, které v ideálním případě, když se je obujeme, tak je ani necítíme a nevíme o nich, že je máme. Co může způsobit všechno to, že obouváme nevhodnou obuv?
3: Může to způsobit strašně moc věcí. Upřímně, kdyby se lidé obouvali tak, aby to tělo mohlo fungovat přirozeně, tak já mám pocit, že 70% případů v ordinacích fyzioterapeutů tam nebude. Jo, není to jenom o té noze, samozřejmě nejčastější třeba pokleslé klenby, kladívkové prsty, haluxy, vbočené palce, vbočené kotníky a tak dále, ale jsou to potíže samozřejmě kolem kyčelních kloubů, obecně kolem pánevního pletence, pánevní dno, jeho funkce, má to samozřejmě zásadní vliv na nastavení páteře, na napětí kolem páteře, na náš dech i na funkci vnitřních orgánů, jeho na nastavení ramenních pletenců, krční páteře, naší hlavy. Spousta lidí má potíže s bolestmi hlavy, jenom díky tomu víceméně, že třeba nosí podpatky nebo nevhodnou obuv. A pokud jsou v nich celý den, tak to napětí v tom těle se musí poskládat. Vlastně náš mozek musí to tělo zastabilizovat, udržet ho pohromadě. A pokud ta základna je špatná prostě, nebo není ideální, tak vlastně to napětí v tom těle se nastaví jinak. A samozřejmě nejčastěji na to reaguje ta krční páteř zvýšeným napětím v oblasti šíje. A pokud to napětí je tam chronické, tak samozřejmě ta hlava nás může začít bolet. To je opravdu ten přesah i do celého těla a bohužel i do toho, jak vlastně my se cítíme v tom těle. Pokud v těle vznikne zbytečně veliké napětí, tak ani se necítíme komfortně, nemůžeme dobře dýchat. Jo, a tam právě je opravdu ideální zvolit takovou obuv, která nemění ani to nastavení a funkci nohy, ale celého zbytku těla.
2: Čili když máme takové potíže, tak můžeme začít právě od spodu a řešit to od obouvání a vyzkoušet obouvání jiného typu obuvy.
3: Určitě.
2: A za jak dlouho se to může zlepšit? Třeba je to okamžitá úleva, Lukáši?
3: Nebo je možná i absolutně okamžitá úleva, samozřejmě. Ano, záleží, jak tyhle ty pohybové programy jsou fixovány. Ale může to být, jak říkáte, okamžitá úleva, může to být otázka jednoho, dvou týdnů. Troufám si říct, že maximálně měsíce.
2: Některá zaměstnání ale vyžadují určitý typ obouvání. Když se hovořilo o těch lodičkách, tak to některé dámy určitě nosí, musí možná nosit. Tak je dobré se opravdu vyzouvat na část, ne, jako nebýt obutá v lodičkách prostě celou dobu, pokud možno, tak si nohám nějak ulevit.
3: Přesně tak, jak říkáte, určitě. Jo, samozřejmě někdy musíme si vzít lodičky nebo nějakou prostě nevhodnou obuv. Vůbec bych se tím netrápil, neviděl v tom problém. Pokud zbytek dne, ta noha může fungovat přirozeně.
2: Jak by měla vypadat z pohledu fyzioterapeuta tedy zdravá bota? Jaké atributy bychom měli sledovat, aby určitě splňovala?
3: Jasně. Určitě by měla vlastně respektovat to nastavení naší nohy. Takže je to především prostor pro prsty. A říká se procentrované prsty. To je vlastně takový stav, kdy osa prstu navazuje na osu záprstní kosti. Když si zkusíte u nohy třeba malinko zvednout prsty, uvidíte i šlachy, vlastně, které vedou k jednotlivým prstům. A ta osa prstu by vlastně měla navazovat v ose té šlachy. Jo, pokud si tu nohu takhle srovnáte, tak nejenom uvidíte, že to je opravdu obrovská ťápa, ale ten prostor bychom tam upřímně řečeno měli mít. A navíc ta centrovaná pozice není nic jakoby rigidního, co by na té noze mělo být stále, ale jakási výchozí pozice. Když jdeme třeba z kopce, brzdíme, tak ty prsty ještě víc roztahujeme. Když jdeme do kopce naopak po nějakém náročném terénu, snažíme se víc těma prstama uchopovat a dáváme je k sobě, ale ta centrovaná pozice je něco výchozího. Takže tenhle prostor bychom tam měli mít. Bota by měla být ideálně lehká, aby nekladla nějaké zvýšené nároky na náš pohybový aparát, měla by být samozřejmě prodyšná, měla by mít takovou podrážku, aby přes naše noha dokázala vnímat a přečistit ten terén a na základě té informace vlastně na ten terén reagovat a nastavit se na něj, kontaktovat s ním. A samozřejmě z pohledu fyzioterapie žádný podpatek.
2: Hodně se mluvilo vždycky o tom opatku, té pevné části vzadu boty. Vy to nezmiňujete? Je to důležité?
3: Upřímně, tak u zdravého jedince určitě ne. Jo, tam není důvod tu patu fixovat. Pokud ta noha pracuje a je aktivní od prstů, tak právě ta aktivita vlastně těch svalů, těch svalových řetězců tnou automaticky rovná a centruje. Jo, a i ta patní kost se vlastně zarovnává. Jo, to je to samé jako třeba nožní klemba. Nožní klemba je něco naprosto přirozeného, jakože plyne náš dech, jakože nám tluče naše srdce. Samotnou klembu vlastně tvoří kosti, které mají klinovitý tvar, jsou spojeny vazy a přes ně probíhá ten tah svalů. A ten tah svalů, pokud může správně fyziologicky probíhat, tak automaticky tu klembu nastavuje, moduluje a udržuje. Takže ten si pasivní podpory, jakožto třeba nějaké velké klenutí pod dejme tomu tou příčinou podanou klenbou, nebo ten pevný úpatek u zdravého jedince, pokud ta noha může přirozeně pracovat, jsou ve většině případů zbytečné, ne-li kontraproduktivní.
2: Dnes si povídáme v kávě o čtvrté s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou. Budeme pokračovat o tom zdravém obouvání. Zmíníme samozřejmě také, jak si boty zkoušet, co to znamená si boty prošlápnout, jestli to vůbec jde, pokud nám boty hned na začátku nesedí a jestli třeba u turistických bot to bývá normální, že nám na prvním výšlapu udělají puchýře, anebo už jsou to zkrátka od počátku špatně vybrané boty. Otázky můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz.

0: Hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je fyzioterapeut Lukáš Klimpera, který mi tady teď během písničky Anika názorně ukazoval, jak máme správně chodit. Pokud jste to sledovali na webkamerách, tak jste možná viděli, jak to Lukáš naznačuje vlastně i rukou, jak se má ta noha odrazit a tím se vlastně posouváme dopředu, jak ale většinou chodíme.
1: Jasně, my bohužel většinou chodíme tak, že házíme ty dolní končetiny vlastně z oblasti kyčelních kloubů, pánevního pletence dopředu a tvrdě na ní dopadáme. A to právě většinou díky tomu, že máme nějaké pevné boty. Ale ten fyziologický způsob se měl být úplně obrácený. Jakom se právě měli odrážet od těch prstů a ta síla by vlastně se měla dostat do trupu, který zastabilizuje a posune dopředu. Jo, my bychom vůbec tam tu nohu neměli, bychom na ní dopadat. Bychom tam měli to chodidlo citlivě klást, hezky krásně odvíjet po zevní hraně, opřít se všema prstama a pak v té konečné fázi, když už bychom normálně měli tendenci tu dolní končetinu zvednout, já nevím, tím stehnem a hodit ji jakoby dopředu a dopadnout na ní, tak se právě odrazit od těch prstů.
0: Takže my nevyhazujeme nohy, ale ty nohy nás vyhazují dopředu sami. Vlastně,
1: přesně tím, že dobře fungují. Jo, nohy by nás měly nést a chodidla by měly chodit prostě. Jo, ten primární impuls by měl být opravdu v tom chodidle. Z něj by ta chůze měla prostě vycházet.
0: Tady kolega, vlastně, když jsme si předávali vysílání, tak říkal, že si všiml, že chodíte jinak než ostatní. Ale to je možná známka toho, že vy chodíte správně a většina lidí chodit neumí v podstatě, nebo nechodí podle toho správného vzorce. Vy to taky sledujete na ulicích? Vidíte někoho, když opravdu správně našlapuje?
1: Určitě. To je takový rozdíl. Ta chůze je potom mnohem elegantnější, harmoničtější a vidíte vlastně, že každý krok potom toho člověka naprosto přirozeně rovná. Jo, vlastně chůze je náš nejpřirozenější pohybový vlastně nějaký mechanismus, no, pohybový program. A pokud jdeme správným způsobem, tak doslova opravdu na každém kroku máme skvělou terapii pro celé tělo. Ta přirozená chůze prostě tím, jak tu nohu klademe, odvíjíme, jak se odrážíme od prstů, tak nás to automaticky rovná, centruje. Spousta napětí, které v našem trupu naprosto zbytečně vlastně může odejít, dech může volně plynout, je to skvělý pro funkci vnitřních orgánů a především pro to, jak my se ve vlastním celé těle cítíme. Zkuste si někdy, když můžete třeba jste někdy unavení, schrbení, zavřít si oči a uvědomit si, jak se cítíte uvnitř, pak se narovnat, nechat dech volně plynout a zjistíte, jak skvěle se najednou uvnitř cítíte. A pokud jdete správným způsobem, tak tenhle ten skvělý pocit můžete mít vlastně doslova na každém kroku.
0: Už se tady i v minulých kávách, které jsme spolu měli, říkal, že si to můžeme vyzkoušet, to našlapování doma pěkně bosí, když dupeme, tak je něco špatně. Takže při tomto správném způsobu bychom neměli dupat. Můžeme to otestovat potom, že se obujeme a že vlastně boty vybíráme i podle toho, že ten správný způsob chození zkrátka nejsme nuceni měnit.
1: Přesně, jak říkáte. Ano, kdyby se vrátil úplně na začátek k tomu, co jste říkala, tak je to ideální opravdu test na to, jestli chodíte správně, když jste doma, bosí na nějaké tvrdé podlaze, zacpete si uši a jdete se projít. Pokud slyšíte tvrdé dopady, tak to znamená, že ta chůze opravdu není ideální. Měli byste zkrátit krok a hrát si s tím vlastně, abyste tam to chodidlo jemně kladli, hezky odvíjeli a odráželi se od těch prstů. Ta chůze, pokud jste v klidu doma na nějaké tvrdé podlaze, by měla být úplně neslyšná. A když si zažijete tenhle ten způsob chůze, naučíte se vnímat vaše nohy a to, co se děje se zbytkem těla a obujete si nějaké boty, tak by se to ideálně nemělo vůbec změnit. Nebo samozřejmě jenom minimálně.
0: Ptá se tady posluchačka na tenisky. My jsme o tom vlastně hovořili během písničky spolu a ona píše to, co jsem vlastně chtěla já položit do otázky, že se dnes hodně nosí právě tenisky, jestli je to dobře pro naše obouvání a zdravější, než třeba kdyby byly moderní úzké boty.
1: Určitě. Samozřejmě těch tenisek je na trhu strašně moc. Jo, od těch, které jsou úzké, prostě naprosto nevhodné, tu nohu vyřazují z funkce, po tenisky, které jsou naprosto fantastické a ta noha a především i celý zbytek těla tam mohou fungovat přirozeně.
0: Milena, ta se ptá na označení bot, že se dříve prodávaly boty s označením G, což značilo, že jsou širší v nártu. Dnes to tak není a má s tím problém, že většinu bot ve své velikosti neobuje, natož aby o nich nevěděla, jak jste dnes vlastně doporučovala, že to je ten ideální stav.
1: Ano, to vlastně to G, to je jako oborová skupina kolem nártu nebo těch prstových kloubů a bohužel už takhle se to označení moc nepoužívá, ale určitě je na trhu dostupných plnobot, které jsou dostatečně prostorné, případně je možné si nechat udělat ty boty na míru.
0: Vy jste změnila potom má plnoboty?
1: Ne, pardon, plnobot, pardon, omlouvám se.
0: Myslím, že to je nějaký termín.
1: Ne. Jo, na trhu je velké množství bot vlastně, které jsou prostorné. Jo, v dnešní době se opravdu, já mám pocit, dá koupit téměř všechno, jakoby takhle, co se týká obuvi nebo oblečení. Takže určitě stojí za to ještě zapátrat. Pokud by se opravdu nepodařilo nic najít, tak je možné si určitě nechat udělat boty na míru a to je potom ideální řešení.
0: Hovořil jste o tom, aby byla bota lehká,
1: ano,
0: a také prodyšná.
1: Ano.
0: Takže jaký materiál je nejlepší? Je to kůže nebo textil?
1: Takhle. Určitě v dnešní době ta technologie pokročila natolik, že jsou materiály, především polyamidová mikrovlákna, která nerozeznáte vzorově od kůže, ale oproti té klasické kůži jsou mnohem odolnější, prodyšnější, mají lepší odolnost proti otěru. Ve všech těch vlastně kvalitativních technických parametrech výrazně převyšují jakoby ty klasické živočišné kůže, co se týká údržby, jsou méně náročné a tak dále. A ta bota samozřejmě vám vydrží i výrazně déle. Takže tohle je v dnešní době, myslím, skvělé řešení, ale jsou různé i síťovinované boty, zcela prodyšné, nebo samozřejmě i ta plátěná bota, třeba bavlněná, konopná, nemusí být špatnou volbou. Jenom je potřeba počítat s tím, že tyhle ty přírodní plátna nemají takovou odolnost jako třeba ty mikrovláknové materiály.
0: A je to dotaz na letní obouvání, jestli sandály a různé nazouváky jsou vhodné pro obouvání.
1: Opět mohou být a nemusí, pokud je tam dostatečný prostor pro prsty a když v těchto z těch sandálech jdeme a nějakým způsobem to nemění ten způsob té naší přirozené chůze, tak je to naprosto v pořádku. Jo, tam ta bota je otevřená, krásně může ta noha tam větrat, což je super, ale nemělo by to klást nějaké zvýšené nároky na náš pohybový aparát ve smyslu toho, že si budeme jakoby snažit se držet tu botu na noze, aby nám nespadla.
0: Takže třeba žabky,
1: tak
0: když je přidržíme, aby nám nesklouzly z nohy, ty nejsou
1: to
0: úplně vhodné.
1: To není asi úplně ideální. No. Ono, ty žabky konkrétně jsou takové kontroverzní a jsou jakoby pro někoho mohou být vhodné, pro někoho ne. Určitě nejsou vhodné pro lidi, které mají vbočené palce, protože za prvé vlastně nás nutí tím palcem objímat ten trn, plus ještě ten trn vlastně stimuluje ten sval, který je na vnitřní straně palce a který přetahuje ten palec do toho vbočení. Takže pro lidi s vbočenými palcema určitě ne. Zase, kdybyste se podívali na nějakou reflexologii, tak tam právě mezi tím palcem a druhým prstem je velmi jedno důležité jakoby nervové zakončení, které ten trn může stimulovat a je možné jakoby využívat tenhle ten benefit. Jo? Ale takže opatrně s tím, jak pro koho, v jaké situaci.
0: S fyzioterapeutem Lukášem Klimperou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté téma, když nám boty nesedí. Za chvilku se budete moci ptát už i po telefonu. Číslo je 22 155 25 25.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Za svůj vzhled se stydí.
4: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
5: Vůbec ne.
4: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot celoní?
5: Jirpák.
2: A proto svou lásku obětuje druhému.
4: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
5: Nemám dost výmluvnosti.
4: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
3: Cyrano de Bergerac.
2: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté je s vámi, jako vždy mezi 16. a 17. hodinou. Fyzioterapeut Lukáš Klimpera je naším hostem. Když nám boty nesedí, naše téma, bavíme se dnes o správném obouvání. A máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Haló, slyšíme se? Hezké odpoledne.
2: Haló, slyšíme se? Dobrý
0: ano,
2: den.
0: Můžete se ptát. Dobrý den.
2: Tady je posluchačka Božena z Polabí. Já mám takový dotaz, jaké ponožky jsou nejvhodnější pro nošení do tenisek na celodenní
0: ano,
2: nošení.
0: Ano, děkujeme moc za dotaz.
2: Zajímá mě materiál a kotníkové ponožky, jestli jsou vhodné. Děkuju.
1: Děkuju moc krát za dotaz. Takhle, u těch ponožek je důležité, aby ta noha tam mohla volně pracovat. A když máte hezkou třeba prostornou obuv a vezmete si nějakou elastickou ponožku, která ty prsty zmáčkne, tak bohužel zase ta funkce té nohy se mění a není to ideální. Takže opravdu ponožka by měla být především prostorná v prstové části a nikdy by tu nohu neměla nějakým způsobem mačkat nebo omezovat. Co se týká materiálu, tak samozřejmě obecně se doporučují nějaké přírodní materiály, jako je bambus, bavlna, len, případně konopí, ale určitě je možné použít nějaká moderní mikrovlákna. A to, jestli ta ponožka je nízká nebo vyšší třeba přes ten kotník, tak to už potom by neměl být problém.
0: Máme ještě jeden dotaz po telefonu, poprosím vás znovu o sluchátka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Zelinková. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla optat. Já teda už mám 70 roku, ale stále mi lékaři vždycky říkali špatný stereotyp chůze, špatný, ale nikdo mě neřekl, jak mám chodit. Nakonec jsem skončila tedy s tím, že mám propadlou jak příčně, mám teda příčně plochou i podélnou, klembu propadlou a stále jsem mě dávali ortopedické vložky podolok, protože mě řekl, že mám hypermobilitu kloubu, čili že ten kotník a celá ta noha se musí fixovat. Co byste mě k tomu, prosím vás, řekli? Musím, já totiž teď, když jsem se zeptala třeba na tu barefootovou obuv, tak mě bylo řečeno, že to v žádném případě. Když jsem chodila po zahradě bosky, tak jsem měla šílený bolesti, to mi taky doktor řekl, ortoped, že to je úplně pro mě ztracený, že já musím mít ortopedickou vložku a zafixovaný ten kotník.
0: Takže rady se různí, rozumíme, tak Lukáši, co byste doporučil naší paní posluchačce? Děkujeme za dotaz.
1: Jasně, díky moc za dotaz. Takhle, pokud ta noha je nějakým způsobem hypermobilní, tak je zásadní, aby o to líp pracovaly vlastně ty svaly vaší nohy, které tu nohu nějakým způsobem stabilizují a drží vlastně pohromadě. Takže opět ta aktivita a dobře natrénovaná aktivní noha, která vás nese, je základem. Aby ta noha takhle mohla pracovat, tak potřebuje mít vlastně dostatečný prostor. Určitě ta barefootová obuv není vždy vhodná pro každého, ale nějaká prostorná bota a hlavně cvičení té nohy a její natrénování je, myslím, klíčové. Určitě je dobré absolvovat nějaké detailnější vyšetření chůze, jsou různé footscany, co jsou vlastně takové podložky, po kterých se projdete a ono to hezky sejme ze spodu, jak ta noha vlastně kontaktuje s tím terénem, jak moc dopadáte, kam tlačíte, jak tu nohu odvíjíte, kterou část té nohy aktivujete a s tím potom pracovat. Jedna věc je, co se děje právě mezi nohou a tou podložkou a další zásadní věc je vlastně, co se děje na zbytku toho těla. A tohle je potřeba nějakým způsobem dát dohromady, diagnostikovat a začít tam hledat vlastně možnost, jak tohle to upravit. Ale pokud je někdo volnější, hypermobilnější, tak o to víc by měl mít vlastně aktivní ten neuromuskulární aparát, aby to tělo drželo dohromady. Není to ani tak o svalové síle, ale ta vlastně přijde potom s tou aktivitou, ale právě o tom správném timingu, o tom správném zapojování těch svalů. A to nás pak drží pohromadě.
0: Když jste říkal ty footscanry, to nám může nabídnout kdo, nějaké podologické centrum, nebo fyzioterapeut, nebo ortoped?
1: Určitě jsou fyzioterapeuté, nějaká podologická centra. Výhoda, tak bych to úplně zjednodušil, jako opravdu to zjednoduším. Na to vyšetření vlastně stoje se používají podoskopy, kde vlastně ty footscany a tam je vidět jenom ten stoj. Důležité je pak i to vyšetření chůze. A pak pokud nějaká stélka, tak ideální vytvořit na základě vyšetření právě té chůze, protože většinou času chodíme, ne stojíme. Takže opravdu ta tvorba té stélky, pokud je indikována a je vhodná, tak by měla být na základě vlastně vyšetření té chůze.
0: Mm-hmm. Paní posluchačka říká, že jí třeba chůze na boso bolí. Je ta náprava ze začátku bolestivá? Nebo
1: Nemělo by to bolet. Jo? Ono, pokud někdo má hypermobilní nohu, nejde správným způsobem a tvrdě na ní dopadá, tak samozřejmě ta noha bolí o to víc. Tam je potřeba na tu nohu první začít připravovat, naučit ji trochu víc vnímat, naučit ji pracovat v odlehčení. Jo? A potom, když ta noha je na to nějakým způsobem připravená, tak pak až jít do nějaké postupné aktivity, do postupné zátěže. Rozhodně pro člověka s hypermobilní nohou, mu říct, tak teď teďka začne chodit na boso, vůbec nemusí být dobré. A právě, jak říká paní posluchačka, může to způsobovat bolestivost.
0: Mm-hmm. Pojďme se vybrat vhodné boty. Lukáš, jdeme do obchodu s obuví a asi hledáme ve svém čísle.
1: Tak, ano, samozřejmě potřeba počítat s tím, že každá firma má to číslování trochu posunuté, takže určitě vzít si na to dostatek času, vyzkoušet si různé modely, které vám opravdu padnou jak ulité, jak se říká.
0: Je chyba si vybrat třeba, že se nám ty boty opravdu líbí a seděly by nám boty větší, o půl čísla, o číslo, anebo naopak menší s tím, že je můžeme trošku prošlápnout, ale tlačí nás.
1: No, neměli by tlačit, samozřejmě. Jo? U té boty strašně moc záleží, z jakého je materiálu. Jsou boty, prostě, které jsou rigidní a které prostě se nezmění. Jsou boty, které se nějakým způsobem uspůsobí tomu způsobu vaší chůze, vašeho pohybu. Ale obecně na první dobrou by ta bota opravdu měla sedět, neměla by vás někde tlačit. A to, jak jsme si říkali předtím, když se postavíte a projdete na boso, tak stejně tak byste se měli ideálně cítit v té botě. Jo, pozor taky na to, když si třeba někdy zkoušíte obuv v obchodech, mají tam takové ty jednorázové ponožtičky na to vyzkoušení a ty bývají hodně, hodně elastické, stáhnou vám tu nohu a už i to vám zkreslí ten vjem. Takže pokud jít zkoušet, tak prostě s nějakou ponožkou, na kterou jste zvyklí, která tu nohu neomezuje, a to je to další důležité, abyste tam měli před těma prstama trochu místa, takzvaný nadměrek, a který měl být nejen ve stoje, ale i když se projdete. To znamená zašněrovat si tu botu a chvilku tam v ní chodit, protože když chodíte, tak ta bota se nějakým způsobem na té noze usadí. A ten první vjem, který máte, když se postavíte na poprvé, je pak třeba úplně jiný. Ta noha se posune a ten nadměrek se třeba zmenší. Jo, abyste tam pořád měli mít trošku místa před těma prstama. Navíc, pokud je to někdo, komu ta noha třeba otéká, tak je dobré pamatovat na extra místo, nebo jít třeba v nějakých teplých dnech, pozdějších odpoledních hodinách, kdy ta noha je opravdu natekla.
0: Čili zkoušet si boty raději odpoledne než po ránu?
1: Jak pro koho? Samozřejmě, pokud někdo má tu nohu takovou, že mu natéká víc třeba to odpoledne, tak určitě pak odpoledne. Pro člověka, který s tím nemá potíže, tak to je víceméně jedno, ale...
0: Ale myslet na to. Myslet a pak se říká ten nadměrek, to vím, že když se dětem zkouší boty, tak vždycky zahýbej palečkem a teď tak ano. Ten půl centimetr se hlídá, jestli tam je k dispozici.
1: Ano, tak to přesně tak. Samozřejmě není to půl centimetr vždycky pro všechny. Jo? Ten půl centimetr třeba pro malé děti, u nějakého dospělého muže s velikou nohou by to mělo být víc. Je na to takový jednoduchý manévr nebo taková jednoduchá rada, hezky se postavit a pak jednu nohu opřít o přednoží a o prsty a zvednout patu a nanést se na ty prsty na to přednoží. Při tomhle tom manévru se velice často ty prsty posunou třeba o trošičku dopředu v té botě. A i v tomhle tom manévru byste tam pořád měla mít fous před těma prstama a neměli by nikdy narážet dopředu. Jo? Pokud to chcete mít ultrajisté, tak se třeba tam malinko v tom obchodě proběhnout. Nebo zkusit takové ty změny směru, že jdete rychle dopředu, pak se otočíte tohonsto.
0: A furt to sprintovat si tam, vyskočit na basketbalový koš.
1: Jasně. A i ve všech situací tam pořád mělo být trošku volného místa před těma prstama.
0: Fyzioterapeut Lukáš Klimpera je hostem Kávy o čtvrté. Ještě bude i po další písničce a bavit se budeme znovu o obouvání. Stále se můžete ptát. Telefonní číslo je 22 155 25 25.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou, se kterým jsme se dnes zaměřili na zdravé obouvání. Téma je, když nám

0: na boso, narovnat si tu nohu tak, aby opravdu osa prstu navazovala na osu záprstní kosti. Jo, případně, jak jsme říkali na začátku, malinko zvednout ty prstíky, pak uvidíte šlachy, které vám povedou od prstů jakoby dál do nohy. A ta osa prstu by měla navazovat vlastně na tuhle tu šlachu. Klidně si tu nohu můžete dát na papír a obkreslit si ji v tomhle tom vlastně jakoby centrovaném stavu, pak si to vystříhnout a zkusit se dát do té boty, jestli se to tam vejde nebo ne. Velice často se dělá taky takzvaný test stélky. Pokud ta bota má vyndavací vložku stélku, že si ji vyndáte a položíte si na ten obkreslený tvar a vidíte, okolik jakoby třeba ta noha přetéká tu stélku. A v ideálním případě by ji neměla přetékat vůbec, takže to je to.
1: Mm-hmm. A o to číslo větší, to jsem taky uslyšela názor, že turistické nebo i zimní boty bychom měli pořizovat větší právě třeba kvůli silnější ponožce.
0: Přesně tak, kvůli silnější ponožce nebo třeba kvůli těm otokům, ano. Samozřejmě.
1: Pak je tady dotaz, nebo spíše taková připomínka od Vlastimila, že vždycky lékaři říkali, že nejzdravější jsou nízké podpatky a ne úplně rovná a nízká bota. Vy jste vlastně dneska hovořil o tom, že by ta, samozřejmě mluvíme o obouvání pro zdravé lidi a pro zdravá chodidla, takže by vlastně tam žádný podpatek mít být neměl.
0: Jasně, já doufám, že ty podpatky už je přežitek, prostě, který se v dnešní době dávno překonal a je to spíš nějaká módní záležitost, než prostě funkční. Jo, pokud by to pro to naše tělo bylo dobré mít něco pod tou patou, tak by ta patní kost byla o tenhle ten kousek vyšší, jo, ale fakt to tělo je naprosto dokonalé, vyvážené a není potřeba jakkoliv přizvedávat pod tou patou.
1: Kolik párů bot, Lukáše, bychom měli mít? A jak často boty střídat?
0: To je extrémně, extrémně individuální, jak se říká, jedna z funkcí té boty je estetická. Takže aby se vám ta bota líbila, abyste se v tom cítili hezky, to je taky důležité, abychom nebyli jenom tady nějak dogmatičtí, co se týká toho zdraví. Ale určitě záleží i na té aktivitě, kterou v té botě děláte. Jo, pokud třeba nějak sportujete, běháte, tak ta bota měla být hezky prodyšná, aby ta noha se tam moc nepotila. Jo, pokud máte nějakou botu na zimní výšlapy, no, měla být třeba zateplená. Samozřejmě nikomu není příjemné, když má mokro v botech, tak je třeba potřeba zvážit někdy nějakou membránu. To různé, je to velmi, velmi různé tohle z toho.
1: Je pravda, že dneska jsou boty turistické, boty na běhání, strašně moc druhů bot, asi abychom si jich pořídili právě co nejvíce, ale z vašeho povídání chápu, že v podstatě dobře vybraná bota obslouží všechny možné druhy pohybu, anebo to běhání tak specifické, není to už ta klasická schůze, že je potřeba opravdu mít tu botu trochu jinou.
0: Takhle, určitě pokud běháme přirozeným způsobem, tak ty atributy té boty jsou úplně stejné jako třeba u té boty pro tu chůzi a tak dále. Ale třeba u toho běhu ta noha víc pracuje, víc se zahřívá, takže by ta bota měla nějakým způsobem víc větrat. Mm-hmm. Jo, takže v tomhle tom třeba si myslím, že může být nějaký rozdíl i v tom designu samozřejmě. Jo, mohou být boty na sport, mohou být boty do města, mohou být boty někam do terénu, pokud jdete. Jo, takže není potřeba mít 100 bot, ale obecně ta bota by měla odpovídat té vaší aktivitě a tomu prostředí, ve kterém se pohybujete.
1: Co je toto správné prošlápnutí boty? To je asi zejména u těch bot zase na turistiku, že si je vezmeme, možná nám úplně nesedí, párkrát se udřeme patu, máme puchýř, ale řekneme si, no, ale na tom třetím výšlapu už to bude všechno v pořádku.
0: To asi obávám, že tohle to prostě není špatně, teda není dobře. Tahle ta bota by měla sednout prostě na poprvé. Jo, pokud ta bota je tvrdá a způsobuje vám nějaké puchýře nebo oděrky, tak i když se to prostě prošlápne trošku samozřejmě po nějakém užívání, tak prostě tohle to není ideální. Ta bota by od prvního okamžiku prostě měla dobře sedět a rozhodně by neměla být tak tvrdá, abyste ji musela prošlapávat. Jo, ta bota by se měla přizpůsobit vaší noze, vašemu způsobu chůze. A ne by vy tu botu nějakým způsobem dál adaptovat, prošlapávat, abyste pak v ní mohla bezbolestně a jakoby fyziologicky chodit. To, bohužel ten z ty pevné, tvrdé, těžké pohorky, to je jako dlaha na nohu prostě, která není fyziologická.
1: Když nám boty nesedí, to bylo téma našeho dnešního povídání v Kávě o čtvrté s fyzioterapeutem Lukášem Klimperou. Já vám moc děkuji za návštěvu a už teď se těším na další rozhovor. Mějte se krásně, na shledanou.
0: Já moc krát děkuju, mějte se krásně, na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Jaroslava Sedláčka bude střihač a kameraman František Svěrák. Jaké to je být součástí slavného filmařského rodu? Kdo vymyslel název jejich nového filmu Pět švestek? A co bylo během natáčení na moři nejtěžší?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lidé mohou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. A v brněnském pavilonu Antropos začíná výstava archeologických nálezů z posledních 10 let. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněny 2 miliardy korun. Budou o ně moci požádat nízkopříjmové domácnosti. Resort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc. Ostatní domácnosti mohou požádat o bezúročnou půjčku, pokračuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti mohou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Pracovní skupina ke změně financování České televize a Českého rozhlasu se má sejít v úterý 9. června ráno. Při dnešních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přizvat si chce generální ředitele obou médií. Soud v Teplicích odročil hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka. Dnes konfrontoval obžalovanou a její sestru, která na případ upozornila. Soud si vyžádá odborný posudek soudní znalkyně na svědka, kterým je nezletilý chlapec, upřesňuje soudce Miroslav Čapek.
3: Nechci se spoléhat na hodnocení matky, že byl spontánní, ani na hodnocení vedoucí ospodu, ale že se chci spolehnout na jaksi soudní znalkyni z oboru, která se tím zabývá, tak aby provedla vyšetření o schopnosti reprodukovat, pamatovat si, fabulace, konfabulace a tak dále.
0: Moravské zemské muzeum v Brně otevírá výstavu svých nejvýznamnějších objevů za poslední dekádu. V pavilonu Antropos prezentuje 7 zastavení s nálezy od doby kamenné až po vrcholný středověk.
4: Rytý valon z Hošťálkovic z období asi 15 000 let před dneškem, je to období lovců sobu a koní, má na sobě rytinu 2 zvířat. Je to vlastně doklad takové umělecké tvorby tehdejších lidí a takový objev už tady o nějakých 70 let nebyl.
5: Popisuje jeden z unikátních exponátů spoluautor výstavy Petr Neruda. Některé památky nalezly archeologové i uvnitř Brna, doplňuje další z autorů Zdeňka Nerudová.
6: Jde o poslední lovce mamutů, kteří šili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
5: Výstava potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno, až večer pak v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 a na Šumavě tepleji až 21.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy po D5 pojedete asi hodinu od Loděnice k okruhu. V Koloně je navíc hlášena nehoda u Rudné a na okruhu je to na 50 minut od Karlovarské k Ořechu. Velké komplikace čekejte v Praze na městském okruhu. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazilo 9 osobních aut. Počítejte s dlouhými kolonami u vjezdu do tunelu. A ve Kbelské směrem k D8 před sjezdem do Cínovecké se srazilo nákladní a osobní auto, i tady jsou kolony. To byly zprávy teď Jitka a Honza.
8: Pěkné 28. květnové odpoledne vám přejeme, milí posluchači, ze studia Dvojky Českého rozhlasu. Zdraví vás Jan Kovařík
9: a Jitka Novotná. Jsou tu příběhy z kalendáře, ve kterých vám rádi přibližujeme různé osobnosti, významné události, ale také zajímavé stavby, objevy nebo fenomény.
8: Tak trochu osudím, ze kterého vybíráme, je kalendář. A dnešní datum, 28. května, nám určilo zadání vyprávět vám příběhy o jednom slavném hrdinovi. Čím se zapsal do historie, prozradí náš obvyklý úvodní kvíz.
9: Tak pozor, první nápovědou je plíseň. Ano, ten bílý, nevábný chomáček, který v sobě zdánlivě nic hrdinského neskrývá.
8: Když k tomu ale přidám druhou nápovědu lék, mnozí z vás už asi tuší, že bych mohl mířit k antibiotikům.
9: Ale teď velký pozor. Těm z vás, kteří už teď vykřikují nahlas jméno vědce, jenž antibiotika objevil, asi zkazím radost, protože třetí nápovědou je označení 007.
8: Zřejmě sedmý vzorek v pořadí nebo něco podobně mazaného. No, schválně, jestli vymyslíte, co mají společného zázračné léky a neohrožený agent jejího veličenstva.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Dobrovolně přiznávám, že jsme vám v úvodu dnešních příběhů z kalendáře s Jitkou a scénáristou záměrně zamotali hlavu, abyste to neměli zase tak jednoduché.
1: No ale teď už vám opravdu můžeme prozradit, co mají společného antibiotika a agent 007. Je to příjmení Fleming. My se dnes nebudeme věnovat objeviteli zázračného léku Alexandru Flemingovi, ale jeho částečnému jmenovci Ianu Flemingovi.
0: A pokud jste se zaradovali jako já, že snad byli příbuzní, chtěl bych citovat klasický český pohádkový text Pouhá schoda men, pane Lustigu, pouhá schoda men. Náš hrdina Ian Fleming se narodil 28. května roku 1908 a jak jistě dobře víte, byl duchovním otcem slavného tajného agenta, o kterém napsal mnoho románů a povídek.
1: Pro postavu Jamese Bonda se částečně inspiroval vlastním životem i osudy dvou skutečných špionů, ale vezměme to pěkně po pořádku.
0: Souhlasím. Ian Fleming se narodil v Londýně do vážené a bohaté rodiny. Jeho dědeček byl známý bankéř původem ze Skotska a otec zase velmi úspěšně působil v armádě.
1: Když roku 1917 během první světové války padl, měl hodnost plukovníka a nekrolog na jeho počest napsal do Timesu sám Winston Churchill.
0: Mladý Ian sice studoval prestižní školu v Etonu, ale valné výsledky neměl. Nejvíc se mu dařilo ve sportu.
1: Dva roky po sobě se stal mistrem v lehké atletice a jeho rekord ve skoku do dálky z roku 1926 zůstal po mnoha léta nepřekonán.
0: Vysoký, štíhlý a uzavřený mladík žil tak trochu ve stínu svého staršího bratra, který byl na počátku slibné diplomatické kariéry.
1: Jejich matka jako vdova však nemohla dopřát stejné vzdělání i druhému synovi. A tak musel Ian po odchodu z Etonu přemýšlet, jakou cestou se vydá.
0: Začali ho bavit jazyky, takže se naučil dobře francouzsky, německy a rusky a vydal se na dráhu novináře.
1: Jako žurnalista mohl v meziválečném období hodně cestovat a jeho cíle nebyly malé. Počínal si pořád tak trochu jako diplomat a troufal si oslovit tehdejší nejmocnější muže světa. Koho například, říkáte si, prozradíme vám to po písničce.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 28. květen, datum z kalendáře, nasměrovalo dnešní příběhy k Ianu Flemingovi, autorovi Jamesa Bonda. Právě v tento den se totiž zmíněný britský spisovatel narodil.
1: Toužil být diplomatem jako starší bratr, ale vydal se na dráhu novináře a ve 30. letech už pracoval pro agenturu Reuters.
0: Působil mimo jiné v Moskvě, kde probíhal proces s britskými inženýry obviněnými ze špionáže.
1: Fleming tehdy požádal o interview samotného vládce Sovětského svazu, tedy Stalina. Rozhovor se sice neuskutečnil, ale mladý žurnalista alespoň dostal poštou zdvořile naformulované odmítnutí s vlastnoručním Stalinovým podpisem.
0: Později Fleming pracoval pro Reuters v Šangaji, kde se v roce 1939 seznámil s admirálem Johnem Godfreym, šéfem britské námořní špionáže.
1: A v květnu téhož roku přišla nabídka, která zohledňovala všechny jeho dosavadní aktivity a úspěchy. Stal se admirálovým pobočníkem a tím se mu otevřely dveře do světa špionů.
0: Během druhé světové války se Fleming zapojil do mnoha kontrašpionážních akcí. Připravoval například operaci Zlaté oko na obranu Gibraltaru, podílel se na plánu získání německého šifrovacího stroje Enigma nebo podnítil vznik zvláštní úderné jednotky přezdívané Rudí indiáni.
1: V Americe dokonce absolvoval elitní špionážní školu, na které trénoval simulované diverzní akce.
0: Například úspěšně zneškodnil několik plovoucích min nebo dokázal propašovat maketu bomby do dispečinku elektrárny v Torontu. Kdyby skutečně vybuchla, bylo by celé město bez proudu.
1: Na konci války byl Ian Fleming už korvetním kapitánem a rozhodl se tajnou službu opustit. Když se ho kamarádi ptali, co teď bude dělat, odvětil:
0: napíši dějiny špionáže, ale takové, že se na všechny předcházející zapomene jako na nudné. A tady někde začíná příběh Jamesa Bonda.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Kdy přesně se narodil proslulý tajný agent James Bond, bohužel nevíme, ale za to dobře víme, že spisovatel, který tuto postavu stvořil, se narodil 28. května roku 1908.
2: Ian Fleming hledal inspiraci k vytvoření svého hrdiny částečně ve vlastním životě a mohl. Jeho působení u kontrašpionáže mu přineslo mnoho motivů a dramatických zápletek.
1: Spisovatel se počátkem 50. let usadil na Jamajce a tam začal dávat budoucímu slavnému agentovi první obrysy.
2: Vypodobnil ho částečně podle sebe. Spojovala je štíhlá elegantní postava nebo záliba v cigaretách. Spisovatel i jeho hrdina jich vykouřili za den klidně 60.
1: Jméno pro ústřední postavu příběhů ze světa špionáže hledal Fleming záměrně jako kontrast. Chtěl, aby agent, neohrožený muž, nosil krátké, neromantické, ale přitom mužné jméno.
2: Ideální vzor našel v americkém ornitologovi, který ve stejné době také pobýval na Jamajce. Jmenoval se docela obyčejně James Bond.
1: Ian Fleming tedy měl už svého hrdinu komplet a mohl se pustit do psaní. Postupem let si vypracoval přesný systém, díky kterému ideálně kombinoval práci a čas pro své záliby.
2: Každé ráno napsal 1000 slov a pak šel plavat a potápět se. Po návratu si dal na terase koktejl, dal si oběd a potom šel zase plavat.
1: Mm-hmm. V podvečer ovšem zase pracoval, napsal dalších 1000 slov a den končil stylově sklenkou Martiny. A máme další detail, který vtiskl i svému hrdinovi.
2: Tímto stylem napsal Ian Fleming celkem 12 románů a 9 povídek o agentovi 007.
1: Prvním příběhem vůbec bylo Casino Royale, které původně vycházelo na pokračování v časopise. Nakladatel se po určitém váhání rozhodl i pro knižní vydání a tak se v dubnu 1953 objevil v knihkupectvích první román o agentovi jménem James Bond.
2: U čtenářů to vyvolalo takový úspěch, že bylo nutné objednat celkem 3 dotisky a zrodil se kult agenta 007.

0: hoch z dobré rodiny. Takový je hrdina dnešních příběhů z kalendáře, spisovatel Ian Fleming. Jeho otce vojáka uznával i Winston Churchill. On studoval zejména jazyky a snil o novinářské kariéře. Za války se ale stal pobočníkem šéfa britské námořní špionáže a po válce se rozhodl tyto své zkušenosti prodat v oboru špionážní literatury. Jak dobře víte, vyšlo mu to.
1: Zajímá vás, proč se autorovi Jamese Bonda zpočátku nepříliš zamlouval jeho filmový představitel Sean Connery? Tak poslouchejte naše příběhy i nadále. A troufám si odhadnout, že pro mnohé z vás bude překvapením jméno českého herce, který se v Bondovce dočkal pracovní příležitosti, byť to pak nedopadlo zrovna vítězně. Také vás přivedeme na stopu samotného autora. Když budete pozorně poslouchat, dozvíte se, ve kterém snímku můžete Iana Fleminga zahlédnout.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Autor románů o agentovi 007 Ian Fleming se narodil 28. května roku 1908 a právě proto mu věnujeme dnešní příběhy z kalendáře.
1: Literárně nejplodnější byl Ian Fleming v 50. letech, kdy se motivy soupeření Spojených států amerických a Sovětského svazu promítly do mnoha jeho příběhů.
0: Po prvotině Casino Royale následovaly knihy Žít a nechat zemřít, Moonraker nebo Diamanty jsou věčné.
1: Když bylo románů 9, přišli producenti Broccoli a Saltzman s nápadem některý z bondovských příběhů sfilmovat.
0: Aby agent 007 ve filmovém světě prorazil, oslovili nejprve Kerryho Granta, který se však v 58 letech na roli už jaksi necítil.
1: Volba nakonec padla na tehdy celkem neznámého Seana Conneryho, který byl prvním Bondem na filmovém plátně a tuto roli si pak zopakoval ještě v dalších 5 oficiálních snímcích.
0: Film s tajemným názvem Doktor No měl premiéru 5. října 1962 v Londýně a započal sérii překračující generace i hranice století.
1: Už v tomto prvním filmu se diváci dočkali typických atributů, které se v různých podobách pravidelně vracejí v dalších snímcích.
0: Jsou jimi například úvodní záběr skrze hlavení pistole, ikonická znělka, svůdná Bond girl nebo postava sekretářky v MI6 se jménem Moneypenny.
1: James Bond také prozradí, že nejraději pije vodku s Martiny, ovšem nemíchané, pouze protřepané, a že má slabost pro něžné pohlaví.
0: Už v době premiéry Doktora No však zaznívala kritika, že Bond vykazuje známky sexismu a sklonu k násilí.
1: Tržby dosahující 16 milionů dolarů však byly pro producenty jasným vítězstvím a tak pokračovali v přípravě dalších filmů.
0: Spokojený byl i Ian Fleming, ovšem ne zcela. Sean Connery se mu totiž jako James Bond příliš nezamlouval. Prohlásil, že vypadá jako přerostlý kaskadér.
1: Později však svůj názor změnil a nechal se slyšet, že kdyby své romány psal znovu, Bond by vypadal jako Sean Connery.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Některým spisovatelům se stává, že stvoří tak výraznou postavu, až zastíní i je samotné.
1: Platí to i o našem dnešním hrdinovi Ianu Flemingovi. Jeho jméno není zdaleka tak známé jako postava, kterou stvořil, totiž James Bond.
0: Popularitě Jamese Bonda napomohla jistě i série filmů, které se točí už od roku 1962. Bonda v nich postupně stvárnili Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig.
1: My se teď ovšem, Honzo, zaměříme na jiného herce, který svou účastí v jedné z Bondovek spojuje tuto sérii s Českem.
0: Ano, a já budu moc rád, že ten příběh můžeme odvyprávět. Řeč je o Janu Verichovi. Skutečně a nevymýšlíme si, poslouchejte. Při obsazování filmu Žiješ jenom dvakrát si producenti vybrali Jana Vericha do role největšího padoucha, tedy Ernsta Stavro Blofelda. Určitě si uvědomíte, že tento muž je hlavou tajemné a temné organizace Spektrum.
1: Jan Verich opravdu na podzim roku 66 odletěl do Londýna a začal natáčet, jenže ve výsledném filmu jsme jeho tvář nikdy nespatřili. A tak je na snadě otázka, co se tehdy vlastně stalo.
0: No, režisér údajně nebyl spokojený s tím, jak Verich Blofelda hrál. Verich sám tvrdí, že on nechtěl stvořit monstrum. V každém případě režisér se později nechal slyšet, že Verich vypadal spíš jako Santa Claus, než zločinný mozek tvořící nový světový řád.
1: Český herec navíc v Londýně onemocněl a tak ho produkce poměrně rychle nahradila.
0: Verich se však nakonec ve slavné Bondovce přece jen objevil. Abyste jej postřehli, potřebujete ovšem velmi bystré oko.
1: V jedné scéně je vidět nad ohybem padouchova křesla vlasy. Verichův náhradník je však ve filmu holohlavý a tak bezpečně víme, že to je Verichova čuprina.
0: Tento příběh dotvrzují nejen fotografie z natáčení, ale také korespondence dvojice V plus V, ve které si o této příhodě s neblahým koncem oba pánové píší.
1: Tak si říkám, škoda, že to tenkrát nevyšlo. Ta česká stopa v Bondovce by se mi docela zamlouvala.

0: Průvodci dnešními příběhy z kalendáře nejsme jenom my dva s Honzou, ale tak trochu i agent James Bond, protože jeho duchovní otec Ian Fleming se narodil právě 28. května roku 1908.
1: Za svůj život stihl napsat 12 románů a 9 povídek o špionovi ve službách jejího veličenstva. A stihl vidět ještě 2 filmová zpracování. Film Doktor No a také Srdečné pozdravy z Ruska.
0: V dubnu 1964 se zajel podívat do studia na natáčení 3. Bondovky Goldfinger. Jejího uvedení do kin se však už nedožil. Zemřel v srpnu téhož roku, pouhý měsíc před slavnostní premiérou.
1: Posledním románem o Jamesi Bondovi, který Ian Fleming dokončil, byl Muž se zlatou zbraní. I ten se dočkal zfilmování stejně jako další Flemingovy příběhy.
0: Jeho romány a povídky vydržely filmovým producentům desítky let, i když je pochopitelně aktualizovali.
1: Posledním filmem, který vychází z Flemingovy předlohy, byl snímek Quantum of Solace z roku 2008.
0: Ale abychom životní příběh Iana Fleminga odvyprávěli celý, neměli bychom rozhodně opomenout jeho další literární díla.
1: Ano, souhlasím. Kromě špionážních románů se totiž věnoval i literatuře faktu. Napsal například Průvodce po nejkrásnějších městech nebo Knihu o pašerácích diamantů.
0: A dosti nečekaným počinem Iana Fleminga je knížka pro děti, která v češtině vyšla pod názvem Kouzelné autíčko.
1: Vypráví se v ní o rodině Poplových a jejich kouzelném autě, které umí létat i plout po moři.
0: I tento dětský příběh se objevil na filmových plátnech.

0: Dnešní příběhy z kalendáře, ať se nám to líbí nebo ne, se blíží do finále. Podobně jako série filmů o Jamesi Bondovi, kterého ovšem tvůrci posledního snímku nechali zemřít.
1: A to znamená, že se pan Bond už nikdy nevrátí na scénu?
0: No, jak ho znám, milá kolegyně, zcela jistě by ti odpověděl, nikdy neříkej nikdy.
1: Jisté však je, že jeho duchovní otec Ian Fleming, jehož výročí narození jsme si dnes na dvojce připomněli, už to neovlivní.
0: Já myslím, že úplně stačí, že se, řekněme, zvěčnil svými knihami o agentovi 007. A pokud chcete vědět, jak tento spisovatel vypadal, pusťte si brzy film Srdečné pozdravy z Ruska,
1: ve kterém Ian Fleming dostal mini roličku. Stvárnil muže stojícího na nádraží před Orient Expressem.
0: Ano, a stejně jako se on ztratil v páře, vycházející spod kol vlaku, mizí v oparu i dnešní příběhy z kalendáře.
1: Naše závěrečné titulky už jsou u konce, doznívá i strhující filmová hudba, ovšem v duchu bondovské tradice musíme dodat.
0: Příběhy z kalendáře se vrátí.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jiří Štrebl se mi nedávno svěřil, že jeho maminka pravidelně poslouchá Tobogán, tak ji sebou přivede do publika a vezme sebou i svou sestru Alenu a jejich rodinnou kamarádku Luciu Šoralovou. A to všechno, protože se blíží Mezinárodní den dětí. V sobotu vám to jako vždycky vysvětlím.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ministr průmyslu Havlíček chce upravit akční plán dostavby Dukovan a Benešovu vilu v Sezimově Ústí převzal od státu do své správy Táborské husitské muzeum. Zítra bude slunečno, až večer v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
4: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
5: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
4: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
6: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
4: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
3: Na letišti v Rokycanech dnes čeští výrobci představili první kompletní mobilní protidronový systém. Je instalován ve 3 dodávkách a nabízí zázemí pro profesionální tým operátorů dronů. Jeho hlavní předností je rychlý přesun na místo obrany. Operovat může až do vzdálenosti 12 kilometrů a dokáže zneškodnit i kamikadze drony Šahid. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Táborské husitské muzeum. Vilu druhého československého prezidenta mu dnes symbolicky předal úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala právě muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba i původní mobiliář.
7: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
3: O víkendu se v Česku objeví přehánky a bouřky, čekají je v sobotu meteorologové od severozápadu, kdy bude zataženo. V neděli by se pak přehánky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty pak vystoupají na 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno až večer, v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 18 a na Šumavě tepleji až 21.
0: Doprava.
3: Stále počítejte se zdržením na příjezdu do Prahy po D5C, popojíždí se asi 20 minut od Loděnice až k okruhu a na samém okruhu popojíždějí kolony asi půl hodiny před Ořechem, brzdí se zhruba na 25. kilometru. Na D1 směrem od Prahy teď opatrně v Klimkovickém tunelu. V pravém jízdním pruhu stojí nepojízdné osobní auto. A na příjezdu do Turnova po silnici číslo 10 směrem od D10 na 72. kilometru leží plastová bedna. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme nejnovější léčbě onemocnění, které známe pod laickým označením kopřivka, odborně urtikárie. Cestou ke kvalitnímu životu v její chronické podobě je biologická léčba. Svůj příběh přijde vyprávět pan Jiří, který se touto metodou léčí. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékařka.
3: Jmenuji se Dana Prusíková a jsem lékařkou dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Kopřivka, která přetrvává déle než 6 týdnů, je označována jako chronická. Biologická léčba je podávána formou podkožních injekcí.
2: Paní doktorko, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Na začátek našeho dnešního setkání prosím vysvětlete optikou lékaře, o jaké onemocnění jde, když se řekne kopřivka, tedy urtikárie.
3: Kopřivka neboli urtikárie onemocnění, které se projevuje náhlým výsevem červených svědivých pupenů, které mají typicky prchavý charakter, to znamená, že mizí v řádu několika hodin. U části pacientů se pak objevují i lokalizované otoky, neboli takzvané angioedémy, které postihují nejčastěji víčka, rty, boltce, ale i dlaně nebo chodidla. Problémem jsou chronické kopřivky, které neodezní do 6 týdnů, ale trvají déle a často vznikají na imunologickém podkladě. Akutní kopřivky, které mizí do 6 týdnů, jsou zapříčiněny nejčastěji alergií na potraviny nebo léky.
2: Vy jste tedy zmínila ty projevy, teď jste také pojmenovala ty příčiny. Rozdělme prosím tu kopřivku na akutní a chronickou. Jaký je mezi nimi rozdíl?
3: Tak ta akutní kopřivka, jak již jsem zmínila, trvá a odezní do těch nejdéle 6 týdnů a příčinou je ta klasická alergie. Většinou nastane po konzumaci nějaké potraviny nebo po užití léku, například antibiotika. Problém jsou ty chronické kopřivky, kdy ta etiologie i ty příčiny jsou různorodé a tyto kopřivky i hůře reagují na terapii.
2: Vy jste říkala, že jsou různorodé. Dá se do jisté míry říci, kdo může patřit do ohrožené skupiny v souvislosti s tou chronickou kopřivkou?
3: U té chronické spontánní kopřivky jsou ohroženější dospělí pacienti mezi 30-50 lety, častěji ženy a jsou to také častěji pacienti, kteří mají přidružené autoimunitní onemocnění, zejména autoimunitní onemocnění štítné žlázy nebo reumatologické nemoci.
2: Když se zastavíme u genetiky, je tam nějaká predispozice z hlediska té dědičnosti, když se v rodině objevuje chronická kopřivka, mám větší pravděpodobnost, že ji budu mít taky?
3: Kopřivka vlastně nepatří mezi dědičná onemocnění. Výjimkou jsou jenom lokalizované otoky, které se vyskytují izolovaně, to znamená bez kopřivkových pupenů, kdy musíme vyloučit vzácné takzvané dědičné otoky, kde se vlastně doplňují speciální testy z krve. Ale to patří do rukou většinou alergologů a imunologů.
2: Paní doktorko, vy jste tady zmínila alergii a kopřivku. Napadá mě v souvislosti s tím, jak vás poslouchám. Je mezi těmito dvěma diagnózami nějaký rozdíl?
3: Ano, je. Vlastně taková ta alergie v širším kontextu znamená nenormální reakci organismu na zevní noxy, takzvané alergeny. A do této alergie patří právě ta akutní forma kopřivky, kdy to je nejčastěji alergie na podané léky nebo potraviny. Když to u té chronické kopřivky se nejedná o alergii jenom vzácně a podkladem tohoto onemocnění jsou imunopatologické reakce na podkladě takzvané autoalergie nebo autoimunity.
2: Děkuji vám za to důležité dovysvětlení. My si dnes budeme povídat o nejnovější, tedy biologické léčbě. Vysvětlete prosím na začátek ve stručnosti, na jakém principu pracuje a v čem je vlastně pacientům prospěšná.
3: Biologická léčba má ten efekt, že cíleně v krvi blokuje a vyvazuje takzvané IgE protilátky, které stimulují žírné buňky v kůži a pod kůží. A ty ze sebe uvolňují působek, který se nazývá histamin, který vede ke vzniku těch kopřivkových pupenů anebo hlouběji uložených angioedémů.
2: Za chvíli vám představím pana Jiřího, který urtikárií, tedy kopřivkou, onemocněl a podstoupil biologickou léčbu. Ještě předtím si ve stručnosti řekneme praktické pokyny, které vám ulehčí život s kopřivkou. Veďte si deníček a do něj zaznamenávejte požité potraviny, nápoje, léky, a to i ty pouze občas užívané. Dále očkování, infekce i jiná případná onemocnění. Nezapomeňte jakékoliv změny ve zdravotním stavu nebo životním stylu, pracovní i mimopracovní aktivity a svoje duševní naladění. I stres totiž může mít vliv na průběh kopřivky. Nezapomeňte si zapisovat i případné doprovodné potíže, jako jsou bolest hlavy, kloubů, břicha anebo teplotu. Uveďte také přítomnost otoku v obličeji nebo dýchacích či polikacích potíží. Lékaři sdělte jakoukoliv změnu či podezření, že něco v těle funguje jinak.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je pan Jiří.
4: Všechno to začalo kopřivkovými pupeny. Potom se přidaly otoky na různých částech těla, střevní potíže i nepříjemné noční pocení. Zažil jsem i stav, kdy se mi vytvořily otoky v obličeji, kolem očí, názyku i rtech. Měl jsem problémy s viděním i s polikáním.
2: Jiří, vítejte.
4: Dobrý den.
2: Samotný začátek vašich prvotních obtíží nás společně vrátí až do roku 2013. Tehdy to všechno začalo. Co vás tehdy začalo zdravotně trápit?
4: V tom roce 2013 jsem si vlastně všimnul poprvé těch velkých projevů, které dneska vím, že se jmenují angioedémy, to znamená velké otoky na různých částech těla, většinou způsobené buď teda úplně spontánně, že jsem nevěděl z jakého důvodu, anebo z nějakého důvodu většinou pod tlakem, a to bylo úplně jedno, jestli to bylo z důvodu toho, že jsem něco držel v ruce dlouhou dobu, nebo třeba dlouho ležoval, nebo něco takového, tak vlastně v ten okamžik se začaly objevovat pupeny. Z začátku úplně jsem nepřikládal váhu těm klasickým kopřivkovým pupenům, to jsem považoval za nějaké bodnutí hmyzem a vůbec jsem tomu jako nevěnoval pozornost. A druhá věc, která byla, že jsem trpěl střevními potížemi, ale to vůbec jsem nepřikládal jakoukoliv souvislost s jakoukoliv kopřivkou nebo s tím, co dneska o tom vím.
2: Když říkáte, že jste v počátku tomu nepřikládal žádnou váhu, po jak dlouhé době jste vyhledal lékaře a co bylo vlastně tou motivací, že vám to přišlo zvláštní?
4: Zvláštní a vlastně varovným signálem byly ty velké otoky, kdy se vlastně nejenom, že se mi deformoval třeba obličej, ale že mi nateklo oko, takže jsem na něj neviděl, že mi natekl jazyk nebo rty, že jsem se nemohl napít, nebo jazyk, že jsem nemohl ani polikat. A to už bylo varovné. A vlastně stupňovalo se ta četnost. Já jsem pak vlastně s takovýmhle projevem vždycky jako musel navštívit pohotovost, protože to je jako velmi nepříjemné, protože to je stresující. A vlastně v ten okamžik jsem začal řešit, že je potřeba nějaké bližší vyšetření.
2: Paní doktorko, pro mě, když jsem to četla, vlastně ty projevy kopřivky, já do té doby jsem si myslela, že kopřivka je vlastně taková poměrně zanedbatelná věc, která se rychle řeší. I to, co tady popisuje Jiří, všechny tyhle ty příznaky, patří mezi projevy urtikárie neboli kopřivky?
3: Ano, my víme, že u té chronické spontánní kopřivky má přibližně 1/3 pacientů i ty lokalizované otoky, které se objevují nejen typicky na víčkách, rtech, bolcích, dlaních nebo chodidlech, ale můžou postihovat i jazyk, hrdlo a někdy i sliznice vlastně gastrointestinálního traktu a vést právě k těm gastrointestinálním obtížím. Část těch pacientů vlastně trpí i na celkové symptomy, které jsou způsobeny uvolňováním toho působku histamínu, jako je bolest hlavy, kloubů nebo zvýšená únava.
2: Povězte, jak složitá je diagnostika v souvislosti s takovými obtížemi, které právě teď Jiří popsal?
3: A tak diagnostika není složitá, protože my vycházíme z klinického obrazu, který je typický, to znamená, pacient má denní nebo téměř denní výsevy velmi svědivých kopřivkových pupenů, které jsou hladké, růžové a mají ten prchavý charakter, to znamená, naskakují kdekoliv po těle, někdy i v obličeji a mizí nejdéle do 24 hodin. Mizí kompletně, úplně, to znamená, že po sobě nezanechávají na kůži žádné růžové nebo pigmentové flíčky. ta diagnóza tedy je většinou poměrně jasná, jestliže je to pacient, který má kopřivkové pupeny i angioedém, tak se většinou jedná o chronickou spontánní urtikárii. Někdy je to ale trošku složitější, že část těchto pacientů má doprovodně i projevy té fyzikální nebo té indukovatelné kopřivky, což je druhý typ chronické urtikárie a má například i projevy v místě tlaku, jako zde pan Jiří, když nosil lyžařské boty nebo měl v ruce kladivo, jak popisoval, tak mu poté natekly vlastně nohy nebo ruce.
2: Jiří, vy jste vlastně popsal poměrně velké potíže z mého pohledu, které vám kopřivka v chronickém stavu přinášela. Také jste říkal, že jste několikrát skončil na pohotovosti. Co vám tehdy říkali lékaři?
4: Ono to asi bylo velmi komplikované. Ono vždycky to bylo spojeno primárně s identifikací nějakého jídla nebo píchnutí nějakým jako sršáněm nebo něčím jako větším. Pak samozřejmě, když jsem tam to počítal v roce 2015, jsem byl 10krát v sobotu, v neděli na pohotovosti, takže každý pátý víkend, tak prostě to už začalo být jasný, že to je něco závažnějšího.
2: Když se přenesu v souvislosti s těmi zdravotními komplikacemi do toho běžného života, v čem vám tohle všechno komplikovalo život?
4: No vlastně úplně ve všem. Protože já jsem dnes půl hodiny tašku s nákupem a pak jsem den neudržel v ruce pero, protože mě natekla ruka a ty otoky se udělaly v kloubech, takže já jsem potom nebyl schopen ohnout prsty, abych mohl psát perem, což považuji za docela komplikaci, když jsem úředník. Stejně tak jakýkoliv sport vlastně jsem nemohl dělat, protože já jsem ho dělal 2 hodiny, a pak prostě, jak se udělají ty velké otoky, tak oni jsou jako velmi bolestivé. Pominu, že vlastně svědí samozřejmě a je to jako pocitově velmi nepříjemné.
2: Ptala jsem se na to proto, protože ta cesta k té diagnoze u vás nebyla přímá. Chvíli to trvalo, než na to lékaři přišli. Každopádně, když jste hovořil o té pohotovosti, tam došlo k nějakému ošetření. Jaké léky jste užíval do té doby, než přišla ta novinková biologická léčba? Jak to lékaři léčili?
4: Myslím si, že to je klasická léčba nějakými antihistaminiky, něco proti otokům a samozřejmě, co se týkalo asi těch injekcí, tak věřím, že byly nějaké kortikoidy, protože potom, když jsem potřeboval se rychle zbavit otoků a já už jsem pak jako věděl, kdy k tomu angioedému prostě dochází, když se začne růst něco na mě, kus ruky, nohy, těla, tak jsem věděl už i s jakou intenzitou jsem jako cítil a už jsem třeba věděl, kolik si mohu vzít kortikoidů a kolik jako je ta relativně správné množství, správná dávka.
2: Vy jste od roku 2014 ty zmíněné preparáty antihistaminika a kortikoidy užíval. Jak vám pomáhali? Jak vám to zabíralo?
4: Já musím říct, že antihistaminika mi v principu nepomáhali. Respektive já jsem nerozpoznal nějaký významný vliv na tu kopřivku. Možná, že ji snižovali, to nedokážu říct, ale jakoby angioedémy a pupeny jsem měl jako pořád. Já jsem věděl, že když vezmu kortikoidy a vezmu nějakou přiměřenou dávku, tak v principu během 3 hodin zůstane po velkém otoku, zůstane prostě červená mapa, která do druhého dne zmizí, která vlastně kopírovala tu velikost toho otoku. A věděl jsem, že na další 2 až 3 dny mám pokoj. Mhm. Ale samozřejmě kortikoidy nejsou úplně ta nejúžasnější látka, kterou by člověk chtěl používat, jako užívat pravidelně, zejména když je nějaká jiná alternativa, ano. Což se pak objevilo.
2: A možná i dlouhodobě, tak k té nové alternativě se dostáváme, ale nicméně poprosím vás ještě o drobnou zastávku v roce 2015. Tehdy jste podstoupil specializovaná vyšetření. S jakým výsledkem tehdy?
4: Ta vyšetření byla jednak na alergologii, kde jsem vlastně podstoupil úplně všechny testy, možné i nemožné, všech těch potenciálních spouštěčů, kočičí chlupu a nevím co všechno. To by paní doktorka uměla popsat nepoměrně lépe. Samozřejmě s žádnou reakcí, protože na mě prostě nic jako nepůsobilo. Pak jsem strašně dlouhou dobu vlastně držel různou dietu, primárně teda histaminovou, takže abych od všeho červeného počínaje konče konzervačníma látkama v různých nějakých předpřipravených jídlech nebo tak. Pak to vlastně dokonce i končilo, takže už jsem ani se nestravoval v žádném zařízení, ani veřejným, ani abych věděl prostě, co dávám do potravin, abych opravdu mohl vyloučit, že někdo tam nenasypal červenou papriku, kousek čili, pepře, něco prostě, co by potenciálně mohlo způsobit nějakou reakci. A když tady to vyšetření vlastně bylo jaksi neúspěšné, respektive v tom smyslu, že se nepodařilo získat žádný spouštěč nebo nic, na co bych reagoval, tak jsem se vlastně přemístil na tu speciální kliniku těm střevním problémům, kde jsem absolvoval všechna možná vyšetření, včetně vyloučení nějakých rakovinových nádorů a já nevím čeho všeho, různých kolonoskopí, včetně té kapslové, kde opravdu se zjistilo, že vlastně žádný jakoby střevní problém u mě není, kromě toho, že se vlastně v rámci té kapslové zjistilo, že mám asi 3 nebo 4 takový jako docela velký pupeny právě na té vnitřní sliznici, té střevní. Což, jak jsem pochopil, vlastně ta kopřivka může mít i tenhle ten projev, že nejenom jako na vnějším povrchu kůže, ale na těch vlastně vnitřních orgánech se může vytvořit.
2: Dnes si povídáme o onemocnění lidově nazvaném kopřivka, nebo chcete-li urtikárie. Za chvíli se budeme věnovat nejnovější biologické léčbě. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Dana Prusíková, lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a pan Jiří, který se touto metodou léčí. Paní doktorko, pověste, vzpomínáte na první setkání s panem Jiřím, v jakém zdravotním a možná také psychickém stavu tehdy byl?
3: Ano, vzpomínám. Bylo to vlastně v době, kdy u pana Jiřího toto onemocnění probíhalo již 5. rokem a v té době užíval pravidelně i vysoké dávky antihistaminy, které byly bez efektu, které i různě vystřídal a pak také pravidelně perorální kortikoidy. Byl zejména tou chronicitou onemocnění a tím častým navštěvováním pohotovostí velmi unavený a také vlastně to, že se stále nevědělo, o co se jedná, to k jeho psychickému stavu nepřispívalo.
2: Tam se na tu psychiku zcela záměrně, do jaké míry vlastně může psychika, dejme tomu stres, se podepsat na té vlastně progresy takového onemocnění?
3: Určitě my víme, že vlastně ten stres nebo větší emoční zátěž může být jednak spouštěčem a jednak i zhoršujícím faktorem chronické spontánní urtikárie a ty psychická onemocnění, jako jsou úzkosti, deprese, můžou vlastně být důsledkem. Ale také víme, že u pacientů s chronickou spontánní kopřivkou jsou tyto nemoce jako deprese, úzkosti, poruchy spánku častější. A častěji toto onemocnění doprovází jako například autoimunitní choroby štítné žlázy.
2: Jiří, pověste, jak jste na tom byl psychicky? Tak určitě si člověk říká, to snad není možné, že nemohou přijít na to, co mi je takové roky.
4: Tak nevím, jestli psychicky nějak, ale určitě jsem byl unavený, to bez pochyby, protože já jsem 5 let vlastně chodil od jednoho vyšetření k druhému, neustále jsem se potuloval po nějakých čekárnách, po lékařích, kteří bez pochyby byli skvělí, ale prostě nebyli schopni identifikovat tu nemoc. Byl jsem unavený, měl jsem za sebou strašně moc různých vyšetření a testů, já jsem co měsíc určitě chodil na krevní testy, na všechny ty endoskopie, kolonoskopie, prostě to byl kolotoč jako neustále. Bylo to prostě nepříjemný.
2: Tím, kdo vám přinesl diagnózu, ale také nabídku té nejnovější biologické léčby, byla paní doktorka Prusíková. Vzpomeňte na to období, kdy jste se vlastně dozvěděl, co vám je a co jste říkal na tu možnost biologické léčby.
4: No, jako přiznávám, že když paní doktorka říkala, že to je kopřivka, tak jsem tomu nechtěl moc uvěřit a nesnad, že bych nevěřil jí, ale pro mě prostě je kopřivka, tak jak ji všichni asi většinou jako chápeme, to znamená pár nějakých pupínků opravdu od slova kopřiva a najednou moje obří otoky a deformace obličeje měly být také kopřivkou, ale paní doktorka je, jako myslím, profesionál, ona jak dostala fůru těch vyšetření, tak podle mého názoru téměř okamžitě identifikovala a nemoc a vlastně nabídla mi biologickou léčbu.
2: Jak vám to vysvětlila?
4: Ta diskuze byla o tom, že to je nějaká forma injekční, která je moderní, je bezpečná, je spolehlivá, má poměrně vysokou účinnost. Určitě já nejsem člověk, který by nevyzkoušel novou cestu, takže já jsem za to vlastně byl rád, že se najednou nabízí něco jiného, než třeba ta antihistaminika, o kterých jsem byl opravdu přesvědčen, že prostě na mě nějakým způsobem nezabírají nebo nejsou tak dostatečně efektivní a kortikoidy, o kterých prostě vím, že to fakt není dobře.
2: Rozumím tomu. Já teď i našim posluchačům nabídnu pohled na onemocnění Jiřího optikou jeho přítelkyně. S námi je teď v telefonickém spojení také paní Gabriela. Gabrielo, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Jiří nám tady popsal svoje několikaleté peripetie v cestě za svojí diagnózou a také léčbou. Poprosím vás o váš pohled. Které z těch období bylo z vašeho pohledu pro něj nejtěžší?
5: Ano, já bych řekla, že nejhorší to pro něj bylo úplně na začátku, kdy se problémy objevily. Pamatuju si, jak mu to z ničeho nic začalo komplikovat život v práci, ale třeba i na dovolené. Během noci mu třeba totiž vyskočila silná vyrážka s velkými pupínky a otekla mu část obličeje tak, že neviděl na jedno oko. Bylo to hrozné, protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, co se děje a jak to řešit.
2: Ptala jsem se tady Jiřího na psychiku, na to, jaké to pro něj bylo, to dlouholeté hledání diagnózy. Jakou roli ta psychika sehrála třeba ve zhoršování toho onemocnění? Vnímala jste to nějak vy?
5: Já si myslím, že to nesl velmi těžce. On sice absolvoval spoustu odborných vyšetření, ale pořád čekal na nějaký výsledek, co vlastně je tím spouštěčem všech těch příznaků, jenže se nic nedozvěděl. A navíc pro něj jediným nabídnutým řešením bylo konstantní užívání medikace. Takže já jsem věděla, že to je pro něj nejen časově náročné, ale psychicky vyčerpávající, jelikož čelil velké nejistotě a bezmoci. A taky už postupně přestával věřit, že mu někdo pomůže.
2: Gabrielo, přesto přeze všechno na konci bylo světlo, na konci toho tunelu v podobě nejnovější biologické léčby. Jak mu prospívá z vašeho pohledu?
5: Já si myslím, že Jiří hned tu nabídku využil a uvítal, protože to byla vlastně jediná šance na jeho skutečnou léčbu. On od té doby, kdy navštěvuje paní doktorku Prusíkovou, má sice po nějaké delší době slabší příznaky, ale ví, že mu další léčba vždy pomůže. Současně mi přijde, že pociťuje i mnohem větší psychickou úlevu. Nejen, že je výrazně lépe informovaný, ale sám na sobě vidí reálné pozitivní dopady léčby. Takže já bych touto cestou chtěla paní doktorce taky moc poděkovat.
2: Máte doma větší klid, vidíte?
5: Ano, přesně.
2: Tak Gabriela to všechno báječně sleduje. Já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání tady u nás v pořadu Moci bez nemoci a přeju vám, Gabrielo, hodně zdraví.
5: Děkuji moc taky, naschledanou.
2: Naschledanou. Paní doktorko, možná se dostaňme tedy k biologické léčbě. Pro koho je ten typ biologické léčby vhodný?
3: Léčba je tedy vhodná u pacientů s chronickou spontánní kopřivkou, kteří mají onemocnění, které trvá déle než 6 týdnů a které vlastně nereaguje dostatečně ani na vyšší dávky těch perorálních antihistaminik, kdy se tam doporučuje ta dávka navýšit až na 2-4 tablety denně. Víme, že tento typ léčby více funguje u pacientů, kteří mají současně vyšší hladinu IgE protilátek v krvi, protože tento lék tyto protilátky v krvi blokuje. Vlastně ta léčba je indikovaná u dětí již od 12 let věku a ty pacienti musí splňovat i určitá úhradová kritéria, to znamená v té léčbě museli mít minimálně po dobu 6 týdnů to perorální antihistaminikum a minimálně 2 týdny minimálně ve dvojnásobné dávce.
2: Znamená to ale, že z hlediska té indikace, kdo z pacientů je pro tuto léčbu indikovan a potřebuje ji, tak ji dostane?
3: Ano, určitě. My ale nikdy nevíme, jak ten pacient na tu léčbu zareaguje. Víme jen, že lépe reagují pacienti, kteří mají právě v krvi vyšší hladinu IgE protilátek, ale také to není pravidlo.
2: Co to pro pacienta znamená z hlediska té četnosti biologické léčby? Jak často vlastně ji musí užívat?
3: Ta biologická léčba se aplikuje v průměru jednou za 4 týdny ve formě 2 podkožních injekcí a ta léčba trvá 3-6 měsíců. A poté ta léčba musí být ukončena a vlastně sledujeme, čekáme, jestli nedochází k takzvanému spontánnímu vyhasínání choroby té chronické spontánní kopřivky.
2: Je hrazená pojišťovnou tato forma léčby?
3: Ano, je plně hrazená, pakliže ten pacient splňuje ty medicínská a úhradová kritéria.
2: Ještě se možná zeptám na tu úlevu, kterou tady popisoval Jiří. Jakou úlevu přináší biologická léčba? Co pociťuje pacient?
3: Ty pacienti, kteří na tu léčbu dobře reagují, a tak to zlepšení, vlastně vymizení těch projevů můžou pocítit již druhý den. Často do toho týdne dochází k dramatickému zlepšení. To se děje u těch takzvaných časných respondentů, ale někdy také vídáme, že ten nástup účinku je pozdější a dochází k němu plně až za ty 2-3 měsíce.
2: Hovoříme o nějaké dočasné formě léčby, anebo je to léčba, která bude trvat v těch intervalech, které jste popsala, celý život?
3: tak v ideálním případě by vlastně bylo vhodné tu léčbu nastavit individuálně, to znamená jak četnost aplikací, protože víme, že u některých pacientů ten efekt přetrvává déle než 4 týdny, může přetrvávat až 6 až 8 týdnů a také, že u některých těch pacientů bychom potřebovali, aby ta léčba trvala delší dobu než těch půl roku, třeba 12-16 měsíců a poté teprve tu léčbu přerušit a čekat, zdali nedošlo k tomu spontánnímu vyhasnutí choroby.
2: Jiří, vy jste tady popisoval projevy té chronické kopřivky, také tu úlevu posléze. Jak se máte dnes? Jak se vám daří zdravotně?
4: Děkuju, skvěle. Já vlastně díky tomu, že jednou za ty 4 týdny dostanu biologickou léčbu, vím, že vlastně mi zabírá minimálně 6 týdnů, to znamená já po 6 měsících nebo po 6 těch kůrách, které mohu dostat najednou, tak vlastně vím, že potom dalších ještě 6 týdnů vydržím zcela bez jakýchkoliv problémů. Ten na konci toho 6. týdne se mi bohužel jakoby ty projevy začnou vracet, ale to jednak umím řešit kortikoidama. No a pak samozřejmě vedu kopřivkový kalendář a pak prostě zavolám paní doktorce, že bohužel, že se to zase ještě vrátilo.
2: Vaší průvodkyní na zpáteční cestě, tedy zpáteční, myslím, tomu kvalitnímu životu, byla právě a je paní doktorka Prusíková. Chtěl byste jí teď něco říct?
4: Určitě, protože ona je prostě skvělá, takže já přeju, aby všichni pacienti měli takový štěstí, jako jsem měl já. A chtěl jsem jí poděkovat moc.
2: Paní doktorko, chcete na to reagovat?
3: Děkuji, toho si velmi cením a musím říct, že tady spolupráce, tady ta dlouhodobá s panem Jiřím je úplně skvělá a vlastně je to jeden z nejvzornějších pacientů jako člověk, vlastně musím říct, že v podstatě tam není žádný problém.
2: Takže krásná pochvala ještě na závěr. Pane Jiří, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel k nám do pořadu Moci bez nemoci, že jste nositelem další naděje, tu tolik potřebujeme a přeju vám hodně zdraví.
4: Děkuju vám.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o nejčastějších kožních onemocněních, kožní vyrážce a oparech, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Dana Prusíková, lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
6: Hudební setkání v inspirativním prostředí Hudebního muzea. Záznam komorního koncertního večera s nezapomenutelnou atmosférou. Všem čas všechno sčítá. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzo Bohatý a Matouš Kobylka. Premiéra zítra večer na ČT Art.
7: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Srdcovky od Dvojky.
9: Je čtvrtek 28. května. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 32 minuty 22 vteřiny. No a dnes mají svátek chlapci a muži s křestním jménem Vilém a William. Těch prvních žije v České republice podle posledních údajů 6701, druhých potom 1332. Vilém je mužské křestní jméno germánského původu a vzniklo zejména Wilhelm, spojeného z výrazů will, tedy vůle, touha, a helm, přilba nebo ochrana. Jeho význam je tedy ochranou je má vůle, respektive rytíř velké přilby. Z Vilému připomenu alespoň jednoho Viléma z Máchova Máje, ze zvolání Viléme Hinku Jarmilo, dále potom herce Besera, skladatele Blotka, hudebníka Čoka, fotografa a horolezce Hekla, spisovatele Mrštíka a Závadu, operního pěvce Přibyla, ze světa pak legendárního švýcarského hrdinu Tela nebo prince z Walesu Williama. Ke všem Vilémům a Williamům teď letí z dvojky sváteční blahopřání a při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek, ať už jste si dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od rozhlasového mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech vítá a dobrý zvuk přeje Miloš Skálka.

Jako první jsme dnes na hudební cestě proti proudu času potkali Vlaďku Prachařovou a Karla Zicha, kteří nás vrátili do roku 1973. Brněnská rodačka Vlaďka Prachařová, ročník 1944, začínala zpívat ve druhé polovině 60. let s různými amatérskými skupinami a první snímky pořídila se skupinou svého pozdějšího manžela, kontrabasisty a skladatele Petra Kořínka a s orchestrem Studio Brno. V roce 1973 soutěžila spolu s Karlem Zichem na pódiu Bratislavské Liry s písničkou skladatele Bohuslava Ondráčka a textaře Zdeňka Rytíře První pláč, první smích. No a nahrávka, kterou jsme poslouchali, vznikla ve studiu Davidce na jaře onoho roku za doprovodu orchestru Karla Vlacha a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Pánka. Dnes nás čekají dvě nahrávky ze 60. let minulého století a první z nich je před námi. Americká zpěvačka, velká hvězda Brenda Lee se narodila stejně jako Vlaďka Prachařová v roce 1944 a v letech 57 až 73 měla v amerických singlových přehledech šňůru 55 hitů, a to včetně prvních dvou míst, zatímco v countryovém žebříčku Billboardu uspěla 35krát. Jednou z oněch jedniček v žebříčcích listů Billboard, Cashbox a Music Vendor byla v roce 1960 balada I'm Sorry, kterou u nás spopularizovala Ivona Přenosilová s textem Jiřího Štajdla jako Roň slzy. Na jaře roku 1965 vstoupila Brenda Lee do amerických žebříčků s nahrávkou skladby Truly, Truly, True. Tuhle skladbu zkomponoval český autor Dalibor Basler a u nás doma ji pod názvem Tenkrát, tenkrát voněl čas a pod tímto sloganem spopularizoval Jiří Vašíček. A to je opravdu pravda, stejně jako tvrzení Truly, Truly, True.

Rok 1965 a Brenda Lee s anglickou verzí české písničky Tenkrát skladatele Dalibora Baslera. Jinak jeden z mála případů, kdy si českou písničku vybrala do svého zpěvníku světová hvězda. Zpěvák, skladatel a kytarista Jan Kalousek je pražský rodák ročník 1961. Ve 19 letech založil skupinu Navi Papaya a v roce 1983 emigroval do Kanady. Vystudoval montrealskou McGill, na tamní hudební scéně začínal jako kytarista v montrealské skupině U-Ball and What Is It, která měla stále angažmá v nočním klubu Night Magic. Potom s basistou Louisem Tercem a bubeníkem Tonym Fratierem založil trio Kick Poets. Byl členem souboru Montrealského symfonického orchestru a v roce 1989 odjel s kapelou Kick Poets do někdejšího západního Berlína. Po pádu zdi mezi východním a západním Berlínem se vydal zpátky do rodné Prahy, kde se nakonec rozhodl zůstat. Začal spolupracovat se skupinou Zoo, se kterou natočil v roce 1991 Čas sluhů. Píseň částečně vychází z titulní melodie stejnojmenného filmu Ireny Pavláskové v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou a Karlem Rodénem. V roce 1993 potom Honza Kalousek skupinu Zoo opustil a vydal se na sólovou dráhu. Ze studia Propast z roku 1994 pochází jeho autorský hit Chodím ulicí.

0: ulicí chodil stejně jako v roce 1994 Jan Kalousek, který se před časem vrátil na hudební scénu s aktuálním singlem Náhodou. Vzpomínka na rodáka z Birminghamu Joe Cockera bude z 90. let minulého století, kde jsme právě byli s Honzou Kalouskem. V lednu roku 1990 Joe Cocker, který odešel na věčnost v 70 letech, a to ve vánočním čase roku 2014, bodoval v britském singlovém žebříčku poprvé v lednu 1990 a do toho přehledu se vrátil potom na sklonku roku 1992, kdy single s písničkou When the Night Comes, Až nastane noc, vyšel v reedici. Na přelomu let 89 a 1990 single bodoval také na druhé straně Atlantiku. V týdeníku Radio and Records byl 10. a v Billboardu na místě 11. Joe Cocker a When the Night Comes.
1: Srdcovky od dvojky.

Joe Cocker, až nastane, respektive až přijde noc, When the Night Comes, nahrávka z roku 1989, která se v žebříčcích poprvé objevila v lednu roku následujícího. Poté, co se Hana Zagorová jako zpěvačka prosadila v Ostravě a absolvovala studia herectví na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, přesídlila do Prahy. Začala účinkovat v hudební revue právě Odbylo půl, spolupracovala s orchestrem Václava Zahradníka a se skupinou Sodoma, Gomora a spol, ve které zpívala po boku Viktora Sodomy a Jiřího Štědroně. No a s tanečním orchestrem Československého rozhlasu pořídila své první velké hity, konkrétně nahrávky písniček Bludička Julie, Gwendolina, Já jsem tvá neznámá, respektive Tisíc nových men. V polovině května roku 1975 vznikla v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně nahrávka melodie Jana Hrábka, která dostala s textem Pavla Vrby název Dávám kabát na věšák. O hudební doprovod se tehdy postaral už zmíněný taneční orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta Josefa Vobruby.

Dávám kabát na věšák. Hana Zagorová v nahrávce z jara roku 1975. No a my za chvilku vstoupíme do další hodiny čtvrtečního večera, protože teď máme 18 hodin 57 minut 43 vteřiny. Dvojka vysílá živě. Kanadský zpěvák a skladatel Andy Kim, vlastním jménem Androvis Joachim, se narodil v Montrealu na Mikuláše roku 1952. Jeho rodiče přišli do země javorového listu z Libanonu, stejně jako třeba rodina Paula Anky, a svého syna od malička vedli k hudbě. Ten měl potom v letech 68 až 74 v amerických singlových žebříčcích tucet zápisů. A není bez zajímavosti, že spolu s Jeffem Berrym napsal zásadní hit skupiny Archies, písničku Sugar, Sugar. Andy Kim, který z kraje 80. let chvilku nepříliš úspěšně nahrával pod jménem Baron Longfellow, našel svůj životní hit v roce 1974 v autorské nahrávce písničky Rock Me Gently, Něžně mě houpej. Single byl na začátku léta roku 74 v žebříčcích amerických hudebních listů Billboard a Cashbox na prvním místě, v listu Record World na 5., v týdenníku Radio and Records na 6. a na naší straně Atlantiku v britské singlové 20. na sklonku léta téhož roku na místě 2. Kanaďan Andy Kim a Rock Me Gently.

Kanadský zpívající autor Andy Kim a jeho celosvětový hit z léta roku 74 Rock Me Gently, Něžně mě houpej, respektive kolíbej. Zpěvák, tanečník, herec, basový kytarista a moderátor Jiří Korn, ročník 1949, v sobotu 16. května oslavil 77. narozeniny. Jiří Korn převzal cenu Thálie v Pražském národním divadle hned dvakrát. V roce 2004 za roli Hostinského v muzikálu Bídníci a potom v roce 2017 za své celoživotní mistrovství v muzikálovém oboru. Jiří Korn nás v následujících minutách vrátí do léta roku 1983, kdy vznikla ve studiu Mozarteum nahrávka balady skladatele a klavíristy Vítězslava Hádla, kterou Zdeněk Borovec nazval Jednou hůř, jednou líp. Studiový orchestr tehdy řídili hned dva dirigenti, Ondřej Soukup a autor hudby Vítě Hádl. Doprovodnými vokály přispěl dívčí sbor Bezinky.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

k zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jednou hůř, jednou líp, zbývá jen jediné. Táhnou to dál svatá pravda. Jiří Korn v nahrávce ze srpna roku 1983. Majitel hlasu výjimečné barvy a atraktivní polohy Barry White byl velkou hvězdou především v 70. letech, ale potom s odstupem bezmála čtvrtstoletí se na hudební výsluní znovu vrátil, neboť si jeho sexem podbarvené nahrávky milostných písní oblíbila Ellie McBeal ze stejnojmenného úspěšného televizního seriálu. No a právě tenhle seriál vdechl hitům Barryho Whitea nový život. Z nečekaného úspěchu se však robustní černý zpívající autor netěšil dlouho, neboť v roce 2003 v 58 letech zemřel na fatální selhání činnosti jater. Na jaře roku 1976 bodoval Barry White ve světových žebříčcích s autorskou nahrávkou písničky You See the Trouble with Me. Vidíš, co je se mnou za problém, která tehdy vystoupala až na druhé místo britské singlové dvacítky.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

You See the Trouble with Me. Do roku 1976 nás právě na rozhlasové dvojice vrátil Barry White. Jana Kratochvílová, která se narodila v roce 1953, žije od roku 1983, tedy od svých 30 let, v Londýně a je známá také pod spržkou nejroztodivnějších uměleckých jmen, třeba Jane Pop nebo Goddess. My se s ní dnes vrátíme do doby, kdy se jmenovala pouze Jana Kratochvílová a nahrávala původní české písničky, z nichž mnohé hravě přežily prověrku mnohdy neúprosným časem. Do téhle kategorie patří také její melodie, kterou zesnulý textař, básník, spisovatel a libretista Pavel Vrba nazval V stínu kapradiny. Jana Kratochvílová tuhle písničku naspívala v červnu roku 1980 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu skupiny Pavla Trnavského.

autorská nahrávka Jany Kratochvílové z června roku 1980 v stínu Kapradiny a současně to byla vzpomínka na skvělého textaře Pavla Vrbu. Novoromantická anglická skupina Duran Duran, která se z kraje 80. let stala velkým idolem teenagerů, vznikla v Birminghamu, kde ji vytvořili zpěvák Simon Le Bon, klávesista Nick Rhodes, basový kytarista John Taylor, kytarista Andy Taylor a bubeník Roger Taylor. Přitom Taylorovi vůbec nebyli v žádném příbuzenském vztahu. Prostě měli jenom shodné a v anglofonním světě zcela běžné příjmení. V roce 2003 převzali Duran Duran za svou tvorbu cenu hudební televize MTV a o rok později získali cenu Brit za mimořádný přínos britské hudební scéně. Na jaře roku 1987 měla skupina Duran Duran úspěch s nahrávkou kolektivní skladby svých členů s písničkou Meet El Presidente. Seznamte se s prezidentem.

Seznamte se s prezidentem. Meet el presidente. Anglická skupina Duran Duran a její singlový hit z jara roku 1987. V následujících minutách o čtvrt století zestárneme, protože pro další nahrávku dnešních písniček Od srdce, pro duši a pro uši bude platit letopočet 1962 a půjde o vzpomínku na Karla Hálu. Rodák z Hradce Králové zemřel v létě roku 2008, nedlouho před svými 75. narozeninami. Karel Hála, interpret s vrozeným a zcela spontánním swingovým frázováním, nám připomene melodii Jana Rimona, kterou autor textu Jiří Appelt, dlouholetý režisér rozhlasových hudebních pořadů, díky němu jsme se kdysi s Jakubem Jakoubkem dostali do rozhlasu, nazval Ona je krásná. Karel Hála tuhle písničku naspíval spolu se zpívajícím trumpetistou Zdeňkem Šedivým, členem orchestru Ladislava Bezubky, který se postaral o hudební doprovod. Nahrávka vznikla na začátku prosince roku 1962 v onom dnes legendárním rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně.

0: Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Karel Hála se Zdeňkem Šedivým v nahrávce původní domácí písničky z konce roku 1962. Anglický poprokový zpívající autor a kytarista Paul Young se narodil v lednu roku 1956 v hrabství Bedfordshire a se svými nahrávkami uspěl nejen doma ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ale také v amerických singlových přehledech, ve kterých se objevil plus minus 10krát. Někdejší zpěvák skupin Q-Tips a Street Band je několikanásobný laureát výroční hudební ceny Brit a jeho debutové solové album s francouzským názvem No Parle, Nemluv, respektive Mlč, obsadilo v létě roku 1983 první místo britského žebříčku nejprodávanějších alb a jeho celosvětový prodej překročil hranici 7 milionů exemplářů. Z roku 1991 pochází singlový hit Paula Younga s nepříliš optimistickým názvem Don't Dream, It's Over. Přestaň snít, je po všem.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Přestaň snít je po všem. Don't dream, it's over. Paul Young ve svém singlovém hitu z roku 1991. V roce 1997 vydala skupina Buty album nazvané Rastaka Jaguana, což byla kolekce tehdy 21 autorských novinek téhle recesistické hudební formace, která si zvolila název Buty, ovšem vlašském nářečí. A to jsou boty. Základní sestavu skupiny tvoří Richard Kroček mladší, Milan Nitra, Radek Pastrňák, Milan Straka, Andrej Toader a Petr Vavřík. Zatímco v nahrávacím studiu se k těmto muzikantům pravidelně přidávají ještě studioví hosté. Zpívající kytarista Radek Pastrňák se na albu Rastaka Jaguana znovu výrazně podílel nejen jako interpret, ale současně jako nápaditý autor a jedna z jeho písní nás právě teď čeká. Zpívá se v ní. Cesta byla suchá, místy mokrá, viditelnost byla celkem dobrá. Skupina Buty.

skupina Buty a cesta byla suchá, místy mokrá. Nahrávka skladby z Dada, textem Radka Pastrňáka z alba Rastaka Jagvana, které vyšlo v roce 1997. Aleš Brichta, pražský rodák, ročník 1959, získal na Vysoké škole ekonomické inženýrský titul, ale láska k muzice byla silnější a určitě ku prospěchu věci. Zpěvák, kytarista, textař, skladatel a autor výtvarných návrhů spoluzakládal v roce 82 s Jiřím Urbanem a Miroslavem Nedvědem metalovou skupinu Arakain, kterou po 20 letech ve jménu solové kariéry definitivně opustil. V roce 2008 vstoupil Aleš Brichta do beatové síně slávy. Jako solista debutoval v roce 1994 album Růže pro Algernon, ze kterého pochází jeho zřejmě největší solový hit, česká verze balady z repertoáru maďarské rockové skupiny Omega, kterou si opatřil českým textem a nazval písničku Dívka s perlami ve vlasech. No ale tuhle nahrávku jsme si už samozřejmě v tomto pořadu připomenuli. Proto si dnes poslechneme z alba Růže pro Algernon něco jiného. A to nahrávku autorské skladby Aleše Brichty Barák na odstřel.

Rok 1994, Aleš Brichta a autorská nahrávka skladby Barák na odstřel z alba Růže pro Algernon. Dnešní v tomto týdnu čtvrtý hudební výlet proti proudu času je bezmála u konce, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. Je tady hudební finále, o které se postará trojice velkých světových hvězd. Někdejší frontman tria Police, Angličan Sting, londýnský rodák se skotskými rodinnými kořeny Rod Stewart, který před svou sólovou dráhou působil u sólového mikrofonu hned několika významných ostrovních kapel, a do třetice Kanaďan Brian Adams. Ten napsal spolu se svým stálým spoluautorem, textařem Robertem Mattem Langem a skladatelem a aranžérem a dirigentem, předčasně zesnulým Michaelem Kamenem, terčet All for Love, všechno respektive všichni pro lásku, který v roce 1993 zněl v další a tehdy nejnovější filmové verzi Třech mušketýrů, které ve filmu režiséra Stephena Herecka stvárnili Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Chris O'Donnell a Oliver Platt. Hudební ústřední píseň téhle mušketýrské filmové ságy obsadila na přelomu let 1993-1994 první místo singlových žebříčků amerických hudebních listů Cashbox, Radio and Records a Billboard, zatímco v singlové dvacítce Spojeného království bodovala na místě druhém. A právě touto nahrávkou skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Vážím si toho, že jste poslouchali, a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra v tomto týdnu, ale naposledy. S přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, se od studiového mikrofonu dvojky v Praze na Královských Vinohradech až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli na vás čeká pohádkový seriál Heleny Kobliškové, jak se bude jmenovat. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: V příštích žárovkách se vypravíme tam, kde se věda a hmyz potkávají doslova tváří v tvář. V laboratoři katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se starají vědci a vědkyně také o živé včely. A právě tam pracuje biochemička Silvie Dostálková a zkoumá, jak vlastně funguje imunitní systém včely.
2: Žárovky
1: už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Noční mikrofórum.
4: Hostem Jaroslava Sedláčka bude střihač a kameraman František Svěrák. Jaké to je být součástí slavného filmařského rodu? Kdo vymyslel název jejich nového filmu Pět švestek? A co bylo během natáčení na moři nejtěžší?
2: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
2: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jak se bude jmenovat? To je název našeho seriálu a taky otázka, kterou se před spaním trápí holčička Julinka. Chtěla by totiž vybrat to nejlepší jméno pro svou budoucí sestřičku. A tak v knize nalistuje další stránku s příběhem slavné české ženy, spisovatelky a kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Dnešní, už čtvrtý díl, se jmenuje Magdalena. Doufám, že se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Už zase všichni spali a Julinka listovala knížkou. Po kom jen má sestřičku pojmenovat, aby neměla obyčejné jméno a obyčejný život? Zaujala ji tlustá paní s vařečkou v ruce. Měla na hlavě čepec jako z nějaké pohádky a za ní byla kamna plná kastrolů a hrnců, ze kterých se kouřilo. To další písmenko Julinka ještě neznala. A navíc, jako by se z knížky linula neskutečně lahodná a lákavá vůně. No, nech pěkně pod pokličkou,

0: Kristýnka. A já jsem Magdalena Dobromila Retigová. Dobrý den. No, přeměřila si holčinu pohledem. Dneska se hodí každá ruka. Na večeři přijde František Palacký, veliký vlastenec a učenec. Spisuje teď dějiny národa českého. Tady máš zástěru a začneme. Děvčata! Zahlaholila z plných plic a do kuchyně vběhly tři dívky o dost starší než Julinka. Polívka, řekla, a to nejstarší děvče hned pohotově zahlásilo. Je základ každé větší i menší hostiny. Dobrý znatel soudí dle polívky na celý oběd. Jistě, chtěla jsem ale říct, polívka bude dnes hnědá a silná. Odpověděla a ta velká zas vychrlila. Dej na rendlík kus másla, dvě na koláčky rozkrájené cibule, jeden celer, dva kořeny petružele, dvě mrkve, jednu kapustu, potom... Chtěla pokračovat, ale Magdalena Dobromila ji přerušila. Dobrá, dobrá. Johanna připraví zeleninu, Jarmila maso, Růžena vaří. A tohle je Julie, bude loupat cibuli. Cibuli? Stáhla obličej Julinka. Cibule je základ, děvenko. Loupej a pozoruj, řekla významně kuchařka a začala se střelhbitě otáčet kolem plotny. Tu máš, postavila Růžena, ta nejstarší, ošatku cibule před Julinku. Julinka zarila prstíky do cibule a snažila se jí loupat. Johana a Jarmila se chichotali vedle. Že ty neumíš ani oloupat cibuli? Náhodou umím, zlobila se Julinka a otírala si rukávem slzící oči. Tak proč si nevezmeš nůž? Smála se děvčata. Nůž? Já přece nesmím dělat s nožem. Ale abyste věděli, stejně už si umím ukrojit chleba. Tak si okrájej i tu cibuli, na? Řekla Johana a podala Julince nožík. Julinka zaváhala, jenomže ty holky byly tak protivné, že se před nimi nechtěla nechat zahambit. A tak si vzala nůž a opatrně okrajovala cibule, až pro slzy neviděla vůbec nic a... Jau! Kapičky krve zrůžověly na cibulové šťávě. Ukáž, starala se Růžena, ovázala jí prst vlastnoručně vyšívaným kapesníčkem a druhým jí otřela tváře a nos. Já tu cibuli dodělám. Magdalena Dobromila se ani neotočila od plotny. Zrovna co si soustředěně přendávala z mísy na pánev. Zasyčelo to, zapěnilo a Julinka ucítila úplně neznámou vůni. Chtěla se podívat, ale kuchařka jí zrovna přidělila další úkol. Vytři mi, Julie, šatem ještě jeden kudhan a podej ho rychle sem. Kudhan? Šatem? Tápala Julinka, mračila se a ty dvě se zase chichotaly. Růžena podala Julince utěrku a ukázala na velkou, těžkou pánev v polici. Julinka ji stěží uzvedla, ale zařekla se, že to dokáže a pečlivě otírala dno, aby byla pánev co nejčistší. A pak ji donesla k plotně a jak ji podávala Magdaleně Dobromile, uviděla, co se to tam na másle škvíří.
1: Fuj, vždyť to jsou žáby,
0: vypískla a pánev, neboli kuthan, upustila Magdaleně Dobromile na nohu.
2: Žáby dobře přemej, osol je a nech je asi půl hodiny v soli ležet, pak je obal v mouce, omoč v rozkloktaném vejci, obal ve strouhané žemličce a nech je v horkém přepouštěném másle hezky do zlatova usmažit, vypískla Růžena do hrobového ticha.
0: A pak raději přiskočila k plotně a zručně se ujala toho žabího smažení.
1: Tohle je ale protivný sen. Ošklivý protivný sen,
0: přemáhala Julinka pláč a byla by se nejraději probudila. Magdalena Dobromila se odbelhala na lavici.
3: Děvče zlatý, pojď sem a neplač. Podej mi ocet, já si ovážu palec a bude dobře. Poslouchej, když mi bylo jako tobě, darovala mi maminka pletené punčochy, jehlice a klubíčko a řekla, co potřebuješ dalšího, upleť si. Ale já jsem neuměla plést. Začátky jsou těžké, každý si tím projde. Podívej, Růžena, když ke mně přišla do učení, spálila i polívku. A dneska? Žáby jsou hotové. Polívka v hrnci a mám tu jedno překvapení. Tram, tadadá, puding z rejže,
0: oznámila vítězoslavně. Ty žáby?

0: Aby, začala nesměle Julinka, to se u vás jí normálně?
1: To je tak. Ne každá hospodyňka může nakupovat hovězí a telecí. Já učím děvčata, že i ze skromných surovin dá se připravit pochoutka na úrovni.
0: No jo, třeba jako domácí hranolky, co si děláme s tatínkem, řekla Julinka a paní Dobromila, Růžena, Johana i Jarmila otevřeli pusu a zůstali zírat. Vy neznáte hranolky? Divila se Julinka. Hranolky, to mi vysvětlíš potom. Řekni mi ale, tvůj tatínek vaří? Kulila oči Magdalena Dobromila. No jasně.
1: A co dělá maminka?
0: Maminka je spisovatelka, nemá vždycky čas vařit.
2: Paní Dobromila je taky spisovatelka. Píše dokonce i básně. Občas nám je předčítá a taky nám půjčuje knížky, abychom byli vzdělané. Protože vzdělanost a kultura jsou budoucností našeho národa.
0: Akorát, že to všecko musí počkat, až když je uvařeno. Povzdychla si Růžena.
1: No, no, nezoufej. Nemůžeš hned změnit celý svět. Můžeš pracovat jen s tím, co máš. Vzdělaná žena vychová vzdělané děti a tak to půjde dál.
2: A teď, co jsou to ty hranolky?
0: Nedala zvědavost kuchařce. Máte brambory? Sádlo? A sůl? Zeptala se Julinka a začala šmejdit po kuchyni. A paní Dobromila si zapsala do zápisníčku nový recept. Zemčátka smažená, k rozličným pokrmům přiložitelná i jako samostatná příchoutka vhodná. A pak byla hostina, na kterou přišel i František Palacký. A všichni si pochutnávali, recitovali se básně, hovořilo se o divadle, ale to už Julinka klidně oddechovala na svém polštáři a jenom jí hlavou poletovala myšlenka. Nebylo to zas tak špatné s tou paní Magdalenou, že by se sestřička jmenovala po ní? Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Světská sláva, polní tráva. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Halo, Soukup, halo. Hudební pořad Ondřeje Soukupa. Ve 22 hodin četba z knížky Miloše Kočky Prameny živé vody. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tak se s vámi opět potkáváme nad jedním lidským osudem. V zátočinách české historie uvízlo těch osudů nepřeberně a my z nich vybíráme, záměrně prosím, nejenom postavy zásadní, úhlavní, rozhodující, tak říkajíc hýbatele dějin, ale i postavičky mnohem skromnější, věhlasu platného do dnešních dnů postrádající. Leč i oni mají na jevišti dějin svoje místo. Na dnešní 626. schůzce Toulek českou minulostí se budeme věnovat další z osobností, které nám ty dějiny sympaticky zabydlují. Věnovat se jí budou vaši průvodci
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: jakož i autor Josef Veselý. Do výčtu zodpovědných jmen zahrnujeme i autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše a samozřejmě i režiséra Jaromíra Ostrého. Skladatele lze dělit všelijak. Podle národnosti, podle období, v němž tvořili, podle stylu. Lze je však škatulkovat i na umělce, kteří byli původně neznámí, ale později, zpravidla až po smrti, se proslavili. Za druhé, to jsou šťastlivci, kteří prosluli již za svého života a ta sláva jim vydržela i po jejich pohřbu. Třetí skupina se vyznačuje jedinci, kteří za svého života mnoho neznamenali a takovými již zůstali. No a čtvrtá, to jsou ti, kteří se zaživa jisté slávě těšili, leč světská sláva, polní tráva, znáte to. Z té poslední party bychom vás rádi upozornili na
2: Augusta Karla Dittrse z Dittersdorfu.

0: Přítomnost je pro mne hrozná. Budoucnost nemůže být lepší. Proto jsem se vrátil do minulosti a diktuji svému nejstaršímu synovi s upřímností umírajícího historii celého svého života bez snahy po jakémkoliv vlastním užitku. Až zemru, pak dostanete můj rukopis. Snad by mohlo jeho vydání prospět nejen druhým, ale i mé nezabezpečené rodině.
1: To napsal v dopise svému příteli Karel Dieters 8 týdnů před svou smrtí.
2: Jeho život začal na dušičky v roce 1739 ve Vídni.
1: Což byl také důvod, proč ho profesor Gracián Černušák zařadil do československého hudebního slovníku pod označením německý skladatel.
2: Jeho otec byl dvorní divadelní krejčí a krajkář, který se jako dovedný kreslíř uplatnil u vojska.
0: Stal se nadporučíkem dělostřelectva a v bavorské válce mu bylo svěřeno, aby velel útvaru o 20 dělech.
2: Když bylo Karlovi 10 let, řekl mu učitel houslí Koenig, že ho už nemůže nic naučit.
3: Tak se dostal do orchestru benediktinského kostela. Tady ho uslyšel vynikající hornista Hubáček.
2: Na jeho doporučení ho přijal tehdy 12-letého císařský zbrojmistr princ Josef Friedrich Sachsen-Hildburghausen do své kapely.
3: V jeho službách si osvojil hudební i literární vzdělání a uhlazené společenské vystupování.
0: Ve svém pokoji jsem našel velmi pěknou postel, psací stůl, skříň na šaty s krásným kováním, roztomilé židle, prostě všechno, co patří k zařízení a dokonce úplně nové. Musel jsem všechno, co jsem měl od hlavy až k patě na sobě svléknout a vzít na sebe své nové šaty. Kabát a kalhoty mého všedního obleku byly popelavě šedé, vesta červená. Všechno z jemného holandského sukna a knoflíkové dírky podle tehdejší módy olemovány stříbrnými prýmky. Prádla veškerého druhu jsem našel nadbytek. Také jsem dostal bílé hedvábné punčochy, nové střevíce, stříbrné přesky na boty i na kalhoty podle nejnovějších vzorů. A to všechno dal pořídit princ, aniž bych mohl co pozorovat. Vždyť krejčí obuvník i švadlena si museli zjistit míru u mého otce a přece jsem o ničem vůbec nevěděl.
2: Když princ zemřel, byla kapela rozpuštěna.
3: Ale náš hudebník na tom neprodělal. Získal místo v císařské opeře.
2: Při císařské korunovaci?
1: Myslí se korunovace Josefa II. Ve Frankfurtu nad Mohanem.
2: Se Dieters zaskvěl jako 25-letý mistrovskou hrou na housle a získal v císaři účinného příznivce na celý život.
3: Pak přijal po bratrovi Josefa Haydna Michaelovi místo kapelníka u varadinského biskupa Patačiče.
1: Uvedl se u něj s náležitou rázností.
0: Pánové, mám několik poznámek, které se však týkají jen těch slabších z vás. Jsou tu různé nesrovnalosti, které však nebudu trpět. Za prvé, někteří nemají správně naladěné nástroje. Za druhé, forte a piano nebyly vždy přesně dodržovány. Za třetí, někteří tempo hned zrychlují, hned zase zvolňují. A konečně došlo několikrát k neodpustitelné chybě. Myslím tím špatné dodržování pauz. Doufám, že nyní každý svou chybu napraví. Tak doladit a pak da capo.
1: Symfonie byla zopakována, tentokrát k Dietersově spokojenosti, což ocenil i varadinský biskup.
0: Dal přinést potvrzenku na 100 dukátů, které mi dal zálohou ještě ve Vídni, a roztrhal ji. Políbil jsem za to biskupově ruku a řekl mu, aby mi excelence místo vykání tykala, že jsem si na to zvykl u prince. Biskup byl dojat, že mu vstoupily slzy do očí a řekl, že mi bude nejen tykat, ale že mě bude považovat za svého syna.

0: Pro biskupův orchestr najal Dieters v Praze řadu hudebníků, mimo jiné i Václava Pichla.
1: Ten mu pomohl sehnat další hráče.
2: Angažoval jsem všechny. Hned při první symfonii jsem poznal, že to je výborný orchestr, a proto jsem si potají poslal pro své housle a notový materiál. Když jsem je všechny vyslechl, řekl jsem: pánové, dosud jste hráli vy pro mne. Bude, myslím, slušné, když teď také zahraji já vám. A rozdal jsem jim noty jedné své nové symfonie, kterou jsem sám dirigoval, a pak jsem zahrál jeden koncert a jednu sonátu. Pichl mě přemluvil, abychom vystoupili veřejně.
0: Na první koncert měl Dieters 8 dní.
1: Dal zhotovit dlouhé lavice a pulty. Zavedl totiž vídeňský způsob hry v sedě. A orchestr rozsadil tak, aby každý hráč seděl čelem k obecenstvu.
0: Orchestr měl 34 členů, mezi nimi 9 lokajů v livrejích, jeden komorník a cukrář a hudebníci z kapituly.
1: Skladbě se Dieters učil u dvorního kapelníka Giuseppa Bona.
0: Při cestě s Gluckem do Itálie se o něm mluví jako o houslovém virtuózovi.
1: Ve Velkém Varadíně napsal scénické oratorium Izák a první operu Buffu Amore in Musica.
3: Pak přišla ale rána. Na příkaz Marie Terezie musel biskup svou kapelu rozpustit.
2: Každý si lehce představí, že ta smutná zpráva působila na celé město jako úder hromu. Nejenom členové kapely, ale všichni obyvatelé města byli roztrpčeni. První proto, že ztrácejí tak výborné místo, a druzí proto, že všechny zábavy, na nichž jsme měli podíl, jsou nenávratně pryč, čímž se Velký Varadin stane zase tou pustinou, jakou byl dříve.

0: Karel Dieters byl biskupem odbyt docela velkoryse a tak si dovolil návštěvu Benátek a po moři, na němž zažil bouři, připlul do Terstu.
1: Tam se seznámil s jistým hrabětem.
0: Jmenoval se Lemberg, ale to není příliš důležité, jako spíš to, že to byl zemský správce císařského vévodství Slezského.
1: A ten mu nabídl návštěvu u něj v Opavě.
0: A to zrovna v době, kdy k němu přijel i vratislavský kníže, jinak biskup, hrabě Šavgoč, který bydlel na biskupském panství v císařském Slezsku v Javorníku na Jánském vrchu.
2: Na jeho počest byl uspořádán koncert. Pochvalně se vyjádřil nejen o mé hře, ale i o mých skladbách a pozval mě pak za 2 dny na oběd. Byl to skutečný milovník hudby a téměř po celou dobu se bavil pouze se mnou. Vyptával se na můj dosavadní život a na mé plány do budoucna. Mimo jiné mi říkal, že měl dříve v době, když byl ještě sídlem ve Vratislavi a byl s pruským králem Fridrichem za dobře, výhodnější postavení než dnes, takže si mohl vydržovat velkou kapelu i několik pěvců kastrátů.
1: Byla to svým způsobem ironie osudu.
0: Co pak?
1: Dieters napsal celkem přes 40 oper, několik oratorií, mší a kantát, více než 120 symfonií, 26 divertiment, serenát a podobně, 35 koncertů, smyčcová kvarteta, kvinteta, tria, houslové sonáty, dvouruční i 4ruční sonáty a jiné skladby klavírní.
0: No a co?
1: Rozhodl se pro trvalý pobyt na Jánském vrchu. V okamžiku, kdy mu hrabě a biskup v jedné osobě nabídl místo...
0: Šéfa kapely, ne?
1: To je právě ta ironie. Šlo o místo vrchního lesního správce Nyského knížectví.
2: Nabízený plat byl přijatelný. 1500 zlatých. Přitom možnost převzetí prvního uvolněného místa hejtmana v biskupství, čímž můj plat samozřejmě bude zvýšen při dodržení všech dosavadních dalších výhod s bytem, jídlem a tak dále.
3: Pochopitelně, že se na Jánský vrch nevypravil, aby zachraňoval stav biskupského lesního hospodářství, ale...
2: Abych vstoupil do služeb biskupa za slušný honorář a byl mu asi tím, čím David Saulovi. Totiž měl jsem ho bavit svou hudbou ve smutných chvílích.
3: Že prý sice biskup žádnou kapelu nemá, za to však tam jsou muzikální lidé. Několik sloužících, pár písařů a pak ještě několik osob přímo na Jánském vrchu. Takže by si jich mohl asi 8 vybrat a dát dohromady malý orchestr, zatím bez dechových nástrojů.
2: Když jsem tam přijel, našel jsem hudebníky, pokud mohu ty lidi tak nazvat, v tak žalostném stavu, že se mi dělalo z té 10členné kapely špatně. Co jsem si však měl počít? Musel jsem se s tím smířit. Stálým cvičením a opravováním jsem konečně došel tak daleko, že je bylo možné již po měsíční práci poslouchat, aniž se člověku ježily vlasy hrůzou na hlavě.
0: Těsně u zámku stála a dodnes stojí vysoká oválná věž, která ve svém širším průměru má přes 14 metrů.
1: Dieters jí věnoval celou svou pozornost.
3: Jeho hlavním úkolem bylo získat z místností ve věži jeden sál.
1: Na podzim téhož roku, kdy na Jánský vrch přišel, byl sál hotov, vybaven i vymalován.
3: Poslech v něm byl výborný, oválný tvar zesiloval zvuk a přinášel ozvěnu.
0: Přesvědčili jsme se o tom přímo na místě za pomoci kastelánky Hany Šnoblové.
4: Stoupnete pod ten lustr, tak můžete šeptat a slyší to vlastní návštěvníci, když budou mezi sebou si povídat.
5: Tak tady se myslím muzicirovalo.
4: V téhleté místnosti ano, je to koncertní sál, který vznikl z obranné věže a tím je vlastně oválného tvaru, takže ten zvuk opravdu se tady pěkně rozlíhá.
5: Jaká muzika se tu dělala?
4: Muzika 18. století, spíš komorní, ten orchestr, který tady hrával, neměl víc jak 17 hudebníků, ale myslím si, že teda většinou hrával v daleko menším složení, protože ten sál není tak veliký.
5: Počkejte, ale tady na Jánském vrchu se přece provozovaly i opery.
4: provozovaly se opery, ale buď komorní tady v tomto sále, anebo když už byly větší, kde účinkovalo více čeho?
5: Zpěváků.
4: Zpěváků a herců, tak ty potom se provozovaly na místní střelnici. A těch se už potom zúčastnilo i měšťanstvo a ta místní šlechta.
5: Jak to, že se tady právě na konci světa ocitl dvorní skladatel Karl Dieters, později zvaný z Dietersdorfu. On byl Vídeňák přece, ve Vídni se mu určitě dobře skládalo a dobře hrálo. Co ho vedlo sem?
4: Tak on se seznámil s biskupem Šavgočem na návštěvě v Opavě a prakticky sem ho biskup přetáhl. Dneska bychom to nazvali různými úplatky, protože vlastně mu tady nabídl...
5: Zlanařil ho přímo.
4: Ano, zlanařil. Nabídl mu existenční zajištění takové, jako by ve Vídni nikdy nedostal. Začalo to už jenom platem, který Dieters už ve svých začátcích, když jsem přešel, tak měl velmi pěkný. Pak mohl si vybrat hudebníky, kteří vyhovovali jemu. Koncertní sál vlastně byl postaven podle jeho přání. Postupem času získal vlastně šlechtický titul. Jeho, jenom když porovnáme jeho roční plat, byl daleko vyšší, než byly platy daleko známějších hudebních skladatelů, kdy třeba Mozartův roční plat dělal 800 zlatých, Haydnův 2000 a Dietersův 3000 zlatých, což je teda velký rozdíl. Když vezmete, že třeba potom, když byla ustavena tady ta státní správa, tak biskupův roční příjem byl 4000 zlatých. To je nepatrný, ale není to zas tak velký rozdíl, takže opravdu podmínky, které tady měl, třeba i když se oženil, tak měl k dispozici na zámku bezplatně pětipokojový byt pro celou velmi početnou rodinu, protože měl 10 dětí, tak si myslím, že to je ten hlavní důvod, který tady Dieters se vlastně držel těch téměř 30 let.
1: V sále ve věži postavil Dieters divadlo a obstaral také divadelní personál.
3: Z Prahy získal posily Víta Ungerichta, bratry Batkovi a Petra Hrdličku. Z Brna bratry Červenkovi, zpěváka Třepického z Rokycan.
1: Další hudebníci a zpěváci přijeli z Velkého Varadina a z Vídně přibyla Dietersova sestra Johanna, dobrá zpěvačka.
3: Nakonec měl orchestr celkem 17 výborných instrumentalistů a zdatný, i když nevelký, operní soubor.
1: Mademoiselle Nicolini,
3: jinak Nicolina Trinková,
1: původem Maďarka, zaspívala roli v Dietersově oratoriu David tak mistrovsky, že se jí rozhodl nabídnout...
0: Zaměstnání.
1: Ne. Přímo manželství.
0: A jak to dopadlo?
1: I když na svatbu nijak zvlášť nespěchal, na rozdíl od nevěsty, přece jenom ji za choť pojal.
0: Když však na ní ve svých pamětech vzpomíná, činí tak trochu nešetrně.
2: Zde by se vlastně měla začít nová kapitola, protože budu hovořit o svém závažném životním kroku. Protože se však přitom nepřihodilo nic romantického ani dobrodružného, spíše bych řekl, že to bylo všechno trochu šosácké. Můžeme tedy ve vyprávění pokračovat dosavadním tónem. Protože jsem mademoiselle Nicolini dával denně hodiny, stalo se, že jsem se do ní zamiloval. No, chcete-li to kdo tak nazývat, prosím.
1: Byli oddáni v zámecké kapli a hrabě jim dal k používání 5 místností a současně potvrzení, že veškeré zařízení je jejich majetkem.
0: A tak tedy August Karel psal, skládal, tvořil.
3: Jeho kusy se vyznačují lehkostí, plynulostí a snadnou přístupností.
1: Často se jim však nedostává hlubšího propracování.
3: Zdá se, že na tom mělo podíl ohromné množství toho, co napsal.
4: Právě u Dieterse se to projevilo jako negativně, protože tím, že tady měl veškeré finanční zabezpečení, vlastně prožíval příjemný život, tak i ta jeho tvorba, možná se to tak neprojevuje u každého, ale jeho tvorba je jako taková líbivá, lehká a sváděla jako k tomu, že ji nepropracovával jako po té hudební stránce, tak jako třeba jiní, kteří byli víc odkázáni na to, aby teda tvořili hodnotné věci. A i třeba skladby, které skládal Dieters pro uvedení ve Vídni, tak on sám si toho zřejmě byl vědom, protože dal je ke korektuře svým přátelům, než je vlastně na těch centrálních scénách nebo na těch známějších scénách uvedl. Když to se skladbama, které byly skládány pro Javorník, tak už jako tolik práce si nedal. Takže spousta jeho skladeb je vlastně dneska zapomenutá.

0: Dieters byl jedním z typických německých Kleinmeistrů, kteří žili ve stínu velkých hudebních zjevů a celkem poctivě, i když bez většího vzletu, obdělávali políčko, které zůstávalo vyhrazeno možnostem jejich nadání a píle.
1: Nebyl nenadaný. Lehkostí a rozsahem své tvořivosti překvapuje i v té době mnoho psavosti.
0: Prokazuje ve svých skladbách smysl pro melodický nápad, ne vždy všední a mnohdy i opravdově upoutávající, ale v jeho dalším zpracování ochabuje.
1: Nedařilo se mu vyvarovat se příliš snadných a lehkých obratů a znovu upadá do pohodlné šablony.
0: V jeho skladbách jsou celé plochy, kde se nic neděje, kdy posluchače nic nepřekvapí a nic ho také nemůže vzrušit.
2: Ale existenci měl jistou.
0: Víc než jistou. Měl ji skvělou. Pobíral nakonec roční plat 3000 zlatých.
1: My už víme, že vlastnil zdarma 5pokojový byt na zámku plus stravu pro sebe a početnou rodinu.
0: V té době slavný Christoph Willibald Gluck měl jenom 2000 zlatých a Wolfgang Amadeus Mozart dokonce jen 800 zlatých.
3: Měl Dieters ještě jiné povinnosti než ty muzikantské a skladatelské, když tu pobýval tady ve Slezsku?
4: Měl, on třeba vedl biskupovu domácnost.
3: Jak vedl biskupovu domácnost? Co měl za povinnosti?
4: Po té finanční stránce vedl biskupovu domácnost. Po určité době byl taky ustanovený hejtmanem na Jesenické tvrzi. Sice tato funkce, kterou teda dostal až po tom svém povýšení do šlechtického stavu, které bylo vlastně podmínkou, aby to hejtmanství mohlo získat, tak tato funkce zřejmě byla vykonávaná víc jako papírově, že to mělo být jenom jako další zajištění nějakého vedlejšího příjmu, ale měl povinnosti i jako dvořan biskupa. Takže sice on měl možnost zajíždět na různé ty své hudební turné po Evropě, ale určitě byl vázaný zase, když biskup potřeboval pro svou reprezentaci ho tady, tak se musel vrátit.
1: Když biskup nabídl Dietersovi hejtmanské místo, nebylo to jen tak.
2: Co k němu bylo ještě zapotřebí?
1: Šlechtický titul, pochopitelně.
0: Hrabě mu přidal dobrou radu.
5: Hned ve Vídni vyhledejte obratného a schopného člověka. Jestliže se vám vše podaří, uhradím vám rád třetinu dvorních poplatků a jiných vydání.
2: Tak se tedy získávaly šlechtické predikáty.
0: Karel Dieters si poznamenal, že
5: jsem dostal v krátké době nejen diplom jako Karl von Dietersdorf, ale i potvrzení, že ze zvláštní přízně císařovny Marie Terezie byla mi prominuta polovina dvorní taxy.
1: Ale potom upadl v nemilost.
2: Jako tolik služebníků a úředníků, před ním i po něm.
1: Přidala se nemoc a do domácnosti se vkradla její věrná průvodkyně nouze.
0: Dost si toho způsobil Dieters sám. Prodal totiž v Jeseníku tamnějšímu papírníkovi pozemek za cenu o 1300 zlatých vyšší, než zaplatil krátce předtím biskupovi.
2: Prostě spekulant.
0: Současně byl obviněn z podvodu při správě biskupovi domácnosti, kterou vedl.
1: Tehdy poněkud neprozřetelně prohlásil, že by rád ze zámku odešel.
0: A jeho nepřátelé přiměli biskupa, aby ho vzal za slovo.
1: 25leté přátelství s biskupem se už nepodařilo obnovit.
0: Když biskup zemřel, byl Dieters dán do penze s ročními 333 dolary a 89 groši důchodu.
1: Měl velké bolesti v kříži a v nohou.
2: Trápila ho dna.
1: Museli ho nosit z postele do lenošky a zpět.
0: Lékař, léky a lázně stály mnoho peněz. Obětoval na ně poslední úspory.
1: Prodal svou sbírku loveckých zbraní, krystalů, kočár i dům v Javorníku.
0: O jeho postavení se dozvěděl svobodný pán von Stillfried a nabídl mu živobytí na panství, které zakoupil v jižních Čechách.
5: I když tu mám zaopatření pro sebe i svou rodinu, cítím se jako žebrák. Veškeré mé drahocenné upomínkové předměty, které jsem po celý život dostával, jako tabaťerky, hodinky a jiné, budou pomalu pryč. Odcházejí ode mne jedna po druhé. Prodával jsem je často za pouhou třetinu jejich původní hodnoty. A co bude pak, až prodám poslední? V posledních 5 letech jsem napijal všechny své duševní síly, které mi Bohu dík ještě zbyly, a komponoval jsem bez přerušení dále. Tak jsem složil opery, zingšpíly, symfonie a velký počet klavírních skladeb. Všechny jsou už déle než 1/4 roku oznámeny v lipském hudebním časopise, avšak do dnešního dne se nepřihlásil ještě ani jeden jediný zájemce. A tak nemohu dosáhnout ani té malé podpory, i když bych opravdu rád prodal dobré své zboží.
2: August Karel Dieters z Dietersdorfu zemřel jednoho dne na konci října v roce 1799 na zámku Nový Dvůr na panství Červená Lhota. Za 3 léta na to odešla i jeho žena, s níž měl 10 dětí. 2 dny před svou smrtí byla zapsána tato jeho slova.
5: Milí čtenáři, neměj mne v podezření, že jsem všechno předcházející psal jen proto, abych vylákal albožinu. Až budeš číst tyto řádky, pak už tu asi nebudu. Jsem dosti upřímný, abych přiznal, že jsem učinil svou rodinu nešťastnou a 2x nešťastnou. Jednak svou chudobou, jednak svou nemocí.
2: A tak se obloukem vracíme ke slovům, která tu padla už na začátku. Světská sláva, polní tráva. Znáte to.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 626. schůzka s toulkami českou minulostí, 627. s podtitulem Zda toho, kdy dosáhneme, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Blízká setkání Marka Němce
3: na Dvojce.
4: Tentokrát je bude mým hostem u mikrofonu spisovatelka, publicistka a překladatelka Iva Pekárková. Kdy se při psaní nejvíce natrápila? Kde bere inspiraci pro své rozhlasové glosy? A o jakých palčivých tématech vypovídá její poslední kniha Pepřové pocity? Nejen o tom s Ivou Pekárkovou.
2: Blízká setkání Marka Němce
3: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
3: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
2: Jak to vidí?
3: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Obrací se kremlské elity proti vůdci, proč se stupňují právě teď útoky Ruska proti Ukrajině. Je ruská armáda vyčerpaná? V čem se podobá čínská a ruská propaganda? Jak úspěšné jsou její hybridní útoky vůči zemím Unie? To jsou všechno témata, kterým bychom se rádi věnovali. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Jak to vidí?
6: Téměř 50 zemí na půdě OSN v úterý odsoudilo výzvy Ruska, aby zahraniční diplomaté opustili Kyjev. Ve společném prohlášení to označují za výhrušky namířené proti ambasádám na Ukrajině. Co tím Kreml asi sledoval?
7: Tak Kreml tím sleduje přesně to, co je řečeno v tom prohlášení. Prostě výhrušky, je tam snaha jakoby zatlačit na Kyjev, vyděsit vlastně Volodymyra Zelenského, aby nějakým způsobem přistoupil na mírová jednání. To je jedna rovina. Druhá rovina, ono teda na mírová jednání na ruské podmínky, protože samozřejmě Ukrajina říká, jako pojďme jednat, ale Rusové říkají, splňte naše podmínky a pak se bude jednat o tom dalším. Takže tohle to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že prostě Rusku se v současné době na té frontě příliš nedaří a může to být určitým způsobem snaha nějak zlomit tu situaci, protože prostě ta ruská armáda nepostupuje. To je vidět na mapách, dokonce v některých oblastech naopak postupují Ukrajinci a Rusové se můžou snažit tohleto nějakým způsobem zlomit, protože ten malér pro ně je to, že oni sice jakoby můžou verbovat vojáky a i to je pro ně problém v tuhle chvíli, ale ti vojáci, kteří tam přijdou, tak jsou často velmi nevalné kvality. To za prvé a za druhé v té dronové válce vlastně to, když pošlete prostě 100 vojáků navíc, tak prakticky nerozhoduje, protože ty drony je zničí ještě předtím, než se dostanou vůbec do nějakého kontaktu.
6: Evropská unie a několik dalších evropských států si téhož dne povolali vedoucí ruských diplomatických misí kvůli právě těm pohruškám novými údery na Kyjev. Z toho se asi ruská diplomacie moc nedělá.
7: Ne, tak ono, diplomacie je taková platba za ostudu, nebo ta celá ta profese je slušně placená za to, že vznášíte tu ostudu své země, takže ruští diplomaté si z tohoto vůbec nedělají žádnou těžkou hlavu. On, Ono stačí si vzpomenout na dneska už bývalého velvyslance Zmijevského, který byl takový velmi teflonový. On když teda mu bylo vyjádřeno, jak si nevole vůči ruskému útoku proti Ukrajině v únoru 22, tak on si tam přinesl fotky nějakých ukrajinských zločinů a já nevím čeho všeho. Oni tohle to prostě jedou a všechno odpalují tímhletím stylem, čili oni si ani z tohohle nebudou dělat žádnou těžkou hlavu.
6: Nutno říct, že Moskva jenom nevyhrožuje, ale stupňuje svoje útoky proti Ukrajině. Proč právě teď?
7: Protože ta situace na frontě je takhle zaseklá. To je z mého pohledu ten hlavní motiv. Ona se nehýbe a ono, vy jste to zmiňoval už na začátku, vlastně je cítit kritika i Vladimira Putina. To je trošku rozdíl oproti těm předchozím obdobím, kdy vlastně i ti vojenkorové nebo Z-blogeři, jak kdo chce, ono, to jsou jako dvě rozdílné skupiny, ale prolínají se, tak začali kritizovat vlastně Vladimira Putina. Ozývá se kritika toho, že vlastně Rusko je příliš měkké v postupu vůči Ukrajině. Ono v Rusku jede neustále takový ten mýtus, že vlastně Rusové mají tak velké ztráty, protože oni se tolik starají o civilní obyvatelstvo a střílí vlastně jenom po vojenských objektech, kdežto Ukrajinci bombardují ty civilní objekty a vlastně neohlížejí se na nic, takže je tam tato kritika patrnější v tom, že by Vladimir Putin měl být razantnější, že by měl vlastně bezohledně teda bombardovat Ukrajinu hlava nehlava.
6: A což se ale fakticky děje.
7: Ono se to děje, že jo, ale ta propaganda prostě říká něco jiného. Ta propaganda opravdu říká lidem, ne, my střílíme jenom po vojenských objektech a to všechno ostatní dělá zlá Ukrajina. Takže oni jsou tímhletím krmení a v tuhletu chvíli se zdá, že Vladimir Putin na ten svůj pokles popularity reaguje právě tím, že se snaží jako vybudit zase ten dojem, že on je ten silný hráč, on je ten hráč, který prostě je schopný bouchnout rukou do stolu. Ono taky vidíme tady celé to divadlo kolem toho Starobylsku, kdy Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na jakýsi civilní objekt lycea nebo školy, internátů. Mluví neustále o tom, že zemřelo 21 dětí a já nevím, co všechno. Tohle to z mého pohledu má i vybudit určité proválečné nadšení, protože v Rusku sledujeme a zase strašně těžko se to jako odsledovává prostřednictvím internetu, protože reálně jako máme tohle jako zdroj informací, po případě lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopní ne předávat zprávy. Rusko není Severní Korea, jo, ale řekněme mluvit i o tom, jaké jsou nálady ve společnosti, tak vidíme tam jakousi apatii v určité válce a čím dál častěji i takové ty otázky, hele, stojí nám to za to, jako dobudeme tady prostě pár čtverečních kilometrů zaminovaný, totálně zničený země Donbasu a za to platíme prostě 100 000 vojáky.
6: Ruské síly o víkendu s velkou pravděpodobností neodpálily jednu střelu orešník, ale hned dvě. Tou druhou ale zřejmě zasáhly vlastní pozice. Dá se taková zpráva nějak ověřit?
7: To se dá velmi těžko ověřit. Rusové nám samozřejmě se tímhletím úderem nebudou chlubit. Oni budou říkat, že vypustili jedinou raketu a ta zasáhla cíl, kdy vám řeknou, že to bylo velící centrum ukrajinské armády. Ukrajina vám bude říkat, že jsou to garáže, což říká tedy, že jsou to garáže u té druhé rakety, tak tam už je to úplně nezjistitelné, protože Rusové se k tomu samozřejmě nepřiznají. Je určitá šance z nějakých rozhovorů s místními občany, ale myslím si, že i tohle mají zajištěné.
6: Faktem je, že ta hypersonická střela je extrémně nepřesná. Jak dlouho si bude moct Moskva dovolit podobnou blamáž, jako byla teda trefa garáží, střelu v hodnotě desítek milionů eur?
7: Tak ono má to dva rozměry. My si možná říkáme, že je to blamáž a že jako se netrefili, že vystřelili prostě někam do garáží a tak podobně. Ale ta propaganda, která jde dovnitř Ruska, tak ta říká prostě skvělý úspěch ruské armády, zlikvidoval vojenské centrum, zlikvidoval prostě velící centrum dronových sil a výrazně ochromil ukrajinskou armádu. a tohle bude meldovat a prostě oni budou říkat, jak my báječně postupujeme. Ono, my když vidíme ty záběry, že u těch ukrajinských dronů, jak ničí ruské tanky, jak ničí ruské vojáky a já nevím co všechno, tak si musíme uvědomit, že Rusové to samé vidí, akorát prostě ta vlaječka je vždycky ukrajinská, kdo je trefený a ten dron je údajně ruský, ten, kdo trefuje. A docela často se stává, že jsou to vlastně stejné záběry.
6: V lednu jste pro Český rozhlas Plus řekl, že se Putin míru bojí. Proč?
7: Tak on ten problém je, že pokud dosáhne míru nějakým způsobem, že nedosáhne těch svých cílů, tak to bude muset nějak prodat společnosti. Ono v tuhle chvíli už vidíme to, že vlastně jako ty ztráty jsou vysoké, Rusové pociťují růst cen, růst, vlastně vidí i ty lidi, kteří se prostě vrátili z války bez končetin, tohle všechno vidí a to ospravedlnění bude prostě OK, získali jsme tady kus Donbasu, prostě máte největší zemi světa, vy jste získali o pár tisíc kilometrů navíc, to žádný epochální úspěch není, ale samozřejmě oni zároveň s tím jedou i takovou tu propagandistickou linii toho, že vlastně budou říkat, my jsme bojovali nikoliv proti Ukrajině, ale proti Západu a to už vidíme teď, že vlastně Margarita Simonian začala už mluvit o tom, že Ukrajina byla poražena v únoru 22, ale že pak vstoupil do té války Západ a že Rusko bojuje proti Západu a tohle to oni pojedou a vlastně celá ta linie potom bude přerámovaná do toho, že budou říkat, my jsme neútočili, my jsme bránili Rusko proti Západu a vlastně v téhleté obraně jsme byli tak úspěšní, že jsme dokonce získali navíc území. Jo, čili on se toho obává, ale obává tak, že zároveň jsou schopní prostě přijímat aktivní opatření, která ten neúspěch ve válce budou nějakým způsobem, případný neúspěch ve válce budou nějakým způsobem jako neutralizovat.
6: Média se ale teď všímají, že se proti Putinovi obracejí kremelské elity. Zároveň se ale snaží nebo přistojí o pokračování režimu.
7: Kremelské elity samozřejmě o to stojí, protože oni závisí na Vladimíru Putinovi. Oni všichni ti lidé, kteří jsou někde na vrchu, tak jsou nějakým způsobem propojení korupčními schématy. Každý ví, že vlastně na to, abyste se dostali někam nahoru, tak musíte mít nějaký škralou právě proto, aby kdykoliv byl proti vám použitelný. Oni tohle velmi dobře vědí a stejně tak vědí, že kdyby přišel nějaký outsider, někdo mimo tenhle ten systém, takže by sáhl velmi rychle na jejich majetky, ale není to zase tak, nebo nemyslím si, že je to tak, že by hrozil ten palácový převrat prakticky okamžitě. Ono, jiná věc je ta, že my se dočteme prostě o tom, že já nevím, nejnověji, ono to proběhlo tak před měsícem, Sergej Šojgu, bývalý ministr obrany, dneska šéf Bezpečnostní rady státu, organizoval jakýsi převrat, na což by ukazovali třeba ty zatčení kvůli korupci. V současném Rusku, když je někdo zatčen kvůli korupci, tak můžete být jistý, že to není kvůli korupci. Ale na to by ukazovali na druhou stranu. Šojgu není považovaný za nějakého supersilného hráče, není považovaný za člověka, který by byl schopen něco takového zorganizovat. Čili i o tom vznikaly pochyby, ale žijeme v systému prostě totálního informačního šumu, kdy stejně tak tyhle zprávy vám může vypouštět zase někdo s nějakým cílem něco vám podstrčit, abyste si něco myslel a vy se v tom nějak musíte vyznat.
6: FSB ale má Putin zjevně pod kontrolou. Dá se tady říct, jak pevnou má podle vás pozici?
7: Tak můžu si tipnout, jako pokud má na své straně silové složky, tak nemá žádný problém, ale tady od začátku do konce ještě my třeba čteme o nějaké nespokojenosti ruských obyvatel s jakousi finanční situací, ale od toho, nebo z rostoucích cen, ale jedna věc jsou rostoucí ceny, které si ve standardní společnosti vyřídíte s tou vládou prostřednictvím voleb, ale v Rusku tato možnost jako neexistuje. Oni teda v září budou volby a to je trošku jakoby bych řekl zdrojem nervozity Kremlu, ale vy vlastně jako nemůžete jít a zvolit někoho jiného a tohle je jedna rovina, ale druhá rovina je pak jít do ulic a snažit se svrhnout tu vládu a do toho má Rusko opravdu hodně daleko a vlastně jakékoliv zárodky těch nepokojů jsou utnuty prakticky okamžitě. Moje oblíbené byly protesty proti vypínání telegramů, kdy v Moskvě použili ještě jako zákonodárství proti shromažďování na základě toho, aby se nešířil covid v roce 2026. V jiném městě, a teď jsem zapomněl, kterém, tak jako byla ohlášena ta demonstrace a prostě místní administrace ji nepovolila z toho důvodu, že tam zrovna v ten den, v neděli podotýkám, museli dělat prověrku zdraví stromů a prořezávku, jo, jako v neděli prostě všichni jako v Rusku samozřejmě rádi pracují. Ironie. Já už jsem zvyklý za sociálních sítí, že všude musím napsat vždycky, že smajlík, používám ironii, jo. Ale...
6: Rusista a politolog Karel Svoboda je hostem pořadu Jak to vidí.
2: Jak to vidí?
3: Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
6: Putin podepsal zákon o nasazení armády na pomoc Rusům pronásledovaným v cizině. Je to reakce na zřizování zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, který oznámila Rada Evropy po schůzce v Kišiněvě?
7: Nejenom, ono Vladimír Putin v tomhletom, jako on si nedělá těžkou hlavu s tím, jestli je něco legální nebo nelegální, ale on má strašně rád takový ten legalismus v tom smyslu, že to vypadá jako legální. Když si vezmeme celý ten útok na Ukrajinu, a teď myslím ten útok v roce 2022, tak on i formálně jakoby nejdřív uznali vlastně Doněckou a Luhanskou republiku, následně s ním podepsali mírovou smlouvu a spojeneckou smlouvu a následně tedy vstoupili do té války na straně těchhletěch. Tohle všechno ve dvou dnech, jako samozřejmě totálně nesmysl, instrumentální a těžko by to někde obstálo, ale Vladimír Putin si na tomhle jako hodně zakládá, že oni dělají všechno podle práva, takže tohle to je další takový moment, jako ano, nasadit armádu. Mluví se třeba i o tom, že to může být jako jakýsi zdroj pro útok na Pobaltí. Na druhou stranu, když víme, jak funguje ruská státní duma a obecně parlament, tak víme, že když si Vladimír Putin usmyslí, že prostě zautočí na Madagaskar, tak oni mu schválí, že Madagaskar jsou fašisti a že je nutné na ně zautočit. Ne, že bych si myslel, že ruské loďstvo na to má, ale nevím, jak to přesně číst, ale on rozhodně nepotřebuje tyhle ty formální schválení. Na druhou stranu má je velmi rád.
6: Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím přímo odrážet útočící drony. Teď tedy vlastně ten navrhovaný zákon, který se má dostat ještě do horní komory, tak by měl finančním domům v Rusku umožnit, aby provozovali sami obranné systémy a smějí vyzbrojit zaměstnance, aby byli schopni odrážet dronové útoky bez zapojení bezpečnostních složek a náklady na obranu proti dronům by si instituce hradily sami. Co z té zprávy lze vyčíst?
7: Tak z té zprávy lze vyčíst to, že se Rusko snaží šetřit, kde se dá. Oni šetří samozřejmě, státní rozpočet je v obrovsky malérovém stavu v tuhle chvíli. Ty schodky, to poslední číslo, které máme, je 6 bilionů rublů, to je jako ohromný schodek. A oni opravdu šetří, kde se dá. Třetinu Aeroflotu se teď chystají prodat, četví komu, ale to je jako jiná věc. A tady prostě je to jakoby snaha přenést ten monopol na násilí, protože fakticky jako je to zřizovat nějakých soukromých armád, byť řekněme soukromých armád se zaměřením na jeden konkrétní cíl, tak je to zřizování soukromých armád. Ono tyhle ty armády má třeba i Gazprom, jo? On má taky takovouhle ochranku, A tady je to prostě rozšíření a samozřejmě, když si to budou platit banky, o to lépe, takže nebude to muset platit státní rozpočet. Jsou tam tyhle dva momenty. Jedna věc je, že to nemusí platit státní rozpočet. Druhý moment, nemusí se o to starat armáda, FSB, kdokoliv. Takže jako oni tímhle přenáší nějakou zodpovědnost na někoho jiného.
6: Čínské a ruské narrativy se v informačním prostoru poslední roky zbližují, ačkoliv mají země v Evropě odlišné cíle. Na tom se shodli odborníci v pondělní diskusi tady u nás ve sněmovně k tématu čínsko-ruské propagandy. Jak jsou v tom obě země podle vašeho názoru úspěšné?
7: Já se přiznám, že tolik nesleduju čínskou propagandu, ale ta ruská propaganda, ona jede několik rovin. Tou jednou rovinou, nebo tou základní rovinou je to, že vlastně Rusko je svébytné centrum multipolárního světa, to teda společně říkají s Čínou, akorát Rusko říká, že ono je na stejné úrovni jako Čína, kdežto Číňani přiši úctě prostě Rusko ani nepovažují za sobě rovného a docela logicky prostě jsou desetinásobní. Čili Rusové říkají, my jsme centrum multipolárního světa, my vlastně máme jakoby nárok na to ovládat nejenom svoje území, ale i to území svého okolí, čili Ukrajina to není jako země, která by byla samostatná, ale to je země, to je území, na které my máme nárok, proto jsou tam ty narrativy toho umělého státu a tak podobně a ono jako, když se člověku nechce úplně přemýšlet, tak oni mu dodají vlastně celou paletu názorů, které se pak volně doplňují. Docela často si protiřečí, jo, ale oni prostě říkají, my jsme na Ukrajinu museli zaútočit, protože tam vládnou fašisti a nacisti a to, že Volodymyr Zelenský je žid, to vlastně vůbec jako nevadí, protože on zradil svůj národ a takhle vám prostě jedou. A vidíme, že na část populace to prostě nějakým způsobem zabírá. Já nevím, jestli je to 10%, 15%, nicméně to jsou lidé, kteří potom se vám hlasitě ozývají v těch různých debatách právě na zmiňovaných sociálních sítích. Oni jsou, řekněme, takový velmi hlasití, protože oni mají ten pocit, že musí jako vybojovat ten svůj prostor, že oni mají tu pravdu, oni nesou tu pravdu. A ruská propaganda do tohohle velmi šikovně dodává, jako vy jste ti chytří, vy jste se nenechali zmanipulovat tím mainstreamem a bojujte, protože vy máte tu pravdu a oni se vás budou snažit umlčet a ty jejich pseudoargumenty a tak dále. A oni vlastně jako pěstují v nich tu výlučnost, takže jako efektivní jsou, ale nemyslím si, že na celou populaci.
6: A jaké cíle tady sledují v Evropě na jedné straně Pekinka, na druhé Moskva?
7: Tak ono je to vlastně takový boj, o kterém jsem mluvil, ten geopolitický boj, protože my v současné době vidíme tu konstelaci tak, že ta konstelace je Spojené státy versus Čína. A trochu se tak jako bojuje o to, jestli vlastně ty další velmoci, to jest Rusko, Brazílie, Indie, ale i Evropská unie budou vlastně svébytnými velmocemi. Pro Rusko i pro Čínu je pravděpodobně výhodnější to, pokud to Evropská unie není jednotná, pokud je rozhádaná.

0: prostě Evropská unie ne, rozhodně to musí se rozdělit, to se musí rozpadnout. Ty cíle jako jsou podobné v mnoha ohledech, ale v mnoha ohledech i různé. Pro Rusko je Evropa soubor států, který chce nějakým způsobem ovládnout. Čína si nemyslím, že by nás chtěla úplně ovládat, ale prostě nějakým způsobem vyřadit z toho boje, ideálně
1: jako konkurence.
0: Jasně, a ideálně dostat prostě z toho amerického tábora, pokud by to tedy byly souboj dvou táborů, po případě rozdrobit jako to své bytové centrum.
1: Rusko pohrozilo Arménii úplným zastavením dodávek zemního plynu a ropy, pokud bude Jerevan pokračovat ve zbližování s Evropskou unií. Jak účinná to může být hrozba?
0: Já myslím, že s tímhle Arménie docela počítali. Ono, Arménie vidíme v posledních letech vlastně určitou změnu nebo výraznou změnu zahraniční politiky, protože vlastně velmi dlouhou dobu byl Azerbajdžán totálním nepřítelem. Posadit vedle sebe Arména a Azerbajdžánce znamenalo prostě zadělat si na velké problémy. Ale paradoxně ta válka o Náhorní Karabach, která, zvláště ta druhá, která prostě skončila za jeden den, tak určitým způsobem Nikolu Pašinjanovi dala jakoby tu svobodu v tom, že říká, jako Náhorní Karabach náš nebyl a není, nemáme šanci ho získat zpátky, vykašleme se na to, pojďme navázat prostě s Azerbajdžánem nějaké rozumnější vztahy, takže oni začínají nakupovat plyn od Azerbajdžánu. Teď jsem zaznamenal nově i dohody s Tureckem třeba, kde je to zase zatížené tou arménskou genocidou. A Rusko tohle nelibě nese, samozřejmě zároveň s tím zbližování s Evropskou unií, protože to je to, o čem jsem mluvil, ten geopoliticko-geoekonomický střed, kdy Rusko to vnímá tak, že samo jako 150 milionová země nebo 140, jak kdo chce, by neobstálo v této soutěži prostě s Čínou, která má 1,4 miliardy, ale i Spojené státy, které mají nějakých 350 milionů obyvatel, ale jsou samozřejmě nepoměrně ekonomicky silnější, tak Rusko vlastně potřebuje tyhle ty země kolem sebe tak, aby mu dodali sílu, a ty země mu tímhletím způsobem odplouvají, čili ono to není jenom ropa, zemní plyn, ale Rusové teď zakazují dovoz koňaku, najednou zase Roskomnadzor objevil prostě nějaké zakázané substance v arménském koňaku, pardon, brandy teda, ať mluvím úplně přesně, minerální vody, tyhle věci, oni jakoby tlačí na Arménii právě, aby to ještě zvážilo.
1: Tak to byl Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Za svůj vzhled se stydí.
2: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
3: Vůbec ne.
2: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobot sloní?
3: Jirpák.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
2: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
3: Nemám dost výmluvnosti.
2: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
1: Cyrano de Bergerac.
0: Tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
4: Jakub Fránek, Tropické noci.
5: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
4: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
5: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. V premiéře tento pořad uvádíme vždy v sobotu, krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy slibovaná repríza.
8: Haló, Soukup? Haló?
0: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
9: Jmenuji se Ondřej Soukup a vysílám a vysílám a vysílám a hlavně vás zdravím. Over My Shoulder. O té skladbě se říká, že to je jedna z nejkrásnějších a nejlépe stárnoucích písní skupiny Mike and the Mechanics. Jemná, nostalgická, výborně zaspívaná Paulem Kirkem, což teda musím říct, že je pravda. No, skupina Mike and the Mechanics je britská partička, kterou založil v roce 1985 Mike Rutherford, který je především známý ze skupiny Genesis. On byl původně baskytarista, ale posléze se stal kytaristou. A tahle kapela vznikla jako jeho vedlejší projekt v době, kdy Genesis zrovna nefungovaly naplno. Skladba vyšla na albu Beggar on the Beach of Gold, což znamená žebrák na pláži ze zlata nebo spíš žebrák na zlaté pláži, a vyšlo v roce 1995. Text téhle písně působí jako vzpomínka na minulý vztah nebo na ztracenou blízkost. Není to velké dramatické rozchodové drama, je to spíš takový tichý okamžik, kdy člověk jako přes rameno v uvozovkách nahlíží zpět do svého života a zjišťuje, že minulost v něm pořád zůstává. Paul Kirk v textu písně zpívá: ohlížím se přes rameno a vidím ten pohled v tvých očích. Nikdy by mě nenapadlo, že by to mohlo skončit. Nikdy jsem se nechtěl rozloučit. Ohlížím se přes rameno s bolestí hluboko v srdci. Kéž bychom mohli začít znovu, místo toho, abychom se tak vzdálili. Všichni mi říkali, že odcházíš. Zvláštní, že jsem to věděl jako poslední. Zlato, prosím, řekni mi, že se mi to jenom zdá. Prostě nikdy, nikdy tě nechci nechat odejít. Takže over my shoulder.

Tak to byl Mike Rutherford se svojí skupinou, s takovou tou vedlejší bokovkou Mike and the Mechanics, a teď to bude jeho kámoš Phil Collins. Collins začal svou profesionální hudební kariéru jako bubeník s rockovou skupinou Fleming Youth a poté pokračoval ve skupině Genesis nebo Genesis, račte si vybrat. A v Genesis hrál na bicí a zpíval pouze jenom druhý hlasy Petru Gabrielovi, ale po Gabrielově odchodu v roce 1975 se právě z Collinse stal hlavní zpěvák. A počas se rozběhl společně s účinkováním ve skupině i svou solovou kariéru, čímž teda dopomohl Genesis k větším úspěchům. Co by solový zpěvák on prodal, představte si to, víc než 100 milionů kusů nahrávek. A vznik jeho písně Against All Odds, čili navzdory všem překážkám nebo proti všem očekáváním, vůbec nebyl jednoduchý. Tehdy režisér Tyler Hackford požádal Collinse, aby mu napsal píseň pro film Against All Odds, a tak se Collins vrátil k písni, která se nedostala na jeho album Face Value a byla s názvem How Can You Sit There, a upravil ji tak, aby se hodila do filmu. To se občas dělá, víte, že máte složenou písničku pro něco a pak najednou přijde tady možnost jí dát někam jinam, tak ji předěláte, změníte text nebo ji přearanžujete, transponujete, aby mohla být, původně byla pro zpěváka, aby byla potom pro zpěvačku a tak dále. No a Collins na vznik téhle písně vzpomíná, že vznikla ze stejného utrpení, v jakém vznikl i zbytek alba Face Value. Vlastně se mu zpočátku vůbec nelíbila. Říká, více mi líbila písnička You Know What I Mean, ale myslel jsem si, že na albu je místo jen pro jednu z nich. Nevím, co by se stalo, kdyby se mi neozval režisér Tyler Hackford. Přitom Against All Odds byla první ze 7 solových hitů, se kterými se Collins dostal na první místo v amerických hitparádách, přičemž všechny ty písničky se v žebříčcích objevily v 80. letech. A v té době se mu dařilo i z Genesis, včetně hitu Invisible Touch, který se v roce 86 také dostal na první místo. A tahle nadprodukce hitů ovšem vedla k určitý únavě z Collinse a vlastně k negativním reakcím v 90. letech, kdy ho někteří kritici označovali za symbol kýčovité popové kultury. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 2010 chudák Collins přiznal, že ho kritika tak ranila, a řekl, že přispěla k jeho sebevražedným myšlenkám. Kritici, dejte si pozor, co píšete. A v článku říkal, že to přece nebyl on, kdo jeho písně přehrával kolem dokola. On jenom hudbu tvořil, skládal, naspívával. A o několik měsíců později Collins oznámil svůj odchod do důchodu a napsal: končím, abych mohl být každý den na plný úvazek otcem svých dvou malých synů. Přičemž tahle ta písnička vynesla Collinsovi v roce 84 cenu Grammy za nejlepší vokální výkon. Byla nominována na Oscara za nejlepší původní píseň, ale prohrála tehdy s písní I Just Call to Say I Love You Stevieho Wandera. A Collins tuto cenu nakonec získal až v roce 99 za píseň You'll Be In My Heart, kterou napsal pro film Tarzan. A ještě jednou ocituji Collinse. On říká, měl jsem asi 10 milionů dobrých důvodů, proč tuto píseň pro film adaptovat. Bylo to v podstatě jako říct, tady je 10 milionů dolarů, chtěl bys je? Text jsem měl napsaný ještě než jsem ten film viděl, zbývalo dopsat hudbu. A když na ten film vzpomínám, první věc, která mi přijde na mysl, je velikost prsou Rachel Wardové. Myslel jsem si, že jsou fantastická. Zřejmě měla na tu hudbu velký vliv. A to je vše o vzniku písně. Prostě vítězí fantastická prsa Rachel Wardové. A i tam mohou zamotat skladatelů v mozek a přispět ke vzniku slavné písně. Poslechněte si ji.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Dream a little dream of me. Sni o mě malý sen. To je krásný příklad toho, jak starý standard se může proměnit v generační popový hit. Původně jde o píseň z éry předválečného amerického popu, ale právě tahle kalifornská skupina, teda Mamas and the Papas, z ní udělali ikonickou nahrávku 60. let. Ale tu písničku napsal už ve 30. letech Fabian André, ten měl asi francouzský původ, a Wilbur Schwant, to teda vypadá na Němce, ten ji napsal dohromady s ním a text vytvořil Gus Kahn. Tak to bude asi žít, takže to byla takováhle kolaborace. A faktem je, že od té doby vznikly stovky nahrávek téhletý písničky. Nakonec, abych pravdu řekl, já stojím za jednou z nich. Lucka Bílá ji naspívala s textem Gábiny Osvaldové pod jménem Hvězdy jako hvězdy v roce 1998. Ale ta verze od The Mamas and the Papas, ta jí celosvětově tuhle písničku proslavila. Ovšem písničku nahrál jako jeden z prvních, nebo vůbec snad první, v roce 1931 interpret Ozzy Nelson a byla to verze opravdu velmi poplatná své době. Znělo to stejně, jako kdyby ji zahrál Ondřej Havelka a jeho His Boys. A v roce 1957 ji nahrál Bing Crosby. Prostě to byla klasická americká nahrávka té doby. Velmi dokonalá aranž, bohaté smyčce, takový ty všechny jejich průchodný tóny, což Američani velmi dobře umějí. A do toho největší medák ze všech medáků Crosby. A já ji schválně pustím, ať ji můžete porovnat s následující o 11 let mladší nahrávkou Mamas and Papas. Takže Bing Crosby a Dream a Little Dream of Me, kterou jsem našel na jeho kompilaci Among My Souvenirs.

Je to nádherný, vidíte, to je nostalgie. Mně se tahle verze od Bing Crosbyho strašně líbí. Ovšem, teď to budou s tou samou skladbou The Mamas and the Papas, kteří ji nahráli v roce 1968 pro album The Papas and the Mamas a zpívají především Cass Elliot, prostě Mama Cass. A zajímavé je i vznik jejich verze, protože podle dobových zdrojů měla skupina píseň ráda už dřív a znovu se k ní vrátila a nahrála ji teprv až po zprávě o smrti spoluautora písničky Fabiana Andrého, to je ten Francouz. A Michelle Phillips, to je další zpěvačka Mamas and Papas, vzpomínala, že ji v dětství znali i díky rodinné vazbě na Andrého. Nahrávka má navíc něco atypického na začátku. Poslouchejte dobře, než začne zpěv, je slyšet studiová atmosféra a pak ohlášení, které říká "And now, to sing this lovely ballad, here is Mama Cass." A to dodává nahrávce takovou intimní, skoro domácí atmosféru. A ještě jedna věc. V té úplně původní nahrávce z roku 30 nebo 30 a něco je zachována stejná harmonická vazba mezi hlavním tématem a refrénem. A Mamas a Papas se připisuje harmonické vychýlení téhle střední části, což nahrávce samozřejmě dodává takový zvláštní napětí. Ale ona to není pravda, protože kdo poslouchal pozorně předcházejícího Binga Crosbyho, tak ten harmonický skok už tam je v té jeho nahrávce, která je o 11 let starší. Takže vidíte, jsou to strašní lháři v těch encyklopediích a na všech možných stránkách. No, já je občas odhalím, ale myslím si, že většinou ne. Tak tady je fenomenální Mama Cass a The Mamas and the Papas. You keep pouring up from women.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Haló Soukup a tady je Ondřej Soukup. Skoro absolutní rým. Jára Cimrman by měl určitě radost. Dreamer, čili snílek, to je velmi známá balada od Ozzy Osborna a opravdu dost se liší od jeho tvrdých kytarových písniček. Je majoritně postavená na klavírním doprovodu a vyšla na albu Down to Earth, čili Dolů k zemi, které vyšlo v roce 2001. A autory skladby jsou Ozzy Osborne a další dva jeho kámoši z kapely. A hlavně producentem nahrávky byl Tim Palmer a ten byl po celé album zásadní. On ho nejenže produkoval, ale také se na něm autorsky podílel na části materiálu a hrál na něm i na další nástroje. A Ozzy o něm velmi často mluvil. Doslova řekl, že bez Palmera by prý to album vůbec možná nevzniklo. A to je na Ozzyho dost výjimečný, protože on jen tak někoho nechválil. Textově je Dreamer písní o naději, strachu o budoucnost světa a přání lepšího života pro další generace. Ozzy sám ji označoval jako svou verzi Imagine od Johna Lennona. A smysl písně je podle něj spíš humanistický než náboženský. Mluví o tom, že lidé ničí svět, ale zároveň pořád existuje touha po lepších dnech. Zpívá. Dívám se oknem na svět venku, váhám, jestli matka země přežije, doufám, že jí lidstvo jednou přestane zneužívat. Konec konců, jsme tu právě jen my dva a tady stále bojujeme o naše životy. Sleduji, jak se všechno v dějinách opakuje znovu a znovu. Jsem snílek, odsnívám si svůj život, jsem jen snílek, který sní o lepších dnech. Dívám se, jak slunce pohasíná, jako každý z nás. Doufám, že úsvit přinese znamení. Tentokrát trochu lepší místo pro ty, kteří přijdou po nás. Jsem jen snílek, odsnívám si svůj život, oh yeah. Tvá vyšší moc může být Bůh nebo Ježíš Kristus. Na to mi skutečně tak moc nezáleží. Bez vzájemné pomoci není pro nás žádná naděje. Žiju ve snu, v představách, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kdybychom jen my všichni mohli najít smíření, bylo by to krásné. Kdybychom mohli žít jako jeden, kdy všechen ten hněv, nenávist a fanatismus zmizí. Jsem jen snílek, dnes si odsnívám svůj život. Dreamer a Ozzy Osborne.

Tak to byl Ozzy Osbourne. Známý zlobil, ale tady se hodně tak jako stišil, zmírnil a zduchovnil. Visage. Visage byla britská synpopová skupina a v listopadu 1980 vydali u Polydor Records single Fade to Grey, který se stal jejich nejslavnější skladbou. Ale teda musím říct, že tu písničku lepili jak kočička s pejskem dort. Původně to totiž byla jen instrumentální skladba a napsali ji Billy Currie a Chris Payne. Payne vymyslel basovou linku a pak k ní akordy a Curry, postupně doplnil zbytek. No a oni všichni hráli v doprovodné kapele nějakého týpka, asi Newman, nebo jak se jmenoval, to je jedno. A ten k ní vymyslel bicí. A nějak se rozhodli, že skladbu vydají jako skupina Visage. Pak napadlo dalšího, že vlastně by se k té instrumentální složce dala přivařit ještě zpěvová linka a rovnou napsal text. A to byl Mitch Ure, další člen Visage. A na té písničce ještě zajímavé, že její část je ve francouzštině. Steve Strange i Mitch Ure každý tvrdil, že to byl jeho nápad použít francouzštinu. Ve finální verzi skladby francouzský text namluvila Bridget Arendt, což byla tehdy mladá studentka z Lucemburska a ta byla v té době přítelkyní Rustyho Edgena a to byl další člen skupiny Visage. Teda v těch jejich členech je takovej zmatek. Já jsem jich za celou dobu jejich existence napočítal 13. Odcházeli, umírali, další nastupovali. Fakt není jednoduchý si všechny zapamatovat. A aby to bylo jasný, nakonec se stejně všichni pohádali o autorství téhletý písně. Ale píseň byla úspěšná, vlastně právě proto se pohádali, kdyby nebyla úspěšná, tak se na to vykašlali. No a tato píseň úspěšná stala se hitem po celé Evropě a v mnoha zemích byla v hitparádách na prvním místě. Text téhle písně, podporovaný chladnou syntetizátorovou doprovodnou hudbou, tak vytvářel pocit vyprázdnění, odcizení, ztráty barvy a identity a už vlastně samotný titul Fade to Grey, což znamená něco jako vyblednout do šedi, tak to opravdu není klasická milostná písnička. Je to spíš náladový portrét člověka, který se propadá do apatie, chladu a vnitřního odpojení. Zpívají. Jeden muž na osamělém nástupišti, jeden kufr sedící po jeho boku, dvě oči hledící chladně a tiše, bojí se, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme, ach šedneme. Muž na osamělém nádraží s kufrem po boku, pevné a chladné oči, se bojí, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme. Cít déšť jako anglické léto, slyš noty vzdálené písně. Vystupují ze zádi reklamy, přející si, aby život nebyl tak nudný. Zešedni, zešedni, ach, šedneme, šedneme. Hodně povzbudivý, že ano? No tak dobře, tak Fade to Grey.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Teď to bude píseň Šebestián, kterou zpívá Michal Kocáb. Já něco řeknu o Šebestiánovi posléze svatý. Ten se narodil kolem roku 255. Jeho otec byl úředníkem v Narboně. Jeho matka pocházela z Milána, takže vůbec není jisté, ve kterém z těchto měst se narodil. Své mládí strávil v Miláně a kvůli svému dobrému chování se stal důstojníkem tělesné stráže císaře Diokleciána. Dokonce se stal kapitánem pretoriánské gardy na císařském dvoře. Ovšem otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Proto ho císař Dioklecián odsoudil k smrti. Tenhle trest provedli numičtí lukostřelci. Ti se ale, když do něj nastříleli pár šípů, domnívali, že už je mrtvej a nechali ho tam ležet. Ale Šebestián nebyl mrtvej a byl nalezen vdovou svatou Irenou. A ta zjistila, že ještě žije, starala se o něj, dokud se neuzdravil. Ovšem Šebestián si nedal pokoj, vrátil se k Diokleciánovi, aby ho přivedl ke křesťanství. A tomu to trošku nějak vadilo, dokonce se prý rozlítil a přikázal, aby milého Šebestiána v cirku umlátili kyji. Jeho tělo pak bylo vhozeno do Maxima, což byla městská stoka. A křesťané pak tělo nalezli, protože jim bylo ukázáno ve snu. A potom Šebestiána pohřbili v katakombách za hradbami a nad jeho hrobem byla zbudována trojlodní římská bazilika San Sebastiano Fuori le Mura, která patří dodnes mezi pět nejvýznamnějších poutních bazilik města Říma. A Sebastián pak po svém svatořečení začal být uctíván jako patron atlétů, vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím. No a Michal Kocáb si jeho osud a jeho boj za své přesvědčení vzal jako námět šansonu. Text mu napsal Michal Horáček, hudbu si napsal samozřejmě sám a píseň si naspíval. Teda já nevím, co bylo dřív, jestli hudba nebo text. Chtěl jsem se ho na to zeptat a tak jsem mu volal, ale on mi jako obyčejně nevzal telefon. No, on mi za pár dní určitě bude volat naspátek, co chci, ale to bude pozdě, takže to necháme s otazníkem. Ale myslím, že text byl první, protože Horáček se snaží, aby jeho texty byly zhudebněny a ne naopak. Tak tady je Kocábův zpěv a jeho hudba. Já za sebe musím říct, že jeho šansonový a písničkový věci se mi líbí víc než ty tvrdý rockový. A Michal je přes všechny vady v řeči hrozně dobrý zpěvák s neskutečně muzikálním a charismatickým projevem Šebestián.

No, to dohrál Pavlíček určitě, tadyhle ten vrs na konci. A ještě jsem zjistil, že já někdy říkám Sebastián, někdy Šebestián, a zjistil jsem, že Kocáb zpívá Sebastián. Takže ruším všechny Šebestiány a bude to jenom Sebastián. A teď to bude dobytí ráje, Conquest of Paradise a Vangelis. To je nejslavnější téma z filmové hudby k historickému filmu 1492, Dobytí ráje od režiséra Ridleyho Scotta z roku 92. Hudba vznikla pro Scottův film o Kolumbově výpravě právě v roce 1492 a ten film byl natočený k 500. výročí téhle události. A Vangelis na ní pracoval po předchozí spolupráci s Ridley Scottem na filmu Blade Runner, pro který napsal diametrálně odlišnou, ale fantastickou hudbu. Musím říct, že to je jedna z mých nejoblíbenějších filmových hudeb. Skladba Dobytí ráje je postavená jako monumentální hymnický téma. Pomalý pochodový rytmus, široké syntetizátorové plochy, výrazný sbor a taková slavnostně epická gradace. Až ji uslyšíte, určitě si vzpomenete, protože ji pro naše lidi statečně naspíval muzikálovo-operní herec Dan Hůlka. A velmi často se řeší, zda se ve skladbě zpívá latinsky. Nespívá. Jde totiž o vymyšlený jazyk, který zní jako latina. Prostě jakási koláž zvukomalebných slov znějících latinsky, a nebo já nevím, jestli Vangelis vzal rovnou latinská slova, která se hodila na frázování a zvukově odpovídala záměru, no a bylo vymalováno. A já vám totiž teď k tomu řeknu jedno sladký tajemství. Latině v podstatě dnes skoro nikdo nerozumí a přitom zní nádherně. Takže pokud si Vangelis text napsal sám, tak bral i autorské tantiémy za textaře. A byla to celosvětově slavná skladba a mohla vydělat za celou dobu své existence velmi hrubým odhadem, zjišťoval jsem to, 4 miliony eur. A to celé jako jediný autor dostal. Evangelos Odysseas Papathanasiou, což je prosím Vangelisovo skutečné jméno. A kdyby si vzal textaře, tak ten dostane polovinu. A uznejte, že to je přeci rozdíl dostat 2 nebo 4 miliony euro. Tak o tom hodně přemýšlejte, až napíšete slavnou hudbu a budete hledat textaře. No a touto dobrou radou se s vámi loučím. Váš Ondřej Soukup. Přeji krásný den.

0: Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa Halo, Soukup, halo. V premiéře ho vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Ještě připomínám, že už je za chvíli v 10 hodin, ale večer v 10 hodin uvedeme další část četby z knížky Miloše Kočky Prameny živé vody.
1: Český rozhlas 2.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Máme skvělý vodní zákon. Problém nás Čechů je, že ho už za týden dokážeme obejít, říká geograf a hydrolog, novodobý objevitel pramenů Amazonky profesor Bohumír Janský. Ve které profesní záležitosti má opravdu velké dluhy? Co máme dělat pro to, abychom se nadále mohli těšit ze života ve vodním blahobytu? A jak to, že davy turistů obdivují prameny Vltavy, které nejsou těmi skutečnými?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhardt. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhardt v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda léčivo živné.
1: Když koník, zapřažený do lehké bryčky, těžce vyšlapal prudký kopec se zákruty a vyjel na červenohorské sedlo, když větřík přivanul svěží vůni prosycenou dechem jehličnatých stromů, když se zjevila tmavozelená a modravá krása nových kopců a hor, unavený cestující zvedl hlavu a mocně se nadechl.
2: Kdybych neměl vodu, léčil bych vzduchem, říká Pryznic. Bude-li tady taková voda, jako je vzduch, musí mě uzdravit.
3: Jmenuji se Bem a jsem inspektorem zdejších lázní. Než vás přijme pan Pryznic, musím vás zapsat do seznamu hostí. Jméno a příjmení, prosím.
2: Nikolaj Vasiljevič Gogol.
3: Zaměstnání?
2: Spisovatel.
3: Spisovatel?
2: Ano.
4: Bem nevěřil. Nikdy to jméno neslyšel a pro jistotu zapsal do seznamu soukromník. Vincent Pryznic provedl s nemocným obvyklou zkoušku. Brzy ráno sotva svítalo ho lázeňský vzbudil, hodil přes něj houni, aby si udržel teplo z lůžka a zavedl ho do lázně. Tam jej ponořil do oteplené vody, o, jak byla studená, a silně ho začal třít, aby rozproudil krev. Hned na to musel vstoupit do velké kádě s pramenitou vodou, jen na okamžik, nic víc, a znova do oteplené lázně, ta teď byla příjemná. V té chvíli vstoupil Pryznic, pacient se postavil a léčitel mlčky zkoumal jeho kůži. Zůstala bledá, matná.
2: Kdy budu zdrav?
5: Neptejte se kdy, ale zda. Zdrav budete, budete-li mít trpělivost, velkou trpělivost. Vaše nemoc nepřišla rázem, nemůže rázem odejít.
2: Mám důležitou práci.
5: Na ní teď zapomeňte. Až budete zdrav, všechno dohoníte. Záleží především na vás. Jenom na vás. Trpělivost.
4: Gogol záhy poznal, že k léčbě je opravdu třeba trpělivosti. Každé ráno ho lázeňský vytáhl z teplého lůžka a zabalil do prostěradla navlhčeného ve studené vodě. Chvěl se zimou a sotva se v prostěradle zahřál, šel do chladné sedací koupele. Pak osušování a potom, když už doufal, že si sedne ke psaní, musel jít ven, chodit. Po návratu a po jídle znovu. Za to usnul a v noci spal. Zážitek, jaký už dávno neznal. Dokonce by spal déle, kdyby ho nemilosrdný lázeňský tak časně nebudil a kolotoč procedur nezačal na novo. Po několika týdnech se svěřil Pryznicovi.
2: Je to neuvěřitelné, ale přes všechny obtížné procedury, jimž se u vás podrobuji, cítím čím dál tím více jakési životadárné osvěžení a cosi, co se podobá oživení a probouzející se síle.
5: Ano, to je normální začátek léčby, ale záhy přijde reakce, krize. To musíte vydržet a překonat. Záleží na vaší vytrvalosti.
1: Ale Gogolovi vytrvalost k léčení chyběla. Přišla krize, přirozený důsledek Pryznicovy vodoléčby. Léčitel ho na ní upozorňoval, i přátelé. Dostavila se nespavost, deprese, nový strach ze ztráty tvůrčí síly, výčitky. Kolik času už promarnil, aniž sáhl na psaní.
4: Pryznic omezil procedury, aby zmírnil účinky na neklidného pacienta. Avšak Nikolaj Vasiljevič Gogol prodělal už tolik osobních krizí, že se bál další.
1: V polovině září nastaly smutné, sichravé dny. Mlha zastřela kopce nad Frývaldovem, déšť rozblátil cesty. Chůze po nich při povinných procházkách byla kluská, nepříjemná. Vlhkost promáčela boty i oděv, vnikala do místností.
2: Jak krásně je teď v Itálii. Moře, slunce a teplo. Toužím být v teple. A psát, psát a psát. Já chci, musím psát.
1: Po bezesné noci, ráno, kdy ve vytrvalém dešti se znova leskly střechy protějších domů a všechno se zdálo bezútěšné, se rozhodl odjet. Nedoléčen. K Pryznicovi se vrátil o 3/4 roku později, v červnu 1846, ale vydržel zde jen 2 týdny. Chystanou trilogii Mrtvých duší nikdy nedokončil. Zemřel 21. února 1852.
4: Frývaldovské náměstí se té neděle hemžilo lidmi. Vchod do hotelu U Koruny byl vyzdoben chvojím a barevnými girlandami. Nad vraty radnice byly vztyčeny 2 černožluté prapory, pod nimiž postával hlouček důstojně vyhlížejících mužů v čele s krajským hejtmanem Řeholou a městským starostou Rajmanem.
1: Hodiny na štíhlé věži právě odbíjely 9, když se na kraji náměstí objevil lehký otevřený kočár a v něm podsaditý muž v tmavém obleku se širokým límcem a s červeným hedvábným šátkem, který se odrážel od bělostné košile. Spolu s ním seděli v kočáře 2 ženy, manželka a dcera, ustrojené podle městské módy. Dcera, hezká světlovlasá dívka, se zvědavě rozhlížela po davu.
4: Po obřadném uvítání před radnicí vešli všichni do vyzdobené zasedací síně, zaplněné pozvanými hosty. Zazněl potlesk, který zmohutněl, když na pódium vystoupil oslavenec Vincenc Pryznic. Starosta Rajman zahájil slavnostní shromáždění a po něm povstal opavský krajský hejtman Rudolf Řehola.
6: Velevážený a milý pane Pryznici, vážení hosté, vašemu městu, našemu kraji a celé Slezské zemi se dostalo mimořádné cti. Jeho císařská milost udělila panu Pryznicovi velkou zlatou medaili za zásluhy, nejvyšší vyznamenání, jaké se uděluje civilní osobě a jaké před ním nikdo v kraji a ve Slezsku dosud neobdržel. Dříve než jim ozdobím hruď tohoto vynikajícího muže, dovolte, abych připomněl zásluhy, pro něž se mu této vysoké pocty dostává. Již před léty císařská dvorní komise ocenila léčebnou metodu pana Pryznice jako nový pozoruhodný objev v oblasti zdravotnictví.
4: Vincenc seděl v křesle, lehce opřen lokty o opěradlo. Při těchto slovech pohlédl na manželku, která seděla v první řadě proti němu. Očima se na něj usmála a myslela si to též. Pan hejtman měl začít s dřívějším obdobím, se šikanami zdejšího magistrátu i krajského úřadu, tím časem, který odčerpával síly. Teď však. Vincenc se rozhlédl po sále. Vzadu seděl aktuár Wagner, již prošedivělý, ale Pryznicovi se v té chvíli zjevil obraz nádvoří u Hackenbergů, kde mu pod lípou předčítal z modrého sešitu svůj zážitek při procházce lesem. Sám pak domyslel, co znamená zdravý vzduch, pohyb, oproštění se od starostí pro nemocného člověka. Hejtman přednášel dál.
7: Slova, slova, slova. Ale to všechno předtím byla také jen slova. A jak bolela a dokázala ublížit.
8: Podívejte se, jak snadno získává živobytí. Všecko mu přinesou až do domu. Oni by nemuseli jít na pole a byl by dobře živ.
7: Soused, kterému jsem vyléčil manželku.
9: Pryznice stíhají za neoprávněné léčení.
10: Dobře mu tak, je to čaroděj.
7: Předsudky.
8: To si asi pěkně nahrabal, když může stavět zděný dům.
7: Závist.
11: Ryznic léčit nesmí.
12: A proto žádám, aby bylo proti jmenovanému zakročeno se vším důrazem. Ohrožuje životy lidí. Necháme ústav zavřít a jemu zakážeme léčit.
7: Zloba.
13: Není to žádný zázrak, pane starosto. Jen nová léčebná metoda.
7: Dobrý přítel Wagner.
4: Jen v míře voda prospívá. Jen v pravé míře.
7: Hlas vody. Tehdy jsem ho zřetelně zaslechl. A potom ještě jednou, když mi umřel jediný syn František.
4: Pícha, pícha, pícha.
13: Pane Pryznici, buďte opatrný. Neoprávněné léčení je trestné.
14: Trestné? Dokonce trestné? To jsem nevěděla.
7: Chudinka Žofie, jak se vylekala.
15: Pane Pryznici, píše vám dvorní rada doktor Schmidt, osobní lékař velkovévody Habsburského, bratra císaře pána. Jaká čest.
10: Vincek pojede do Vídně. Uvidí císaře pána.
7: Nebýt této cesty, kdo ví, jestli bych dostal Žofii.
12: Pryznic zachránil všechny nemocné. Ani jeden mu neumřel. Pánové, jak mi vysvětlíte, že nám na choleru zemřelo přes 200 lidí? Vždyť jsme se tak pečlivě připravili.
11: To nemůže být samo sebou.
13: Jste podivuhodný člověk, Pryznici.
7: Pane, snažím se pouze následovat podivuhodnou přírodu. Nic víc.
4: Vincenc náhle spatřil uprostřed sálu mezi hosty i Josefa Weisse, doktora anglické univerzity.
7: Odlesk slávy, která patří mně. Weiss byl konkurent, zpočátku tvrdý, ale v Anglii nezapřel, nezradil. Mluvil o sobě jako o mém žáku. A dnes přišel. Nemocný a starý. Je tu Šrot? Slyšel jsem, že i jeho pozvali. Právě toho bych dnes rád viděl. Ne, není tu. Nevadí. Ani jeho se už nebojím. Mám Žofinku. To je naděje mé budoucnosti.
4: Vincenc pohlédl na svou dceru. Její jasné šedomodré oči byly upřeny na hejtmana. Poslouchala se zájmem, s hrdostí, jakého má otce.
6: Zhodnotíme-li objevy pana Pryznice v oblasti vodoléčby, vidíme, že objevil její základní kámen, který spočívá v tom, že studená voda zavádí teplo a sílu do orgánů a povzbuzuje cirkulaci krve tam, kde se s ní dostává do styku. Do jeho doby nemůže být o vodoléčbě řeči, poněvadž lékaři dosud léčili obráceně. Používali teplou vodu, kam chtěli teplo zavést, a studenou, odkud je chtěli odvést. Pan Pryznic objevil další základní myšlenku, a sice, že studená voda je osvěžující a uzdravující jen tehdy, když je kůže teplá nebo v potu. Pan Pryznic rozpoznal nutnost rozlišení funkce studené vody při chronických nemocech a určoval její použití jen podle stavu pacienta a jeho nemoci. Pan Pryznic se zvláštním bystrozrakem a mistrovstvím objevil celý mechanismus vodoléčby. Pan Pryznic je objevitelem a hrdinou vodoléčby. A proto jeho císařská milost mu uděluje toto vysoké vyznamenání.
4: Všichni povstali a tleskali. Hejtman s dojetím zavěšoval velkou zlatou medaili se stuhou Vincenci Pryznicovi na šíji. Ten byl klidný jako vždy. Jeho myšlenky nikdo neznal.
7: Škoda, že to nevidí otec, maminka a bratr Josef. Ale je tu Žofie a moje dcera. Ta o tom bude vyprávět svým dětem. Moje sláva a hlavně moje dílo zůstane s ní.
1: Večer zaplnili pozvaní hosté a pacienti velký sál na Gräfenberku. U čestného stolu seděla s oslavencem jeho manželka, s nejstarší dcerou Žofinkou, vedle ní její nejmilejší teta Karolína, se kterou si měla vždy co povídat. Karolínin manžel, oba Hakenbergovi a s nimi aktuár Wagner, dávný přítel rodiny. Priznit si nepřál další řeči, dopoledne jich slyšel dost.
4: Vincent s manželkou zahájili tanec, neobratně se přizpůsoboval rytmu a byl rád, když se přidali ostatní páry.
1: Žofinka se dívala jako v okouzlení, světla, hudba, velká společnost. Za chvíli jistě i pro ní přijde tanečník. Pohledla na tetu Karolínu a usmála se na ní. Náhle jí však úsměv strnul na rtech. Přímo do očí jí hleděl vysoký, snědý muž, jemuž tmavé vlasy se vlnily přes spánky a splývaly až k ramenům. Malý knírek pod nosem zdůrazňoval bělost zdravých zubů a plnost silných, smyslných rtů.
4: Teta Karolína postřehla překvapení své neteře. Chtěla říci něco veselého, aby zastřela její rozpaky. V tom se však vraceli Vincenc a Žofie z kola.
16: Dobrý večer, pane Priznici. Směl bych si zatančit se slečnou?
17: Dobrý večer. Prosím.
16: Děkuji vám. Smím prosit, slečno?
14: Ano. Kdo to je, Vincenci?
15: Josef Ujházy od Košic. Je tu teprve nedávno. Mnoho tu nepobude. Je vlastně zdrav.
16: Nejsem tu dlouho, slečno. Přišel jsem, abych poznal vašeho slavného otce, o němž se tolik hovoří. A nevěděl jsem, že tu potkám jeho krásnou dceru.
14: Je to krásný člověk a výborně tančí.
17: V tom já se nevyznám, Žofie.
16: Směl bych vás někdy vidět, slečno.
4: Žofinka se lekla. Vzpomněla na varování matky. Pacient odjede, ty zůstaneš. Dej pozor na svou pověst. Jsi dcera Vincence Priznice. Neodpověděla.
16: Tolik vás o to prosím, Žofie.
14: Pozítří k večeru. Půjdu od tety Hakenbergové z České vsi domů. Čekejte dole u lesa. Nechci, aby nás někdo viděl. Každý mě tu zná.
4: Slyšela nějaký cizí hlas, který vycházel z jejich úst. Úsměv pana Ujházyho a silný stisk ruky byly poděkováním.
1: Jedné tiché a klidné zářijové noci, kdy otevřeným oknem Priznicovy ložnice proudil dovnitř svěží vzduch a Vincent spokojně oddechoval ve spánku po celodenní lopotě, ležela na vedlejším loži jeho manželka Žofie a hleděla vzhůru do prázdna. Sama nevěděla, kolikátou noc si klade stále stejné otázky, na něž nemá odpovědi.
14: Jak se to mohlo stát? Jak to řeknu Vinckovi? Co z toho bude? Proč právě Žofinka, naše naděje, nám udělala takovou bolest?
1: Žofie do včerejška doufala, že to sama spraví, že ušetří manžela. Do včerejška neměla odvahu promluvit s Žofinkou, věděla, že na ní musí opatrně, že rozkazem a násilím s ní nic nesvede. Včera se však odhodlala. Nebylo možno odkládat, kdo ví, co by se zatím mohlo stát. Využila doby, kdy Vincenc byl na své pravidelné cestě za frývaldovskými pacienty a šla za dcerou do její světnice.
4: Žofinka nebyla překvapena. Matce se dokonce zdálo, že rozmluvu čekala. Otevřeně řekla, že Josefa Ujházyho miluje. Nikdy od něj neustoupí, ani on od ní, tak si to slíbili. A ona si svůj život bez něj nedovede představit.
1: V matce se zastavil dech. Jak to jen mohla nechat tak daleko dojít? Nic nevědět. Věčný schon a denní starosti ji zaslepili. Neměla čas, nikdy neměla čas. Co řekne Vinckovi?
4: Žofie ležela na loži vedle spícího manžela, oči široce otevřené, V duchu slyšela každé slovo včerejší rozmluvy. Sevřel ji strach noci. Zmocnil se jí pocit viny za všechno, co se stalo a co jí čeká. A najednou začala nenávidět ten velký ústav, který odčerpává všechen její čas, myšlenky a bere i děti. Jejich děti. Co je pak život?
1: Blížilo se svítání. Vincent se probudil, popřál Joffie dobré jitro, vzal svůj župan a šel se ponořit do studené vody. Než se vrátil, Joffie vstala. Den začínal.
14: Ne, dnes ho ještě ušetřím.
1: Jako každé ráno Pryznic obcházel koupele, lázenčtí mu podávali zprávu, jak jejich nemocní strávili noc, dával krátké, stručné příkazy, nikde se nezdržoval. Tak došel k lázeňské Braunerové.
5: Co je nového?
4: Všechno v pořádku, pane. Jen vaše Joffinka.
5: Co je s ní?
4: Vždycky se spolu zastavíme, prohodíme pár slov, zasmějeme se. Včera si mě ani nevšimla. Asi mě neviděla. Jen ta láska.
5: Láska?
1: Braunerová se zarazila. Bylo jí jasné, že otec nic netuší a přece se o tom vykládá po celém Gräfenbergu. Viděli je hosté, domácí. Jak už to bývá, rodiče jsou poslední. Pověděla, co věděla.
5: S nikým o našem hovoru nemluvte. Píšou o mě jako o géniovi. Mluvím o mém ostrovtipu, o pohledu, kterým pronikám až do duše člověka. Tady mám výsledek na svých nejbližších. Dcera, kterou jsem si měl hlídat a chránit pro své životní cíle, už 2 měsíce chodí s nějakým krasavcem. Kéž bych mohl říci, že jen chodí. Manželka se kvůli tomu, kolik dní trápí, nespí a já, génius, nic neviděl. O ničem nevěděl. Ano, vyčtu život nemocného z jeho tváře, řeči, pohybů. Poznám, co mu chybí, ale to jsou lidé, kteří se na mne obrátili o pomoc, kterým jsem se věnoval. To je to správné slovo, kterým jsem se věnoval.
4: Vincent před sebou náhle uviděl svůj život. Dnes už tisíce nemocných. Každému z nich se věnoval. Každý potřeboval kousek jeho času, trochu jeho zájmu, trochu jeho síly. Boje o záchranu, o uznání, zápasy s odpůrci a nepřáteli vodoléčby, stavby a provoz velkého ústavu, desítky drobných denních starostí a povinností, v daném okamžiku nezbytných a neodkladných. To všechno bralo jeho čas i energii. Co mu potom zbývalo na domov, na děti? A Joffie na tom nebyla lépe.
1: Pěšina, na které v myšlenkách pohroužený Vincent co chvíli zakopl o vyčnívající kořen, stoupala příkře lesem. V duchu měl před sebou pole, na kterém v mládí, v jarní sluný den, opásán zástěrou, rozséval zrno. Tam tehdy poznal své poslání. Plnil je po celý svůj život. Za to sám platí daň těžkou a krutou.
5: Snad je to zákon. Zrno zaniká, vydá-li úrodu. Svíce se stravuje, když dává lidem světlo. Pokud je to úroda, světlo, pokud je to opravdová pomoc, stálo to za to. Nelituji toho. Nelituji a proto se s tím musím smířit. S čím se musím smířit?
4: Vincenc došel k Pryznicovu prameni. Usedl a zaposlouchal se do hlasu vody.
5: Povíš mi dnes něco? Jako tehdy po smrti Františka? S čím se musím smířit? Nic neříkáš, jen spěcháš dolů, dolů Klipové, Klipové, ke Šrotovi.
7: Jan Šrot má syny, pokračovatele. Oheň vyzkouší, jaké je dílo každého. Když schoří, utrpí škodu. Žofinka, můj vysněný pokračovatel, schořila při prvním plameni. Jak by v jejich rukách měl vydržet můj ústav? Po mé smrti to nebude jen oheň, ale bouře, jež se povalí ze všech stran, ze strany nepřátel i přátel. To je škoda, kterou jsem utrpěl. Iluze, o kterou jsem přišel. Další část, daň za poslání. To je, s čím se musím smířit. To všechno je pravda. Ale srdce se brání. Žofinka, moje nejmilejší dítě. Najednou se mi vzdálila. Přestala být moje. Co udělám? Žofie navrhuje poslat ji pryč, daleko, kde by zapomněla. To není řešení. Jestli ten ujházi miluje, našel by ji tak, jako bych já byl před 20 lety vyhledal svou Žofii. A dítě, moje povaha by se jen zatvrdilo.
4: Vincenc nastavil dlaň z určící vodě, napil se a vlhkou rukou si pak otřel čelo i tváře. Po chvíli vstal a zvolna se vracel domů.
7: V neděli pozvu pana Ujházyho k nám na oběd. Uvidíme.
18: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část Na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
19: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
20: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
21: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
20: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
19: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
20: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
19: Radioservis představuje
22: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
20: Český rozhlas dvojka.
19: Rádio, které vás baví.

0: večer, je krátce po půl jedenácté a na dvojce začíná tak jako každý den noční mikrofórum, hodina pohodového povídání na dobrou noc. Mým dnešním hostem je zástupce nejmladší generace slavného filmařského rodu. Jak nedávno sám řekl, můj dědeček je polobůh a otec získal Oscara. Jak se žije s takhle rozdanými kartami a slavným příjmením na čele i na zádech, to se dnes budu ptát střihače, kameramana a výtvarníka Františka Svěráka. Františku, vítej na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Františku, právě dnes vstupuje do českých a slovenských kin komedie Pět švestek, kterou sice napsal a režíroval tvůj tatínek, ale jehož iniciátorem si byl ty. Tak jak se to seběhlo?
1: Mě to táta říkal, když jsme točili na té lodi, a já už jsem si to vůbec nepamatoval.
0: Takže, to tak bývá.
1: No, tak jsem řekl, opravdu jo, to je hustý. A já jsem prej na jedný dovolení, po čem jezdíme na ty lodě.
0: Na ty katamarány, kde se to odehrává Pět švestek,
1: přesně, ano. Přesně, nejsme ještě takhle jako seniorský všichni, ale ani táta teda, pardon. A tam já jsem říkal, pojď tati, něco tady natočit, tady to je tak hezký. Že tam je krásný světlo, útesy, všechno. A táta se toho nějak chytnul a někde se mu to v té hlavě spojilo a zjistil, že vlastně už má jeden příběh, který vlastně dodělal a dal ho na tu loď. A v tu chvíli mu začal fungovat. Že už tam něco měl a nějak to měl v šuplíku a teď se mu to prostě rozjelo.
0: Jaké to bylo zjistit, že člověk jako popostrčí tatínka, který trošku jaksi zahořkl, nechtěl už moc točit, tak trošku mrmlal, že s filmem skončil a najednou v něm zažehnou tu jiskru, znova ten zápal.
1: Já jsem čekal, že ten zápal přijde sám, on už to říkal několikrát, v podstatě možná polovinu svých filmů už nechtěl točit, jak říkal, že a když se na to koukneš, když jako je tam půlka je někde tři bratři, tak tam už vlastně vždycky říkal, já už s tím končím, že takže jsem se nedivil ani.
0: A proč ztratil vlastně chuť do toho filmu? Máš pro to nějaké vysvětlení?
1: No, protože to je hrozně složitý, hrozně nad tím strávíš času třeba rok jako kameraman a on třeba 4 roky jako scenárista, režisér, producent a pak je to třeba neúspěšný u kritiků nebo diváci to nevidějí, protože přijde válka nebo něco a je to pak hrozně smutný, protože to je jako namalovat něco, co třeba vůbec nikdo nevidí a ty do toho hráš duši nebo nějaký vtip myslíš a nikdo se nezasměje, nikdo to neslyší. Je to blbý, no, prostě.
0: Tomu rozumím. A jak působí člověk, který má doma na poličce Oscara a přitom nechce o filmu ani slyšet? Je nervózní, apatický, hyperaktivní, jaký?
1: Ne, působí furt stejně, tak on pak dělal divadlo, že jo, v pauzách on prostě furt něco potřebuje dělat. Napsal knihy o těch filmech, jako vzpomínky, které jsou zajímavé, jak se točil Tmavomodrý svět, sebral všechny možné vzpomínky od těch lidí, co tam byly jako kolegové a psal i svoje vlastně knihy. Takže on se nenudí, jako.
0: A v jednom z rozhovorů přiznal, že na té lodi se po dlouhé době cítil při filmování šťastný. Všiml jsi z toho?
1: No, on to říkal a já jsem pak na to říkal, že jsem si toho nevšiml, protože to je přece jenom natáčení a to je práce. To je jako, když jsi u pásu a fakt to tam lítá a není čas jako se kouknout na sebe.
0: A když se takhle zpětně zamyslíš, vidíš tam nějakou jiskru v jeho oku?
1: Asi jo, asi když se povedly ty záběry a ty akce, tak prostě člověk je šťastný. No.
0: A taky možná cítil i odpovědnost za tebe, protože poprvé v profesi kameramana.
1: Já myslím, že mu to bylo jedno, že chtěl jenom, aby to bylo hezký, že to nebylo jako teďka musím ukázat, že umí i kameru a musím mu říkat, dej to doprava, dej to doleva, tamhle ti kouká něco z kantny. To ne, on by v tomhle naštěstí tak jako věřil a hlídal herce, neměl na to čas, že jo. Takže mě pomohl hodně tím, že mě vůbec vzal jako kameramana a potěšil hrozně.
0: O novém filmu Omlazené manufaktury Svěráka Svěrák si dnes povídám se střihačem a kameramanem Františkem Svěrákem.

0: Hostem nočního mikrofora je střihač a kameraman František Svěrák. Františku, když tvůj tatínek dokončoval svůj předchozí film Betlémské světlo, slogany se točily okolo známé značky Svěrák a Svěrák. A přiznám se, že už tehdy jsem mu říkal, jestli by nebylo dobré uvádět Svěrák a Svěrák a Svěrák. Nebylo ti tehdy líto, že tatínek s dědečkem tě ještě neberou jako úplně sobě rovného, ačkoliv si ten film stříhal?
1: Tak oni mě snad jako sobě rovného člověka berou, jako lidskou bytost, ale mě to teda nikdy nenapadlo, protože oni mají opravdu, to potřebuje mít člověk nějaký uznání od té profesní komunity a to jsou podle mě ty ceny a pak ty divácký, že jo, a ten stříhač je tak půstraní, že toho ani ne, jako ty lidi neznají, takže to, bylo by to hezký, Svěrák, Svěrák, Svěrák, ale pak kdyby to pokračovalo, tak by to bylo pěkně v čudu, že jo, ten řetěz těch Svěráků na sobě. To je velká molekula pak na sobě.
0: U pěti švestek si ale najednou jednou z klíčových postav filmu. Už si nejenom střihačem, už i kameraman. Jak se to stalo? Co se za tu dobu změnilo?
1: Tak já jsem natočil nějaký dva dokumenty a nějaký reklamy a s tátou vlastně divadelní záznamy a takové věci. Takže mi asi začala v tom důvěřovat. Věděl, že Vladimír Smutný na tu loď nemůže, a pak už vlastně nemohl vůbec, takže mu nic jiného nezbylo vlastně asi. A věřil mi, nechtěl zkoušet asi někoho jiného.
0: Takže kamaru ti nabídl, nebo jsi o ní řekl?
1: On mi ji nabídl.
0: A co ti běželo hlavou? To asi musela být taková velká, nechci říct satisfakce, uznání nebo takové polichocení. To muselo proběhnout jako hodně hřevý pocit, nebo ne?
1: No, hrozně mě to potěšilo, to jo. A hrozně jsem se na to těšil. Ale pak, když mi to jako docvaklo, což nevím, za jak dlouho bylo, tak jsem se začal vlastně hrozně bát, protože jsem to takhle velký moloch nikdy jako neřešil, že jo, s tou kamerou. To bylo vždycky malý natáčení vlastně.
0: A navíc je potřeba říct, že Vladimír Smutný patřil, pokud nebyl tím vůbec nejlepším českým kameramanem, tak rozhodně byl jedním z nejlepších kameramanů. A tatínek, některé, když je někdo zvyklý na toho nejlepšího, takže tam se bude hodně srovnávat. Jako, bál se z toho, jak jsi spal před prvním dnem, před první klapkou?
1: On rád říkal na tom natáčení, že to je film, který dělá začínající kameraman a končící režisér. Protože on už končí, že 10 let třeba končí, jak říká. No, myslím, že jsem nespal, no, ale nebyl to jeden den, ale víc dní jsem nespal. Fakt jsem se bál.
0: A kdy to z tebe spadlo?
1: Asi první den natáčecí možná, nebo první večer po tom dni.
0: A co to způsobilo, jako že to jde nějak, nebo, jako,
1: asi,
0: nebo už nebylo to čas myslet?
1: Asi nebylo úniku už, no, že musím, nastoupil jsem, tak to musím dodělat.
0: Musím říct, že takhle těžký debut vlastně to měl těžké i v tom smyslu, že jste točili de facto většinu filmu na katamaránu, tak tam ten prostor je velmi omezený, to nějakých 7 na 8 metrů plus minus jako, takže udržet diváka hodinu a půl, aby ho to bavilo na těch 7x8 metrech, aby každý záběr byl jiný, zajímavý, jak probíhala příprava na takhle obtížný mini prostor, navíc se to neustále houpe.
1: Jasně, no tak my jsme obhlídky vlastně nemuseli dělat, protože ten katamarán známe, že jo, to není jako přijet někam do nějakého prostoru a koukat na to, jo, kde jsou ty úhly, tak prostě my jsme přesně věděli, co funguje a co ne. A na nějaký dovolený, já jsem vzal kameru a zkoušeli jsme široký úhly, protože jsme věděli, že na tom katamaránu, když člověk na tom nejezdí, tak je potřeba toho diváka zorientovat, aby jsme neskákali z kajutky do kajutky, takže tam jsou takovýhle záběry, aby to trošku pochopil divák, jak to ten prostor funguje, což se snad podařilo. A no, to bylo asi jako nejzásadnější, no. A pak my jsme udělali obhlídky těch zátok hlavně. To byla jako příprava, aby jsme přesně věděli, kam poplujeme, aby jsme neřešili ani jakoby kvůli počasí, aby jsme věděli, kam když tak zdrháme.
0: Kvůli větru, no. kam vás vítr vyžene. Napadá mě, není člověk, který neustále hledí do kukátka kamery, trošku víc náchylný na mořskou nemoc? Přece jenom ta optika toho oka najednou ještě víc rozostřená.
1: No, já jsem to nikdy neměl. Já jsem to měl jen jednou v Karibiku, kde byly fakt dlouhý táhlý vlny, tak tam mě to trošku chytlo, ale tady jsem to měl hned první den, když jsme vypluli. A tam byly menší mnohem vlny, ale takový jako divoký, jak se říká, čopit, rozsekaný. A já jsem seděl s kamerou teda na záchodě, točil jsem, tak?
0: Ano, ano.
1: A seděl jsem na tom prkínku na bobku, nohama nohy ke zdi, na sobě, na koleni jsem měl kameru, vykroucený krk nahoru, tam jsem koukal do toho monitoru a vedle mě byla Dana Sislová a to je fakt hrozně malinká kautka. Když je člověk velký, tak to má problém dát jako nohy, když si sede na záchod. A v těchto těch vlnách, v tom šílém vedru, to byl druhý natáčecí den, tak to ještě není člověk zvyklý, tak tam jsme točili a tam bylo nejhorší, když kouká do toho kukátka opravdu, jak říkáš, tak tam se to začne motat. A já jsem asi na 3 hodiny odpad a vydejchával jsem to a druhý kameraman, můj kamarád Tomáš Teglí tam ty 2 záběry dělal za mě, protože já jsem to nedal. A pak, když se začalo točit na můstku u kormidla, tak i když mi bylo blbě, tak jsem začal točit a tam to přestalo. Takže jsem mohl pokračovat.
0: Ty úzké záběry, které jste nakonec zvolili, to bylo kvůli tomu malému prostoru, nebo jste chtěli tu intimitu toho vhledu do těch postav?
1: Já mám podle mě ty bližší skla rád hrozně. Takže myslím, že táta mě nutil spíš do těch širších, protože to je potřeba, protože ty blízký dělají amatéři, že jo, přesně. A tam byly bohužel situace, protože jsme byli v květnu na těch obhlídkách a to ještě je studený moře, takže tam není tolik jachtařů. Pak je léto a po létě je to moře vyhřátý krásně a jsou slevy na ty lodě, takže tam bylo plno lodí a my jsme jenom koukali, kolik se těch lodí do té jedné zátoky vejde, takže jsme měli opravdu problém občas, že tam najednou v záběru prolítlo něco zeleného, nějaký kitesurfař a tak. Byli jsme trošku jako vystrašený z toho. No.
0: Natáčení probíhalo v opravdu rodinné atmosféře. Na fotkách před premiérou byly promítány fotky z natáčení. Tam jsem si všiml, že tvůj mladší bratr Ondřej držel bágo, takovou tu šibenici, kterou se nabírá zvuk. V titulcích jsem si všiml, že členkou nejužšího štábu i byla maminka. Byla to tedy víc dovolená nebo práce, nebo co to bylo?
1: Ono to bylo zajímavé v tom, že jak jsme zvyklí tam jezdit jako na dovolenou, tak mentálně to byla dovolená. Ale přitom jsme hrozně makali vlastně od rána do noci, až opravdu. Ale když bylo vedro a bylo pauza, že už se člověk fakt musel jako schladit, tak se udělala pauza, protože to nešlo prostě být non-stop zapřáhlý. Ale jako byl to vlastně non-stop zápřah.
0: Jak dlouho jste měli natáčecí směny?
1: No, od 7 do třeba do 11 do večera, no.
0: Od světla do světla.
1: No. Že my jsme vlastně museli třeba přejet tou hrací lodí, na který jsme spali s tátou a s mámou, a tak jsme třeba zablokovali tu zátoku a tam až přijeli pak herci ráno, pak se točilo a zase odjeli herci, ty jsme zase museli všechno připravit a tak. A vlastně jsme dobíjeli baterky, přetahovali materiál, protože tam nejsou tyhle ty profese, to jsme všechno dělali my a pak jsme si ještě pouštili ty denní práce. A táta s mámou, protože ta dělala kostým a skriptku, mimo jiné, co jsou ještě práce na lodi, tak ta tam byla úplně zoufalá, unavená a dělala to všechno poprvé. Tak vymýšlela, já tady mě ten navazuje tohle, to tamhle a vymýšleli, co musí dotočit a co přetočit a tak. Takže to bylo fakt jako záhul pro všechny. A u toho jsme tady pili víno, takže to byla vlastně dovolená trošku.
0: Jo, tak se to takhle přelevalo. No. Ta permanentní práce s lehkým nádechem občasných vzpomínek na dovolenou. Jaké to bylo, když jste si promítali ty denní práce? Byl jsi nervózní, co řekne táta?
1: Byl, ale pak i David Rauch, který to zahlíd v přístavu, tak mě pochválil a říkal, že jsem fakt frajer, že ještě nezažil, že by si kameraman sám ostřil. A to mi říkal i Slávek Mikovec, že to teda jako klobouk dolů. A líbily se jim hrozně ty záběry. Takže to jsem si tak jako oddech, že dobrý.
0: Já bych se k jejich pochvale přidal. A kdo ještě film neviděl, tak běžte do kina a ať sami posoudíte. Mimochodem, bude s Ondřejem taky filmař, aby jsme teda, když už jsme u toho filmařského rodu.
1: Chudák, taky do toho bude.
0: Ho to chytlo.
1: No, on studoval v Amsterdamu zvuk a teďka dělá mikrofonistu, já myslím, že asi na 4 projektech, protože je oblíbený, tak má asi 2 dny volný asi do srpna teďka, chudák. No, šťastný vlastně, má práci.
0: Ale já vždycky, jako jestli někoho na place obdivuju, tak kameramana, protože to je nejvytíženější profese, si myslím, ten je jako nejvíc fyzicky vytížen a nejvíc časově vytížen. A pak obdivuji mikrofonisty, jak dokážou ty ruce 10-12 hodin držet neustále nad hlavou s tím bágem.
1: No. A u toho filmu to je ještě dobrý. My když jsme dělali vlastně i z bráchu třeba Miloně Čepelku dokument, tak to jsou třeba 30-minutový
0: tejky.
1: A občas jsou třeba 50-minutový. A já už jsem tam taky držel tu kameru, už jsem nemohl se jenom na bráchu a to je na mě úplně jako, co se to sakra děje, tak už jako fakt není fyzicky možný to udržet, že? Ale museli jsme to dát, no.
0: Mým dnešním hostem je střihač a kameraman František Svirák. S ním si povídáme nejen o jeho slavné rodině, ale zejména o nové komedii Pět švestek, která právě dnes vstupuje do kin.

0: Noční mikrofórum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je František Svirák, syn režiséra Jana Sviráka a vnuk herce a scenáristy Zdeňka Sviráka, který se v rámci filmařského rodu rozhodl pro profese kameramana a střihače. Františku, kameraman a střihač zároveň. Přiznám se, že nikoho jiného kromě tebe neznám s touhle jako kombinací. Je to hodně divoká kombinace, možná i světový unikát. Jak to vzniklo?
3: To je hezký světový unikát. No, tím, že mě to baví prostě, no. A vždycky mě štvalo, že když něco střihám a chybí to tam u těch menších, horších projektů, jakoby amatérštějších třeba, tak mi to štval, proč nenatočil tohleto, nebo proč mám tolik málo materiálu z něčeho. Tak jsem začal dělat ty dokumenty a hrozně mě začalo bavit, vždycky mě začalo bavit jako kamera. A vlastně jsem si uvědomil, že předtím, než jsem studoval střední fotku, nebo tam jsem vlastně chtěl být kameraman a pak jsem šel na střih. Takže se to tak jako vrátilo.
2: A jak to bylo ve střižně, když jsi teď u pěti švestek seděl v té střižně a potřeboval si nějaký záběr a zjistil si, že ti ho kameraman nenatočil. Co se dělo?
3: No já myslím, že jsme tam nadávali státu na kameramana jako slova na D a tak, jako ze srandy, no, že to je slepý, že jo, co tam dělal a tak, jako. A to je hezký, že to je prostě na mě, že se nemůže fakt člověk reálně vztekat na někoho a být naštvaný, protože prostě to je moje chyba, no.
2: A byla to škola i pro tebe, když jsi seděl v té střižně?

0: šlo to líp, nebo asi v tu chvíli to nešlo.
1: Když už jsi naznačil, že jste ve střižně s tatínkem používali slova na toho kameramana, jak na place ta spolupráce mezi vámi fungovala?
0: Bylo to jednoduchý, myslím, protože táta řešil ty herce a scény a tak, a já jsem řešil tu kameru a všechno ostatní a vlastně jsme si nějak nelezli do zelí nebo něco, prostě tak jako přirozený to bylo, no, taková důvěra.
1: No vlastně tatínek byl šéfem hned na třikrát, jednak to byl tatínek, jednak to byl režisér a jednak to byl producent, takže tam ta hierarchie byla naprosto jasně daná. Byl nějaký konflikt nebo aspoň náznak konfliktu někdy u něčeho?
0: On měl ještě další roli a to byl admirál, protože my jsme měli dvě lodě a spoustu kapitánů, já jsem taky jako kapitán a druhý kameraman taky, Slávek jako osvětlovač taky, takže on měl na ty nejatý kapitány, kteří nám tam pomáhli, teda to byli dobrovolníci takový, tak on měl poslední slovo, protože je producent a když se potřebuje něco natočit a vidíme, že se blíží bouřka, tak to ještě potřebuje natočit, dokud jako on uzná za vhodné, že neumíráme. Jakoby, že v tom jsou velký peníze v tom filmu, že tak se musí točit. Prostě. Takže měl ještě tuhle roli, ale myslím, že tam konflikty nebyly. Vím, že jednou, když jsme točili dvě kamery najednou, tak já jsem myslel, že tam mám krásný záběr a on koukal na tu druhou kameru a tvořil tam nějaký svůj a v tu chvíli mě vyhánil. A já jsem myslel, jako, že se tam jako posunu doleva, že prostě dobrý, tak si to najdou jinak. A mně se ten záběr líbil, že jo? A on se fakt trošku naštval a vyhnal mě, tak já jsem se trošku chvilku seknul, trošku jsem se kousnul a pan Kostka říkal, pan kameraman se urazil, nebo něco takového, tak to glosoval, že to ze mě rychle spadlo, protože na té lodi jinak byla pohoda, to prostě nešlo se raštvat, jako, to by byl průšvih, že jo.
1: O filmu Pět švestek jsem slyšel, že je to taková jízda po 50 letech. Byl tam taky stejný prostor pro improvizaci, aspoň občas, jako to bylo v té jízdě tehdy, nebo tady nebyl, napadlo mě to v souvislosti s tím západem slunce, si vzpomínám, kdy vlastně vznikla ta slavná scéna, jak tam to auto jezdí samo po té louce a vzniklo to z pouhého nápadu, za chvilku zapadne slunce, něco dělejte. Byl prostor pro nějakou improvizaci tohoto druhu na tom katamaránu, nebo tam je to tak všechno složitý a tak málo prostoru, že něco takového nešlo při nejlepší vůli.
0: Já myslím, že to tam asi nešlo, no, protože tam je fakt tak hrozně moc elementů, které jdou proti tobě, že to nejde, no.
1: Chápu. Přiznám se, že mě na současném natáčení nejvíc vadí to, že každý pořád někam spěchá. Dnes už se to moc neděje, to, co bylo kdysi běžné, že po natáčení si večer všichni sednou u jednoho stolu, popíjí se, povídá se, vzpomíná se a prostě je dobře. Já jsem se chtěl zeptat, jestli na tom v Řecku byl na tohle prostor, ale ty už jsi mi vlastně částečně odpověděl, protože jsi říkal, že vy jste zůstávali na katamaránu, zatímco asi herci odjížděli do hotelu, aby se aspoň trošku dali dohromady, ale přece jen tím, že jste tam byli, jak dlouho jste točili?
0: Tři týdny.
1: Tak přece jen malinký štáb, pár herců, bylo to intenzivní natáčení, bylo to, docházelo k propojení všech těch postav, osudů?
0: Já myslím, že naprosto, protože ono, jak ty herci, jak to nebylo v ateliéru a opravdu jsme vytáhli na tu loď, tak já jsem si říkal, že oni jako ty postavy jezdili prostě do 40, pak se jim to rozpadlo a na 20, 30, 40 let přestali a vlastně tam jsou poprvé, protože jsou novýma lidma, protože mají jiný problémy, že už nechodějí, kolena bolej, něco, prášky, takže pro ně to vlastně je stejný jako pro ty herce, že tam jsou poprvé. A pro nás to bylo intenzivní, protože my jsme tam opravdu spali na těch lodích a to promítání večerní bylo hezký, to se dělalo dřív, že jo, když bylo na film, tak se čekalo, že to člověk to neviděl. Že jo? No, takže tam pak probíhají v tomhletom systému těch denních prací, když se na to opravdu kouká ten štáb, který je někde na exteriérech, tak probíhá ta komunikace toho režiséra, kameramana, zvukaře a tvoří se i ten večer, že jo. Vlastně ten další den a něco se musí přetočit a tak. A celý, furt je to, furt tím žijete. Není to, že jdu k rodině něco a zaplatit účty a jdu se osprchovat. Furt tam jste. Takže tam přespál občas náma zvukař, který prostě si vzal spacák a spal tam pod plachtou, aby viděl hvězdy. A s tím živlem prostě, když jste u toho moře, tak tam není nic jiného. Je tam jenom ta loď, ty herci, vlastně takový letní tábor, ale všichni makají na tom jednom díle, takže nás to hrozně jako štápy s hercema stvrdilo, myslím, a bylo to fakt intenzivní.
1: Tobě bylo nedávno 35, jaké to je točit se 70-letými, ale i bezmála 90-letými herci?
0: Nádherný, protože ono

0: To jsou jak perfektně vyhraný nástroje, jak ty starý housle, které se prodávají za miliony a hrajou v nich ty lidi na Rudolfínu a v Carnegie Hall a tak. Tak třeba pan Kostka prostě má nástroj hrdelní typu varhany, když se rozezní. A všechny ty jejich oči je vidět, že něco zažili. Já jsem pamatuju, že jsem dělal nějaký detail Oldovi a říkám mu, Ježišmarja, Oldo, ty jsi musel být hrozný, na ty ženský po tebe musel lítat, protože on má nádherný oči, prostě, když se fakt do nich ten objektiv koukne, tak i já jsem jako rozplýval nad ním, jak je krásný. A ty dámy taky mají prostě všechny, to mají všichni takový charakter a mají tak odžito, ta duše je tak plná a čiší to z těch očí, že i do té kamery to prostě tryskalo pro mě, mám pocit. A ještě v tom krásném světle, bylo to fakt nádherný.
1: To se mi vlastně líbilo, že nikdo si tam vlastně nesnažil na nic hrát, většinou ty herci a herečky obzvláště být krásné, mladší a tak dál. A tady do toho všichni šli úplně naplno a obnažovali se duše, tváře, těla, všechno.
0: Jasně, no. To jsou prostě, Petr Kostka tam se plácá jako vorvaň ve vlnách, dělá, že je handicapovaný, že jo, byla úplně omlácený a jako není to hezký pohled na to tělo, ale všichni tam budeme jednou, ale není, pro mě to není nechutný, pro mě je to hezký. Já jsem tam třeba udělal záběr na ty, ty jsi to viděl na ty nožičky, tak to tam nebylo ve scénáři, že jo, tohleto, ale já jsem takový voyeur takový, tak jsem to natočil.
1: Nutně nohy Petra Kostky, napovím posluchačům.
0: Jak jsem asi takový voyeur, tak já jsem to natočil a vlastně je to. Já jsem to říkal, jsem včera tátovi v Bratislavě, že když jsem to viděl znova, tak mě to hrozně baví v tom, že každý si tam nějak hraje a jak já mám to malé dítě teďka, tak to taky jede furt těma nožičkama. A oni vlastně si znova na té lodi dokážou hrát a jsou šťastní. Vlastně ožijou.
1: Byli šťastní herci?
0: Já doufám, že jo. Myslím, že některý určitě.
1: Mně se zdálo na té premiéře, že někteří měli jako pocit velmi intenzivního zážitku, se kterým už vůbec nepočítali, že přijde a že by se ho klidně letošní léto zopakovali znovu.
0: Já myslím, že by se báli už na loď, že to rádi prožili, ale už vědí, do čeho jdou, že už by si to jako rozmýšleli.
1: Bojíš se stáří, nebo je to pro tebe téma, které zatím příliš daleko a neřešíš ho?
0: Pro mě je to daleko, ale já doufám, že dopadnu jako děda a táta, který stárnou s tou prací, kterou milujou. Já prostě nespolíhám na to, že, jak se říká, to si přečtu v důchodu, prostě žít teďka a do důchodu dělat to, co chci.
1: František Svirák, kameraman a střihač filmu Pět švestek, který právě dnes vstupuje do kin, je mým dnešním hostem.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je střihač, malíř a kameraman František Svěrák. Františku, pojďme se vrátit k tomu, čím jsem naše povídání dneska začínal. Jméno Svěrák spíš otevírá dveře, nebo jméno Svěrák je spíš terčem,
3: posměchu,
2: který neustále nosíš na zádech?
3: No, já už to takhle necítím, spíš to cítím třeba v diskuzích pod přesně tímhletím filmem, že řeknou...
2: Čteš diskuze na internetu, to si statečný
3: jo,
2: mladý muž.
3: Občas, jo, teďka ze začátku, pak když až jich bude víc a fakt mě to naštve, tak přestanu, ale tam prostě řeknou třeba, že mám něco společného s KSČM, což prostě já už jsem ani v té době nežil, sakra, jako...
2: Tak, ale je zase dobrý, že aspoň víš, co to je za zkrátku.
3: No. Takže, no...
2: Tatínek přiznal v jednom rozhovoru, že byla chvíle, kdy si nechtěl nosit jméno Svěrák.
3: Bál jsem se toho, no, asi trošku. Ale já jsem to říkal, že vlastně i doteďka se představu spíš jako František možná, aby to lidi prostě neřešili. A vlastně se necítím jako pan Svěrák, protože pro mě Svěrák je Zdeněk a Jan. A když mě někdo pozná, tak chci, aby mě poznal přes to, co dělám, přes to, jaký jsem člověk a vlastně... Ideálně by se chci dostat k tomu, aby mi tykal, aby jsme se měli rádi a v tu chvíli jsem stejně František a ne pan Svěrák. No. A necítím se jako pán. Pro mě pán je furt někdo starý a mám pocit, že mi je 18 a to už není.
2: Vypadáš pořád na 18. Já jsem tě vlastně v nějakých 18-19 letech poznal. Tatínek režisér, dědeček herec a scenárista, oba na kontě bezpočet úspěšných filmů. Byla vůbec šance, aby se z tomu filmu vyhnul?
3: Určitě byla, ale nepodařilo se mi to.
2: A jaké byly možnosti?
3: Popelář, kosmonaut, to byly první sny.
2: To jsme měli asi všichni.
3: No, já nevím, asi nějaká grafika třeba, takové věci, ale jak jsem v tom vyrost, tak se mi to asi zalíbilo. Jak jsem do toho padnul taky.
2: A jaké byly možnosti? Přece u toho filmu je spousta profesí, tak kde jsi lavíroval? Říkal jsi, že jsi sice šel na střih, ale že ta kamera si vlastně zjistil, že někde vzadu u tebe byla vždycky.
3: No, to byla dřív než ten střih. Vlastně já jsem studoval tu fotku, která je dost podobná, akorát se to nehejbe a vlastně teďka jsem na ní zanevřel, protože už mi chybí, že se to nehejbe. Mně to přijde mnohem hezčí ten svět pozorovat, převostřovat si a zkoumat si ho vlastně a je to i v té malbě, já mám pocit, že asi všichni v uvozovkách umělci mají pocit, že to, co vidějí, je hrozně zajímavý a furt to někomu chtějí spát, což je vlastně ten unikátní výřez přes ten hledáček nebo na tom plátně.
2: To je ten můj pohled.
3: No, no, no, a je fakt jako autentický, všichni to musíte vidět a někdy se to povede samozřejmě, ale spíš je to to, že mě to fakt ten svět baví se na něj koukat, protože jsou tam krásní momenty, který...
2: Jak se tak vlastně říká, okno je vlastně oko je oknem do duše, tak ta kamera je vlastně oknem do tvojí duše, protože ty nám nabízíš ten svůj pohled, jak vnímáš, přes co vnímáš ten svět, co je pro tebe důležité a jak nám to vlastně...
3: Asi jo, a i ten režisér to má, protože ta scéna, prostě něco v té scéně je důležitý a to se tím záběrem akcentuje. No.
2: Takže co budeš dál? Střihač, kameraman, obojí?
3: To se uvidí. Já bych chtěl asi obojí, no. Vlastně ta kombinace toho dělat ten projekt zároveň je šíleně vyčerpávající, ale je to zajímavý a ta kamera mě baví, protože taková vlastně odpočinkovější, když to je záhul, tak je to není furt to stejný dokola a je člověk v jiných prostředích a už je to dobrý v mém věku se hejbat trošku a nesedět na tom zadku, no.
2: Vlastně ten střihač to je takový autista zavřený v nějakým šeru tady jedné místnosti a pořád vlastně žije s postavami, které ho vůbec neznají a on všechny zná ze všech úhlů naprosto dokonale.
3: Přesně.
2: Když to ten kameraman je zase úplně jiná, uprostřed tady vlastně taková včelí královna společně s režisérem, o které se rojí všechny ty včely okolo a pracují, to je úplně jiný typ i práce, jako nejenom jako co se týče snímání, ale i atmosféry a komunikace sociálních vazeb všeho.
3: Asi jo, ale třeba ten Vladimír Smutný, ten měl vždycky, Vladimír Smutný, ne Smutný, tak ten měl, to byl takový frajer na tom place. On měl takový hrozně zasněný pohled, který byl hrozně sexy. I pro mě jako chlapa mladýho, tak on vypadal, že hrozně o něčem přemýšlí. Vždycky se tak jako zamračil trošku, něco řekl. A nebyl to extrovert, prostě on vlastně nebyl podle mě extrovert. On by tak klidně mohl být střihač. Asi to je tím, že prostě přemýšlel a nemachroval na tom place.
2: V té souvislosti mě napadá, že vlastně o kameramanech se ještě říká jedna věc, nejenom, že je to teda nejtěžší profese, jak fyzicky, tak časově nejnáročnější, ale že jsou to taky vlastně nejvíc sexy muži na place, protože oni moc nemluví a právě tak se dívají a jsou pro ty ženy v okolí jako takovým magnetem. Poznal jsi to na katamaránu nebo tam?
3: Já tam měl maminku. Ne, nepoznal to, ne. Ale to je třeba v Pirate Radio nebo The Boat That Rocked, on to má dva názvy, tak tam je přece ten DJ, který za ním vždycky přijede ta plná loď faninek a všichni na něj koukají, jak to dělá. A pak tam jednou se ho zeptají a on říká, já mlčím, já jsem tajemnej. Takže opravdu to možná na určitý druh žen funguje, ale pak vás poznají, že jo? Je to průšvih.
2: Asi bychom měli posluchačům přiznat, že jsem tě na vysoké škole jeden semestr učil.
3: A pokoušel se. No, ono to moc nešlo, ne?
2: No, ono to moc nešlo. Tomu se právě chci dostat, že si u mě zkoušku z děn z českého filmu na poprvé neudělal. Dokonce mám dojem, že si ji uděláš na potřetí, to už si úplně nepamatuju.
3: Já jsem taky vytěsnil.
2: A proč to tehdy nešlo?
3: Já nevím, já jsem měl vždycky problém s tím se učit a pak zpětně třeba, když si ten zájem musím jako vybudovat sám asi proto. Protože ono je taky blbý v té škole, že oni vám nutí prostě vančuru a něco ve věku, kdy na to třeba nemáte vůbec chuť a mnoho lidí to může třeba odradit od četby. A já vždycky jsem si našel nějakého autora a toho jsem celýho schroustnul třeba. A u toho filmu to je stejný, prostě člověk na to musí mít čas a chuť, prostě ne, vždycky chcete koukat na váleční drama černobílý nebo nějaký prostě, já už ani nevím, co tam je všechno z té historie, že jo, samozřejmě jsem to vypustil všechno, ale je to takový nucení, no, občas asi, že mi to nešlo.
2: Tehdy mě překvapilo, že mi tvoje maminka za to přišla poděkovat. S tím se člověk opravdu nesetkává často a musím se přiznat, že se mi to stalo tehdy poprvé a naposledy. Pochopil jsem, že to nějak bylo důležité, ale radši jsem se neptal, z jakého důvodu. No, měl jsi divokou pubertu, nebo bylo to s tebou složité v pubertě?
3: Já jsem měl dredy a tak, no, byl jsem takový floutek a pak jsem začal na gymplu propadat z chemie a z matematiky, takže jsem si rychle našel před koncem roku střední školu fotografickou. Tam jsem se přihlásil, oni mi vzali, že budu znova v druháku, dodělám klauzury za prvák. A než ten rok skončil, tak jsem to rodičům řekl, že už vlastně ten poslední dva měsíce jsem nechodil na gymnázium jenom za kamarádama po vyučování na kafe a že už jsem chodil po Praze a fotil jsem na ty klauzury. No.
2: Jaká byla reakce doma?
3: Oni byli naštvaní a na jednu stranu byli pak asi zpětně rádi, že jsem si to aspoň vyřešil sám. A ono to bylo soukromí, tak mi řekli, že si to zaplatím sám celý. A já jsem dělal v tu dobu, myslím, že to byly tři bratři a já jsem tam dělal v UPP, že jsem zastřihával ty triky. To už byl můj takový první editing job. A jak jsem to dokázal a vlastně jsem si na to viděl, tak mi to odpustili a zaplatil jsem si jenom půlku. Takže nejsou takhle jako bitch na mě, jsou i hodný rodiče.
2: Když říkáš, že si člověk musí najít cestu k těm filmům a vůbec k tomu, ať už literatuře, k čemukoliv, k čemu tíhne, jak si sám, tak co tě třeba oslovilo časem nebo v současnosti, nebo co ty máš rád z filmů obecně, českých, světových, jakýchkoliv?
3: Já mám rád asi pomalý a takový hloubavý. Ideálně filmy, který... Já to trošku přirovnávám k tomu, jako když si sedneš třeba s zajímavým člověkem, jako je Hemingway, který něco odžil, napsal a vlastně u krbu celý večer něco povídá a ty mlčíš, protože nepotřebuješ mluvit a jenom si říkáš tyjo. A v té hlavě ti došrotuje a on ti říká něco o lásce, o prvním polibku, o válce, všechny tyhle ty silné zážitky, tak pro mě tohle to jsou ty autoři, který miluji v té literatuře, toho objevím a celýho schramstnu. A v tom filmu pro mě to jsou hrozně niterný prožitky. Já jsem měl i pocit mnohdy, že vlastně člověk nemusí žít svůj život, pokud že ho může vlastně žít skrz tu literaturu. Že to je vlastně dostačující prožitek. Že to jsou fakt intenzivní zážitky jiných lidí, kteří to můžou možná nahradit. Nechtěl bych to, ale říkal jsem si, že kdybych někdy ležel dva roky, nemohl se hýbat, tak vlastně to je neskutečně krásný únik a to ty autoři nám můžou dát.
2: Ty jsi vlastně trošku ale od filmu odběhnul k té literatuře, k tomu Hemingwayovi, ale oživili jsme úplně moje Hemingwayovské a Steinbeck a tady to období americké literatury. Máš nějaký film, ke kterému se třeba vracíš, který máš rád, který ti dává energii, nebo naopak tě dokáže rozeznít nějakou melancholii, která je pro tebe důležitá, cokoliv teď?
3: No s tou melancholií já mám Terence Malika Knight of Cups, to je asi rytíř pohárů česky, nebo jak se to jmenuje. To je vlastně taková obrazová báseň, která je o tom, jak ten Christian Bale, Batman, ano, tak ten vlastně hledá partnerku životní a je tam několik epizod, několik Kate Blanchett a tak, tyhle těch partnerek a s těma zažívá různý věci, pokusy o dítě a tak, než se dostane k té vysnění, která vlastně s kterou pak žije dál mástní syna. Ale vlastně je to jenom hudební taková báseň a člověk si tak jako doplňuje ty informace, co se asi děje. Není tam moc dialog. To je hrozně zajímavý prožitek, který jsem si často pouštěl, teďka si ho pouštím.
2: Když už máš toho syna.
3: No, to mě nenapadlo ještě se teďka pustit s tím. No, to bude možná jiný zas, no.
2: Tvůj dědeček i tatínek přiznávají, že tak trochu fungují na pochvaly. Taky potřebují být chválen. A když nechválen, tak aspoň občas pochválen.
3: Asi jo, já myslím, že každý člověk to tak má. Mě říkala manželka, opravdu to tak máte. A oni to tak jako definovali a podle mě to hodně říkají furt dokola, protože je to taková nějaká jejich forma, jak si říct v tom scénáři, třeba když se o tom baví, že něco nefunguje, tak si to neradi říkají, jako tohle se ti nepovedlo. Říkají, vlastně i u těch dětí je to tak. Když má někdo ošklivý dítě, nebo já mám pocit, že mám krásný dítě.
2: A každý někdo, má dojem, že to jeho dítě přesně, není krásnější.
3: Ale některý třeba ještě hezký nejsou a pak z toho vyrostl. Ten náš Tonda byl opravdu Voldemort. Jako z prvního dílu, kdy se narodil, to je prostě divná věc, že jo, fialová. Tak dá se říct, je ten má dlouhý nohy třeba, nebo ten má spoustu vlasů. Mm-hmm. Nemusí se říct, ten má ale divný nechty zakroucený, nebo proč něco. Takže oni vlastně neříkají, jsem teda hodně odskočil, že oni neříkají, co je na tom.
2: Zase
3: jsem nikoho neurazil.
2: Ne, mluvil si o svém dítěti jenom.
3: Všechny děti jsou krásné. Ale že oni, když se něco nepovede, tak to nekomentujou a komentují to, co je hezký na tom scénáři. Takže tím vlastně pak ten autor toho se zamyslí, a proč jsem tady ta pasáž je asi slabá. To bych měl vylepšit, když to nekomentoval, tam si mysleli, že to je vtipný, ale oni se nesmáli, neřekli, že to je hezký, takže tam ještě něco teda se zamyslím, asi tam přidám nějaký vtip třeba.
2: František Svirák je mým dnešním hostem.

0: S kameramanem, střihačem, malířem Františkem Svirákem si dnes povídáme nejen o komedii Pět švestek, která právě dnes vstupuje do kin, ale obecně o tom, jaké to je narodit se do slavné rodiny a hledat si to svoje místo na slunci. Františku, já už jsem to řekl, nedávno ti bylo 35 let, loni se oženil, máš čerstvé miminko, syna. V jaké fázi života se teď nacházíš? Je to vodáckou terminologií spíš volej nebo hodně divoké peře?
1: Hodně divoké peře je asi, no.
0: A to ti vyhovuje?
1: Já myslím, že to chvilku vydrží. Ne, tak teďka odpad ten film, ta starost ten film, takže trošku se to sklidnilo, no. Ten jas už je za mnou naštěstí teďka.
0: A jaké to je být tím tatínkem? Najednou to poznávat tu roli z té druhé strany.
1: Je to zajímavý, no. Ještě tam není ta výchova tolik, že jo. Už to je takový zvířátko, takže to je furt dobrý.
0: Pět švestek vzniklo jako takový malý nenápadný projekt bez vyšších ambicí, aspoň se to tak zdálo, ale s o to větší radostí, když ty se teďka ohlédneš, měli jste včera premiéru v Bratislavě, dneska film vstupuje do kin. Co je takový ten tvůj nejvíc hřejivý moment na téhle cestě jménem Pět švestek?
1: No, asi ta premiéra, kde se lidi smáli, ale možná víc teďka ta slovenská, protože to už nebyly vlastně jako pozvaný lidi naši, ale pro mě neznámí lidi, který, jak jsme tam sedli s tátou, tak přede mnou byl prostě chlapík, který se podle mě i počúral přitom, že se tak smál, nakláněl se dopředu k tomu plátnu a už nemohl se smát, prostě nemohl víc a chtěl, furt, bylo to nádherný v tom, že to fakt bavilo a já jsem měl takový jako nadhled už nad tím filmem a hrozně mě to potěšilo, že to fakt funguje.
0: Jaké to bylo vidět tohle, zažívat spolu s tatínkem, scenáristou, režisérem, producentem toho filmu? Střihač, kamerama, vlastně klíčové profese. Pět, no, šest klíčových profesí ve dvou lidech. Jenom vidět, že ta práce těch x let, měsíců, pochybností, nejistot, vlastně najednou, že to nějaký efekt má, že ti lidé se smějí.
1: No já myslím, že obrovská satisfakce, no. Že to fakt zahřeje u srdce.
0: Kdo vůbec vymyslel tenhle název, který má tak hezký dvojsmysl v sobě?
1: Brácha. Protože ono se to mělo jmenovat Poslední mejdan. A to bude teďka nějaký nový film a my jsme už předtím věděli, že i nějaký z 70. 80. let to byste jako měl vědět, já ne.
0: Poslední mejdan celovečerní český, no, se mi nevybavuje, ale samozřejmě nemusím vědět všechno.
1: Možná ne český. Takže to jsme opustili už při natáčení, když se to tak jmenovalo i na tom scénáři, co s náma jel, papírovej. A pak jsme chtěli mít Starci a moře. A mně to přišlo hezký s tím Hemingwayem, že to má jakoby takový jako přesah. A vlastně mě neuráží jít na film, který se jmenuje Stáří. Mně to nepřijde neatraktivní, ale zavrhnuli toho distributoři a vlastně i táta se ptal Erika Ibrahima, svého producenta, jestli je to blbost, nebo jestli to máme jako na tom trvat. A on říká, hele, asi bych si radši pustil nějaký akčňák než Starci a moře. Jako. Takže jsme to zavrhli a vymýšleli jsme dlouze, nevěděli jsme, až přišel prý brácha domů a říkal, no to kač se jmenuje Pět švestek, ne? A vlastně to dává dost smysl, protože zbalit si pět švestek a odjet, jo, to se říká. A my už jsme v tu dobu měli plagát, kdy opravdu tam těch pět hlaviček, co plave, to je takových pět švestek, co tam plave na tom povrchu té hladiny. No.
0: Zároveň to stáří, takové trošku sesychání, to jsou trošku ty švestky.
1: Já jsem to nechtěl říkat, ale je to tak. Ale
0: a vlastně jako jak jste to přeložili do angličtiny, když si říkal, zmínil toho Erika, tak samozřejmě pět švestek asi úplně do angličtiny nelze přeložit jednak jedné.
1: No, nejde. Ten anglický název už byl předtím a to je What a Way to Go, což zase se nedá přeložit do češtiny.
0: Dnes vyšly první recenze na film, četl si je, zajímají tě?
1: Četl jsem je a zajímají mě, trošku mě mrzí, ale vím, že ty lidi se baví, takže nevím, co si o tom myslet trošku. Je to zajímavý, ale zároveň mi tam přišli, že to nejsou moc recenze, ale takový jako názory, že to není rozbor toho filmu.
0: Na co se těšíš teď po premiéře, na začátku léta s malým synem?
1: Já se ještě těším, že ty lidi na to půjdou a že se budou bavit, že to nebude jako ty kritiky, že to bude hezký. A těším se na nějaký klid, no, trošku.
0: Vlastně, když jsme zmínili to, že se učím ten český film a ty si moc nedával pozor, jak jsi říkal, tak vlastně mi vypadá spousta jako klasiků českého filmu z těch, co asi budou znát posluchači, třeba Václav Vodíček, kteří měli tendenci chodit na ty svoje filmy s normálními diváky, aby vlastně věděli tu chemii, co funguje, co nefunguje a jestli ten tvůrčí záměr, jaký byl, ten timing a všechno, jak to nakonec vyšlo a jestli to funguje nebo ne. Máš taky ty tendence, teď mi to napadlo v té souvislosti s tou Bratislavou, najednou vlastně to vidět s tím divákem, který tě nezná, který vůbec nezná kontext, ten, který přišel do kina a...
1: Já jsem to říkal dneska manželce, že bych chtěl si zajít někdy prostě v týdnu do kina a kouknout se na to.
0: Co ti na to řekla?
1: No, že to taky napadlo vlastně, myslím. Zajímalo by mě to, no, protože tam jsou, třeba vím, že tam je problém, kdy, no to nemůžu spoilerovat, ale je tam moment, kdy se lidi tak moc smějou, že jim ujde to, že jedna z postav říká ano. A z toho kritici vyvodili zase něco, protože to taky neslyšeli, protože se ty lidi v tom sále smáli a oni to neslyšeli, takže se to vyvodili úplně něco jiného a řekli, že to je špatný film, protože se lidi smáli. Tak je to zajímavý, no, to takhle číst ty kritiky.
0: Takže jaké bude léto u tebe, Františku? Odpočívat, pracovat?
1: Asi oboje. Já bych potřeboval trošku odpočinout, ale zároveň mi ta práce baví, takže chci pracovat. Já budu stříhat s Vojtou Moravcem další film teďka.
0: Můžeme prozradit název?
1: Lady Dermacol, nevím, jestli je to pracovní, nebo už... Asi to myslím, že to je konečný název, no. Protože to je vlastně brand Dermacol. Tak...
0: Což je o Olze Knoblochové, zakladatelce legendární značky a vůbec o tom, jak to přišlo, že Češi aspoň v nějaké chvíli předběhli Hollywood. Mým dnešním hostem byl František Svirák, kameraman, střihač, malíř. K tomu malířství jsme se ani nedostali, snad příště. Manžel... Otec další generace Sviráků. Františku, díky za tvůj čas i odpovědi, ať se ti daří.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Noční mikrofórum za chvíli vystřídá na dvojce Noční proud. Příjemný večer na vlnách dvojky vám přeje Jaroslav Sedláček.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Tentokrát bude mým hostem u mikrofonu spisovatelka, publicistka a překladatelka Iva Pekárková. Kdy se při psaní nejvíce natrápila? Kde bere inspiraci pro své rozhlasové glosy? A o jakých palčivých tématech vypovídá její poslední kniha Pepřové pocity? Nejen o tom s Ivou Pekárkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 28. května, který otevírá kapela Dire Straits s písničkou Lady Writer.

Petr Linhardt, muzikant a písničkář, a Tomáš Polívka, novinář a hudební publicista. To budou moji hosté hned po půlnočních zprávách v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu Českého rozhlasu Dvojka. Proč právě oni dva pospolu? Tak druhý jmenovaný Tomáš Polívka docela nedávno před pár dny vydal rozsáhlý knižní rozhovor s prvním jmenovaným, tedy s Petrem Linhartem, takový autobiografický rozhovor. Knížka se jmenuje Autobus do Sudet a je to knížka velmi zajímavá a velmi čtivá. A aby toho nebylo málo, ta knížka obsahuje ještě archivní CDčko, takový průřez. A aby toho ještě nebylo málo, tak Petr Linhardt současně vydal i své nové aktuální album. Takže o tom všem si budeme povídat. Muziku z toho všeho budeme poslouchat, takže uznejte sami, že bude o čem hovořit a že bude co poslouchat. Krom toho na vás čeká také nějaký ten obvyklý pohled do kalendáře a nějaká ta další hudební novinka. Ale začneme gratulací, protože právě dneska slaví svůj svátek, své jmeniny, nositelé křestního jména Vilém. Takže noční proud všem Vilémům, Vilíkům, Vildům přeje všechno nejlepší, a to včetně Vildy Čoka.

s písničkou Poušť neodpouští. To byl rockový šansonier a písničkář Raven ze svého zbrusu nového dvojalba Dopio. Tohleto dvojalbum bylo včera večer oficiálně pokřtěno na koncertě v pražské Verichově vile. A je to dvojalbum, které čítá úctyhodných 20 skladeb, 20 nahrávek a některé z nich jsou inspirovány konkrétními literárními díly, respektive jejich audioknižními podobami, ke kterým Raven píše, skládá a natáčí písničky. Nicméně na tomhletom dvojalbu jsou v jiných, tak říkajíc, rozšířenějších podobách. A na tomhletom nosiče je zajímavá ještě jedna, zatím neúplně obvyklá věc, že v obalu najdete nejen tedy klasické CDčko, ale najdete tam i flešku, takže pakliže patříte k těm, kteří už nevlastní doma CD přehrávač, tak nebudete o ty písničky ošizeni, protože fleška se dá nacpat prakticky kamkoliv, všude úplně. A ještě dodám jednu informaci, že Raven osobně bude hostem ve čtvrtečně pátečním nočním proudu přesně za 14 dní 11. června a to ve společnosti mé kolegyně Jitky Benešové, která výjimečně za 2 týdny právě žezlo čtvrtečně pátečního nočního proudu pro jednou převezme. Takže ho převezme společně s Ravenem, co by hostem. No a tady je ještě jedna ochutnávka.

Neuvěřitelné 81. narozeniny právě dneska slaví John Fogerty. Zpěvák, kytarista, skladatel a po mém soudu jeden z největších, vůbec největších hitmakerů světové rockové a popové muziky za posledního půlstoletí. A teď si představte, že zrovna právě v těchto dnech John Fogerty brázdí Spojené státy na poměrně rozsáhlém koncertním turné. Tak tedy klobouk dolů, všechno nejlepší a hodně zdraví. A tady je

Petr Linhart a Tomáš Pulívka budou mými slíbenými hosty hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka a my si budeme povídat jednak o Petrově z Brusu novém albu a jednak o stejně z Brusu nové společné knize obou pánů. Takže jak už jsem naznačoval na začátku nočního proudu, bude rozhodně co poslouchat a bude rozhodně o čem si povídat. Tak si to nenechte ujít.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení. Poslanci opět nestihli projednat. Izrael zaútočil na Bejrut. Od začátku příměří je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. A zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona. Ve druhém čtení poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20, k novele se mají vrátit odpoledne.
2: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
2: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
4: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
2: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
5: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
6: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
5: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
7: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
5: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LBP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100 milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
8: Stejná právní kvalifikace je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok, stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
1: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrut. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. Cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří platné od půlky dubna provázejí sílící boje.
9: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hosein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadu prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
10: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
5: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
10: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle TEMu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu, další modernější si Kyjev objednal.
11: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek a kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet.
12: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
13: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
12: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
14: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
12: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
1: Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
15: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme tipy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Baťova kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
1: Sport. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
16: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
1: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 1-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Koberovic a omezení na D5 v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna jeďte opatrně za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 79 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Je u toho i policie, ale čeká se na světelnou šipku a na místě není ani trojúhelník, tak ať vás to nezaskočí. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. To samé čekejte ještě na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín. Tady údržba probíhá v okolí 43. kilometru a průjezdný je pouze levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já v něm už za pár okamžiků uvítám své slíbené hosty Petra Linharta a Tomáše.

jsem. Odkládá šaty bez obou.

prostřed. Stále se neodvrací, má rybník v bouři někde střed. Ví jenom blesky.

0: Petr Linhart, muzikant, skladatel, textař, písničkář a Tomáš Polívka, novinář, hudební publicista a vlastně taky spisovatel. To už jsou moji slíbení hosté v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu, fyzicky přítomní v našem studiu. Pánové, vítejte, dobrý večer, vítám vás tady.
1: Dobrý večer.
2: Dobrou půlnoc.
0: Tomáši, já mám na tebe nachystanou takovou, já jsem sice sliboval, že žádná záludnost nebude, ale jenom takovou drobnou profesionální záludnost. Protože je takovým dobrým zvykem, sluší se, když člověk vítá hosty, tak o nich promluví na začátek toho rozhovoru, na začátek toho pořadu několik slov. A já si myslím, že ty seš teď momentálně člověk, který to o Petrovi ví možná úplně nejvíc na světě. My záhy prozradíme proč, jak se to stalo. Tak já se tomu vyhnu a já to hodím na tebe. Pohovoř o Petrovi.
2: Petr je citlivá osoba, která vnímá kouzlo krajiny a příběhu a podle mě to je jeden z našich, ono se nemá srovnávat, já nechci říct nejlepších, ale textařů, který mi mluví z duše a který umí vyprávět příběhy tak, že jsou nejenom pro mě, ale pro spoustu jeho ctitelů podmanivé. Takže já ho vyzdvihu především jako textaře, ale zároveň je Petr i citlivý melodik, umí pracovat s jednoduchými hudebními formami tak, že působí nevšedně a osobitě. Tak je to konstrukt, který z nich řádu, takže se s ním výborně spolupracuje, protože je přesný. A tím se samozřejmě dostáváme k tomu, co asi bude předmětem toho rozhovoru, když vysvětlíš, proč toho o něm vím nevíc na světě, což určitě není pravda, ale krásně se s ním pracuje i proto, že je v podstatě literát a vypravěč a ta naše práce, já už to asi propíhnu, že to stejně všichni vědí, dělali jsme spolu knižní rozhovor a to byla radost.
0: Takže já jenom připomenu, že ta knížka, která nedávno vyšla, o které se budeme taky hodně povídat, se jmenuje Autobus do Sudet. Ovšem, ona nevyšla jenom ta knížka, Petře, ona současně vyšla i tvoje nová deska, tvoje nové album. A to už je zase otázka na tebe, o tom si taky budeme povídat podrobně, zevrůměji, ale aby si obdobně jako Tomáš tebe charakterizoval svoje nové hudební dítko.
1: Nové dítko trošku pokračuje v takový tý tradici těch písní, co jsou zapuštěný do krajiny, ale jenom do jistý míry, protože v mnoha případech je to album takový jako osobnější. Mm-hmm. Ono to zase pořád všechno je v těch konkrétních nějakých kulisách měst a míst, ale vlastně se tam trošku víc než dřív odrážejí nějaký moje zážitky. Vlastně ten název toho alba Schönau je teplický Šanov, jeho původní německý jméno, jenom tak jako přepsané do češtiny, kde mě v 15 letech potkalo u našich velmi vzdálených příbuzných. Poprvé jsem se tam potkal s kytarou, měl jsem poprvé kytaru v ruce, na kytaře byly natažené tehdy legendární struny Goldfuchs, neboli Zlaté lišky, tak jsme si půjčili i na obal teda toho díla, ten obrázek z těch dávných, dneska už úplně zapomenutých a tehdy dosti legendárních strun. A řekněme, že na tom albu je pár takhle podobných příběhů, který tak jak mapujou některé momenty, řekněme, cesty životní. A ono to není důležitý, ono to funguje i samo o sobě, doufám.
0: Dobře.

0: Šénau, tohle to byla titulní písnička nového alba Petra Linharta. A Petře, já bych se s dovolením teď zastavil právě u tohle tvého nového alba. Ty jsi mi už předtím tak malinko odpověděl na otázku, kterou jsem ti teď chtěl položit, protože já jsem chtěl říct, že po mém soudu je tahle ta písnička tak trošičku klíč k tomu albu, což ty si přiznal a jsi přiznal, odkud vznikl tady ten název Šénau. Nicméně pojďme se podívat na to album jako celek. Pojď třeba představit nebo zmínit nějaké další písničky a jejich inspirace.
1: No, tak ten Dálný déšť, co jsme poslouchali, tu první písničku, to je takový zážitek od Rybníka v Lubenci, to je takový místo, kam já rád jezdím. A už se tak jako schylovalo k bouřce a všichni jako utekli od toho Rybníka. Najednou tam přišla slečna ze psem a probíhalo tam vlastně to, o čem ta písnička je. A zároveň se mi do toho promítl obraz mých dvou dcer, ze kterými jsem, když byli malí, tak jsme tam často jezdili taky k tomu Rybníku a tak jak si ten zašifrovaný dětský deník se tam takhle obrazil. No. Jiný děvčátka na cestě jsou třeba v písničce Silencio, to jsou španělský děvčátka, které jedou vlakem Vindobonou do Brna a přečtou si, že jsou v tichém oddíle. Tiše jsem je sledoval a byly to vzorné holčičky a tak jak mé zjistili, jsou v tichém oddíle, tak začaly ps, ps, ps, silencio, silencio, jakože musí být tady jako sticha a takhle intenzivně se okřikovali až do Brna, bylo to úžasný. Mm-hmm.
0: Za jak dlouhé období jsou třeba ty písničky, které se na tomhle, myslím, že jich 11, nepletu se.
1: Jich 11,
0: no. Tak za jak dlouhé období jsou pozbírány, jak dlouho vznikaly?
1: Já si myslím tak 5 let víceméně. Já mám takovou periodu, jako 5letou, jo. A takhle průběžně. Já jsem se zabýval jinými věcmi samozřejmě mezi tím, ale a takhle se jako odkládala ty písničky a ještě jsem dokonce neměl pořád jako pocit, že už je to jako všechno hotový, ale už Pepa Štěpánek na mě naléhal, že už je nejvyšší čas, aby si zase něco vydal po 5 letech a tak vlastně jsem to rád dokončil a hlavně jsem hrozně rád za tu partu, se kterou jsem měl možnost pracovat. Pepa Štěpánek, skvělý kytarista a taky aranžér a klávesista Jan Steinsdorfer a basista Jaromír Honzák, no prostě úžasná sestava. Bylo to pro mě velká radost a i radost toho stále mám.
0: Kdybys nás teď nechal nahlédnout do studia, jak třeba vypadalo, jak probíhalo to natáčení, protože jsou věci takové poměrně intimní, křehké, citlivé, jak si to představit? Člověk si dovedl představit, když točí rocková kapela, tak tam padají ty lahve, že
1: no? No, jasně, ne, to je samozřejmě, to je takové trošku jako klidnější tohleto, ale probíhá to tak, že Pepa rozdá takový jako zjednušený notový záznamy, kde je popsaná jako přesně harmonie a případně nějaký rytmický věci a jenom nějaký třeba jako tu a tam drobně poznamenáno, že by nějaký lauf měl být přesně jako tonicky nějak, ale v zásadě je to celý potom jako postavení na tom, že tam všichni ty jako hráči do toho dávají svůj vlastní vklad na základě toho, jak oni umí hrát vlastně všechny možný styly, tak jim to hrozně jako umožní, jako zjednoduší tu práci. A ta písnička se vlastně úplně jako na poprvé zahraje. Pepa má k tomu třeba nějaké připomínky a obvykle takový třetí, čtvrtý verze jsou už ty, které tady dneska slyšíme. Občas se k tomu něco dohraje, nějaká steel kytara, protože nelze tolik kytar hrát v jednom člověku samozřejmě. A potom následuje, já tomu zpívám, ale samozřejmě ten zpěv není ten definitivní, ten je spíš jako, aby jsme si všichni jako viděli, kde jsme a takže zpěvy jsou jediný, které jsou k tomu, k tomu jako dohrávaný v zásadě.
0: Když ty písničky jako takové vznikají, co bývá prvotně, já nechci pokládat obligátní otázku, jestli tedy muzika nebo text, ale spíš z čeho vycházíš, jestli máš prostě nějaký, abych tak řekl, záměr, pocit, nějakou myšlenku, kterou chceš vyjádřit a vtělit do té písničky a hledáš pro ní formu, ať už tedy jazykovou nebo potažmo hudební, anebo přijde prostě nějaký nápad, nějaký slogan a od toho se to odvíjí. Jak to obvykle bývá s těmi písničkami, s jejich úplně tím prapůvodním zrodem tedy?
1: Jo, myšlenka, že chci něco vyjádřit dopředu, je celkem vzácná. Písnička Nostalgie třeba tady na té desce je takhle vznikla. Ale většinou jsou to nějaký zážitky. Já mám vždycky jako pocit, že člověk něco vidí nebo prožije a ono to vlastně jako by mi to chtělo říct něco jiného, ten zážitek, jo, a tak nad tím tak jako koumám a třeba už si tomu něco hraju na kytaru a oni obvykle jako ty paralely, který skrývá ten prvotní obraz, to potom jako sami vylezou. Až mě to kolikrát samotného překvapuje, protože říkám, kde se to vlastně bere a v tu chvilku si začínám připravat spíš jenom jako takový jako prostředník toho tvůrčího procesu.
0: Mm-hmm. Vysloveně technicky vzato, v jaké podobě ty tu písničku potom těm svým spoluhráčům přineseš? Vemeš prostě kytaru a přehraješ ji? Nebo máš...
1: Jo, v případě Shineout to bylo skutečně tak, že jsem vzal kytaru a nahrál jsem pracovní nahrávky, aby se Pepa podle toho mohl zorientovat, aby viděl tu strukturu, ze kterou bude pracovat. U starších alb jsem pracoval častěji, takže jsem i doma vyráběl nějaký trošku aranžovaný demo snímek podle nějakých, pomáhal jsem si samplovanýma nástrojema a dařilo se mi docela jako do toho dát nějakou atmosféru, která se potom dala využít v té studiové verzi, ale tentokrát je to opravdu, jsou vlastně písničky s kytarou, všechno to celá Shineout. No.
0: Z toho, kolikrát tady padlo jméno kytaristy Pepi Štěpánka, tak usuzuju, že Pepa byl v podstatě producentem toho alba.
1: Ano, přesně tak.
0: A trefuje se ti vždycky přesně do vkusu, nebo se stane, že přesně se to posune někam jinam, než ty bys představoval?
1: Úplně výjimečně a to si jako rovnou řekneme třeba, ale jako 95% jako funguje nepoprvé. Taky to není první album, který spolu děláme, dobře se známe a už tak jako tím je tak trošku jako dáno, co navzájem od sebe očekáváme.
0: Tomáši, teď bych se otačil na tebe, využil bych tvé profese, tedy hudebního novináře, publicisty, potažmo recenzenta. Kdybys měl několika větami teď tady naživo právě tuhletu novou desku, petelovou desku Shineout zrecenzovat. Já vím, že to je nebezpečná situace, protože tváří v tváři interpretovi, ale ono je to nebezpečný disky, protože se na tebe konec konců může poškat před redakcí. Ale co bys o ní prohlásil té desce?
2: Je intimnější, je osobnější. To je větší rozdíl oproti těm předchozím albům. Petr se taky ponořil do svých brněnských zážitků, takže se tam i trošku posunul v krajině. Co se týče hudby, tak je ta deska i velmi průzračně aranžovaná. Trošku to asi předurčilo i to, že se rozhodli pánové použít vlastně programované elektrické bicí, takže je to trošičku jako dynamicky užší, ale to nemyslím vůbec jako výtku, prostě zase to dává té desce jinou atmosféru. To album mi přijde intimnější a pozoruji, že Petr čím dál tím pečlivě a lépe zpívá, takže bych hodnotil jeho vypravejcký projev jako stále akurátnější a v dobrém slova smyslu, jak to říct jednoduchými slovy, prostě přesvědčivý byl vždycky, ale vemluvavější, ale jako v tom smyslu podmanivosti, o kterých jsem mluvil, když jsem sugestivnější, a ta sugestce tam taky byla vždycky, ale to vyprávění začíná být takové jako, nechci říct pamětnické, ale takové jako velmi, velmi milé a velmi, velmi rozšafné trošičku, dostávají se do těch vážných témat i prvky humoru, u kterého člověk třeba neví, zdali je trošku nahořklý, nebo jako kolik je tam barev. Teď narážím na úplně vynikající píseň Cosplay, kde úplně vidím mlžnou atmosféru té situace, prostě čím dál tím barvitějším vypravěčem.
0: Dobře, tak já si myslím, že to dopadne dobře, že k bitce nedojde.

bolesti zbavená. Nostalgie, služebná holka ideálu.

0: Petr Linhardt a Tomáš Pulívka jsou stále mými hosty ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. No a my se teď pojďme zastavit u té vaší druhé, v tomto případě tedy společné novinky, u knižního rozhovoru Autobus do Sudet, který taky vyšel. My jsme zapomněli říct jednu důležitou věc, kterou určitě ještě připomenem, zopakujem, že jak ta deska Petrova, tak ta knížka, pokud vím, tak se bude křtít 8. června v Malostranské besedě v Praze, je to tak?
1: Je to tak,
0: dobře. Nicméně, pojďme k té knížce, k tomu prvotnímu nápadu. Tomáši, odkud přišel, kde se zavodil, udělal s Petrem takovýhle rozsáhlý knižní rozhovor?
2: Já už jsem tady Petrovi pochleboval, jak mě prostě zaujali, pochleboval to špatný slovo, prostě upřímně se vyznal z toho, jak mě vlastně ty jeho příběhy oslovili. A chtěl jsem se o nich dozvědět víc a oslovili mě i proto, že my máme vlastně částečně trošku podobné inspirace, osudy, zázemí, nebo nevím, jak to říct, zážitky. A Petr v té své solové tvorbě, počínaje tím prvním solým albem Sudet, a se hodně zaměřuje vlastně na tu oblast Sudet. A já do těch Sudet jezdil konkrétně do Šluknovského výběžku k Varnsdorfu za svojí tetou, ona to teda nebyla teta, ona to byla vlastně manželka bratrance, ale to, mého otce, ale to není důležité, brali jsme jako teta, navštívali jsme se Marie Louisou, které se říkalo Marlíza, a vlastně já jsem poslouchal nějaké Petrovy písničky a vzpomněl jsem si na dětství, že jsem tam vlastně prožíval hodně podobné pocity, takže ten důvod, proč ho požádat o rozhovor, byl takovýhle jako velmi osobní. Já jsem se v podstatě vůbec do žádného knižního rozhovoru pouštět nechtěl s nikým, nikdy, protože to je strašné práce. Ale tohle to by bylo hezký. Tak jsem samozřejmě se Petra skromně zeptal, zdali by do toho šel. Velmi mě potěšilo, že řekl, že ano, protože jsme předtím spolu se samozřejmě znali, protože jsme dělali nějaké rozhovory pro časopisy, ale deníky, ale v tom časopiseckém deníkářském rozhovoru se člověk nemůže rozpovídat opravdu tak, aby se o nějakém tématu dozvěděl detailně. No samozřejmě jsem se neskromně domníval, že to, co zajímá mě, bude zajímat i čtenáře. Nebyl to jenom sobecký zájem, ale prostě věděl jsem, že Petr je prostě úžasný vypravěč. Věděl jsem, že tu práci s ním budu mít velmi lehkou, protože stačilo nahodit udičku, Petr vyprávěl krásné příběhy, ke všemu jsme dohledávali historky, a potom i ty jeho písně jsou ohromnou studnicí příběhů a témat pro knihu. Takže mi prostě bylo jasný, že ta kniha bude radost.
0: Mm-hmm. Pojďme zkusit tak trošičku předestřít posluchačům, co všechno ta knížka přináší. Samozřejmě je evidentní, že když je to takovýhle osobní životní rozhovor, tak jede chronologicky, ale pojďme být trošku konkrétnější, co tam posluchači, respektive čtenáři v tomto případě najdou v té knížce.
2: Ono je to celkem polopatecké. Samozřejmě se začne narozením, že začne se Kladnem, začne se vlastně zase jsem vycházel z Petrových písniček, když jsem si hledal informace taky z předchozích rozhovorů, ale člověka trkne. Dělali jsme rozhovor o písničce, to bylo to Kladno, a Petr tenkrát, už nevím, co to bylo za časopis nebo noviny, se říkal, je divný nemít se kam vracet, kdy vlastně mluvil prostě o svém domově. Takže začneme Kladnem, městem průmyslovým, temným a vlastně vzpomínkami na dětství, které už tenkrát bylo pro Petra, jak to tak vypráví, snivé, kdy on tam vlastně hovoří o svých různých strašidlech a o tom, jak se orientoval v tom světě, že byl vlastně ve velkém, ale nepříliš luxusním domě s rodiči a prarodiči. Takže takový pohled do vlastně normalizační domácnosti, která byla vlastně potom de facto násilně vysídlena, by se dalo říct, takový jako zvláštní příměr. A Petr tenkrát začal vlastně studovat v Praze, založil folkovou kapelu Listy, takže pak se dostaneme přes jeho samozřejmě začátky, kdy se dozvíme, co četl, co poslouchal, tak se dostaneme ke kapele Listy a k tomu, jak se stal členem vlastně legendární folkové kapely ČP8. A teď já to vykládám, jako by to všechno mělo být strašně suchopárný a životopisný, ale ono to zas tak úplně není, protože my jsme samozřejmě narazili na spoustu komických historek, protože Petr byl mimochodem velký rošťák, takže když jsem nechal knihu číst manželce, tak první moment, kdy vypukla jako v huronský smích, bylo, když četla pasáž, která ošidili průvočí v autobuse s přívěsem, která jaksi měla zazvonit na zvoneček na řidiče poté, co skásne cestující a nastoupí do zadního vodu, tak zazvonili dříve, než stihla nastoupit a pak se děsně bavili pohledem na postavičku mávající v dáli. Potom, když jsme se bavili o ČP8, tak samozřejmě tam spousta seriózních informací a není ta knížka o ČP8, to bych jí musel psát jinak, je to knížka o Petrovi v ČP8, ale samozřejmě tam opět spousta dobových historek, vážných, protože šlo o poměrně tuhý boj s normalizací. Samozřejmě tehdejší hudba ČP8 nebyla zrovna prorežimní, byla to hudba velmi generační. A ČP8 byl další důvod, proč jsem Petra oslovil o rozhovor, protože když jsem byl puberťák, já byl o pár let jaksi mladší než členové kapely, takže jsem přesně v tom citlivém věku, někdy těch 15 let je slyšel jako 20-leté, 25-leté folkaře, taky mi byl velice deše, takže je tam ten vážný aspekt, ale pak tam jsou zase velmi komické historky, třeba vynález šlusovadla, ale co to je, vám neřeknu, to si přečtěte. No a pak už samozřejmě pokračujeme k Petrovým autorským kapelám, k Majerovkám, opět pro mě v devadesátkách velké zjevení. Já jsem tenkrát folk moc neposlouchal, byl jsem za toho undergroundového hudebníka, já jsem se tenkrát vlastně částečně živil muzikou, hrál jsem s lidmi z Plastic People's Půlnoci v domácí kapele, poslouchal jsem jazz, začal jsem publikovat články o roku, o jazzu a najednou snivá hudba, která mě vtáhla do krajiny a nutila jít se třeba podívat na výlet do míst, o kterých Petr píše, nebo si o nich něco víc přečíst, nebo jsem i třeba něco o nich věděl, porovnat si to, takže procházíme v podstatě logicky Petrovu tvorbu od začátku až po tého solová alba.
0: No, my se za chviličku zmíníme o tom, že součástí téhleté knížky je i takové CDčko s takovým raritním výběrem, ale to bych si nechal až za pár okamžiků, teď si pojďme dopřát ještě trochu muziky.

Naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

0: Petr Nenhardt, písnička Urbex na Expect. Pojďme představit tuhle tu písničku, protože to je postavší kousek a my se tím pádem dostaneme k tomu, o čem chceme mluvit, k tomu CDčku, které doprovází tu knihu. Ale začněme touhle písničkou.
1: Ta písnička vznikla v roce 2015 při natáčení alba Rozhledna, takže je tam celá ta sestava, která Rozhlednu natáčela. A my jsme tu písničku na Rozhlednu nezařadili, ne snad kvůli tomu, že by se nám nelíbila, ale tenkrát Lubomír Houdek a Galen uvažovali o tom, že by vydali CDčko takovou jako s lékařskou písní s lékařskou tematikou. A tak to vlastně bylo původně jako určený tady pro to CD, a ono se to potom jako nikdy jako nestalo. A tak ta písnička zůstala v archivu. A dostal se ještě tento přílohový CDčko autobusu do Sudet, jak naznačoval před chvílí Tomáš, byl se nejdřív jako trochu na rozpacích, jestli takovou věc, to přílohový CDčko jako vyrábět, protože tomu pochopitelně jako je to takový jako sběr z různých časů, a měl jsem jako pocit, že tomu tak jako trošku chybí koncepce, nebo že je nebezpečí, tomu bude chybět koncepce. Ale nakonec to asi dopadlo dobře. Je tam několik věcí z nultých majerovek z konce 80. let. Docela jako jiná sestava a naprosto jiný repertoár, protože tehdy ještě fungoval ten nepřítel, proti kterému jsme se stavili, takže to jako potom ty písničky trošku jako pozbyly platnosti. A dneska jako s odstupem času už to zase jako jinak trošku, že jo? A bohužel. A potom jsou tam věci, buď to vlastně nikdy nevydaný, a jako jsou to domácí demosnímky, a nebo jsou to naopak prvotní domácí demosnímky věcí, které se potom objevily na všelijakých především mých albech, ale dokonce nejen, dokonce je tam i něco

0: Dokonce, já jsem tam totiž tu koncepci naprosto jasně viděl a slyšel, takže já jsem se o to postaral. Celý to vzniklo tak, že jsem Petra přesvědčil, ať mi dá v plen svůj archiv. Takže jsem strávil příjemnou jaksi šichtu, nebo několik šicht, nebo několik měsíců šicht, tím, že jsem poslouchal různé verze skladeb, včetně koncertních. A Petr říkal, to tam nemůžeme dávat takové juvenýly. Dokonce jsem z něj se snažil vypáčit i nahrávky listů. Že?
1: A ty tam jsou tam jako dvě,
0: bonus. Ano. Takže tam to byl trošku jakoby boj, ale já jsem si říkal, jestliže chceme dělat životopisný rozhovor a mluvit tam poměrně detailně třeba o novovlných tabulkách, které už dneska někdo nesežene, protože vyšly pouze na samizdatové kazetě. Takže by bylo to přílohové CDčko naopak velmi záhodné, že ho řadíme téměř chronologicky. Psát o něčem, co se lidi nemůžou poslouchat, že to není na žádných streamech, nedá se to nikde dohledat. Jo, to je trošku dodal. V momentě, kdy si člověk přečte tu kapitolu o těch listech a pak si poslechne ty písničky, které teda jsme na to CD zařadili, tak najednou má ten obrázek daleko plastičtější. A to samé mi přišlo třeba jako škoda nechat ladem demosnímky pro to, o těch se Petr nezmínil, demosnímky pro album Pálava, Majerových brzdových tabulek, které si Petr natočil velmi sofistikovaně s elektronikou zaznačenými aranžemi a které ale nakonec Majerovky neuchopili a nenahráli. Takže tam jsou třeba dvě písně potenciálně určené pro Majerovky z toho posledního autorského období, předtím, než se stali kapelou, která se věnuje vlastně spíš interpretaci už těch starých písní prostě z té poslední řadovky. Tak to by mi prostě přišlo škoda prostě nespřístupnit, tak jsem si to prostě takhle prosadil a sestavil a vybral.
2: A dobře si udělal. To se tak postupně boj utichal a přicházela. Ano, je to tak a přicházela ta schoda.
0: No a teď je to CDčko, kniha je v hitparádě. Kniha v hitparádě.
2: Kniha je v hitparádě. Železniční most je teďko na druhém místě hitparády pro Glasu, jo. Přede mnou už je jenom jako Mňau Mňau Band a to je všechno prostě, jako tak.
0: No, úžasné.
1: No, já osobně teda souhlasím s tím, že to přílohové CDčko je výborný nápad, protože přesně to, co si Tomáš říkal, že když se tam člověk o něčem čte a může si to rovnou ťuknout a připomenout to, anebo ani když to třeba neměl šanci znát, slyšet a zjistit, jak to vlastně vypadalo v té době, že to je velmi, velmi vděčná věc.
0: Tak.
1: No, my se teď vrátíme teda, Petře, k tvojí poslední desce a já bych tě možná požádal, abys tu písničku, která zazní, abys k ní něco pověděl.
2: Marie na staré sociální síti.
1: Ne, já si myslím, že teď by tam měla být písnička, která je tak trošku kladenská, tak trošku souvisí.
0: Nepoznávám
2: a nepamatuju si. To je tak, že jak už to Tomáš naznačoval, že ten můj rodný dům na mě jako nesmírně působil svojí rozlohou, částečnou opuštěností a takový to bylo celé zvláštní, prostě strašidelný zámek, takový trošku to byl. Tak je to místo, které podlehlo asanaci a podlehlo jí jako tak dokonalé, že když člověk na to místo jako přijde, tak už tam ani jako není ta geologická rovina, na který ten dům jako stál, to je celý prostě odtěžený, tam je jenom prostě všude vzduch, tam není jediná stopa po té bývalé realitě. A mně se dneska zdá, když procházím Kladnem, jakoby přízrak tady toho mizení jako procházel celým tím městem, který se tak jako v tom centru vylidňuje a tak jako divně usíná. A tak o tom je písnička Nepoznávám. Ta písnička je nakonec jako smířená, jo, protože jednak co už s tím udělám a vlastně nemám potřebu se k tomu nějak jako silně vázat prostě, ale zkrátka je to tak a na jiných místech, kde žiju, je mi stejně dobře.

0: Petr Linhardt, Tomáš Polívka, Majerovy brzdové tabulky z alba Luna z roku 2024. To všechno ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. My jsme se tak dostali trošičku do současnosti, co se týče tedy kapely Majerovy brzdové tabulky, tak se tě přece zeptám, jaký je další osud téhleté kapely?
1: Kapela žije a občas koncertuje. V podstatě máme hrozně široký repertoár a je pořád z čeho čerpat, protože za kapelou je 5 řadových alb a tak vlastně je to trošku i mojí vinou, nebo především je to asi mojí vinou, že nevznikají žádný jako nový písně, ale zkrátka jsem někde trošku jako jinde a hodně mě záleží na tom, aby si mohl svoje texty interpretovat sám. Tak to jako samozřejmě jako Majerovky brzdí, na druhou stranu zase vím na koncertech, že na Majerovky chodí lidi, kteří kapelu znají a chtějí slyšet to, co je během jejich života jako z toho repertoáru oslovilo, tak to asi není špatně úplně.
0: No, pojďme se teď tedy podívat kupředu, co na vás v dohledné době čeká, na co se chystáte. Tak prvotně bychom měli asi zopakovat to datum 8. června, to znamená křestek tedy knížky, tak tvojí nové desky v pražské Malostranské besedě. No, ale co dál, Petře, co tebe čeká?
1: Tak nějaké další koncerty, takový jako volný pokračování Malostranské besedy 10. července třeba ve Skokách, že jo, to je takový to místo, který mi přirostlo k srdci velice. A máme, vzniká takový projekt, na který se docela jako těším hodně a bude to ještě dlouhou dobu asi trvat, než to celé zrealizuje. Napsal jsem libretto k oratoriu, který je podle románu Karin Lednické Šikmý kostel. A interpretovat by to měl pěvecký sbor z Karviné, který se říká Permoník, a je to docela jako úspěšná parta, už docela jako se sdělí celý svět. A teď jako celkem nedávno jsem se poprvé potkal s paní Irenou Šurmanovou, která začala to libretto zhudebňovat a hodně se mi to líbí, jde to vlastně jsem nesmírně milé překvapený, jak odvážně a zajímavě je to zpracovaný. Tak to je taková jako věc, která třeba přede mnou je, byť to bude třeba trvat ještě rok nebo dva, než se to celé zrealizuje. A asi taky nějaký zase nový písničky by tak možná začala psát, se říkám.
0: Tomáši, pokud vím, tak vy spolu s Petrem uvažujete ještě o jednom a po mém soudu docela zajímavém knižním projektu.
2: Tak to je zajímavý, že ten projekt vznikl vlastně na přání, protože Petr jednou vykládal, že se ho na koncertech lidé ptají jako vlastně o těch místech, o kterých píše ty písničky, zda by se dali navštívit, nebo zda k ním nemá nějaký návod nebo cestopis. No tak samozřejmě nás napadlo, že by bylo hezké udělat takový Bedeker krajinou písní Petra Linharta. Představujeme si to jako kombinaci vlastně písňových textů, příběhů, které s nimi má Petr spojené, ať už osobních, nebo kde vypráví o předlohách, příbězích, které se staly dějinných událostech. A jelikož jednou z mých dalších profesí, já vždycky z legrace říkám, abych nezapustil kořeny počítače, tak já tak dvakrát ročně, třikrát ročně jezdím provázet turisty po exotických zemích a mám celkem dost zkušenosti právě s různými bedekry, takže bych k tomu i s provázením, vytyčováním tras, hledáním zajímavých míst, takže bychom udělali takovou kombinaci právě Petrova osobního příběhu příběhu písní, textu a skutečně bedekru. Takového trošku netradičního, nebude to na modré značce zahněte doleva, spíš si to představuje jako takový trošku něco mezi poetickým cestopisem a návodem na cestu, ale v podstatě tomu pracovně říkáme bedekr.
0: Tak to zní hodně lákavě. Tady musím, nedá mi to, ale musím konstatovat, protože vím, Petře, že co se týče těch oblastí, o které se zajímáš, že mezi ně patří i Brdy.
1: A je to tak.
0: A já jako vnuk příbramského hornického básníka žádám, abyste Brdy nevynechali.
2: Tvoje žádosti bude vyhověno.
0: Děkuji vám, pánové.
1: Slibujeme.
2: Děkuji vám. Tak. By mohlo dojít k té inzultaci za dveřmi rozhlasu, že
1: někdo
2: byl Petrakem.
0: To by mi budete brečet, já ještě musím chvíli vysílat. Každopádně, pánové, náš čas se naplnil. Já vám hrozně moc děkuju za návštěvu ve studiu, hrozně moc děkuju za nesmírně příjemné povídání a všem posluchačům doporučuju, aby si knížku, které jsme si povídali, aby si ji přečetli, aby si poslechli novou Petrovu desku a pokud budou mít čas, tak ještě jednou opakuju 8. jsme veřejnoprávní, tak 8. června malostranská beseda, tam se s vámi můžou potkat a nechat si to taky všechno podepsat. Je to
2: ano,
0: tak?
2: Ano, určitě vezmeme fixy.
0: Tak jo, děkuju moc a přeju vám dobrou noc.
1: Děkujeme za pozvání, dobrou noc.
2: Děkujeme za pozvání.

se. Sněženky bílé jsou odpuštěné.

lesní klam. Mora noviny nesou zas k nám.

Společně se Stingem jsme vstoupili do třetí závěrečné části tohoto čtvrtečně-pátečního nočního proudu, což znamená, že vy stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, že stále posloucháte noční proud. Vaším společníkem a průvodcem je a do druhé hodiny je raní, pokud se samozřejmě nerozhodnete jinak, bude Ilja Kučera mladší. A ten vám na začátku nočního proudu sliboval i nějakou tu novinku. No a ten čas právě nazral. Začneme u americké skladatelky, zpěvačky a pianistky Tori Amos a u jejího z Brusu nového alba In Times of Dragons.

0: King.
1: In Times of Dragons, tak tohle to byla titulní písnička nového v pořadí už 18. alba Tori Amos, americké zpěvačky, skladatelky a pianistky. Alba, které oficiálně vyšlo 1. května letošního roku. A je to album velmi silné, které potvrzuje, že tahleta 62letá dáma má stále dostatek síly, stále dostatek invence a stále dostatek nápadů vytvořit velmi přesvědčivé a netuctové album a že skutečně patří k těm zásadním osobnostem světové rockové, popové, ale i alternativní muziky.

časech draků, tak by se dal přeložit název tohoto nového v pořadí 18. alba Tori Amos. Alba, které je svým způsobem v tom dobrém slova smyslu vlastně angažované. S určitou nadsázkou, nebo spíše s určitou symbolikou se totiž zabývá demokracií, ohrožení demokracie, jejím usurpováním různými, v tomto případě symbolicky vzato ještěry a její devastace, jejího ničení. Takže je to deska, která je přes svou melodičnost a v podstatě hudební příjemnost vlastně hodně, hodně závažná a hodně důležitá, zvláště v těchto časech, zvláště v této době.

Bruce Hornsby Indigo Park. Tak tohle to byla titulní skladba nového v pořadí 9. solového alba tohoto 71letého amerického pianisty, skladatele, zpěváka a hitmakera, který za svou dosavadní kariéru prodal více než 11 milionů výlisků svých alb.

Blues Hornsby a zpěvačka Bonnie Wright, která hostuje na tomhletom devátém albu Bruce Hornsbyho, které jakoliv je takové na poslech odlehčené a melodické, tak je svým způsobem i závažné, protože ono je tak trošku monotématické. Bruce Hornsby se na tomhletom albu věnuje poměrně obšírně tématu stárnutí, takže je vlastně v určitém ohledu pro něj také takové trošku osobní.

0: Noční prout.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.
2: Bruce Hons by nás doprovodil až k samotnému závěru tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, což znamená, že za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden, kdyby hostem v tomto studiu, mým hostem, měl být Mardy, frontman kapely Vypsaná Fixa. Tohle je Český rozhlas Dvojka, Noční proud, Ilja Kučera mladší a kapela Status Quo.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Český rozhlas Hradec Králové.
5: Myslím, že bychom mohli u tebe chvilku natáčet.
4: No jo.
6: Posloucháte rozhlasovou návštěvu. Naše první zastavení je symbolické a je to biograf Český ráj. Z ruchu ulice 17. listopadu jsme se přesunuli z toho sloupový biografu do vestibulu. Sami jste slyšeli, jak je to hlučné. A Pavel Nožička mě tady pozval dál. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této nejen filmové návštěvy vám přeje Vlaďka Vildová. Mým hostitelem je Pavel Nožička a to místo, jak už jsem naznačila možná, je pro něj tady symbolické. Nejen tím, že už je to krásný, upravený prostor, který se vrátil zpátky k tomu vznešenému prostoru, kterým byl, ale